0: to musíte vidět, to je zázrak, pasou se tam ovečky. Tak druhý den na to šla paní Rosulková s bratrem a vyprávěla potom. No tak jsme se vrátili, maminka se ptala, a co? No co, pásly se ovečky. Prostě pro dítě takový zázrak bylo něco běžného. Dítě je neustále něčím udivováno, takže nebyla za mlada jako dítě udivena paní Rosulková ani tím filmem. Pane Beneši, pamatujete si vy, když jste prvně viděl film?
1: No ano, já si pamatuju velice dobře. Byl to americký film, ještě němý, a hráli v tom všichni Barrymoreové, to byli američtí herci, a ten film se jmenoval Když se nebe s mořem pojí. Bylo to takový veliký velrybářský drama, kdy uvíznou prostě v hrozný bouři a de facto vlastně všecko se to odehrávalo na moři, a mě ten film tak zaujal, že potom jsem znal už jenom cestu do biografu. No a z té cesty do biografu to se pak vyklubalo, že jsem k tomu filmu tíhnul až dodnes.
0: Ale když jste viděl ten první film, to vás ještě nemohlo ani napadnout, že jednou budete běhat po plátně.
1: Ne, to mě nemohlo napadnout, ale už Muži v offsideu byl český film, který jsem prostě miloval a miluju ho dodnes. A ten ve mně bohužel probudil ty herecké buňky a chtěl jsem taky hrát tak jako ty mistři tam na tom plátně, a ten mě doslova svedl.
0: Pane Wolfe, tady se několikrát ozvalo, že ještě na začátku byl němý film. Jak to vlastně s tím filmem bylo? Když nedávno jsme slavili, je to asi 2 roky, 100 let světového filmu, a po 2 letech už se slaví 100 let českého filmu, to jsme byli tak pokrokoví?
2: No, tenkrát my jsme byli taková, dá se říct, filmová velmoc. Tady bylo mnoho lidí, kteří pro ten film udělali moc a dali do toho veškerý svůj majetek a ten český film pozvedli na světovou úroveň. Vlastně ten zvukový film přišel až v roce 29. To bylo to Loď komediantů v Lucerně. Ale ten zvukový film, ten už Edison zkoušel na počátku století, spojený s fonografem, takže ten zvukový film není úplná novinka, že? I ty plastické filmy a barevné filmy, to byly ručně kolorované filmy Patovky, které se už vyráběly v roce 1902. Jak tady vzpomínají, tady jsem slyšel na toho Krále králu, tak ten Král králu to dělal staronej režisér Cecil B. DeMille a byl to film z roku 1925 a v roce 1930 ho potom ozvučili. To byla ta Kristova cesta, to byl překrásný film a tam byl pánek vzpomíná na toho Tarzana, tak to byl vlastně čtvrtý představitel Tarzana, jmenoval se Herman Brix. Tyhle ty Tarzany s tím Hermanem Brixem k nám přišli akorát 2.
1: No, já si myslím, že tedy teď se tomu říká fenomén všemu, ale že ten filmový fenomén bude tak pevný a žijící věčně, stejně jako divadlo. Říkalo se, že až přijde film a televize, že divadla prostě zkrachujou. Není to pravda, je to něco úplně jiného. Ten film je totiž dělaný pro veliký plátno a na té obrazovce se to všechno zcvrkne, srazí, je to malinký a celou řadu těch věcí nevidíte.
3: On to taky říkal jeden ze slavných režisérů, že když chcete mít zničený film, tak ho pusťte do televize.
0: Ono je to asi možná i proto, že když se díváme doma na televizi, tak teď odběhneme udělat si kávu, teď prohodíme slovíčko.
3: To je samozřejmě, že to je jiná atmosféra, ale konkrétně ten film je přesně to, co říká Sváťa, protože buď je klasický plátno, nebo je širokouhlý plátno a je dělaný pro to určitý plátno. Ten kameraman to prostě tvoří ten obraz k tomu formátu, pro který se to točí. Dřív byl biograf za korunu, protože já měla to štěstí, že jsem bydlela na Karlově náměstí a hned vedle bylo kino Emauzy.
1: Ano.
3: A my jsme slyšeli, když byl gong, tak stačilo, když přišel gong, tak my šup s maminkou a už jsme byli v biografu.
0: Pravda to je, doma se dívám na televizi, na Veselou hru, teď si vzpomínám, že tomu dialogu jsem vůbec v biografu nerozuměl, jak se lidi smáli. Dívám se na to doma a myslím si, co na tom je k smíchu. Takže i ten fenomén...
3: Ale zase jsi rozuměl.
0: Zase jsem rozuměl. No, to je možná, že právě proto jsem se nesmál. A ještě další věc, tady se mluvil o němém filmu, o filmu mluvícím. Mně se líbí, že ty naše kytičky, u kterých se tady scházíme, dneska tady máme dokonce dvě, že zatím byly němé. A já se těším, jak jednoho dne na konci našeho sezení kytičky zaspívají. Zatím jsme tady zpívali my společně. Heleno, dočkáme se toho?
3: No tak já jsem velký optimista, proč ne? Proč ne? Uvidíme, třeba taky opravdu zaspívají.
0: Když i film promluvil.
4: Přednost ta stanice, ten nekouká jen na Číny.

Před ním se klaní semafor. Šarže je hrozná, každej ho pozná, červený nos i čepice. To je přednost ta stanice. Za ten má těžký život, že všechny koleje, mašin fíra je jak černo, celý vod voleje, konduktor ten štípe lístky a holky do tváře, ten ve vlaku vlastně dělá jenom bachaře. Pan revizor reviduje každýho haranta, kouká, kde by načapat mohl černýho pasanta. Oficiál, adjunkti, generální inspektor, to všecko je před proti nám.

0: Semafor, šarže je hrozná, každej ho pozná, červený os i čepice, to je přednost ta stanice.
1: Pane Wolfe, jak to bylo v začátcích toho filmu? My dneska všichni chceme slyšet veselé historky z natáčení. Byly už v samých začátcích filmování veselé historky z natáčení? Nebo ty lidi slyšeli, četli v novinách, byl objeven film a táta doma u kafe povídal, a budou veselé historky z natáčení.
2: No tak ty, jak to vlastně ten film začal u nás, tak ten Křiženecký koupil v roce 1897 v Lyonu Lumierovou kameru. A před 100 lety, 1898, s ním natočil několik záběrů, to byly ale záběry, jenom takový krátký záběry, třeba nějaký cvičení hasičů, nějaký Purkyňovo náměstí na Karlovských Vinohradech, že? Pak slavná ta žofínská plovárna a ten epič plagátu s tím Lostrancí, tak natočil, to byly záběry, které měly třeba jenom 15-17 metrů. To byly filmy, které byly v těch 17 metrech už přímo pro tu kameru. A to byly vlastně prvopočátky toho českého filmu. Potom Křiženeckým už sem přišli, se už začali v roce 1902, už začali se dělat společnosti a i soukromí, jako byl v Táboře pan Šlechtl a další, který jako si ty filmy natáčeli sami a už dělali potom filmy třeba 10-15 minutový. Ale první takovej film český jako celovečerní, to byly ty Pražští Aramité v roce 1917. A ten zvukový film, první český 30. leta, to byl ten CK Polní maršálek. Ale první zvukový film, který u nás byl uvedený, ten zvuk byl ještě na deskách, to byla Tlač komediantů.
1: A CK Polní maršálek je tedy jeden z prvních zvukových filmů?
2: CK Polní maršálek je jeden z prvních zvukových filmů, ten byl natočený v roce 1930, a ještě byl točený AB Atelier Vinohrady na tom pivovaru. Pre Barandov ten se otvíral až v roce 1934.
1: No a já se vracím k té původní otázce. Vy víte, kdy vznikl film a kdy vznikly ty veselé historky z natáčení?
2: No já myslím, že ty veselé historky z natáčení musely být už v prvopočátcích toho filmu.
1: Asi vždycky, když člověk něco dělá, tak se určitě něco tam nepovede nějaká, a počase se tomu směje. Ovšem, když se to děje, tak to většinou k smíchu není. Pan Beneš má proti nám tu výhodu, že má k humoru blízko, protože je jedním z mála lidí, co osobně znali Švejka. Já jsem to viděl v biografu. Je to pravda.
3: To byl film, který jako každý předem pohřbíval, než jsme ho vůbec

0: mnohokrát, tak si zvykli na ty postavy, jako kdyby zase jinak nemohli vypadat.
1: Vlastně první Švejk u nás byl Nol.
0: Ten němej film už je dnes nepřijatelný.
1: Ano, jo? Ano.
0: Je to už prostě staromódní a to, ale je pravda, že Nol jako typ byl nejlepší Švejk.
2: To byly natočeny tři filmy Tom Švejkovi a to bylo v roce 1925 a že ten představitel, ten opravdu byl nejlepší představitel toho Švejka, již ten Hrušínský jako byl velmi dobrý. A pak ještě, jestli pamatujete, tak Sáša Rašilov natočil v roce 1932, ten Švejk, ale to nebyl už takový jako...
0: To byl velice špatný film, jako... už i jako film to bylo špatný a ku podivu ten Rašilov, velký herec český, nevystihl tu postavu tak, jak je napsaná. A je to s podivem, protože on, Rašilov, měl vždycky obrovský smysl pro humor a my, když jsme točili s ním třeba, já jsem s ním několikrát točil, už jsem se nemohl dočkat ráno, až přijde do maskérny, protože ten smysl pro humor, který on měl, s tím už jsem se od té doby neschledal. To se rozzářilo slunce. Já vám řeknu takovou jednu malou historku. Rašilov a Roland, což byl také herec v Národním divadle, se bavili před vchodem u Národního divadla, zadním vchodem, kudy chodí herci. A přišla k ním nějaká žena a povídala, prosím vás, pánové, já bych chtěla k opeře, jak bych to mohla udělat, jste vy tady z toho divadla nějak známý. No a... Roland řekl, ano, tady je zrovna pan ředitel, ukázal na Rašilova, no můžete mu, máte velký štěstí, můžete mu právě teď podat otázku, jakou si přejete, on vám jistě ji rád zodpoví. No tak ona prostě jako řekla, že by chtěla být operní pěvkyní a kde si, co si a to a Rašilov, no jo, my teď zrovna hledáme, ale musí mít strašně silný hlas. Máte silný hlas? Mám. No počkejte, tak to vyzkoušíme, jo? Vy byste tady počkala, tady pan Roland vám dá znamení, pak přijde za mnou, já budu na Slovanském ostrově a budu poslouchat, jak se vám ten hlas nese. Takže prostě ta paní zoufala tam začala strašně hulákat a oni oba utekli a už se tam samozřejmě nevrátili. Tak takovýhle jako věcičky, to bylo na takových udělal za den Rašilov spoustu, nebo Hilarovi třeba řekl, přišel pozdě do zkoušky a Hilar se jmenoval Bakule. To byl pseudonym Hilar, jo. A prostě Rašilov přišel pozdě a ten hned dělal hrozný rámus, pan šéf, a on, pan, nezlobte se, pane šéfe, nezlobte se na mě, já byl u doktora, prosím vás, teď vám nic není, když jste pan, no jo, není, ale noha mě otekla jako bakule, představte si to. No a bylo to, jdete pryč, jdete, s vámi není řeč. Tak takovýhle fóry on dělal pořád. A je veliká škoda, že nejsou pozbíraný, že to někdo nenapsal a byla by to velice krásná humoristická knížka.
1: A skutečný situační humor to byl a ten se bohužel těžko dá zachytit, protože i když se to napíše nebo cokoliv, tak když nezachytíte tu situaci, ve které to je, tak je to těžko sdělitelný.
0: Ano. Nejtěžší otázka nebo přání diváků je, když se vás zeptá, řekněte mi nějaký legrace z divadla nebo z filmu. To, když i dobře opakujete a trochu si to připepříte, tak ten bezprostřední moment je už neopakovatelný a už vás nerozesměje. A proto já vždycky prosím pro Boha jenom, aby nechtěli lidi veselou příhodu. Jsou takový ty krátký, jo? Třeba Zdeněk Štěpánek, ten náš největší herec, to byl tragéd a přitom měl nesmírný smysl pro humor a ještě rozesmával rád herce na jevišti. A přitom byl sám úžasně vážný, jo? Ale byl nesmírně pohotový a jednou se mu stalo ve Třech mušketýrech, že prostě přehodil verš. Mářit v ďastě v

Vzal, ať je kardinál, a řekl, vzal tě ďas. Teď se mu to nelímovalo, tak řekl, ať je kardinál. Obecenstvo to přijalo, netušíce samozřejmě, že to je tedy for, který udělal pohotově z toho dvojverší pan Štěpánek, a lidi to brali úplně, jako by to mělo být, ale herci se za to smáli.

0: Jak je dneska moda, že se točí film o tom, jak se točí film, tak kdyby se takhle točili, pane Wolfe, od samého začátku filmy o tom, jak se točí filmy, tak by bylo asi daleko víc komedií, než kolik jich nakonec je.
1: No, to je možný, ale dneska už se dělají ty záběry, že třeba se to točí, takový ty pracovní záběry, že se to točí na video. Takže se dělá taková reportáž přímo z toho filmu. Já jsem třeba dělal...
0: Takže dneska by ty fóry pana Rašilova zůstaly.
1: Ano, by zůstaly. Já jsem třeba, jestli paní Ružičková se na to vzpomíná, my jsme spolu dělali Slunce, seno a pár facek.
2: Ano.
1: Zdeněk Troška tenkrát chtěl, abych mu natočil denní práce na video. Tak se mu to točil, tam byly takový záběry krásný, který prostě kdyby byly v tom filmu, tak Zdeněk prostě říká, škoda, že to nemáme na filmu, že to je na videu.
0: Chce něco povědět?
1: Po natáčení filmu jsme chodívali, do Písku jsme jezdili a tam jsme vždycky chodili na tu plovárnu a tam vždycky chodili ty zájemci o podpisy a byly tam takový ty čumilové.
2: To bylo v době dokonce té perestrojky, že? A je zajímavé, že nás přivezli autobusem, totiž tam byli nesmírně v Písku hodní lidi, že na nás čekali na tom koupališti. Oni se prodlužovali dobu, že jinak měli jít domů. No a přijeli jsme celý autobus, všichni jsme se převlíkali, ale zajímavé je, že v tom bazénu byla první babička.
0: Paní Kaplanová.
2: Ano, paní Kaplanová, no, protože byla štíhlonka, tak měla takový ty plavky, takový ty balonkový, takový jedny balonky, druhý balonky, třetí balonky a plavala, výborně plavala. No a já samozřejmě jsem měla dvoudílný plavky, proč ne, že já ty balonky měla vlastní, čili jsem ji nemusela mít na plavkách. A šup do vody, že jo, a plavali jsme a tak jsme nějak se dostali na kraj toho bazénu, jestli se pamatujete, pane Volo. A v tom bazénu byl Zdeněk Troška, no prostě herci a přesně říkali, no podívejte se, to je herečka před perestrojkou a to je po perestrojce. Takže my už tehdy dělali reklamu.
0: Ale to já to slyšel vyprávět jinak. Já to slyšel vyprávět tak, že paní Kaplanová byla první v bazénu, ale protože vzhledem k věku už se jí špatně lezlo po těch schůdkách, tak plavala a čekala, až se objevíš ty, protože Helena do vody skákala šipkou.
2: To já
0: a když
2: vždycky
0: skočila, tak ta vlna paní Kaplanovou vynesla na břeh a nemusela lézt po schodek.
2: Tohle to, co ty si říkal, to bylo při běžném plavání. Ale tohle to bylo tedy čistě výjimečný.
0: Ale abychom se dostali zpátky k filmu. Pane Beneši, my už jsme slyšeli, když jste prvně viděl film a když jste prvně hrál ve filmu. Kolik vám bylo? To jste byl mladík?
3: To je strašný, to se skoro stydím říct, jo. Protože mě bylo 15 let. To se zrovna otvíral Barrandov, ten nový Barrandov. Já jsem samozřejmě jako rovničák neměl ponětí, jak vypadá filmový ateliér. A ten ateliér prostě byl skvost. To prostě, když si na tu dobu vzpomenu, já byl úplně v Jiříkovým vidění. A teď už se tam začalo točit a já jsem tam dostal štafáž do filmu Hudba srdcí. To byl takový dojemný film, taková houslistka. Byla hrdinkou toho filmu, byla to Bedřiška Seidlová, jestli si někdo pamatuje na to jméno, už nevím. Já si pamatuju moc a někdy vyprávím věci, o kterých nikdo neví. Ale tenkrát to byla prvotřídní virtuostka, krásná, vysoká, štíhlá žena. A v tom filmu jsem dělal nějakýho muže ze společnosti 15-letýho. Jo, ono se to s tom dovuskovalo. A tak jsem tedy jako poznal to prostředí, který mě prostě vyrazilo dech. Jo, já jsem nevěděl, co jsou hilfáci a u kamery celý ten štáb takovej, že jo, ovostříč a švenkr a tak dále a tak dále. No to jsem teprve lapal a pak jsem se ptal, co to je švenkr, že jo, co to je ovostříč, co dělá a tak dále. Ale prostě jsem byl jak v začarovaném zámku. Musím vám říct, že to je jediný možný přirovnání, ten pocit, který já jsem tenkrát prožíval, byl, že jsem ve snu. Já jsem si toto prostředí vysnil, jako 15-letý kluk jsem odešel z gymnázia, udělal jsem zkoušku na konzervatoř, vstoupil jsem do Filmové unie, kde hledali statisty a my, co jsme byli na té konzervatoři, jsme měli tu možnost jako se do té unie přihlásit. No a tam prostě mě vytáhli a já byl najednou v ateliéru z ničeho nic mezi známejma hercema, že jo, a byl jsem ztracený. Úplně ztracený, propadl jsem filmu a teď v něm propadám, ale zase jinak.
4: Když u některé z žen zřím oči tmavohnědé, pak se mě nepovědí.

Chodím po ulicích a srdce při polipcích z lásky chci dát. Pak nechám si zahrát písničku svou o štěstí, o lásce, o očích dvou. Však musí to

0: Já si nemůžu vzpomenout, co jsme měli dneska k obědu, ale můžu vám vyprávět, co mě říkal Plachta, když jsme dělali třeba nějaký film.
1: A co vám povídal?
0: Jo, ne, počkejte, to byl příklad, ale já vám to řeknu. Já jsem s ním dost často jezdil na Barrandov, že jo, za války. To jsme jezdili s tím autem, co mělo ten kotel a topilo se v tom dřevem a koužilo to a my jsme, pane, jeli na Barrandov. Nesměli jsme jezdit benzinovýma autama. Toho jsme vždycky přibírali Plachtu tady hele, v Bělehradské ulici, on tam bydlel a ten vstoupil jenom do auta a říkal, a Beneši, Beneši. Tak co? Co pak dělají děvky, vy milovníku?
1: Co dělal, když se ptát nebudu. Heleno, ty jsi taky hrála jako dítě. Dokonce ty jsi byla mladší než 15.
2: No já jsem byla jako dítě ve filmu, jsem natáčela v té babičce s paní Terezí Blskou jednosku do nových dětí, no ale pak jsem točila takový ty menší role, co byly z Českých mlýnů, což právě si pamatuju pana Plachtu, který tam hrál, no a jiný a jiný.
0: Já taky.
2: Já vím.
1: Mně se ale líbí, jakou ty jsi udělal filmovou kariéru, protože to bych měl tady vysvětlit divákům i posluchačům, že ta tvoje první role byla ubohý hladový dítě.
2: No, ty kurno,
1: dneska děti... už hladový nehraješ.
2: No tak dneska v podstatě nehraju hladový, taky ono by mě to nikdo nevěřil, že jo?
1: Pan Beneš to na tom byl líp, protože hrál vlastně od samého začátku milovníky. Kdo by si nepamatoval na pohádku Máje, Ríšu? Je to nedávno.
0: No je to hodně dávno, ale zdá se to být nedávno, no. To byla krásná příležitost, která mě skutečně, jak se říká lidově, píchla. Po tom filmu, který když byl uvedený, tak jsem se dostal opravdu do velikého povědomí obecenstva, velikého. A já jsem taky na to navázal a snažil jsem se potom každý další film, ten milovnický, já bych tak řekl, odevzdat co nejčestněji a nejprofesionálněji. Ale pak mě ty milovníci už šli na nervy, protože byli všechny podobní. A nakonec mě ovšem dal příležitost Konec války, kdy se změnil repertoár a já jsem si řekl, tak a teď tyhle filmy se dělat nebudou, taky se nedělali. Bude se dělat v továrnách a bude se dělat zámečníci a horníci a to, a co já budu dělat teďko. Tak jsem nedělal zatím nic, ale viděl jsem toho novýho Oldřicha Chudáka, jak hrál nějakého montéra. Bylo mě ho tak líto, když jsem ho viděl v tom filmu. On byl přece jenom veliká hvězda a chtěli mu dát příležitost, ale ty příležitosti nebyly, tak mu řekli, zkuš to s tím montérem, s humorem. No jo, on se v tom pohyboval jako ve fraku. Byla ta velká deziluze pro diváka. No tak já jsem se pak trošku jako okopával u divadla pro ten charakternější obor. A přece jenom jsem pak dostal ten film veseloherní Hostinec u kamenného stolu s Hrušinským. To už nebyli takoví milovníčci, to už byly veseloherní role. A to byl start potom na toho mýho Lukáše a trošku jsem se z toho vyhrabal.
1: Já bych se ale vrátil ještě víc do minulosti, protože když si vzpomenu na film Noční motýl, nebo Hledá se Bobík, nebo já nevím, jak se všechny...
0: Neviděli jste Bobíka.
1: Neviděli jste Bobíka. Tak vy jste vlastně vždycky dělal toho milovníka. To znamená, když jste zrovna nefilmoval, tak jste to musel v životě cvičit, aby potom jste to...
0: Obrácený byl postup můj. Já to cvičil na zkušených herečkách a pak jsem s tím šel teprve do života.

0: minulosti byla svým způsobem veselohra i to promítání filmu, pane Wolfe. Já sám si pamatuju, jak vždycky byla v biografu pauza, teď se měnil film, zejména na vesnici.
1: To bylo na vesnici v Praze a ve větších městech to nebylo. To bylo způsobeno tím, že každý ten film se skládá z několika dílů filmu. Ze 4, z 5, ze 6 dílů filmu. A takový venkovský kina, který třeba byly soukromí nebo byly Sokola, tak vždycky měl jenom jednu promítačku. A vždycky po každých těch 20 minutách se musela udělat přestávka.
0: A to bylo právě výborné, že si to lidi mohli povědět, tak vezme si ji nebo ne, ano. Pochopili a pak se promítalo dál.
1: Takže byla veselohra mezi tím se prodávala Eskimo.
2: Ano, ano.
0: A vy máte doma sbírku těch starých promítaček, starých filmů, no, starých kamer?
1: No mám, já sbírám ty staré promítačky a staré kamery do roku 45 a mám dokonce i kameru po Kříženeckým, kterou v roce 1908 už natáčela tu slavnou jízdu pražskou tramvají. A mám i kameru po Pondrepovi, který s ní hrával v roce 1910 u té modrištějky, asi 3 roky tam s ní hrál. To ještě promítačka na kliku a pravou rukou se točilo a levou rukou se utahovaly uhlíky. To je ta minulost.
0: Ale v době, kdy pan Beneš začal, tak to muselo být i to natáčení složitější než dneska, ne?
3: Víte, mně to připadalo to natáčení daleko jednodušší. Nevymýšleli se nesmysly, který vůbec tomu filmu třeba neprospějou. Byla technika jednoduchá, ale museli na něco přijít. To byli kameramani, to byli koumalové, jak se říká. Jo? My jsme třeba v pohádce Máje měli mít, tam je taková scéna, jak já už jdu na to nádraží, podle takového potoka, kde jsou vrby. Samý obrovský vrby, je to cesta po louce, vedle toho potoka. A teď on to chtěl, aby to bylo snový, aby ta jarní atmosféra z toho nějakým způsobem vystoupila srozumitelným. Tak přišel na to, že to bude natáčet na takzvaný R materiál. To byl zvláštní materiál, s kterým se natáčely noční scény. A toto on použil pro letní denní scénu, která měla vypadat velice poeticky, ta krajina byla úplně symbolizovaná. Ty stromy byly skoro bílí, oni vypadali jako když kvetly všechny. Tak to si museli i s tím málo citlivým materiálem vymyslet ty kameramani. A tam se tenkrát zrodila ta velká kameramanská česká škola. To byly evropský formáty, ty kameramani, jeden vedle druhýho. Ať už to byl Pečenka, Rod, Stalík, Degl, Hanuš, mohl bych vám jich vyjmenovat, já nevím kolik. A jeden byl lepší než druhý. Jeden lepší dělal exteriéry, druhý lepší dělal interiéry. Jeden dělal nejlepší detaily, jako hlavně ženské detaily, Bárovi, Mandlovi, všech těch krásných ženských. Tak to byla opravdu věda, to se jen tak nepráskalo. Že? Ale dneska je ten materiál dokonalejší, jsou dokonalejší kamery, projekce, všechno a já to tam nevidím.
0: Vy jste se tady zmínil o takových jménech, jako byla Adina Mandlová. Mně nedá, abych se vás na ní nezeptal.
3: No zeptejte se.
0: Jak jste se s ní setkal, jak na ní vzpomínáte?
3: Já jsem se s Mandlovou setkal velice brzy, už jako s třetí partnerkou, takže to se stalo během roku. A dělal jsem s ní na Barrandově zkoušku na film Pacientka doktora Hegla, který dělal Richard Vávra. A tam jsme se poznali a byl jsem jím nešťastným partnerem a to byl jeden ze dvou filmů, v nich jsem se zastřelil.
0: No to jste nám to ale úsek, to vyprávění. Jak to bylo dál?
3: No nic, no tak byla to moje kolegyně a přítelkyně a byla to neobyčejně bystrá žena, nesmírně cílevědomá, byla vzdělaná, uměla 3 jazyky, hrála na klavír, byla nesmírně vtipná, jo, a to bylo jí dost vrozený a ten humor, který ona teda prezentovala, ten se naučila od Hugo Haase, protože to byla jeho dlouhá známost. A on jí říkal Tíťo, a protože říkal všem ženským Tíťo, aby si to neplet, jo, tak říkal, no jo, tak Tíťo, ty jsi se mnou podělal 3 roky, tak ty ten pohár budeš teď nést dál, ten ti zůstane.
2: Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš, se život změní v sen, ten den.

bude zítra zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den, jen pro ten dnešní den.

0: víc o ničem netoužit.
1: My máme všichni pocit, že lidé u filmu ti si žijí. Je to pravda, pane Bohuši? Popil jste se v penězích?
2: To bych někdy rád, aspoň ve filmu. Ale podívejte se, to je úplný blábol. Jo, protože naše poměry filmové i v první republice měli na lecos peníze, ale nikdy ne na velké gáže. Jediný důstojně placený herec byl Vlasta Burián. Ale protože my jsme pracovali rychle a byli denní honoráře, tak čím lépe a rychleji jsme pracovali, tím jsme byli chudší, protože jsme k tolik filmovacích dnů neměli zaplaceno. Ale já jsem jednou měl veliký štěstí, právě v Hostinci u Kamenného stolu. To jsme se jako rozjeli s filmem, měli jsme všecko po válce bylo špatný, kamery, technika, laboratoře, na co jste si vzpomněl, nefungovalo. A s touhle výbavou my jsme vyjeli dělat tenhle film. A co jsme poslali do Prahy, aby to vyvolali a poslali nám denní práci zpátky, to jsme museli zahodit. Takže jsme filmovali všechno třikrát. Tím nám naskakovaly filmovací dny, a přišlo to velice draho, ty honoráře už byli tenkrát důstojní, ale to byla hra náhody, že prostě neměli v pořádku to, co všecko v pořádku měli mít.
1: A byla během toho filmování taková pohoda, jaká dýchá z toho filmu?
3: To nejde nahrát, protože i kdyby dělali nevím co, a kdyby se tam opravdu neměli fajn, tak by to... No. Nemohli natočit, je ne, to pravda svátky, já takhle ano. Vycházím z těch...
2: A to platí pro všechny filmy.
3: Pro všechny filmy, protože třeba v tom Slunci byla tak výborná pohoda, která teda z toho čiší dál. Víš, to se nese, to se opravdu nese.
1: Jedna otázka, je s těmi herci v zákulisí taková legrace, taková zábava, jak my si všichni myslíme, když se na ně díváme na plátně?
2: No to je zase jiná legrace, jo. To já teda tvrdím, že třeba v divadle musí být v zákulisí humor, jinak je smutek na jevišti, jo? Že tedy ta mentalita a ten stav musí být vyprovokovaný humorem, aby to fungovalo, aby to rychle chytalo ty vtipy a ostré odpovědi kolegům a tak dále. To my jsme přímo v Komorním divadle pěstovali. A ono se to pak, ta pohotovost a tohle všechno, ne, že by se tam mluvili texty, které nejsou předepsané od autora, ale ten způsob toho...
3: Takzvaně šlagfertik, abych to řekla česky.
2: Správně jsi to řekla. Jo?
3: Tak to se vrátí
2: to se projeví, to se vrátí na jevišti. V tom životu, který není umělý a který jako... Ale platí to jenom pro určitý typy her.
1: Využiji možnosti, že se mohu zeptat Heleny Růžičkové jako herečky.
3: Já a veselou historku. No, já bych spíš veselý bylo okolo. Ve Slunci, seno a pár fackách mě utrhne. Ole Krajf, kus blůzy, já ho nadzvednu a dám mu facku. No a představ si, že jsme to točili 8krát.
1: Chudák.
3: Pro něj to nebylo moc veselý, ale všichni okolo se smáli.
1: Z novin, respektive z románu, vím, i mezi lidmi se to povídá, že ty herečky se koupají v šampaňském. Heleno, je to pravda?
3: Ano, já jedna jsem z nich, protože já se můžu koupat, mně stačí litr.
1: Ano, těleso ponožené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná...
3: Proto říkám, že mě stačí litr, ale já bych naopak tě prosila, když tady máme takhle vzácného hosta, aby si ještě dal příležitost našim divákům a současně i posluchačům, kdo by se chtěl svátě na něco zeptat.
1: To já jsem chtěl udělat, takže kdo se chcete zeptat?
4: Pane Beneš, čemu vděčíte za tak báječnou kondici?
2: Zrovna dnes mi není nejlíp. Já si myslím, já to dost hlásám, ale to je jedna kratinká věta, kterou už v prvním ročníku nám o herectví řekl starý pán Rudolf Dale, bývalý člen Národního divadla tenkrát, jeden z velkých herců těch začátků Národního divadla. Ten nás taky učil, náš ročník, a vždycky říkal, herec, herec, to je zdraví a disciplína. Jo, a v tom je skutečně, když se nad tím zamyslíte jako herec nebo herečka, v tom je řečeno všechno. Člověk musí držet životosprávu, aby byl zdravý. A to, že je zdravý, to je to nejpodstatnější. A disciplína, ta je prostě předpokladem na jevišti, před kamerou, všude. Protože jsou herci, kteří chtějí mermo moci vyniknout nad ty druhý. A pak nejsou ani oni dobrý a těm dobrým to zkazej. Herec musí mít disciplínu a musí ctít autora a diváka. Bez toho to není možný, podle mého
3: co. Já s tím naprosto souhlasím.
1: Takže vy tu dobrou fyzickou kondici nehrajete. To prostě máte.
2: Půl dne je mi dobře. Vy mě to zakřiknete, víte. Já jsem byl dneska dopoledne v nemocnici, abych tady mohl vystoupit. No, protože jsem měl strach, že mám arytmii a že nebudu moc mluvit, že budu podkašlat. No a dobře to dopadlo.

úsměv jediný má krásná paní. Za pouhý ruky stisk bělostných dlaní širým chci světem jít přes hory k lestí.

0: Kamuisan Yara Asma.
1: Tak ještě nějaký dotaz?
2: Bych se zeptala pana Beneše, jak mluvné dialogy byly ve filmu Hostinec u kamenného stolu s panem Hrušínským.
3: Tenkrát jsme byli mladí, tenkrát to lezlo do hlavy samo. Já třeba nevím, kdy jsem se vlastně učil ostatní role, těch rolí nejenom filmových, ale těch divadelních. Já jsem tuhle nedávno vzal do ruky moji zamilovanou roli Higginse z Pygmalionu a začal jsem v ní listovat, jak jsem se tohle vůbec mohl někdy naučit a ještě v těch tempech. Jo? Takže ono to je trošku variabilní a když je člověk mladý, tak dokáže neuvěřitelné věci, jen když chce. To já jsem toho ještě dokázal málo, to jsou jiní jurové, ale vždycky jsem jenom pracoval poctivě a nikdy jsem nic neodbyl. Já mám takový čistý svědomí, že jsem nikdy neodbyl žádný představení. Nehrál jsem třeba dobře, to je jistě často, ale abych prostě řekl, já se na to dneska vykašlu, já už nemůžu a tak, ne, to neznám, tenhle pocit neznám. To je to, co říkal mě Rudolf Dale, disciplína. A tu musíte dodržovat jako herec.
4: Ať se děje, co se děje v půl osmí, i kdyby se vám staly nejhorší věci, prostě to nesmí na tom člověku být znát.
3: Já vám řeknu jednu o Daně Medřický, jednu životní příhodu, že se stalo, že jí zemřel synáček malinký půlletej, a ona večerní představení řekla, že bude hrát. A odehrála to představení, my jsme se všichni takhle klepali, já jsem v tom představení taky hrál, a ona se dokázala takovým způsobem prostě přemoct, že celý to představení bez chyby odehrála. A předtím tedy klobouk dolů, protože pak se teprv rozplakala a byla zoufalá, já nevím prostě to, co, jak se chová každý člověk, ale to prostě řekla, ne, já ho zahraju, to představení. Nebudeme posílat lidi domů. To byl jaksi nejhrdinější čin, jaký jsem na jevišti viděl.
1: Víte, mně se strašně líbí, když vlastně hrajete a děláte to takhle poctivě. Že vlastně poctivě by se mělo nejenom hrát.
4: To já s tím naprosto souhlasím, ale ono to totiž je taky podle nátory, když jsou lidi, kteří prostě tu věc, když neudělají pořádně, tak je to samotný zlobí. A než aby se sám zlobil, tak to radši udělá poctivě. No.
5: Chtěla bych se zeptat, jestli pan Beneš taky ve své rodině byl tak milý, jako je ve všech filmech.
1: A to je otázka na tělo.
3: No to rozhodně ne, život je něco jiného, víte? To je marný, já jsem déle než 50 let ženat, mám 4 vnučky, na ty jsem hodnej a ty si pěstuju, jo. Ale život píše zase jiným písmem a samozřejmě, že může dojít k všelijakým nedorozuměním, ale nedělám nikdy žádný scény, ty si nechávám na divadlo, ty scény, ale diskuze se zúčastnívám, to ano.
4: Já bych chtěla jenom podotknout, že to je taky jako výjimečnost osobnosti a toho výborného člověka, co je Sváďa Beneš, protože 50 let být ženatej to...
1: No právě, já zrovna na to myslel. Ano. Vy tedy jste oslavil zlatou svatbu, 80 let života, ještě jste dostal cenu Thálie, vy máte úspěšný rok.
4: Ale hlavně je to fantastický člověk a to je to nádherný, proč tady máme a proč ty kytičky taky nevadnou.
1: Takže jsme se tady vlastně dobrali poznání, že film odráží život, ale život de facto neodráží film, protože na rozdíl od filmu všechno v životě zůstává. Nic nemůžete vrátit zpátky a udělat znovu, což je někdy výhoda, někdy nevýhoda, ale je to fakt, ze kterým nemůžeme nic dělat. Kytička nám sice kvete, ale zda ji Helena Růžičková naučila během toho našeho sezení zpívat?
4: Dneska ještě ne.
1: Ale máme se na co těšit.

0: plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Jeden z mých kluků, když jsem mu řekla v loni, že Menšíková má 100. výročí a když byla anketa o nejlepšího hráče 100, tak já jsem, to si musím pochlubit, byla 2. A on mě řekl, ten chlapec, a kdo byl první, tak jsem mu říkala Věra Menšíková, a kdo to byl? No tak to mě strašně naštvalo a říkala jsem si, kéž by něco vyšlo, aby si ty děti přečetly, jakou geniální hráčku jsme měli a těším se na to.
3: Mě na ní uhranula její láska k šachu a to, že se tomu věnovala tak usilovně celý život a i za šachovnicí, že hrála velice vytrvale, ale hlavně ne pasivně, hrála aktivně. Některé její partie právě svědčí o tom, že bojovala opravdu a vymýšlela, jak by své soupeře porazila.
4: O svých mladých šachových svěřencích a hlavně o Věře Menšíkové promluvila Květa Eretová Jeništová, mezinárodní velmistryně, 10násobná mistryně Československa, účastnice turnaje, kandidátek mistrovství světa a šachových olympiád, vítězka řady mezinárodních turnajů, hrála často a úspěšně i v soutěžích mužů. Více než 30 let patřila k předním světovým hráčkám. U nás neměla konkurenci. Hrála a hraje nekompromisně, bojovně a odvážně. Přidal se k ní inženýr Josef Maršálek, šachový mistr a publicista. Pomohli mi poznat českou šachistku století. Svým vyprávěním i doporučením zajímavých článků Ivana Hausnera, záhady okolo Věry Menšíkové, Jana Kalendovského a reportáže Moly Soukeníkové z roku 1931. Budeme si z nich číst a poslouchat oba hosty. A nepřijde nám divné, že často najdou spojitost mezi šachy Věry Menšíkové a šachem dnešním. Určením času pomohou hudební snímky z archivu Gabriela Gessla. Varia Panina zpívala ještě pro dcera, to když Věra Menšíková v Moskvě začínala a slavná Josefína Bakerová vystupovala v evropských metropolích, když tam Věra Menšíková hrála. Mimochodem jsou to vrstevnice. Obě se narodily roku 1906.
5: Datum narození Věry Menšíkové se v několika pramenech liší. Nejčastěji se uvádí 16. únor 1906. Pravda už asi jen těžko vyjde najevo, protože dohledat datum narození v Moskvě bude asi nad naše síly a možnosti. Ale jsou i další záhady. Jak a proč se její otec ocitl v Moskvě? Její matka byla údajně Angličanka, jmenovala se Olga, ale to není anglické jméno, nýbrž ruské. Nebyl tedy Věřin dědeček, o kterém se nikdy nikde nemluví, Rus? To by vysvětlovalo, proč její matka žila dlouho v Moskvě. Za to o babičce z matčiny strany se ví, že žila v anglickém Hastingsu. Tam také Věra se svou matkou a mladší sestrou přesídlili. Kdy? I zde se prameny různí. 1921 nebo 1923. A jakou řečí vlastně mluvila? Jejím rodným jazykem byla zřejmě ruština, protože ve všech pramenech se uvádí, že teprve po příjezdu do Anglie se plně učila anglicky. Česky neuměla prý vůbec, což svědecky dokládá Jiří Podgorný, který se s Věrou Menšíkovou osobně setkal na sjezdu Ústřední jednoty českých šachistů v Mnichově Hradišti v roce 1933. Ale pojďme již k činnosti, která Věru Menšíkovou proslavila. V její šachové kariéře totiž záhady nejsou.
2: Když jsem se dostala do šachového světa, tak samozřejmě o Věře Menšíkové se tenkrát mluvilo. Všichni jsme věděli, že to byla geniální hráčka. Geniální byla už proto, že vyhrála 7x mistrovství světa, a to suverénním způsobem. Ta nikdy nedala svým soupeřkám minimální šanci.
3: 100% se ví, že po tom, co vstoupila na nejvyšší příčky šachové arény, že se stala skutečně šachovou profesionálkou. Ona v té Anglii nehrála jenom turnaje. Byla v jednom známém klubu, kde hrála simultánky, vyučovala šachy, měla tam školení pro začínající šachisty a tomu se velice věnovala. Její hlavní téma životní byly šachy. Pocházejí z té doby, kdy Menšíková rodina bydlela v Moskvě.

0: Ve školním turnaji, kterého se kromě žáků zúčastnili i učitelé, se v Moskvě Věra dělí o druhé a třetí místo. Po přesídlení do Anglie se v 17 letech stává členkou slavného hastingského šachového klubu. Má štěstí, do Hastingsu současně přesídlil maďarský velmistr Géza Mároci a díky jeho lekcím se Věra rychle zlepšuje. Menšíková má po otci československé státní občanství a nemůže startovat v každoročním ženském mistrovství Velké Británie. V roce 1927 se v Londýně zúčastnila prvního ženského mistrovství světa, získala 10,5 bodu z 11 možných a stala se mistryní světa.
1: Myslím, že to v dnešní době už nejde, protože dneska je jiný přístup k šachu a hraje se takzvaně ve velkým. Hrajou ho všechny státy a všude mají všichni hráči, hlavně ženy, mají dost podporu a mají ty počítače. Takže v dnešní době se většinou už vyhrává malým rozdílem, protože té výkonnosti velký dosahuje mnoho hráček. To ale neznamená, že kdyby hrála v dnešní době, že by nám možná nepředvedla něco, co tady vůbec nevidíme.
2: Já si myslím, že se může stát, že přijde geniální šachista i v dnešní době. Ve své době Fischer, když se dostal na nejvyšší úroveň šachu, tak v předkolech zápasu o mistrovství světa porazil dva své soupeře 6-0. 6 výher bez remis. A také to bylo velmi překvapující a suverénní vítězství a nakonec porazil i Spasského a stal se mistrem světa. Já si myslím, že kdyby byly příznivé okolnosti, tak mohl by se objevit hráč, který by se probojoval až na nejvyšší příčky a mohla by to být i žena a mohla by velice suverénně při dnešním způsobu vyřazovacích malých zápasů v těch nejvyšších soutěžích dostat až na nejvyšší příčku. I mezi muže, i mezi ženami. Zatím o takovém hráči nevím, ale například v letošním přeboru České republiky Viktor Láznička, 18-letý junior, nejmladší přeborník v historii České republiky, vyhrál s dvoubodovým náskokem úplně suverénně.
0: V roce 1930 vyhrála Věra Menšíková všechny partie mistrovství světa a zvítězila s náskokem 4 bodů. Stejného výsledku docílila na olympiádě v Praze roku 1931. Však to také byla velká sláva. Redaktorka Národních listů Molly Soukeníková psala.
3: Z dvorany velké kavárny u Nováků zaznívá, vyjádřeno paradoxem, napjaté ticho. Ticho jako v kostele. Jako nad nesčetnými úředními knihami. Kouř z doutníků a cigaret stoupá od malých stolků, u nichž zasedají mistři slavných jmen. Na každém stolku malé praporky dvou států, stojánek s dvěma neúnavnými hodinkami. Zahloubáni do neviditelných kombinací, téměř bez hnutí, zdánlivě nevzrušeni, zápasí hráči v stále se měnících dvojicích o pyšný titul mistra světa. Dosavadní mistr světa Aljechin je ostatně mezi nimi. Kde jsou šachistky? Dámské závodiště je na galerii. Ostrý jazyček tvrdí, že by páni dole nemohli být tolik soustředěni. Ženy hrají ve vlastní kategorii, mezi sebou, o vlastní světový šampionát. Uchazeček není zatím víc než 5. Proč je jich tak málo? Pokrčení rameny. Mně se však zdá, že to souvisí s celkovým, teprve nedávným vstupem žen do arény intelektuálního života.
1: Dokonce se jako první žena utkávala s muži, a to ne s muži nějaké nižší kategorie. Hrála s tou nejvyšší kvalifikací a ti to těžce nesli, když s ní prohrávali. Když jich bylo už víc, tak jeden z nich navrhl, že by založili klub Věry Menšíkové, do kterého vstupoval každý, kdo s ní prohrál.
3: Víte co, pánové? Zvolal vídeňský mistr Becker. Kdo z nás s paní světovou šampionkou prohraje, bude přijat do klubu Věry Menšíkové, jehož neprodlené zřízení navrhuji. Zda Věra Menšíková o tomto návrhu věděla, není známo, ale to se ví bezpochybně, že první, kdo s Věrou Menšíkovou prohrál, byl slovutný profesor Becker. Poslyšte, profesore, chechtají se velmistři toho večera, vám to ani nedalo moc práce stát se zakládajícím členem klubu. Abyste neřekl, že takový výkon neumíme ocenit, jmenujeme vás předsedou nově ustanoveného klubu po dobu 3 let.
0: Vzpomíná Karel Opočenský, mezinárodní mistr a mistr Československa v knize Tam všichni hrají šachy. Jen ti nejlepší se do klubu nedostali. Nikdy nevyhrála s bývalým mistrem světa Capablancou, ačkoliv s ním hrála 9krát. Se slavným mistrem světa Aljechinem hrála 8krát a také nevyhrála. Českých mistrů byla v klubu celá řada.
1: No, protože v té partii šla za svým cílem, chtěla zvítězit a bylo na ní vidět, že se i připravovala hodně. Když chtěla uspět mezi muži, tak musela samozřejmě hrát na jejich úrovni. A tam se nedá hrát opatrně a vyčkávat. Tam se musí stále myslet dopředu a mít plán a bojovat, stále bojovat.
2: Žádná partie není vyhraná, dokud se soupeř nevzdá, ale Menšíková uměla i v dlouhých koncovkách, i při vytrvalém uplatňování převahy, měla tuto pělivost a měla ten důraz, takže řadu takových partií vyhrála až po těžkém boji, po dlouhé, vytrvalé hře.
3: Přišla československá šampionka Věra Menšíková. O vás chtějí naše ženy nejvíc slyšet. Slečna Menšíková usmívá se kulatou černou hlavičkou. Malířka, sochařka a snad, možná, skoro to jisto, letos opětně světová šampionka v šachu. Její lámaná mateřština přechází v angličtinu, ale ujišťuje, je šťastná, že hraje u nás. A já dodávám, my zase, že vyhráváte. Mnoho cestuje. Každoročně zúčastňuje se asi 5 závodů. Mimo v Československu hrála turnaje v Barceloně, ve Francii, v Belgii, Německu. Unavená nebývá. Hrála často 6 hodin bez přestávky. Neví, co jsou to nervy.

Bye.

0: I ve druhém střetnutí v Hastingsu musel Eve znovu sklonit před mistryní světa svého krále. Podle výpovědi svědků prý tenkrát urostlý holandský velmistr zrudl a zrozpačitěl jako tulipán. Druhý den přiletěla do Hastingsu Evova manželka, aby si na vlastní oči prohlédla onu nebezpečnou dámu, která hrála zrovna se slavným indickým šachistou Sultánem Chánem a svým dalším vítězstvím si holandskou pozorovatelku poněkud usmířila. Uplynuly 3 roky a klub Věry Menšíkové se rozhlížel po novém předsedovi. Jednomyslně bylo ustanoveno, aby se stal předsedou Max Ewe, a to vzhledem ke svým obzvláštním zásluhám předsedou doživotním. Věc neuvěřitelná. Ewe, muž, který se měl v nejbližší době utkat s Aljechinem o titul prvního šachisty světa, měl s Menšíkovou pasivní bodový stav. Na tomto faktu vykonstruoval Salo Flor, další velikán šachové historie, anekdotickou věštbu o tom, kdo bude Aljechinovým nástupcem. Budu to já, říkával Flor, protože Ewe porazí Aljechina, Věruška Menšíková vyřídí ovšem Eva a já snad přece jen nad tou slabou ženou vyhraji. Jenže v Moskvě 1935 Flor s Menšíkovou jen remizoval a půlka bodu mu v konečném hodnocení moc chyběla. I podal si přihlášku do klubu Věry Menšíkové. Nikoli, zaprotestoval přísný předseda Ewe, zatím můžete být nanejvýš kandidátem s 2roční čekací dobou. Teprve, když se v Poděbradech a Margatu podařilo Florovi moskevský výsledek zopakovat, byl přijat jako řádný člen klubu Věry Menšíkové.
1: Já se vzpomínám na partii, kterou vyhrála právě s pozdějším mistrem světa Ewem. Tam udělala tak jemnou kombinaci v koncovce, že kdybych já tam seděl na místě Eweho, bych určitě tu partii taky prohrál.
2: Taky jsem si přehrávala, ale chtěla bych k tomu říct, že já jsem třeba dostala knížku Morfyho, když jsem začínala. A tam byly nádherné partie, nádherné kombinace, ale v té době zase se hrál jiný šach, než se hraje dneska. Byl to takzvaný gentlemanský, elegantní šach a mně se ty pozice už nikdy v životě nepovedlo dostat něco podobného, protože hra se změnila a tam, kde jsem musela hrát vždycky jeden tah a měl smysl, tak v dnešní době můžete udělat 3 tahy, můžu tam jít na to místo na 3krát. Odpovídá to celkovému myšlení dnešních lidí, kteří nechtějí prozradit svůj cíl a takže ho tají tím, že skočej nalevo, napravo a teprve na potřetí dojdou na to místo, kam původně chtěli. To ale dřív nebylo. Dřív se hrál jasný šach, kde musel každý tah mít svůj smysl.
1: Objektivně je potřeba říct, že Morphy měl slabší soupeře. V té době nebyl nikdo tak silný, který by skutečně mu byl rovnocenný v těch kombinacích. Je velmi těžko posuzovat staré nejlepší hráče s dnešními nejlepšími hráči. Partie jsou jiné proto, že je daleko vyspělejší teorie, daleko vyspělejší hra i porozumění poziční i strategické hře.
2: Dřív se hrály hodně třeba otevřené hry a dneska se hraje hra polozavřená více a zavřená. Otevřené hry už jsou v menším měřítku. Tak se změní taky způsob hry. Tam, kde jste dřív mohl útočit rychle na krále, tak tady musíte nejdřív soupeře nějak oslabit, abyste získal lepší pozici. V otevřených hrách jste mohl, když jste to uměl a viděl jste ty kombinace, tak jste mohl rychle dojít svého cíle, to je zmatit soupeřového krále. Ale v zavřených a polozavřených hrách to nemůžete rychle docílit, protože ten král má kolem sebe pěšce a nejde to. Proto je taky jiný způsob, ta hra je jiná. Já myslím, že lidi v dnešní době asi už by ty otevřené hry nemohli tak hrát, protože každý hráč,

0: který hraje trošku závodně, tak má počítač, má tam šachový programy a v těch otevřených hrách by každý se děsil, že ten počítač něco najde a on rychle prohraje. Proto si myslím, že lidem víc vyhovuje, když je ta hra polozavřená nebo zavřená, že je to trochu tajemnější na delší dobu.
1: Skutečně zavřené hry mají přednost, ale nedá se to říct tak absolutně. Je jedno zahájení, sicilská hra, která v současné době prožívá stále obrovský rozvoj. Je to hra polootevřená, ale umožňuje oboustranné útoky a kombinační hru, takže hráči, kteří takovou hru mají rádi a hrají ji, používají sicilskou hru a možná v současné době dokonce sicilská hra bude asi nejčastějším zahájením hraným v mistrovských nebo ve velmistrovských soutěžích vůbec.
2: Po skončení olympiády v Buenos Aires roku 1938 se sedminásobná mistryně světa Věra Menšíková vrací do Londýna. Ani válka nezastavila její šachovou aktivitu. Hrála simultánky ve vojenských zařízeních i v nemocnicích. Startovala v celé řadě soutěží organizovaných šachovým klubem Západní Londýn. Od manželovy smrti v únoru 1943 žila Věra s matkou a sestrou v nevelkém domě se zahradou a malým protileteckým krytem. V době náletu se ale rodina ukrývala ve sklepě domu. V noci na 27. června 1944 dostal dům přímý zásah a byl zcela zničen. Celá rodina zahynula v troskách. Ironií osudu pouze úkryt v zahradě zůstal nepoškozen. Věře Menšíkové Stevensonové bylo pouhých 38 let.

0: u nás bohužel to není tak zvykem, abychom se zajímali o své slavné předky. I třeba v oboru, který nás velmi zajímá. Přehrála jsem si její partie a musím říct, že jsem ji skutečně obdivovala, jak hrála. Ona jako mistryně světa by se mohla rovnat zase současným mistryním světa. Myslím, že by nad těma ostatníma vítězila. Já jí věřím. Podle toho, co jsem viděla v těch partiích, tak jsem přesvědčená, že ona by rychle se chopila všech příležitostí, které máme my, a že by její výkon prostě tomu odpovídal. Věřím jí, věřím tomu, že by vyhrála.
1: Já nevím, tohle je těžko posoudit. Těžko si představíme, že by hrál Aljechin s Kasparovem, nebo že by hrál Fischer s Capablancou. To si nedovedu představit a i když ve své době hráli skvěle, tak přece jen šach je dneska na podstatně vyšší úrovni, je podstatně podrobnější znalost zahájení, koncovky jsou velmi podrobně rozpracované, schémata střední hry také, takže si myslím, že by pravděpodobně nejlepší z minulosti dnes asi nebyly nejlepší, ale každý čas má své přeborníky a vítěze.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Já jsem totiž Bůh i ďábel.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl Zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

Naposledy běželi jsme s Josefínou do polí. Já to nevím.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm ty a já.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Jedno téma krát 24 písniček, to jsou hned 3 textempore, ve kterých hrají hlavní roli číslovky. Právě tolik jsem jich, jak se říká, na jedno nadechnutí našel, když jsem chystal dnešní pořad. Takovou tu dětskou matematiku 1, 2, 3, 4, 5, co sto Janku, co sto snět, to ani nepočítám. Stejně jako jednou, dvakrát, dám si zahrát, po třetí nechám tě stát, což určitě vyšlo milovníkům dechovek. Začneme pěkným swingem, ve kterém v originální nahrávce 3 strážníky zastoupí 2 mistři. Pánové Voskovec a Werich. A jeden František Novotný si dovoluje upozornit na jejich osobitou improvizační pasáž a přeje pěkný poslech.
1: Dejte si tu pozor!
2: Nehádejte se, prosím vás!
3: Nehádejte se, prosím vás!
1: Nehádejte se, prosím vás, teď! Bu,
2: kdo se hádá?
3: Já to nejsem.
2: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přesubu, kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
2: Jděte tam vy.
3: Aj tam jde on.
1: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš? Nepůjdu.
3: No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
1: Před strážnici stáli tlačící. 3 strážníci asi ve 3 v noci. Strážníci 3 byli v rozepři. Kdo zůstane hlídat na strážnici? A že se nepohodli, neměli pohodlí před strážnicí.

0: Zatím, co se strážníci před strážnici hádali, zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku ukládají, strážníci se raději před strážnici hádají.
1: Dejte si tu pozor!
2: Nehádejte se, prosím vás.
3: Nehádejte se, prosím vás.
4: Nehádejte se, prosím vás, teď.
5: Bu, bu, bu, kdo se hádá?
6: Já to nejsem.
7: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
8: Přezu, bu, kdo tam půjde?
9: Já tam nejdu.
10: Jděte tam vy.
11: Aj tam jde on, no tak půjdeš, nebo nebudeš.
12: Nebudu.
13: No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Tak to byla originální ukázka ze hry Premiéra Skafandr, kterou začala v roce 1929 pravidelná spolupráce Jaroslava Ježka s Osvobozeným divadlem. Jednička je v písničkách hojná, díky tomu, že každý jen tu svou má za jedinou, a dvojka, protože ve dvou se to lépe táhne a dva jsou pár, trojka je pro mnohé číslem štěstěny, ale ani čtyřka v písních nechybí. Stačí o cymbál zavadit a hned perina má čtyři rožky, pod perinu čtyři nožky a není vzácné, když někdy dvě nožky těm čtyřem závidí.
1: Stůl má čtyři nohy, domů se to stojí, ten pán v Hubertusu, že se nestydí. Původně si říkal, že jen něco pojí, ale pak se napil, alkohol ho labil. A teď stolům závidí. Jo, mít tak čtyři nohy,

a mít tak čtyři nohy, ale dvě jsou málo. Proč mě dvě nohy schází? Proč to se mnou tak hází? Oh, proč asi?

0: Tak já jdu.
1: Jiří Suchý nabídl své šestinohé blues podle not Jiřího Šlitra a na řadě je pátá. Připomene nám textaře Jiřího Štajdla, Nováka, co leze po jabloni a Helenku Vondráčkovou z roku 1965.

Jak říká lidové rčení, písniček o číslech je bez čísla, tedy velice mnoho. A víte, co se podle takového lidového rčení přihodilo tomu, kdo si o sobě číslo myslel a komu vůl číslo slízl? Byl domýšlivý, propil dům. A teď může chodit od čísla k číslu, tedy žebrat. My od čísla k číslu nepůjdeme, dokonce překročíme 6 strun na kytaře Karla Zicha, protože mistrovsky rozehraje svůj 12-strunný nástroj, aby nám potvrdil známou pravdu, že vlaky v anglosaských baladách mají nejčastěji 16 vagónů.

0: Pardál, jak známo, je pružná kočkovitá šelma, kterou neradno potkati na pralesní pěšině. V Podolí vám však nebezpečí nehrozí, protože tam loví dva pardálové pod penzí. A v elegantní kůži vystrkují drápky, jak nepochybně sami poznáte, Luděk Nekuda a Jiří Cízler.
1: Hej, kabáty na mízeno, slečno, my totiž náhodou jdeme taky tam, mě totiž říká.

0: Fofru odvedem, když pardál, tak pardál. A že to jsme my, tak půjdeme zas obardál.
1: Myslíš, že zabrala?
2: Kamaráde, ta už má velmi silné vnitřní chvění.
1: Takže to není znát, ale.
2: No jak chceš, aby to bylo znát, to chvění?
1: Pro jistotu ale hodíme světovost, jo?
2: Jo, to můžem.
0: Kolik my už uhnali dílek, je to snad na nás znát.

0: Hele, lavička.
1: Od 16 jsme tedy odečetli dvojku a vychází nám 14. Ani tady nevyjdeme s prázdnou, jak doloží 14 kubíků, které naložil do jediného auta Ivan Bárek.

Předtím jsme dvě odečítali, teď zkusíme dvěma dělit a ze 14 nám vyjde 7. 7 párů koní má někdejší zpěvačka Spiritual Quintetu Jarka Hadrabová, ale do kočáru štěstí je nezapřáhne. Tvůj

Tak vida, dnešní hodina matematiky právě končí. Děkuji za vaši milou pozornost, máte to dneska samozřejmě za jedna a pokud vám přijde textem pode vhod i za týden, už teď se na vás těší František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Dobrý den vám přeje a u Tandemu vás opět vítá Jan Rosák. Můj dnešní host prošel několika divadly a všude se výrazně projevil. Byl režisérem divadelním spolku Kašpar, konkrétně v divadle v Rokoku, utvářel ve funkci uměleckého šéfa generační podobu divadla Komedie, byl režisérem a šéfem činohry Národního divadla a od loňského roku je uměleckým šéfem divadel ABC, Rokoko a Komedie. Když tam nastoupil, řekl, myslím, že naposledy v životě začínám. To je docela zajímavá myšlenka. Hostem ve studiu Tandemu je režisér a umělecký šéf městských divadel pražských Michal Dočekal. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Poslední inscenací mého hosta je představení, o kterém se hodně a zaslouženě mluví, a nejen proto, že trvá hodně dlouho a má netradičně 2 přestávky, mluvím o Andělech v Americe. Tak se o něm taky trošku popovídáme. Všem přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Michal Dočekal byl naposledy u nás v Tandemu před 7 lety, to už je hodně dávno, konkrétně 16. února roku 2012 se ozýval náš rozhovor z Tandemu. Od té doby se hodně změnilo, u vás tedy konkrétně opravdu hodně a docela zásadně. Myslím si, že tím pádem nemusíme mluvit jaksi o tom, co předcházelo, spíš se budeme zaměřovat na to, co je teď. Mm-hmm. Tak jak byste Anděle charakterizoval?
2: Je to skvělá hra, to je samozřejmě skoro nulová charakteristika, protože to se dá říct o mnohých textech a mnohé takové hry jsem měl možnost dělat. Andělé v Americe je výjimečná hra tím, že popisuje nějakou zkušenost, kterou můžeme mít i my. Myslím, že není náhodou, že se ta hra, i když byla přeložena už na začátku 90. let do češtiny, vlastně těch 25 let nedávala. Není to jenom proto, že to jsou v podstatě dvě hry, dvě celovečerní hry, které autor dovoluje uvádět jenom v celku. To znamená, že se divadlo může rozhodnout, že uvedete oba díly ve dvou večerech, anebo oba díly v jednom delším večeru. Takže my jsme se rozhodli pro tu druhou variantu, protože to má logiku, ty hry jsou ucelený tvar, mají začátek a konec. Ale jedna věc je, myslím, pro nás podstatná, pro mě určitě, že zkušenost, kterou opisuje Kushner z konce 80. let v Americe, zkušenost společenskou, samozřejmě, že se tam hodně jedná i o osobních vztazích, ale ty se za stolik nemění, ale tu společenskou zkušenost, kterou on tenkrát vnímal a jakým způsobem ji vnímal, jsme, myslím, my na začátku 90. let neměli. Nemohli jsme té hře úplně rozumět. Dneska je řada paralel s politikou Reaganovy administrativy, zejména tou vnitropolitickou, vnitrostátní politikou, a řadě těm věcí můžeme rozumět a myslím si, že jim rozumíme, a proto taky ta hra funguje pro současné obecenstvo, aniž bychom se nějak snažili to posunout z toho časového zakotvení, což je prostě od roku 85 do roku 1990, čili svým způsobem je to i hra, která se dotýká těch, jenom velmi málo, ale dotýká se i těch politických změn, které se udály u nás v střední a východní Evropě.
1: No i samozřejmě to je pouze jaksi ten formální rámec té hry, ale přesto se zeptám, jestli náhodou se nebojíte, že diváky tou spoustou dojmů, těmi v podstatě dvěma představeními najednou zahltíte trošku, jako vydrží ten nápor?
2: No já jsem se samozřejmě předtím, než jsme měli premiéru, toho bál, to se nedá popřít, ale teď už za sebou máme 3 měsíce uvádění a mám z toho velmi pozitivní dojem. Málo lidí odchází. Samozřejmě se najdou lidi, kteří to představení, abychom byli zcela konkrétní, trvá 4 hodiny 15 minut. Začínáme, snažíme se to dávat vždycky v pátek nebo v sobotu, teď to sice bude v pondělí a v úterý, snažíme se, když to prostě provoz dovolí, to dávat na tyto víkendové termíny, začínáme v 6 v podvečer. Ale ono to zní hrozně, když to takhle řeknu, ale má to, ta první část má hodinu 20, druhá má hodinu 5 a poslední má hodinu 10. Takže když si to takhle nadávkujete, ten maraton, tak zaprvé diváci říkají, že se toho báli, když do toho divadla šli, ale že ty obavy potom se rozplynuly, to je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě, že se stalo, že jednotky lidí odešly, protože to na ně bylo příliš dlouhé nebo nezajímavé a tak dál, no, tak to se děje. Ale druhá věc, co se děje, že ta návštěva, my jsme měli všechny ty repríze zatím skoro vyprodané, což je prostě při kapacitě ABC, která má 500 míst,
1: 500? Jako
2: skvělá zpráva. Čili ty obavy tady byly, ale zatím se nenaplnily a z toho mám velkou radost.
1: Já vím, co to je hrát dvoják. A proto si říkám, jak to vydrží herci, protože to je v podstatě jaksi dvoják bez nějaké takové další pauzy. Jsou na konci představení stejně čerství jako na začátku.
2: No to určitě nejsou, to by ani neměli být snad. Ale oni to, Kushner to napsal, ta hra je velká, vystupuje v ní hodně postav, nebo ty hry jsou velké, to už vyplývá z řečeného, ale napsal takový návod, který ale nemusí ti inscenátoři uposlechnout, v tom je benevolentní, ale napsal, že by ty postavy měl hrát tenhle herec a celé to udělal pro 8 herců. Takže v tom, v té epopeji, kde vystupuje, já nevím, 20 nebo 25 postav, hraje 8, jenom 8 herců, my jsme to taky tak udělali, poslechli jsme jeho návodu a ten návod je velmi dobrý. A co, myslím, hodně pomáhá, ti herci tam všichni mají skvělé úlohy. Takže jsou sice unavení, ale v žádném případě to není únava ubíjející. Je to prostě únava z toho, že máte nějaký úkol, který vás baví a naplňuje, tak to má úplně jinou kvalitu, to opotřebení, než když prostě je něco, co musíte udělat.
1: Jak se teď módně říká, užívají si to.
2: Doufám, ano.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Jak už jsem říkal, můj dnešní host Michal Dočekal byl kromě jiného také ve funkci uměleckého šéfa divadla Komedie. Divadlo Komedie v té době proslulo představeními, která se hodně vymykala jaksi z takového toho komerčního a vůbec jaksi toho mainstreamu. Dokonce vy jste to teď někde řekl, že jste se po období vzdoru vůči establishmentu jste se tak nějak sklidnil. Opravdu je to pravda? Cítíte to?
2: No to nevím, jestli jsem to řekl, tak asi by bylo trochu nevěrohodné, kdybych prožíval teď ve svém věku to samé, co jsem prožíval před 20 nebo 25 lety, ale musím říct, že to asi ale není přesná citace, protože já jsem měl to ohromné štěstí, že jsme byli generace, která nastupovala do profesního života, do rané dospělosti, řekněme v roce 90-91. Se spolkem Kašpar jsme byli vyzváni tehdejším ředitelem městských divadel pražských Janem Vedralem. V podstatě dostali jsme divadlo na Václaváku do Koko. Po 3 letech jsem dělal konkurs na místo uměleckého šéfa do divadla Komedie a tom jsem uspěl. A v té Komedii jsem strávil na tom postu 8 let, takže se mi hned na začátku poštěstilo něco, co se málo komu podaří. Byla to léta, kde jsme skutečně byli velmi svobodní a myslím si, že se nám tam v Komedii dařilo. Teď jsem na tom pochopitelně jinak, uběhlo 25 let, ale vzdor proti establishmentu tedy prožívám velmi silně. Možná ještě o hodně silněji než v 90. letech, kdy jsem se s těmi společenskými změnami pochopitelně stotožňoval, taky jsem se jich na konci 80. let nějakým způsobem účastnil. Takže to, co jsem prožíval jako student DAMU, tu nespokojenost s panujícím stavem věcí, tak tu bohužel po 30 letech pociťuju v jiné podobě, pochopitelně, nechci to srovnávat, to by bylo laciné a nepravdivé, ale v jiné podobě a v jiných konturách a bohužel o 30 let starší, tu pociťuji tedy velmi silně.
1: A je, dejme tomu, v uvedení Andělů v Americe, jaksi součástí tohoto trendu vašeho?
2: Myslím si, že ano.
1: Ano. Mimochodem, to jsem si taky u vás přečetl, že prý, když jste teď do Komedie přišel po těch x letech, která uplynula od doby, kdy jste tam působil, že prý jste, teď cituju, zaplakal. Vážně?
2: Ano, tak to je trošku složitá a ne úplně zábavná historie, protože já jsem z divadla Komedie odcházel v roce 2002, kdy magistrát zahájil transformaci některých svých příspěvkových organizací divadel. Ta transformace nebyla úplně šťastná, což v případě divadla Komedie se projevilo tím, že tam působilo, a skvěle tam působilo, Pražské komorní divadlo Dušana Pařízka a Davida Jařaba, ale působili na základě grantu. A pokud jste v prostoru v podstatě

0: na podzim nebo o prázdninách loni vrátil, vlastně ten prostor víceméně chátral. A to nepřipisuji, že to je vina někoho konkrétního, ale jak říkám, ten grantový systém, nemůžete to v tomhletom uspořádání dělat a nikdy nenajdete peníze na to, abyste vlastně investoval do cizího majetku. Čili to byl hrozný problém a je potřeba říct férově, že magistrát rozhodl o znovu připojení divadla Komedie, které, když já jsem tam byl, bylo součástí městských divadel pražských, pak se oddělilo, to byla ta transformace a pak bylo asi rok zavřené, protože další nájemci a obyvatelé grantu potom nedostali, nebyl jim ten grant přiznán na příští období, takže to divadlo bylo zavřené.
1: To taky neprospěje.
0: A to samozřejmě. Taky samozřejmě neprospěje. No a pochopitelně ne všichni se tam chovali tak, jak by se slušní nájemníci chovat měli. No, my jsme do toho divadla přišli a nevěřili jsme tomu, že to po prázdninách bude moc otevřít, ale protože příspěvková organizace, kterou nějak neadoruji a jsem dost kritický k vůči tomuto způsobu financování divadel, ale umožňuje tomu městu, aby i do toho prostoru na investice nějaké peníze dala a to se stalo a za to jsme rádi.
1: Když se tak člověk podívá na tu divadelní mapu Prahy, napadne ho myšlenka, není v Praze divadel moc?
0: Napadne ho to. Ale zřejmě je Praha nějakou zvláštní enklávou, protože já jsem to nekontroloval, ale z poměrně hodnověrného zdroje jsem se doslechl, že Praha nabízí víc sedadel v divadle než Vídeň. A Vídeň přeci jenom vzhledem k německojazyčné oblasti a celému prostě tomu kulturnímu dědictví a vybavenosti má velkou přitažlivost turistickou a diváckou. A Praha je odkázána jenom na českého diváka a přesto ta divadla nejsou prázdná. Já budu ten poslední, kdo by říkal, že divadel je moc. Ale je to vlastně skvělá zpráva, i když je to dost neuvěřitelné.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Když byl před 7 lety u nás Tandemu Michal Dočekal, tak jsem se ho zapomněl zeptat na jednu důležitou věc, která si myslím, že o člověku jaksi vypovídá docela jaksi výrazně, a to je, kdo byl váš hrdina dětství. Kom jste se zhlížel, o kom jste si čítával, na koho jste se díval třeba, na koho jste chodil do kina?
2: Já jsem ještě z té generace, která žila v takovém, řekněme, zvláštním informačním nebo kulturní bublině, která přecházela ještě z té první republiky. Já jsem četl knihy, které měly razítko Čestmír Dočekal Úvaly, to byl můj otec, a měl to Ex Libris, nebo takovou si označoval ty knihy, takže a přecházelo to i na tu naši generaci, tak já si pamatuju moji první knihou, kterou jsem dostal o prázdninách, nebo těsně na konci školního roku, to si pamatuju úplně přesně, těsně na konci školního roku, po první třídě jsme jeli s maminkou na koupaliště Džbán a ona mi v knihkupectví na Kulaťáku koupila Hoši od Bobří řeky. To byl začátek 70. let a ta normalizační čistka neprobíhala, prostě nejdřív se šlo po těch nejzjevnějších jménech a dětská literatura a Foglar ještě mohly vycházet nebo byly na pultech. Takže
1: který to byl rok? To byl?
2: 72. Mhm. Hnusná léta. Já jako dítě teď to zpětně vyhodnocuji, takže tím, samozřejmě, že to je interpretace tak, jak mě to vyhovuje, ale že moje školní problémy, které byly opravdu velké, měli co dělat s atmosférou té doby, protože když si na to zpětně podívám a když moje dcery teď chtějí, abych jim vyprávěl nějaké příhody ze školy, tak já jim v podstatě nic vyprávět nemohou, protože to jsou všechno negativní zážitky, anebo nějaké prostě věci, které potom se řešily sníženými známkami schování. A to, co je pozitivní, mně se zdá, že teda snad to není jenom jako naše osobní zkušenost, ty naše holky tohle vůbec nemají. To je ohromná změna a jsem z toho hrozně rád. No nicméně, dostal jsem Foglarovi Hochy od Bobří řeky, to byla moje první kniha a pak samozřejmě ty Karly Máje, Alexandry Dimasy, to byla moje četba taková dost určující a dodnes se k tomu rád hlásím.
1: Tak to jsme na tom asi tak stejně.

0: Andem Jana Rosáka.
1: V tom výčtu zastavení, myslím profesních zastavení Michala Dočekala, která jsem uvedl na začátku, jsem záměrně vynechal, nebo záměrně, no v podstatě jsem zapomněl na to, abych se zmínil o tom, že jste režíroval i v zahraničí. Mm. Což je docela zajímavé, protože tam jste musel jaksi spolupracovat s lidmi, se kterými jste se teprve seznamoval, kteří, dejme tomu, vás pozvali, ale jaksi nebyl jste na ně úplně prvotně napojen. To znamená, na Slovensku, jestli se nepletu, Maďarsku, v Rumunsku jste inscenoval, možná, že mi dáte ještě další tipy, ale každopádně, jaká byla tam práce? Měl jste tam třeba volné ruce v tom inscenování?
2: Měl. Já jsem to spočítal, bylo to 10 zahraničních režií. Je to hrozně cenná zkušenost, když vás někam pozvou a to pozvání opakují. To v každé zemi mají svých režisérů dost, takže když vás pozvou jednou, je to skvělé, když to opakují, je to úplně velká podsta a poklona. Mám z toho radost, ale znamená to, že prostě nejste 2 měsíce doma a to je poměrně náročná věc. Ten kočovný život má svoje velké klady i velké zápory. No a teď, když jsem začal v těch městských divadlech, tak to prostě nejde skloubit dohromady, takže jsem musel asi 2 věci se z nich omluvit, jak se říká. No, nechci říct odmítnout, protože pořád někde doufám, že by to třeba ještě mohlo se realizovat, ale je to za poměrně velkou cenu. To je jedna věc. Druhá věc je, že tady začnete pracovat po škole, máte to štěstí, o kterém jsem mluvil a tak dál. Je tady nějaká pozice, kterou máte a ta nemusí být samozřejmě vždycky jenom jako pozitivní, no ale prostě jste ve známém prostředí, kterému rozumíte a dokážete se v něm nějakým způsobem pohybovat, přejdete hranice a nic z toho neplatí. Je to dobré i na druhou stranu, protože tam zkoušíte s někým, kdo tam je hvězda, vy to vůbec nevíte, jestli má nějaké svoje vrtochy, manýry nebo jaký přístup speciální, jestli se k němu nesmí chodit ze zadu, protože je moc kope, tak to taky nevíte, takže to vám uvolňuje ruce. Ale ta v zahraničí víc cvičí, no. Je to, nejste tam, co jste doma, musíte to vlastně nějak obhájit, to, že tam vůbec jste, že zatěžujete celý ten provoz vším tím složitým dojížděním, komplikacemi s domluvou a tak dál. Ale potom, když se to povede, respektive máte tam určitém ohledu, jste tam svobodnější, protože tu celou zkušenost a tu přemíru vazeb, které tady máte, které na jednu stranu jsou, řekněme, dobré, ale na druhou stranu jsou to prostě taky vazby, tak to tam prostě nemáte. Tak mně se zejména v Budapešti ohromně líbí a myslím si, že se mi tam i dost dařilo a rád bych se tam ještě vrátil a už jsem tam prožil skoro rok.
1: Já si nedovedu představit, jak český režisér režíruje maďarské herce, aniž by jim rozuměl v podstatě.
2: To je, někdy to probíhalo v angličtině, což je jako strašidelná jaksi nálož, protože často se stane, že nevím, co chci říct česky, na to, že bych to překládal rovnou do angličtiny. Ale v Maďarsku je ta výhoda, že je hodně slovenských Maďarů, kteří jsou bilingvní. A nemálo jich je i v Budapešti. Takže mám tam skvělého překladatele slovenského nebo z Bratislavy novináře a filmového a divadelního publicistu Láslo Saboa, s kterým spolupracujeme a já něco říkám česky a on to překládá do maďarštiny. Já si myslím, že doufám v to, že překládá zhruba to, co říkám, ale jistě tím být zejména v maďarštině nikdy nemůžete.
1: A když ten maďarský herec říká svůj text, tak musíte jenom věřit, že říká to, co má říkat.
2: Tam nenajdete v rumunštině, protože je hodně podobná italštině a přeci jenom některým slovem, jako když se řekne černý, tak pochopíte, že to je Nero a tak dál. A takže se v tom textu přeci jenom zhruba, kde ten člověk jako v tom monologu je, můžete nějakým způsobem, to pochopíte potom při těch zkouškách, se začnete orientovat. V maďarštině se ani telefon neřekne telefon.
1: Je to pravda, já jsem někdy slyšel, tuším, mi to říkal Verik, že ve všech jazycích se řekne Vídeň v podstatě podobně, Viena, akorát maďarský Béč.
2: Béč.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Když jsem před chvilkou mluvil o té spolupráci, tak mě napadlo taky, že je velice důležitá vaše spolupráce, v podstatě tandem takový, s ředitelem městských divadel pražských Danielem Přibylem, který vás přizval ke spolupráci. A vy jste se někde to velmi pochvaloval, takže to asi pořád trvá.
2: Trvá to, i když samozřejmě ředitelování je řehole. Nebo je to prostě služba. Není to vůbec jednoduché najít dobrého ředitele. My režiséři nebo umělečtí šéfové, dost často to bývá jedna osoba, máme tu výhodu, že naše práce se potom nějak může projevit na jevišti a přináší to, nebo může to přinášet satisfakci. Divadelní ředitel pracuje víc v zákulisí,
1: úřední,
2: víc administrativy, víc zodpovědnosti za peníze a tak dál, ale pracuje právě pro to jeviště. Čili ta jaksi oddanost je důležitá hrozně. Není to jednoduché, teď to říkám, protože Dan Přibyl je primárně dramaturg, velmi dobrý dramaturg. My jsme se poznali, když byl uměleckým šéfem v Kladně, nabídnul mi hru, já jsem na ní kývnul, znali jsme se předtím nějak od vidění, ale jakoby pracovně jsme se seznámili tímhle způsobem. Právě v tom Rumunsku jsme dělali společně Macbetha, a tak dále a tak dále. Teď jsme sice v jednom divadle, ale on na sebe vzal tu knutu ředitelování a samozřejmě tak jsme to plánovali od začátku. Když jsme se bavili o tom konkurzu do městských divadel, já jsem říkal, já ale ředitelem být nechci. On to dělá to pečlivě. Ale když se ptáte na ten tandem, tak ačkoliv v sobě máme jenom obkancelář, tak nás rozdělují vlastně docela podstatné stohy faktur a dalších úkolů, který ten ředitel má.
1: Což mu určitě nezávidíte.
2: Ne, já to oceňuju, ale zrovna včera jsem si říkal, že mu napíšu vážnou výhružnou SMSku, že buď se jako dramaturg začne víc projevovat, nebo že ho vyměním. A to já jako umělecký šéf to udělat můžu.
1: Určitě. No, jako umělecký šéf, jste mi teď přihrál, máte určitě jaksi i po úspěšném uvedení Andělů v Americe další plány. Tak řekněte, jaké jsou současné cíle, taky na co se těšíte jako inscenátor?
2: Já teď zkouším Romeo a Julii. Tak to je ohromný úkol, těší mě to, mám z toho radost, premiéru budeme mít na konci května, což se mi zdá strašně brzo a tak dále, to se zdá skoro při každému zkoušení. Tady si myslím, že to je opravdu oprávněné, nicméně to je teď ta práce, kterou připravuji. Mám před sebou další dvě inscenace naplánované na příští sezónu, ale fakt je, že já se snažím, říkám si to poměrně často, abych se na nic netěšil, protože těšení se samo o sobě je nějaké plánování budoucnosti, něco, co bude, až to, co teď uplyne, bude tamto. Ale to, co teď uplyne, vlastně je to, co bychom měli vnímat nejpodstatněji, čili já, ano, všechno před námi je krásné, jaro, prázdniny, další sezona, ale já se snažím si to nějak zvlášť nepřipouštět si k tělu to těšení, protože, jak velmi moudře říkala jedna moje kolegyně z Národního divadla, nejkrásnější měsíc prázdnin je červen. Jakmile začnou prázdniny, tak už se to zkracuje.
1: Myslím,
2: že to těšení je něco podobného, že by člověk neměl se příliš jakoby upínat té budoucnosti a snažím se vnímat a radovat se z té současnosti a z toho zkoušení, které mám teď a které mě velmi těší.
1: Ale přesto můžete udělat malé promo, jestli to není tajemství, samozřejmě, když jste mluvil o dalších dvou titulech.
2: Ano, samozřejmě, velmi rád. To bude Smrt obchodního cestujícího na podzim a na jaře to bude Vojna a mír. Tak dva ohromné tituly.
1: Já jsem si tady napsal, že jste představili spolu s Danielem, jste představili ABC jako divadlo velkých témat. A to vypadá, že to asi opravdu takhle je.
2: Chceme to tak a já mám ohromnou radost, že to není jenom teď v ABC, ale vůbec, že to šéfování, taky to není vždycky úplně med, ale má to jednu velkou výhodu, že hodně můžete ovlivnit to, co si jako režisér sám sobě zadáte.
1: A to, že jste se rozhodl inscenovat zrovna tyhle ty tituly, možná vychází taky z toho, teď nechci vám napovídat, že má teď, nebo divadlo disponuje výborným hereckým teda materiálem, je to tak?
2: Je. A chceme dál ještě na tom souboru pracovat, protože my máme v angažmá necelých 20 herců. To zní nesmyslně, ono tam je 19,5 úvazku a hrajeme na dvou, respektive teď s komedií už vlastně na třech scénách, což se v podstatě tou náročností toho provozu rovná Národnímu divadlu, které taky hraje na třech scénách, ale tam bylo v angažmá, je v angažmá něco přes 50 herců. A takže, když mluvíte o tom souboru, jsem strašně rád za lidi, které jsem tam potkal. Nejsme tam dlouho, já jsem tam od září, to je půl roku, a které jsem tam přivedl a ještě přivedu, protože prostě ten soubor je vlastně hrozně komorní na tu velikost toho provozu. My máme na příští sezónu plánováno 16 premiér.
1: Mm-hmm. Tak jenom na okraj ještě, kdo bude v hlavních rolích Romeo a Julie?
2: V hlavních rolích Romea a Julie je Tereza Marečková a Zdeněk Piškula. Tereza je herečka, kterou jsem potkal v divadle Husa na provázku. Teď začínající hvězda, řekl bych, dostala dvě ceny za svoji hereckou práci v minulé sezóně, cenu divadelních novin a cenu divadelní kritiky. A Zdeněk Piškula je mladý herec, který už má svoje renomé z filmu. Já jsem se snažil, a ta snaha byla, myslím, úspěšná, aby to obsazení bylo nejenom těchto dvou lidí, aby to obsazení bylo skutečně mladé, protože ta hra je, myslím si, hodně silné téma, je tam ten generační spor. Takže já, když zkouším Romea a Julii a potom jdu vyučovat na Damu, tak mám někdy pocit, že jsem jako tu generaci vůbec nezměnil.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: S Michalem Dočekalem si pořád povídáme o jeho práci, ale nejenom prací živě člověk, přestože ho naplňuje nepochybně až po okraj, ale jste pořád vášnivý cyklista, jak jsem si někde taky přečetl.
2: No to už jako jsem vášnivý cyklista jenom
1: teoreticky.
2: Teoreticky. Naštěstí, jak mám ty dvě menší děti, tak při tom ježdění na kole se trošku musíme přizpůsobovat jejich tempu, které pochopitelně v 7 letech ještě není tak závratné, takže ta hanba taková úměra, že čím víc si kupuju kvalitnější kola, tím míň na nich jezdím. No. Tak teď jsem si zrovna říkal, že tohle kolo už mám dost dlouho, že bych to měl změnit, ale pochopitelně je to nesmysl. No, fakt je, že bydlím v takové části Prahy, kde prostě bych musel zejména cestou zpátky zdolávat jakoby nahoru Plzeňskou, a to teda takový odhodlanec skutečně nejsem. Ale na tom kole bych měl jezdit už, protože mám jisté problémy s kyčlí a ono to je dobrá rehabilitace, dobré cvičení, ale to bych se asi musel přestěhovat, protože představa, že jedu někdy po představení v 10 večer nahoru Plzeňskou, to teda nedám.
1: Zkuste ještě víc představit, jak po té stránce mimo divadelní, co vás ještě baví a těší. Máte nějaký koníček, kromě toho té cyklistiky?
2: Ne, tak já koníček nemám, nic proti koníčkům nemám, ale já mám to štěstí, že mě práce opravdu naplňuje a baví. Tak já přijdu domů a udělám pár věcí, které, teda je potřeba říct, jako myslím do éteru jasně, že doma nedělám nic a že všechno dělá moje žena. Já bych potom prosil datum toho vysílání, aby tato zpráva byla jí předána zveřejně před celým národem.
1: Mimochodem, manželka je taky herečka.
2: No, je taky herečka, ale samozřejmě jako žena zvládá daleko víc věcí a včera nám vypadly pojistky v celém bytě a já jsem to šel dolů nahodit a nebo jsem je najít, tak prostě jsem je nenašel. No já nevím, co k tomu mám říct. Stalo se to, jsou horší věci na světě, ale našla je ona. No takhle to u nás probíhá. Ten jistič hlavní jsem prostě nenašel. Bydlíme v tom domě 10 let, jenom není to tak dlouho,
1: tak
2: že?
1: Nebylo člověk, ještě potřeba hledat.
2: Ne, jistič. Asi jsem to nějak zapomněl, nevím, co se mi stalo. Takže když udělám to, co je potřeba, nahodím pojistky, opravím všechny drobné závady v domácnosti, naučím se s dětma, napíšu jim úkoly a tak dál, tak potom se zase věnuji své práci a přípravě na divadelní zkoušku. To je můj koníček.
1: No, to se dá docela pochopit, vzhledem k tomu, kolik toho máte jaksi na hrbu, jak se moc hezky říká česky. Moc děkuju Michalu Dočekalovi za dnešní povídání a přeju samozřejmě samé divadelní úspěchy. Říká se i režisérům a uměleckým šéfům, zlomte vás?
2: Ano.
1: Tak dobře, tak zlomte vás.
2: Čert vás vem.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení, je tu čas, kdy k vám přicházíme s pravidelným pořadem U muziky. Následující hodinka je beze zbytku naplněna lidovou a dechovou hudbou. Budou hrát vynikající kapely, zpívat známí a u posluchačů velmi oblíbení zpěváci. Celý program připravujeme pečlivě a tak, abyste vy, kteří máte tento žánr rádi, vždycky našli pár melodií, při kterých zavzpomínáte a zahřejí vás u srdce. Budeme moc rádi, když nám věnujete svůj čas. Věřte, že vaší pozornosti si budeme opravdu vážit. Úvodní skladba Miloslava Richarda Procházky Jandas Express dala příležitost vyniknout hráči na trubku Petru Jandáskovi a mistřiňance pod vedením Antonína Pavluše. Pánové nasadili svižné tempo kvapíku a my už nepolevíme. V zápětí zazní polka Jaromíra Vejvody, kdyby ty muziky nebyly. Hraje a zpívá budějská kapela Ády Školky a Pavlína Filipovská vám přeje pěkný poslech. Dále hrajeme lidovou píseň Teče potůček bublavý. Krásný valčík zahraje Strahovanka a zaspívají Marta Adámková, Marie Dvořáková, František Merhout a Josef Tic. Tango je dnes dílem Josefa Tumse s textem Olgy Homolkové. Tiché tango, zpívají manželé Olga a Jiří Homolkovi, hraje Březovská desítka.

čas, který v našem pořadu patří pochodu. Svěříme opět, ne poprvé, ani naposledy, Františku Kmochovi. A určitě neuděláme chybu. Dneska si dáme slavený, velmi známý pochod s názvem Andulko Šafářova. Zpívá a hraje sbor a orchestr Václava Hybše. Potom zahrajeme českou lidovou polku Až pomašírujem. S malou českou dechovkou bude zpívat Pavel Beneš. Josef Balek napsal valčík, který opěvuje Orosenou skleničku. S citem o ní zaspívají Michaela Krákorová a Karel Jindřich. Doprovodí je Rožmitalská venkovanka.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Opět dorazilo pozvání z Moravy a už jsme tady. Čeká na nás polka Ladislava Prudíka s textem Vladimíra Salčáka Pro Jiřinku. Zaspívá Josef Malina, zahraje Vlčnověnka Pavla Nevařila. Dále je tu valčík Jiřího Vrány. Text napsala Růžena Sypěnová. Kdo ze srdce dává, se jmenuje. Zpívat a hrát bude Stříbrňanka Vojtěcha Horkého. Mladá frajárka, to je polka Pavla Skočíka s textem Alice Poláškové. Zpívají Lea Zimková a Renata Jedličková, hrají Bojané.

Kdo z nás, vážení, občas nepostrádá něžné pohlazení? To nejhezčí bylo, alespoň pro mě, vždycky od maminky. Teď nám prozradí autoři následující skladby, po jakém to pohlazení touží oni. Jsou to Josef Balek a textař Josef Sochor, ten o tom dokonce bude zpívat společně s Bajotriem. Doprovází je česká švitorka Ctibora Mesteka. Já se vždycky vohlídám, říká lidová písnička. Poslechneme si ji v podání Domažličanky a zpěváků Evy Dřímalové a Josefa Kupilíka.

Ještě před rozloučením s dnešním dílem našeho pořadu U muziky si dopřejeme směs lidových valčíků. Včera jsem byl u muziky, zpívá a hraje Květovanka.

Ale teď, vážení a milí, je náš dnešní příděl rozhlasového času téměř vyčerpán. Tak tedy loučíme se a děkujeme za pozornost. Udělali jste nám radost, že jste poslouchali. Naschledanou, ve zdraví a v pohodě se těší Pavlína Filipovská. Dvě krásné písničky na rozloučenou nemohou chybět. Bude to polka Johna Golvela, Bábelinka z Podskalí, kterou zpívá Standa Procházka a hraje staropražská kapela. Nádavkem ještě skladba Miroslava Císaře a Karla Kolety s textem Svatopluka Radešínského. Jen žádné loučení. Zpívají Ivana Jelínková a Milan Černohous, hraje Veselka Ladislava Kubeše.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Kultura uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Výjimečná a nezapomenutelná, taková byla Helena Růžičková. V těchto dnech si připomínáme 90. výročí jejího narození. Nezaměnitelný hlas Heleny Růžičkové si na Pohodě právě teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Posezení s kytičkou, takový poetický název, nesly svého času veřejné nahrávky kolegy Vladimíra Bernáška s Helenou Růžičkovou a jejími hosty. Jedno takové příjemné rozhlasové setkání jsme pro vás dnes vybrali.

0: posezení s kytičkou. Vítám všechny diváky ve studiu číslo 1 Českého rozhlasu Plzeň. Vítám posluchače, ať jsou kdekoliv. Vítám vás, i když nás právě posloucháte doma v kuchyni. My tady ve studiu máme jako obvykle na stole kytičku ve schodě se znělkou a kytičku jako vždycky hlídá, opatruje, zalévá, dokonce ji snad učí zpívat Helena Růžičková.
1: Dobrý den.
0: Protože ta naše melodie, ta znělka Rozvíjej se poupátko je z filmu Pyšná princezna a protože letos slavíme 100 let českého filmu, tak další naši hosté mají něco s filmem společného. Herec Svatopluk Beneš. A filmový sběratel a historik Milan Wolf. Takže se do toho hned dáme.
1: Já jsem pro.
0: Já začnu nejprve dotazem tady u vás diváků. Kdy jste naposled byl v biografu?
2: Je, to už nepamatuju teda.
3: To už je dlouho, dlouho moc.
4: Před rokem asi.
5: Před lety.
3: Tak před 5 lety.
2: To už je hodně dlouho.
5: Také dlouho.
0: To je v podstatě smutek. Pane Wolfe, nehrozí konec biografů v Čechách?
6: Já myslím, že televize hodně vytlačila ten biograf, ale konec biografu určitě nehrozí, protože ten biograf to je taková společenská událost a je to jiný zážitek, než ta televize, ta malá bedínka doma.
0: Takže já se zeptám jinak. Pamatujete si ještě někdo na vůbec první film, který jste kdy viděli?
7: Tarzan a zelená bohyně.
8: To byl český muzikant.
0: Vidíte, ten film dovedl k filmu filmového historika Karla Čáslavského. Ten to viděl jako dítě a tak se mu to líbilo, protože neměl peníze na další stupenku, tak chodil a poslouchal alespoň tu hudbu. Na jaký film vy vzpomínáte?
9: Král králů. To je hodně starý, ještě němej.
2: Muži Fosejdo.
10: Pyšná princezna.
0: Pyšná princezna, protože vy jste mladá. Vidíte, že ten film v sobě má nějaké kouzlo, když zůstane v paměti, ať jsme od té doby všichni viděli těch filmů nesčíslně, ale ty první zážitky zůstávají v paměti. Já si vzpomínám, jak paní Marie Rosulková mi vyprávěla, jak maminka tady v Plzni šla s tatínkem prvně do biografu, když v Plzni se prvně promítal film a maminka se vrátila a povídala, děti, to musíte vidět, to je zázrak, pasou se tam ovečky, tak druhý den na to šla paní Rosulková s bratrem a vyprávěla potom, no tak jsme se vrátili, maminka se ptala, a co, no co, pásly se ovečky. Prostě pro dítě takový zázrak bylo něco běžného. Dítě je neustále něčím udivováno, takže nebyla za mlada jako dítě udivena paní Rosulková ani tím filmem. Pane Beneši, pamatujete si vy, když jste prvně viděl film?
11: No ano, já si pamatuju velice dobře. Byl to americký film, ještě němý, a hráli v tom všichni Barrymoorové, to byli američtí herci, a ten film se jmenoval Když se nebe s mořem pojí. Bylo to takový veliký velrybářský drama, kdy uvíznou prostě v hrozný bouři a de facto vlastně všecko se to odehrávalo na moři a mě ten film tak zaujal, že potom jsem znal už jenom cestu do biografu. No a z té cesty do biografu to se pak vyklubalo, že jsem k tomu filmu tíhnul až dodnes.
0: Ale když jste viděl ten první film, to vás ještě nemohlo ani napadnout, že jednou budete běhat po plátně.
11: Ne, to mě nemohlo napadnout, ale už Muži v offsideu byl český film, který jsem prostě miloval a miluju ho dodnes. A ten ve mně bohužel probudil ty herecký buňky a chtěl jsem taky hrát tak jako ty mistři tam na tom plátně a ten mě doslova svedl.
0: Pane Wolfe, tady se několikrát ozvalo, že ještě na začátku byl němý film. Jak to vlastně s tím filmem bylo? Když nedávno jsme slavili, je to asi 2 roky, 100 let světového filmu a po 2 letech už se slaví 100 let českého filmu. To jsme byli tak pokrokoví?
6: No, tenkrát my jsme byli taková, dá se říct, filmová velmoc. Tady bylo mnoho lidí, kteří pro ten film udělali moc a dali do toho veškerý svůj majetek a ten český film pozvedli na světovou úroveň. Vlastně ten zvukový film přišel až v roce 29. To bylo to Loď komediantů v Lucerně, ale ten zvukový film, ten už Edison zkoušel na počátku století, spojený s fonografem, takže ten zvukový film není úplná novinka, že? I ty plastické filmy, barevné filmy, to byly ručně kolorované filmy Patovky, které se už vyráběly v roce 1902. Jak tady vzpomínají, tady jsem slyšel na to Krále králu, tak ten Král králu to dělal staronej režisér Cecil B. DeMille a byl to film z roku 1925 a v roce 1930 ho potom ozvučili. To byla ta Kristova cesta, to byl překrásný film a tam byl pánek vzpomíná na toho Tarzana, tak to byl vlastně 4. představitel Tarzana, jmenoval se Herman Brix. Tyhle ty Tarzany s tím Hermanem Brixem, kde nám přišel akorát 2.
11: No, já si myslím, že tedy teď se tomu říká fenomén všemu, ale že ten filmový fenomén bude tak pevný a žijící věčně, stejně jako divadlo. Říkalo se, že až přijde film a televize, že divadla prostě zkrachujou. Není to pravda, je to něco úplně jiného. Ten film je totiž dělaný pro veliký plátno a na té obrazovce se to všechno zcvrkne, srazí, je to malinký a celou řadu těch věcí nevidíte.
1: On to taky říkal jeden ze slavných režisérů, že když chcete mít zničený film, tak ho pusťte do televize.
0: Ono je to asi možná i proto, že když se díváme doma na televizi, tak teď odběhneme udělat si kávu, teď prohodíme slovíčko.
1: To je samozřejmě, že to je jiná atmosféra, ale konkrétně ten film je přesně to, co říká Sváťa, protože buď je klasický plátno, nebo je širokouhlý plátno a je dělaný pro to určitý plátno. Ten kameraman to prostě tvoří ten obraz k tomu formátu, pro který se to točí. Dřív byl biograf za korunu, protože já měla to štěstí, že jsem bydlela na Karlově náměstí a hned vedle bylo kino Emauzy.
11: Ano.
1: A my jsme slyšeli, když byl gong, tak stačilo, když přišel gong, tak my šup s maminkou a už jsme byli v biografu.
0: Pravda to je, doma se dívám na televizi, na Veselohru, teď si vzpomínám, že tomu dialogu jsem vůbec v biografu nerozuměl, jak se lidi smáli. Dívám se na to doma a myslím si, co na tom je k smíchu. Takže i ten fenomén...
1: Ale zase jsi rozuměl.
0: Zase jsem rozuměl. No, to je možná, že právě proto jsem se nesmál. A ještě další věc. Tady jsem mluvil o němém filmu, o filmu mluvícím. Mně se líbí, že ty naše kytičky, u kterých se tady scházíme, dneska tady máme dokonce 2, že zatím byly němé. A já se těším, jak jednoho dne na konci našeho sezení kytičky zaspívají. Zatím jsme tady zpívali my společně. Heleno, dočkáme se toho?
1: No tak já jsem velký optimista, proč ne? Proč ne? Uvidíme, třeba taky opravdu zaspívají.
0: Když i film promluvil...

Semafor, šarže je hrozná, každej ho pozná, červený os i čepice, to je přednost ta stanice. Bremza ten má těžký život, dře všechny koleje, mašin fíra je jak černo, celý vod voleje, konduktor ten štípe lístky a holky do tváře, ten ve vlaku vlastně dělá jenom bachaře. Pan revizor reviduje každýho haranta, kouká, kde by načapat moh černýho pasanta, oficiál adjunkty, generální inspektor, to všecko je před proti.

0: на Фіні, видно ста станице, тен умі прогнат машини, видно ста станице. То прозвлашні є твор, перед ним се кланні семафор. Шаржа є грозна, каждий його позна, червений ос і чепіце, то є přednosta станіце.
1: Пане Вольфе, як то було в зачатках того фільму? My dneska všichni chceme slyšet veselé historky z natáčení. Byly už v samých začátcích filmování veselé historky z natáčení? Nebo ty lidi slyšeli, četli v novinách, byl objeven film a táta doma u kafe povídal, a budou veselé historky z natáčení.
2: No tak ty, jak to vlastně ten film začal u nás, tak ten Křiženecký koupil v roce 1897 v Lyonu Lumierovou kameru. A před 100 lety 1898 s ním natočil několik záběrů, to byly ale záběry, jenom takový krátký záběry, třeba nějaký cvičení hasičů, nějaký Purkyňovo náměstí na Karlovských Vinohradech, že? Pak slavná ta žofínská plovárna a ten pič plagátu s tím Lostrancí, tak natočil to byly záběry, které měly třeba jenom 15-17 metrů. To byly filmy, které byly v těch 17 metrech už přímo pro tu kameru. A to byly vlastně prvopočátky toho českého filmu. Potom Křiženeckým už sem přišli, se už začali v roce 1902 už začali se dělat společnosti a i soukromí, jako byl v Táboře pan Šlechtl a další, který jako si ty filmy natáčeli sami a už dělali potom filmy třeba 10-15 minutový. Ale první takový film české jako celovečerní, to byly ty Praští Aramité v roce 1917. A ten zvukový film, první český 30. leta, to byl ten CK Polní maršálek. Ale první zvukový film, který u nás byl uvedený, ten zvuk byl ještě na deskách, to byla Tlač komediantů.
1: A CK Polní maršálek je tedy jeden z prvních zvukových filmů?
2: CK Polní maršálek je jeden z prvních zvukových filmů, ten natočený v roce 1930, a ještě byl točený AB Atelier Vinohrady na tom pivovaru. Pre Barandov ten se otvíral až v roce 1934.
1: No a já se vracím k té původní otázce. Vy víte, kdy vznikl film a kdy vznikly ty veselé historky z natáčení?
2: No já myslím, že ty veselé historky z natáčení musely být už v prvopočátcích toho filmu.
1: Asi vždycky, když člověk něco dělá, tak se určitě něco nepovede nějaká, a počase se tomu směje. Ovšem, když se to děje, tak to většinou k smíchu není. Pan Beneš má proti nám tu výhodu, že má k humoru blízko, protože je jedním z mála lidí, co osobně znali Švejka. Já jsem to viděl v biografu. Je to pravda.
3: To byl film, který jako každý předem pohřbíval, než jsme ho vůbec začali dělat. A prostě obecenstvo tenkrát bylo tak zaujatý těma obrázkama, který maloval Lada, že měli představu, že musí ti herci vypadat jako ty obrázky z té knihy. Tím vznikla už averze na samém začátku toho filmu, ještě než jsme udělali první záběr. Teprve léty uzrál ten film. A sice když prostě se lidem promítal často a promítal se i v té televizi mnohokrát, tak si zvykli na ty postavy, jako kdyby zase jinak nemohli vypadat.
4: Vlastně první Švejk u nás byl Nol.
3: Ten němej film už je dnes nepřijatelný.
4: Ano, jo? Ano, ano, ano.
3: Je to už prostě staromódní a to, ale je pravda, že Nol jako typ byl nejlepší Švejk.
2: To byly natočeny tři filmy tomu Švejkovi a to bylo v roce 1925 a že ten představitel, ten Nol opravdu byl nejlepší představitel toho Švejka, již ten Hrušínský jako byl velmi dobrý. A pak ještě, jestli pamatujete, tak Sáša Rašilov natočil v roce 1932 ten Švejk, ale to nebyl už takový jako... Jako tenhle ten...
3: To byl velice špatný film, jako... už i jako film to bylo špatný. A ku podivu, ten Rašilov, velký herec český, nevystihl tu postavu tak, jak je napsaná. A je to s podivem, protože on, Rašilov, měl vždycky obrovský smysl pro humor. A my, když jsme točili s ním třeba, já jsem s ním několikrát točil, už jsem se nemohl dočkat ráno, až přijde do maskérny, protože ten smysl pro humor, který on měl, S tím už jsem se od té doby neschledal. To se rozzářilo slunce. Já vám řeknu takovou jednu malou historku. Rašilov a Roland, což byl také herec v Národním divadle, se bavili před vchodem u Národního divadla, zadním vchodem, kudy chodí herci. A přišla k ním nějaká žena a povídala, prosím vás, pánové, já bych chtěla k opeře, jak bych to mohla udělat, jste vy tady z toho divadla nějak známý. No a Roland řekl, ano, tady je zrovna pan ředitel, ukázal na Rašilova, no můžete mu, máte velký štěstí, můžete mu právě teď podat otázku, jakou si přejete, on vám jistě je rád zodpoví. No tak ona prostě jako řekla, že by chtěla být operní pěvkyní a kde si, co si a to a Rašilov, no jo, my teď zrovna hledáme, ale musí mít strašně silný hlas. Máte silný hlas? Mám. No počkejte, tak to vyzkoušíme, jo? Vy byste tady počkala, tady pan Roland vám dá znamení, pak přijde za mnou, já budu na Slovanském ostrově a budu poslouchat, jak se vám ten hlas nese. Takže prostě ta paní

0: šéfe, nezlobte se na mě, já byl u doktora, prosím vás, teď vám nic není, když jste pan, no jo, není, ale noha mě otekla jako bakule, představte si to. No a bylo to, jdete pryč, jdete, s vámi není řeč. Že jo. Tak takovýhle fóry on dělal pořád. A je veliká škoda, že nejsou pozbíraný, že to někdo nenapsal a byla by to velice krásná humoristická knížka.
1: A skutečně situační humor to byl a ten se bohužel těžko dá zachytit, protože i když se to napíše nebo cokoliv, tak když nezachytíte tu situaci, ve které to je, tak je to těžko sdělitelný.
0: Ano. Nejtěžší otázka nebo přání diváků je, když se vás zeptou, řekněte mi nějaký legrace z divadla nebo z filmu. To, když i dobře opakujete a trochu si to připepříte, tak ten bezprostřední moment je už neopakovatelný a už vás nerozesměje. A proto já vždycky prosím pro Boha jenom, aby nechtěli lidi veselou příhodu. Jsou takový ty krátký, jo? Třeba Zdeněk Štěpánek, ten náš největší herec, to byl tragéd a přitom měl nesmírný smysl pro humor a ještě rozesmával rád herce na jevišti. A přitom byl sám úžasně vážný, jo? Ale byl nesmírně pohotový a jednou se mu stalo ve Třech mušketýrech, že prostě přehodil verš. Mářit vzťastě vzal, ať je kardinál. A řekl, vzal tě ďas! Teď se mu to nerýmovalo, takže říká, ať je kardias. Obecenstvo to přijalo, netušíce samozřejmě, že to je tedy for, který udělal pohotově z toho dvojverší pan Štěpánek a lidi to brali úplně, jako by to mělo být, ale herci se za to smáli.

0: kvíteken, že mám budu dobrý přítelem.
1: Jak je dneska móda, že se točí film o tom, jak se točí film, tak kdyby se takhle točili, pane Wolfe, od samého začátku filmy o tom, jak se točí filmy, tak by bylo asi daleko víc komedií, než kolik jich nakonec je.
2: No, to je možný, ale dneska už se dělají ty záběry, že třeba se to točí, takový ty pracovní záběry, že se to točí na video. Takže se dělá taková reportáž přímo z toho filmu. Já jsem třeba dělal...
1: Takže dneska by ty fóry pana Rašilova zůstaly.
2: Ano, by zůstaly. Já jsem třeba, jestli paní Ružičko, já si na to vzpomínám, my jsme spolu dělali Slunce, seno a pár facek.
3: Ano.
2: Zdeněk Troška, tenkrát chtěl, abych mu natočil denní práce na video. Tak se mu to točil, tam byly takový záběry krásný, který prostě kdyby byly v tom filmu, tak Zdeněk prostě říkal, škoda, že to nemáme na filmu, že to je na videu.
1: Chce něco povědět?
2: Po natáčení filmu jsme chodívali do Písku, jsme jezdili a tam jsme vždycky chodili na tu plovárnu a tam vždycky chodili ty zájemci o podpisy a byly tam takový ty Čumilové.
3: To bylo v době dokonce té perestrojky, že? A je zajímavé, že nás přivezli autobusem, totiž tam byli nesmírně v Písku.

0: hodní lidi, že na nás čekali na tom koupališti. Oni si prodlužovali dobu, že jinak měli jít domů. No a přijeli jsme celý autobus, všichni jsme se převlíkali, ale zajímavé je, že v tom bazénu byla první babička.
1: Paní Kaplanová.
0: Ano, paní Kaplanová, no, protože byla štíhlonka, tak měla takový ty plavky, takový ty balonkový, takový jedny balonky, druhý balonky, třetí balonky a plavala, výborně plavala. No a já samozřejmě jsem měla dvoudílný plavky, proč ne, že já ty balonky měla vlastní, čili jsem mi nemusela mít na plavkách. A šup do vody, že jo, a plavali jsme a tak jsme nějak se dostali na kraj toho bazénu, jestli se pamatujete, pane Volo. A v tom bazénu byl Zdeněk Troška, no prostě herci a přesně říkali, no podívejte se, to je herečka před perestrojkou a to je po perestrojce. Takže mi už tehdy dělali reklamu.
1: Ale to já to slyšel vyprávět jinak. Já to slyšel vyprávět tak, že paní Kaplanová byla první v bazénu, ale protože vzhledem k věku už se jí špatně lezlo po těch schůdkách, tak plavala a čekala, až se objevíš ty, protože Helena do vody skákala šipkou.
0: To já
1: a když
0: vždycky
1: skočila, tak ta vlna paní Kaplanovou vynesla na břeh a nemusela lézt po schodech.
0: Tohle to, co ty si říkal, to bylo při běžném plavání. Ale tohle to bylo tedy čistě výjimečný.
1: Ale abychom se dostali zpátky k filmu. Pane Beneši, my už jsme slyšeli, když jste prvně viděl film a když jste prvně hrál ve filmu. Kolik vám bylo? To jste byl mladík?
2: To je strašný, to se skoro stydím říct, jo. Protože mě bylo 15 let. To se zrovna otvíral Barrandov, ten nový Barrandov. Já jsem samozřejmě jako rovničák neměl ponětí, jak vypadá filmový ateliér. A ten ateliér prostě byl skvost. To prostě, když si na tu dobu vzpomenu, já byl úplně v Jiříkovým vidění. A teď už se tam začalo točit a já jsem tam dostal štafáž do filmu Hudba srdcí. To byl takový dojemný film, taková houslistka. Byla hrdinkou toho filmu, byla to Bedřiška Seidlová, jestli si někdo pamatuje na to jméno, už nevím. Já si pamatuju moc a někdy vyprávím věci, o kterých nikdo neví. Ale tenkrát to byla prvotřídní virtuostka, krásná, vysoká, štíhlá žena. A v tom filmu jsem dělal nějakýho muže ze společnosti 15 let. Jo, ono se to s tom dovuskovalo. A tak jsem tedy jako poznal to prostředí, který mě prostě vyrazilo dech. Jo. Já jsem nevěděl, co jsou hilfáci a u kamery celý ten štáb takovej, že jo, obostříč a švenkr a tak dále, no to jsem teprve lapal a pak jsem se ptal, co to je švenkr, že jo, co to je obostříč, co dělá a tak dále, ale prostě jsem byl jak v začarovaném zámku. Musím vám říct, že to je jediný možný přirovnání, ten pocit, který já jsem tenkrát prožíval, byl, že jsem ve snu. Já jsem si toto prostředí vysnil, jako 15-letý kluk jsem odešel z gymnázia, udělal jsem zkoušku na konzervatoř, vstoupil jsem do Filmové unie, kde hledali statisty a my, co jsme byli na ty konzervatoři, jsme měli tu možnost jako se do té unie přihlásit. No a tam prostě mě vytáhli a já byl najednou v ateliéru z ničeho nic mezi známejma hercema, že jo, a byl jsem ztracený. Úplně ztracený, propadl jsem filmu a teď v něm propadám, ale zase jinak.
3: Když u některé z žen zřím oči tmavohnědé, pak se mě nepovede, abych šel spát. A v touze bláhové tmou bloudím po ulicích a srdce při polipcích z lásky chci dát. Pak nechám si zahrát písničku svou o štěstí, o lásce, o očích dvou. jak, musí to...

0: Já si nemůžu vzpomenout, co jsme měli dneska k obědu, ale můžu vám vyprávět, co mě říkal Plachta, když jsme dělali třeba nějaký film.
1: A co vám povídal?
0: Jo, ne, počkejte, to byl příklad, ale já vám to řeknu. Já jsem s ním dost často jezdil na Barrandov, že jo, za války. To jsme jezdili s tím autem, co mělo ten kotel a topilo se v tom dřevem a koužilo to a my jsme, pane, jeli na Barrandov. Nesměli jsme jezdit benzinovýma autama. Toho jsme vždycky přibírali Plachtu tady hele, v Bělehradské ulici, on tam bydlel a ten vstoupil jenom do auta a říkal, a Beneši, Beneši. Tak co? Co pak dělají děvky, vy milovníku?
1: Co dělali, se ptát nebudu. Heleno, ty jsi taky hrála jako dítě. Dokonce ty jsi byla mladší než 15.
2: No já jsem byla jako dítě ve filmu, jsem natáčela v té babičce s paní Terezí Blskou jedno z Kudrnových dětí, no ale pak jsem točila takový ty menší role, co byly z Českých mlýnů, což právě si pamatuju pana Plachtu, který tam hrál, no a jiný.
0: Já taky.
2: Já vím.
1: Mně se ale líbí, jakou ty jsi udělal filmovou kariéru, protože to bych měl tady vysvětlit divákům i posluchačům, že ta tvoje první role byla ubohý, hladový dítě.
2: No, ty kudrnový
1: dneska
2: děti...
1: už hladový nehraješ.
2: No tak dneska v podstatě nehraju hladový, taky ono by mě to nikdo nevěřil, že jo?
1: Pan Beneš to na tom byl líp, protože hrál vlastně od samého začátku milovníky. Kdo by si nepamatoval na pohádku Máje, Ríšu? Je to nedávno.
0: No je to hodně dávno, ale zdá se to být nedávno, no. To byla krásná příležitost, která mě skutečně, jak se říká lidově, píchla. Po tom filmu, který když byl uvedený, tak jsem se dostal opravdu do velikého povědomí obecenstva, velikého. A já jsem taky na to navázal a snažil jsem se potom každý další film, ten milovnický, já bych tak řekl, odevzdat co nejčestněji a nejprofesionálněji. Ale pak mě ty milovníci už šli na nervy, protože byli všechny podobní. A nakonec mě ovšem dal příležitost Konec války, kdy se změnil repertoár a já jsem si řekl, tak a teď tyhle filmy se dělat nebudou, taky se nedělali. Bude se dělat v továrnách a bude už se dělat zámečníci a horníci a to, a co já budu dělat teďko. Tak jsem nedělal zatím nic, ale viděl jsem toho novýho Oldřicha Chudáka, jak hrál nějakého montéra. Bylo mě ho tak líto, když jsem ho viděl v tom filmu. On byl přece jenom veliká hvězda a chtěli mu dát příležitost, ale ty příležitosti nebyly, tak mu řekli, zkus to s tím montérem, s humorem. No, ale on se v tom pohyboval jako ve fraku. Byla ta velká deziluze pro diváka. No tak já jsem se pak trošku jako okopával u divadla pro ten charakternější obor. A přece jenom jsem pak dostal ten film veseloherní Hostinec u kamenného stolu s Hrušinským. To už nebyli takoví milovníčci, to už byly veseloherní role. A to byl start potom na toho mýho Lukáše a trošku jsem se z toho vyhrabal.
1: Já bych se ale vrátil ještě víc do minulosti, protože když si vzpomenu na film Noční motýl, nebo Hledá se Bobík, nebo já nevím, jak se všechny...
0: Neviděli jste Bobíka.
1: Neviděli jste Bobíka, tak vy jste vlastně vždycky dělal toho milovníka. To znamená, když jste zrovna nefilmoval, tak jste to musel v životě cvičit, aby potom jste to...
0: Obrácený byl postup můj. Já to cvičil na zkušených herečkách a pak jsem s tím šel teprve do života.

0: minulosti byla svým způsobem veselohra i to promítání filmu, pane Wolfe. Já sám si pamatuju, jak vždycky byla v biografu pauza, teď se měnil film, zejména na vesnici.
1: To bylo na vesnici v Praze a ve větších městech to nebylo. To bylo způsobeno tím, že každý ten film se skládá z několika dílů filmu. Ze 4, z 5, ze 6 dílů filmu. A takový venkovský kina, který třeba byly soukromí nebo byly Sokola, tak vždycky měl jenom jednu promítačku. A vždycky po každých těch 20 minutách se musela udělat přestávka.
0: A to bylo právě výborné, že si to lidi mohli povědět, tak vezme si ji nebo ne, ano. Pochopili a pak se promítalo.
1: Takže byla veselohra mezi tím se prodávala Eskimo.
2: Ano, ano.
0: A vy máte doma sbírku těch starých promítaček, starých filmů, no, starých kamer?
1: No mám, já sbírám ty staré promítačky a staré kamery do roku 45. Já mám dokonce i kameru po Kříženeckým, kterou v roce 1908 už natáčela tu slavnou jízdu pražskou tramvají. A mám i kameru po Ponrepovi, který s ní hrával v roce 1910 u té modrýští, asi 3 roky tam s ní hrál. To ještě promítačka na kliku a pravou rukou se točilo a levou rukou se utahovaly uhlíky. To je ta minulost.
0: Ale v době, kdy pan Beneš začal, tak to muselo být i to natáčení složitější než dneska, ne?
3: Víte, mně to připadalo, to natáčení, daleko jednodušší. Nevymýšleli se nesmysly, který vůbec tomu filmu třeba neprospějou. Byla technika jednoduchá, ale museli na něco přijít. To byli kameramani, to byli koumalové, jak se říká. Jo? My jsme třeba v pohádce Máje měli mít, tam je taková scéna, jak já už jdu na to nádraží, podle takového potoka, kde jsou vrby. Samý obrovský vrby, je to cesta po louce, vedle toho potoka. A teď on to chtěl, aby to bylo snový, aby ta jarní atmosféra z toho nějakým způsobem vystoupila srozumitelným. Tak přišel na to, že to bude natáčet na takzvaný R materiál. To byl zvláštní materiál, s kterým se natáčely noční scény. A toto on použil pro letní denní scénu, která měla vypadat velice poeticky, ta krajina byla úplně symbolizovaná. Ty stromy byly skoro bílí, oni vypadali jako když kvetly všechny. Tak to si museli i s tím málo citlivým materiálem vymyslet ty kameramani. A tam se tenkrát zrodila ta velká kameramanská česká škola. To byly evropský formáty, ty kameramani, jeden vedle druhýho. Ať už to byl Pečenka, Rod, Stalík, Degl, Hanuš, mohl bych vám jich vyjmenovat, já nevím kolik. A jeden byl lepší než druhý. Jeden lepší dělal exteriéry, druhý lepší dělal interiéry. Jeden dělal nejlepší detaily, jako hlavně ženské detaily, Bárovi, Mandlovi, všech těch krásných ženských. Tak to byla opravdu věda, to se jen tak nepráskalo. Že jo? Ale dneska je ten materiál dokonalejší, jsou dokonalejší kamery, projekce, všechno a já to tam nevidím.
0: Vy jste se tady zmínil o takových jménech, jako byla Adina Mandlová. Mně nedá, abych se vás na ní nezeptal.
3: No zeptejte se.
0: Jak jste se s ní setkal, jak na ní vzpomínáte?
3: Já jsem se s Mandlovou setkal velice brzy, už jako s třetí partnerkou, takže to se stalo během roku. A dělal jsem s ní na Barandově zkoušku na film Pacientka doktora Hegla, který dělal Richard Vávra. A tam jsme se poznali a byl jsem jím nešťastným partnerem a to byl jeden ze dvou filmů, v nich jsem se zastřelil.
0: No to jste nám to ale úsek, to vyprávění. Jak to bylo dál?
3: No nic, no tak byla to moje kolegyně a přítelkyně a byla to neobyčejně bystrá žena, nesmírně cílevědomá, byla vzdělaná, uměla 3 jazyky, hrála na klavír, byla nesmírně vtipná, jo, a to bylo jí dost vrozený a ten humor, který ona teda prezentovala, ten se naučila od Hugo Haase, protože to byla jeho dlouhá známost. A on jí říkal Tíťo, a protože říkal všem ženským Tíťo, aby si to neplet, jo, tak říkal, no jo, tak Tíťo, ty jsi se mnou podělal 3 roky, tak ty ten pohár budeš teď nést dál, ten ti zůstane.
2: Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv váš se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potkáváš, nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den, jen pro ten dnešní den.

0: víc o ničem netoužit.
1: My máme všichni pocit, že lidé u filmu tisí žijí. Je to pravda, pane Bohuši? Poprste se v penězích?
2: To bych někdy rád, aspoň ve filmu. Ale podívejte se, to je úplný blábol. Jo, protože naše poměry filmové i v první republice měly na lecos peníze, ale nikdy ne na velké gáže. Jediný důstojně placený herec byl Vlasta Burián. Ale protože my jsme pracovali rychle a byli denní honoráře, tak čím lépe a rychleji jsme pracovali, tím jsme byli chudší, protože jsme k tolik filmovacích dnů neměli zaplaceno. Ale já jsem jednou měl veliký štěstí, právě v Hostinci u Kamenného stolu. To jsme se jako rozjeli s filmem, měli jsme všecko po válce bylo špatný, kamery, technika, laboratoře, na co jste si vzpomněl, nefungovalo. A s touhle výbavou my jsme vyjeli dělat tenhle film. A co jsme poslali do Prahy, aby to vyvolali a poslali nám denní práci zpátky, to jsme museli zahodit. Takže jsme filmovali všechno třikrát. Tím nám naskakovaly filmovací dny a přišlo to velice draho, ty honoráře už byly tenkrát důstojný, ale to byla hra náhody, že prostě neměli v pořádku to, co všecko v pořádku měli mít.
1: A byla během toho filmování taková pohoda, jaká dýchá z toho
2: byla.
1: Filmu?
3: To nejde nahrát, protože i kdyby dělali nevím co, a kdyby se tam opravdu neměli fajn, tak by to nemohli natočit. Je
2: ne,
3: to pravda, Sváťo, já takhle vycházím
2: a
3: z těch...
2: A to platí pro všechny filmy.
3: Pro všechny filmy, protože třeba v tom Slunci byla tak výborná pohoda, která teda z toho čiší dál. Víš, to se nese, to se opravdu
1: jedna
3: nese.
1: Otázka, je s těmi herci v zákulisí taková legrace, taková zábava, jak my si všichni myslíme, když se na ně díváme na plátně?
2: No to je zase jiná legrace, jo. To já teda tvrdím, že třeba v divadle musí být v zákulisí humor, jinak je smutek na jevišti, jo. Že tedy ta mentalita a ten stav musí být vyprovokovaný humorem, aby to fungovalo, aby to rychle chytalo ty vtipy a ostré odpovědi kolegům a tak dále. To my jsme přímo v Komorním divadle pěstovali. A ono se to pak, ta pohotovost a tohle všechno, ne, že by se tam mluvily texty, které nejsou předepsané od autora, ale ten způsob toho...
3: Takzvaný šlagfertik, abych to řekla česky.
2: Správně jsi to řekla. Jo?
3: Tak
2: to se projeví, to se vrátí na jevišti v tom životu, který není umělý a který jako... Ale platí to jenom pro určitý typy her.
1: Využiji možnosti, že se mohu zeptat Heleny Růžičkové jako herečky.
3: Já aby celou historku. No, já bych spíš veselý bylo okolo. Ve Slunci, seno a pár fackách mě utrhne Ole Krajf kus blůzy, já ho nadzvednu a dám mu facku. No a představ si, že jsme to točili 8krát.
1: Chudák.
3: Pro něj to nebylo moc veselý, ale všichni okolo se smáli.
1: Z novin, respektive z románu, vím, i mezi lidmi se to povídá, že ty herečky se koupají v šampaňském. Heleno, je to pravda?
3: Ano, já jedna jsem z nich, protože já se můžu koupat, mně stačí litr.
1: Ano, těleso ponožené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná...
3: Proto říkám, že mně stačí litr, ale já bych naopak tě prosila, když tady máme takhle vzácného hosta, aby si ještě dal příležitost našim divákům a současně i posluchačům, kdo by se chtěl Svátě na něco
1: zeptat. Jsem chtěl udělat, takže kdo se chcete zeptat?
4: Pane Beneš, čemu vděčíte za tak báječnou kondici?
2: Zrovna dnes mi není nejlíp. Já si myslím, já to dost hlásám, ale to je jedna kratinká věta, kterou už v prvním ročníku nám o herectví řekl starý pán Rudolf Dale, bývalý člen Národního divadla tenkrát, jeden z velkých herců těch začátků Národního divadla. Ten nás taky učil, náš ročník, a vždycky říkal, herec, herec, to je zdraví a disciplína. Jo, a v tom je skutečně, když se nad tím zamyslíte jako herec nebo herečka, v tom je řečeno všechno. Člověk musí držet životosprávu, aby byl zdravý. A to, že je zdravý, to je to nejpodstatnější. A disciplína, ta je prostě předpokladem na jevišti, před kamerou, všude. Protože jsou herci, kteří chtějí mermomoci vyniknout nad ty druhý. A pak nejsou ani oni dobrý a těm dobrým to zkazej. Herec musí mít disciplínu a musí ctít autora a diváka. Bez toho to není možný, podle mého
3: soudu. Já s tím naprosto souhlasím.
1: Takže vy tu dobrou fyzickou kondici nehrajete. To prostě máte.
2: Půl dne je mi dobře. Vy mě to zakřiknete, víte. Já jsem byl dneska dopoledne v nemocnici, abych tady mohl vystoupit. No, protože jsem měl strach, že mám arytmii a že nebudu moc mluvit, že budu podkašlat. No a dobře to dopadlo.

úsměv jediný má krásná paní. Za pouhý ruky stisk bělostných dlaní širým chci světem jít přes hory k lestí.

0: Madon Oma. Modlím se k vám, vy jste můj sen, já rád vás mám.
1: Tak ještě nějaký dotaz?
2: Bych se zeptala pana Beneše, jak mluvné dialogy byly ve filmu Hostinec u kamenného stolu s panem Hrušinským.
3: Tenkrát jsme byli mladí, tenkrát to lezlo do hlavy samo. Já třeba nevím, kdy jsem se vlastně učil ostatní role, těch rolí nejenom filmových, ale těch divadelních. Já jsem tuhle nedávno vzal do ruky moji zamilovanou roli Higginse z Pygmalionu a začal jsem mě listovat, jak jsem se tohle vůbec mohl někdy naučit a ještě v těch tempech. Jo, takže ono to je trošku variabilní a když je člověk mladý, tak dokáže neuvěřitelný věci, jen když chce. To já jsem toho ještě dokázal málo, to jsou jiní jurové, ale vždycky jsem jenom pracoval poctivě a nikdy jsem nic neodbil. Já mám takový čistý svědomí, že jsem nikdy neodbil žádný představení. Nehrál jsem třeba dobře, to je jistě často, ale abych prostě řekl, já se na to dneska vykašlu, já už nemůžu a tak, ne, to neznám, tenhle pocit neznám. To je to, co říkal mě Rudolf Dell, disciplína. A tu musíte dodržovat jako herec.
4: Ať se děje, co se děje v půl osmí, i kdyby se vám staly nejhorší věci, prostě to nesmí na tom člověku být znát.
3: Já vám řeknu jednu o Daně Medřický, jednu životní příhodu, že se stalo, že jí zemřel synáček malinký půlletej, a ona večerní představení řekla, že bude hrát. A odehrála to představení, my jsme se všichni takhle klepali, já jsem v tom představení taky hrál, a ona se dokázala takovým způsobem prostě přemoct, že celý to představení bez chyby odehrála. A předtím tedy klobouk dolů, protože pak se teprv rozplakala a byla zoufalá, já nevím prostě to, co, jak se chová každý člověk, ale to prostě řekla, ne, já ho zahraju, to představení. Nebudeme posílat lidi domů. To byl jaksi nejhrdinější čin, jaký jsem na jevišti viděl.
1: Víte, mně se strašně líbí, když vlastně hrajete a děláte to takhle poctivě. Že vlastně poctivě by se mělo nejenom hrát.
4: To já s tím naprosto souhlasím, ale ono to totiž to je taky podle nátory, když jsou lidi, kteří prostě tu věc, když neudělají pořádně, tak je to samotný zlobí. A než aby se sám zlobil, tak to radši udělá poctivě. No.
5: Chtěla bych se zeptat, jestli pan Beneš taky ve své rodině byl tak milý, jako je ve všech filmech.
1: A to je otázka na tělo.
3: No to rozhodně ne. Život je něco jiného, víte? To je marný. Já jsem déle než 50 let ženat, mám 4 vnučky. Na ty jsem hodnej. A ty si pěstuju, jo. Ale život píše zase jiným písmem a samozřejmě, že může dojít všelijakým nedorozuměním, ale nedělám nikdy žádný scény, ty si nechávám na divadlo, ty scény, ale diskuze se zúčastnívám, to ano.
4: Já bych chtěla jenom podotknout, že to je taky jako výjimečnost osobnosti a toho výborného člověka, co je Sváďa Beneš, protože 50 let být ženatý to...
1: No právě, já zrovna na to myslel. Ano. Vy tedy jste oslavil zlatou svatbu, 80 let života, ještě jste dostal cenu Thálie, vy máte úspěšný rok.
4: Ale hlavně je to fantastický člověk a to je to nádherný, proč tady máme a proč ty kytičky taky nevadnou.
1: Takže jsme se tady vlastně dobrali poznání, že film odráží život, ale život de facto neodráží film, protože na rozdíl od filmu všechno v životě zůstává. Nic nemůžete vrátit zpátky a udělat znovu, což je někdy výhoda, někdy nevýhoda, ale je to fakt, ze kterým nemůžeme nic dělat. Kytička nám sice kvete, ale zda ji Helena Růžičková naučila během toho našeho sezení zpívat?
4: Dneska ještě ne.
1: Dneska ještě ne. Ale máme se na co těšit.

0: hudby plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji krásný čtvrtek, už 18. června. A ať už nás v těch dalších dnech čeká cokoliv, vypadá to, že velkým tématem bude i počasí. A teploty, které se už dnes budou na mnoha místech blížit 30. A během víkendu vyskočí ještě o pár stupňů výš. Podrobněji to probereme s meteorologem Pavlem Karasem kolem 9:30. Do té doby vám také řeknu, jaké změny čekají Fantovu budovu na hlavním nádraží v Praze a samozřejmě i dnes zavoláme dalšímu z našich pravidelných pohodářů. Tentokrát to bude muž, který pomáhá seniorům na jihu Čech trávit volný čas aktivně. Ostatně to naznačuje i název organizace, kterou vede. Pan František Batista je předsedou spolku Aktiv a není toho vůbec málo, co společně s kolegy dělají. A tak si o tom popovídáme už za chvíli. Jen co dospívají třeba Věra Martinová a taky Václav Neckář.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: A jak už jsem zmínil před chvílí, dnes je naším pohodářem předseda klubu Aktiv, pan František Batista. Dobré ráno.
2: Dobré ráno přeji.
1: A to naše povídání bychom měli uvést hlavně pro posluchače, kteří třeba o klubu Aktiv zatím neslyšeli. Kde vlastně vznikla ta samotná myšlenka?
2: No, spolek Klub Aktiv už má za sebou 15-letou historii a založil ho na vysoké škole pan profesor Gabriel Švejda, vizionář aktivit pro seniory. Letos už oslavil 80. A bylo to vlastně takové vynucené, protože posluchači univerzity třetího věku chtěli pokračovat dál, nesmířili se s tím, že dostali osvědčení, a zajímalo je samozřejmě další vzdělávání, ale i volnočasové aktivity. A k tomu právě slouží ten náš spolek, který nabízí velké portfolio aktivit pro občany staršího věku, nerad říkám seniory, ale jsou to seniori, zpravidla ve věku od 55 let do 95 let. To máme nejstaršího našeho člena.
1: Tak já myslím, že pan Švejda může být hrdý, jestli nás poslouchá, tak přejeme i všechno nejlepší k narozeninám dodatečně. No a když se člověk podívá na váš web, tak je zřejmé, že klub Aktiv je skutečně věrný svému jménu, skutečně aktivní. Těch akcí je tam velké množství. Podle čeho si vybíráte, čemu se budete věnovat?
2: Oni si to ty naši členové nebo i zájemci sami řeknou. Rádi se vzdělávají, ale krom toho samozřejmě chodí nejradši na vycházky, na výlety, ale hrají i hry, jako je petank, molky, kup, kornhorn. A nejlepší je vlastně ta prevence, kterou děláme. Říkáme, že prevence pohybem je prevence úplně všeho. Takže důležitý je to potkávání se v těch různých komunitách, protože ten náš spolek, ten má aktuálně 550 členů a všichni se vlastně navzájem ani nemohou poznat, snad kromě našich výročních setkání, které děláme jednou za rok. Ale těch aktivit je tam tolik, kolik oni si sami vlastně vytvoří, protože ty seniori si to dělají sami pro sebe, vzájemně.
1: S tím pohybem jste mi trochu nahrál, protože už pozítří, tedy tuto sobotu, pořádáte také 12. sportovní hry seniorů v Českých Budějovicích. Jak si to můžu představit? Jaké disciplíny si účastníci vyzkoušejí?
2: No, my jsme na tenhle ten formát sportovní her hodně pyšní, protože snad jako jediná organizace pořádáme sportovní hry ne na stadionu, na tartanové dráze, ale v našem úžasném budějovickém parku Stromovka, kde máme vlastně připraveno 12 různých dovednostních a pohybových disciplín. Takové jsou to disciplíny, které zvládne skutečně i ten nejstarší 80-letý účastník. Například hod petangovou koulí, hod šipkama do terče, ale jsou to i disciplíny, kde se prokáže spolupráce v družstvu, protože těch sportovních her se účastňuje tříčlenné družstvo, takže musí třeba transportem kuličky prokázat určitou šikovnost a spolupráci. Pak je to třeba lukostřelba a další.
1: Pokud bychom teď měli nějakého posluchače, který by si říkal, no tak dokážu sestavit trojčlenné družstvo, může se ještě na poslední chvíli přihlásit?
2: Určitě může a nemusí ani přijít v trojčlenném družstvu. My ho rádi přivítáme a určitě nějaké další dva parťáky najdeme, tak aby si zasoutěžil. A rovnou ale říkám, není to o nějakých sportovních výkonech. My to vnímáme spíš jako příjemnou společenskou událost. Očekáváme, že bude minimálně 15 družstev tříčlených. A kdokoliv by měl chuť, ať se dostaví do Stromovky v sobotu od 9.30 máme prezenci a v 10 hodin ty sportovní hry zahájíme. A protože se očekává, že bude docela teplo, tak si myslíme, že to bude všechno ve stínu, v pohodě, pitný režim zajištěn. a ve 12 hodin vyhodnotíme výsledky.
1: No a když jsem tak brousil vaším webem, tak kdo by se chtěl třeba schladit, tak se může dokonce zúčastnit i vodáckého výletu.
2: No ano, to je naše zamilovaná aktivita, protože řeka Vltava protéká Budějcem a to jiného si můžeme přát, než že nasedneme do raftů a necháme se tou řekou krásně unést za zpěvu našich zpěváků na raftech třeba do Budějovic, i když letos plaveme už po 12. a letos si sjedeme tu horní část řeky, zpravidla kousek pod vyšším brodem, nasedneme do raftů, bude nás tam asi kolem 40, čili potřebujeme na to 6 raftů a pojedeme až do kempu u Píka před Krumlovem.
1: Kdybych z té záplavy aktivit vypíchl ještě jednu poslední, tak já jsem si všiml, že spolupracujete i s nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška, konkrétně s kavárnou Potmě. Tak už jste stihli navštívit kavárnu a jaké to bylo?
2: Tak my jsme poprvé tu kavárnu navštívili v roce 2023, kdy k nám vlastně přijela na Budějovické náměstí a byli jsme z toho úplně uchváceni. Jednak z výkonů těch obsluhujícího personálu, který vlastně skutečně slabozraký a nevidomý se perfektně pohyboval ve tmě, kde my jsme neviděli vůbec nic. Ale hlavně z toho rozhovoru, jak ty lidi jsou prostě stateční, jak zvládají tenhle ten svůj handicap toho, že nevidí a dokážou se krásně zapojit do společnosti. Takže i teď vlastně už tam naši členové byli, my to promujeme na našich webových stránkách a všichni jsou nadšení toho, že Světluška pomáhá takhle postiženým lidem.
1: Pane Batisto, kdybychom měli projít všechny ty aktivity vašeho spolku, skutečně celá hodina pohodového rána by nám nestačila. Ale možná jsme touto krátkou ukázkou získali nějakého zájemce, který by se k vám rád přidal. Jak je to možné, ať už jako návštěvní akce nebo třeba jako spolupracovník?
2: Úplně nejjednodušší by bylo, kdybychom mohli říct, že všechny ty informace, o kterých teď spolu hovoříme, najde na našich webových stránkách www.klubaktiv.cz a tam vlastně najde všechny kontakty na ty komunity, ať už je to pěvecký sbor, taneční soubor, petank, kůželky a tak dále. A můžete prostě informovat, že napíše mail, zavolá na telefon, anebo přijde do sídla našeho spolku na náměstí Přemysla Otakara číslo popisné 21.
1: Říká předseda klubu pan František Batista. My moc děkujeme za váš čas, ať se aktivním seniorům v aktivu daří a zase někdy na pohodě naslyšenou.
2: Děkuju za příjemný rozhovor a těším se naslyšenou.
0: Český rozhlas Pohoda.

Teď bych se vám rád k něčemu přiznal. Jeden z důvodů, proč je pro mě vysílání na pohodě skutečnou pohodou, je také to, že jsem mohl vyměnit pravidelné dojíždění autem za vlak. Ten mě před každým vysíláním spolehlivě vysadí na pražském hlavním nádraží, odkud je to na Vinohradskou třídu už jen krátká pěší procházka. Kromě jiného to má tu výhodu, že můžu pozorovat postupnou proměnu této vstupní brány do hlavního města. Mám teď na mysli rekonstrukci známé Fantovy budovy, která sice nebude trhat rekordy v rychlosti, na druhou stranu se k ní přistupuje velmi zodpovědně. A je proto důvod. Zrovna včera mě tak zaujala zpráva, že dělníci tam po odkrytí symboliky revolučního odborového hnutí našli původní malby zeměkoulí. K odstranění stropu z 50. let bude nakonec sice potřeba využít i horolezecké techniky, ale díky tomu by měl opět vzniknout otevřený prostor se secesně zdobeným stropem. A je toho mnohem víc. Restaurátoři mají skutečně napilno. Zjišťují se třeba původní barvy na zdech, dělají se průzkumy, jak co nejšetrněji zpevnit štuky. Po dobu rekonstrukce dokonce ve středu budovy vznikne restaurátorská dílna, kde budou opraveny obrazy. Ve výsledku by tak měla Fantova budova mít po dokončení velmi blízko původnímu stavu. Byť její součástí nakonec budou i dnes už nezbytné kavárny, rychlá občerstvení a salonky jednotlivých dopravců. I tak se na výsledek už moc těším. A pokud všechno půjde dobře, mohlo by se s rekonstrukcí skončit v roce 2029, tedy přesně 120 let poté, co začala Fantova budova poprvé sloužit cestujícím. Pohodové ráno a

0: Máme 18. června a s blížícími se prázdninami přicházejí i dny, kdy nás všechny bude předpověď počasí velice zajímat.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: Teplo máme totiž vesměs rádi, ale zase to nesmí být až moc. Jestli už dnes padnou nějaké ty třicítky, to teď probereme s Pavlem Karasem. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Ale Pavle, pojďme po pořadě. Ono už to ráno je takové velmi teplé, souhlasíte?
2: Souhlasím, ranní teploty se pohybují v průměru kolem 15 nebo 16 stupňů, no a v těch následujících dnech se taky může stát, že teplota během noci neklesne pod 20 stupňů Celsia a kromě tropických dnů zažijeme i tropické noci.
0: No tak to není úplně ideální na dobrý spánek. V každém případě, jaká bude obloha přes den?
2: Čeká nás sluneční den s letními teplotami. Většinou bude oblačno až polojasno. Večer se na celém území vyjasní a během odpoledne se na horách výjimečně vyskytnou přehánky. No a ty dnešní teploty už se můžou dostat nad tropických 30 stupňů Celsia. Maxima čekáme mezi 27 a 31. Na severovýchodě a východě bude o něco chladněji s teplotou kolem 25 stupňů. Vár bude slabý proměnlivý nebo slabý severozápadní vítr.
0: Takže v zásadě ještě pořád takový standardní letní den. Poprosím jen velmi stručně výhled na ty dny další. Z toho, co zatím vidíte, který den nás čeká, řekněme, největší výheň?
2: Tak největší výheň bude v sobotu, kdy se odpolední teploty budou pohybovat mezi 31 a 36 stupni. Už zítra, ale čekáme teploty, které se budou dostávat často nad 30 stupňů Celsia, budou se pohybovat kolem 32 stupňů. Jenom severovýchod zůstane nepatrně chladnější s teplotou mezi 28 a 31 stupni. V sobotu už se můžou lokálně objevit přehánky anebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné. No a na neděli nás čeká, řekl bych, mírné ochlazení, ale teploty zůstanou nad tropickou třicítkou.
0: Nezbývá, než tím počítat, budeme si dávat pozor. Moc děkujeme za informace a s Pavlem Karasem zase na Pohodě brzy naslyšenou.
2: Budu se těšit a přeju krásné dny.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodové ráno se přehouplo do své druhé části, ve které přidáme varování před neoficiálními domovy pro seniory, které se začaly objevovat na Jižní Moravě. A ještě předtím zavítáme i do bylinkové lékárny. Teď už je ale čas na písničku. A stejně jako před chvílí Pavel Karas, i Helena Vondráčková to pojme ryze letně.

Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Znáte pitulník žlutý? Popravdě já se o něm dozvěděl až dnes, ale můžu vám už prozradit, že tahle skromná rostlinka patří do rodiny hluchavek a pomůže s mnohými zdravotními problémy. A není třeba ji nijak složitě pěstovat. V přírodě roste všude kolem. Vzdělá nás Eva Bucharová.
1: Pitulník žlutý, říká se mu taky hluchavka žlutá, roste opravdu všude. V lese, kde je vlhko, v příkopech, u plotů, prostě všude tam, kde rostou i kopřivy. Kvete od května až do října. Tahle trvalka může být vysoká i půl metru. Sbírat můžete jak květy, tak listy. Odvar z pitulníku žlutého ocení hlavně ženy, které mají menstruační potíže, anebo těžkosti s pohlavními orgány. Pitulník čistí krev, uklidňuje nervy a pomáhá při nespavosti. Pomůže i při problémech s močovým ústrojím a nemocných ledvinách. A to není všechno. Obklady namočené v odvaru z pitulníku žlutého můžete přiložit na kožní vyrážky, na bercové vředy nebo na křečové žíly. Sedací koupele jsou výborné při prochladnutí močových cest. Nálev z pitulníku si připravíte tak, že přelijete jednu vrchovatou lžičku bylinky čtvrt litrem vařící vody a jenom krátce vylouhujete. Odvar k obkladům přichystejte ze 3 lžiček bylinky, spařených půl litrem vroucí vody a taky nechte jenom krátce louhovat. K sedací koupeli využijte klidně i celou rostlinu.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

jsi tak schopný muž, tak všeho schopný muž, ty jsi tak drahý host a já mám tě už dost. Tak čau.

ženy a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Tentokrát, milí posluchači, uděláme výjimku. Mým hostem nebude herec, ale skvělý pedagog, režisér Dušan Klein. Zdraví vás Ondřej Kepka.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Asi není žádným tajemstvím, že domovy pro seniory napříč Českem mají dlouhé pořadníky. A třeba na Jižní Moravě toho podle ombudsmana stále častěji zneužívají takzvané soukromé spolky. Nabízí podobné služby jako oficiální domovy. Problém je v tom, že nejsou registrované a to často mívá dopad na péči o jejich klienty. Podrobněji o tom budeme mluvit za chvíli.

0: A teď už téma, které jsem přislíbil před písničkou. Říkají si spolky a nabízí dříve narozeniným ubytování a péči. Zaplňují díru na trhu, protože v oficiálních domovech pro seniory není dlouhodobě dost míst. Kancelář ombudsmana upozorňuje, že v poslední době takových neregistrovaných zařízení přibývá hlavně na Jižní Moravě. Jenom městský úřad v Kyjově odhaduje, že v regionu v takových domovech žijí stovky lidí. Pro klienty jsou rizikové hlavně v tom, že v nich často chybí kvalifikovaný personál.
1: Probíhá volání.
2: Zvoním u zrekonstruovaného malého bytového domu v Kyjově. Podle internetových stránek je tady soukromý spolek, který nabízí bezpečné bydlení hlavně seniorům od 65 let se sníženou soběstačností. A tak tady hledám ženu, která je na internetových stránkách uvedená jako kontaktní osoba. Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Já jsem Alena Hesová z Českého rozhlasu.
3: Tady paní.
4: Dobrý den.
2: Sotva se zmíním o tom, že mě zajímá, jestli je tohle zařízení registrované, žena odmítá cokoliv komentovat. A tak se přesouvám do nedalekých Milotic. Podobné zařízení je tady v domě u kostela. U schodby vidím v jednom z pokojů seniory na postelích. Dvojice, pravděpodobně zaměstnankyň, jedna má logo s názvem zařízení na zelené mikině, mě odkazuje na paní Andrejku, které přede mnou ochotně telefonují.
5: Dobrý den, paní Andrejko, prosím vás, na nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
2: Dobrý den, tady je Alena Hesová z Českého rozhlasu. Já vám volám, protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb. Ani jedno z těchto dvou zařízení v registru sociálních služeb není. Na budovách nemají žádnou velkou reklamu, jen malý papírek na dveřích s názvem a kontakty. A kyjovští úředníci za posledních 10 let zaznamenali v regionu 45 takových domovů. Kontroly mají na starosti krajští úředníci a napříč Jižní Moravou udělali za poslední rok a půl 4. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
6: Jeden subjekt v tomto roce svoji činnost ukončil. U zbývajících 3 subjektů kontrola dosud probíhá, v jejím průběhu nemůžeme podávat bližší informace.
2: Kontrolám se věnuje taky kancelář ombudsmana, potvrzuje její právnička Kristýna Boušková.
7: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu, a pečují o ně naprostí laici. Velmi často nemají nějakou kvalifikaci k péči nebo průpravu, ale přebírají i ošetřovatelské úkony, které by třeba v těch legálních službách mohli dělat pouze zdravotníci.
2: Dopad to má na nemocnice v okolí neregistrovaných domovů. Například do té kyjovské se klienti takových zařízení vrací opakovaně, často bez informací o své diagnóze. Ombudsman ani krajský úřad přitom nemůžou neregistrované domovy zrušit. To může udělat jen soud, protože podnikají na základě živnostenského oprávnění. Krajští úředníci ale mají možnost dávat zařízením pokuty, a to i opakovaně, což může být pro provozovatele likvidační. Alena Hesová, Český rozhlas.

Kam jsme došli? Za 6 minut bude 9 hodin a ještě než uzavřeme pohodové ráno s datem 18. června, jen připomenu, že dnes mají svátek všichni Milanové. Podle statistik bylo tohle jméno nejoblíbenější v 60. letech. V republice máme tak víc než 100 000 Milanů, takže předpokládám, že i teď nás nějaký jistě poslouchá a my přejeme všechno nejlepší. Už za chvíli nás ale čeká další tandem a tentokrát na něm bude docela plno a bude mít i takovou lehkou řeckou stopu. Jan Rosák si totiž v roce 2019 povídal se zpěvačkami Martou a Tenou. Po 10. nabídneme další z cyklu 1000 příběhů, tentokrát to budou příběhy slavných českých vodních slalomářů, mistrů světa, a po 11. nabídneme kolotoč, tradiční mozaiku zajímavostí z domova i ze světa, kterou vás i dnes provede Jana Chládková. Tak ať se vám to pěkně poslouchá, to vám přeje Václav Kuba a budu se těšit zase brzy naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem. Dobrý den a příjemný poslech přeje z Tandemu opět Jan Rosák. Dáma, kterou za okamžik v Tandemu přivítám, si se mnou v našem studiu povídala už několikrát. Ovšem vždycky sama. Svou sestru, se kterou je přitom přímo bytostně spjatá, sebou zatím nikdy nepřivedla. Až dnes konečně je tu se mnou slavná dvojice komplet. V Tandemu vítám zpěvačky Martu a Tenu Elefteriadu.
3: Ahoj, dobrý.
2: Tak to mám radost. No, mezi náma ona i ta poslední návštěva Marty na Tandemu je dost letitá. Povídali jsme si Martu tenkrát před 11 lety, si představ. Takže jsem hodně zvědav, co nového pro nás Marta a Tena mají. Vám, milí posluchači, přeju hezkou chvilku rádia.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Takže mám radost, konečně martáte na komplet a byl nejvyšší čas, protože jestli se nepletu, tak jste oslavili 50 let.
2: No, my bychom...
1: Mě to nejde ani přes posud.
2: My bychom nic nebyli slavili, ale máme takový dva hodně blízký kamarády, kteří se šťourali v archivech a vyhrabali tam všelijaké věci a zjistili, že vlastně naše první nahrávka v brněnském rádiu byla před 50 lety. A tak začali vykonávat různé oslavy s náma.
1: No tak on je to příjemný nakonec, že jo, když si to uvědomíš.
2: A nejenom to, ale ještě nám vydali takový, jenom ale privátní pro nás, jako ne na prodej, ale CDčko, které dáváme svým přátelům, kde je 8 písniček, které nikdy na žádném CDčku nevyšly.
1: Počkej, ale proč to dáváte jenom přátelům, když potom by se muselo zaprášit na pultech, ne?
2: No, to by musela nějaká, asi nějaké vydavatelství vzít. No.
1: Prosím tě, a pamatujete si, holky, teda mimochodem tu první písničku, ve kterou jste nahráli v tom Brně? Pamatuješ?
2: Přání děravé loďky. Vůbec. Ano. Přání děravé loďky.
3: Jo, aha, tak
2: a bylo to, první, bylo to pro firmu, která se jmenovala Discount. A vlastně taková jenom malinkatá nějaká firmička, protože tenkrát existoval jenom Suprafon, Pantone. Může no, se to ještě říkat, že?
1: No, já myslím, že už jo.
2: No a tam právě vyšla první taková... Single to byl. Single. A tam bylo to Přání děravé loďky.
1: A na druhé straně...
2: Ojo, to by někdo věděl.
1: To potom je chci moci. A zanotovala by se...
3: Stařec a dvě holky, ne?
2: Asi, takový raket, který pro nás napsal Aleš Zikmund, no, krásný raket. No.
1: Teda mezi náma, děvčata, o Alešovi Zikmundovi tutově ještě dneska popovídám.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Já si myslím, že Marta a Tena mají být na co pyšné. Minimálně na těch 50 let profesionální pěvecké kariéry, která opravdu je naprosto unikátní, protože si držíte fantastické nivo. Myslím si, že jak si veřejnost to pořád taky oceňuje. Vůbec si určitě nemůžete stěžovat na to, že byste měli třeba prázdno na koncertech, co?
1: To ne, to je jako když...
2: No, všichni tři diváci vždycky přijdou.
1: Ale teď mě nevtěkuju, vezmou tě vážně.
0: No, tak myslím si, že jo. Vystupujete dost často ještě?
1: No, jakž tak někdy. Ono je to v takových vlnách, jako nějaký měsíc to nakupí, jiný měsíc, jako máme celkem lehárko. A dobrý, ale ono je pořád co dělat i mimo to, no, to koncertování.
0: To chci právě říct, že kromě takového, jako řekl bych, běžného koncertování, to znamená, že vy dvě prostě vystoupíte s kapelou na pódiu, ještě děláte jiné taškařice, jako například řecké večery.
1: Řecké tance, kurzy.
0: Jo.
1: Jezdíme do Řecka s takovým blízkým okruhem lidí právě, který se rekrutuje z těch tanečníků řeckých tanců, ti, co s náma zůstali, kteří to vzali jako svýho vlastně celoživotního koníčka a nemůžou od toho upustit. Nechceš přijít někdy?
0: Tak někdy bych mohl, no. Prosím tě, já sleduju například na Facebooku tvoje stránky, ale vidím tam hezký obrázky, ale pak jsem ztracený, protože tam píšeš řeckým písmem něco.
1: To taky, ano.
0: Tak to už já jaksi nemůžu sloužit.
1: A když jsme u té řečtiny, no.
2: Já se to snažím vždycky napravit a přeložím to do češtiny těm, co nerozumí.
1: Máme tady totiž překladatelku, ale ještě máme bezvadnou činnost, že jsme s jedním psychoterapeutem a psychologem Petrem Vladykou udělali takový víkend učení se řečtiny nebo jazyků, on dělá i jiné jazyky, učení se pravou hemisférou. To znamená, že je to něco jako škola hrou nebo něco takového. Žádný papír, tuška, biflování slovíček a neustála pozornost a tak dál. Je to víkend, který je plný neuvěřitelných překvapení, kdy ty lidi za 3 dny naučíme několik set řeckých slovíček, který by mohli potřebovat, když se poprvé objeví.
2: A kolik slovíček si říkala?
1: Řekla jsem několik set teni.
2: Tak tam já nejdu teda.
0: Prosím tě, a máte vážně jaksi efektivní výsledky?
1: Určitě, protože oni kromě toho těch materiálů potom o tom víkendu, který dostanou, ještě dostanou i návod, co dělat dál, aby si ty věci, které si nahloucali do hlavičky jako během 3 dnů,
0: aby si je tam uložili dobře.
1: Aby si je tam dobře uložili. To znamená, že za 14 dní jedno opáčko, za měsíc další opáčko,
2: Matíš,
1: za půl
2: to znamená další opáčko. Uložit nebo uložit jako?
1: Uložit.
0: Je vidět, že používáš moderní technologie, uložit jako, ano. Ale prosím tě, když jsme u těch vašich aktivit, tak už tady zmínila taky jedno takové kouzelné slovíčko, že ten na něco přeloží. Protože já vím, že ty jsi dokonce přeložila knížky, nebo knížku. Je to tak?
2: Knížku? Mám jich přeložených víc, ale mám je v šuplíku.
1: To je škoda,
2: ale ta jedna mě vyšla.
1: Něco se s tím musí udělat.
2: Já jsem vždycky na vážkách, jako co tady českýho čtenáře bude zajímat, když vlastně řeckou literaturu neznají vůbec, teda v podstatě.
0: A co jsi teď přeložila?
2: Já jsem přeložila takový, to má zajímavý název v češtině, to má takový název Deník ctihodné prostitutky.
1: A v originále se to jmenuje Slzy boha, Tadákria tufeu. Ale asi to vydalo.
2: Ten název je hrozně výstižný.
0: A je ten tvůj překlad o tom samým, co psal ten autor originál?
2: Úplně, totálně. Měla jsem korektorku, která na mě byla hrozně přísná, přestože byla v šoku, když jsem jí řekla, že jsem překládala tu knížku za pochodu, že jsem ji předtím nečetla. A přímo jsem ji překládala. Já jsem jako čtenář chtěla být překvapená a zároveň se překládala teda. Takže pro mě to byl stejný šok, jako když si to někdo cizí přečte jako v té češtině.
1: No, a mimochodem je to strašně tlustá knížka. Mě úplně, já bych se nepustila ani do její četby a ona rovnou do překladu.
0: Promiň, ale ten název, ten to bude prodávat raz dva, že?
2: Ale bohužel je to vyprodaný.
1: No, to vydavatelství totiž usoudilo, že v Čechách by se ty slzy boha těžko prodávali, zatímco...
0: Jasně, to je výborný tak, to se mi moc líbí.
2: Nejasný název Slzy boha.
0: To se mi moc líbí, ale aby si nezůstala Marto ty teď stranou, když teda jako Tena teď tady září jako překladatelka, tak ty si natočila zase další pokračování toho svýho cyklu Postřehy od jinud.
1: To už je druhý cyklus.
0: Druhý cyklus, viď? No. Tentokrát to bylo z ostrovů.
1: Tentokrát ano.
0: Ty si vybíráš sama?
1: Jsme dělali,
0: ta ano, témata, místa?
1: To je fantastické, že tam mám absolutně volnou ruku ve výběru témat, lidí, míst a všeho. Vlastně celý stoček musí vymyslet sám. A ten první cyklus byl zpevněný, dělaný a většinou na takový témata, které jsou zajímavé, třeba řecká káva, řecké jídlo, řecké tance, řecká hudba a různá místa, jako muzea a tak. A to další, to jsme si řekli, že uděláme po ostrovech a nejdřív to byla taková jako divoká představa, že budeme hodně jezdit z ostrova na ostrov a tak dál. Jenomže pak, když jsem si uvědomila, že třeba z takový Kréty bychom měli udělat třeba jenom jeden postřeh, tak je to strašná škoda, protože ta je neuvěřitelně bohatá, zajímavá. A tak jsme vlastně se to potom skrouhli na tři ostrovy, na Krétu, Karpathos a Rodos, to jsme dělali teda loni na podzim. Nádherná práce jako která mě těšila. Musím říct, že to zabíračka jak blázen, protože v 7 ráno se stává, to je pro mě neobvyklá hodina. A v 7 večer se končí, protože tam je hodně světla, že jo? Takže se dá točit vlastně celý den.
0: To je na tebe zase moc brzo končit.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Přestože mám dnes naprosto neobvyklé hosty, unikátní, dokonce dvě sestry, dokonce tedy dva hosty, tak dodržím i taková pravidelná, takovou pravidelnou rubriku, kterou míváme u nás v Tandemu, a to je Hrdina dětství. Ptám se svých hostů na to, kdo utvářel jejich dětství. A protože u vás, děvčata, vím, že vy jste vlastně se narodili tady, tedy v České republice, tehdy v Československu, a Řecko jste poznali až...
2: My jsme se nenarodili v České republice.
1: Počkej, vy jste se narodili vlastně cestou, viď?
2: My jsme se narodili v Jugoslávii vlastně, jo, v Srbsku.
1: Cestou na útěku, ano.
2: Ano,
1: no, jasně,
2: tak,
1: ano, tak takhle. Ale brali jste rozum tady v Česku?
2: Rozum vlastně. Jsme brali v Česku, ano.
1: A Řecko jste poznali.
3: Já jsem ho ještě nedobrala.
2: Ten ještě nabírá.
1: Je problém, kterým se můžeme zabývat později. Ale vy jste v podstatě Řecko poznali až teprve jako dospělé holky,
2: ano,
1: že jo?
2: Nebo... Ano.
1: Tak mi řekněte, odkud pochází vaši dětští hrdinové? Kdo utvářel vaše dětství? Jestli pak to byli, já nevím, hrdinové z českých knížek, odboženy Němcový?
2: Já jsem si musela teda hodně brzo uvědomit, že ten hrdina, ta hrdinka jsem sama prostě. Že se do toho musím pustit, protože není nikdo nikde, od kterého bych něco mohla odkoukat nebo se zblízka něco naučit. A vlastně, když se člověk ocne bez rodičů v tom dětském domově, v té hromadě těch dětí, tak to se musíte jo sakra rychle naučit, že se musíte postarat sám o sebe.
1: To je pravda, ale i holčičky v dětských domovech nepochybně sní o něčem, čtou si z knížek, nebo koukají se na nějaký filmy, já nevím, jestli to bylo možný tehdy, a sní si. Představuji si, že jsou třeba, dejme tomu, já nevím, Heidi, nebo myslím, holčička z hor, nebo...
2: Honco, já za sebe ti můžu říct, já tě zklamu tady v tom, že no. Určitě nic takového vůbec si nevzpomínám, protože já jsem byla velký čtenář a zhltala jsem absolutně všechno, co se dalo.
1: No, co se ti nejvíc líbilo?
2: Různý blbosti. Čuk a gek.
1: Čuk. No prosím, to je taky moje mládí, moje dětství. A co ty? Ten?
2: To, co nám podstrčili, jako že máme číst, víš. No.
3: Já jsem přesně nerozuměla slovu hrdina, takže jsem žádného neměla, když jsem byla malá.
1: A co si čítávala ty, ale?
3: Nic.
1: Taky čukákeka, nebo nic?
3: Nic jsem nečetla.
1: Jak to, že ne?
3: No prostě mě to připadlo takový, jako vždycky, když jsem začala číst, tak byly nakřivo ty písmenka.
1: Prosím tě. To si děláš legraci teď.
3: Ne.
1: No ale víš, jako Čuka Gek, já tomu docela rozumím, protože my jsme v podstatě stejná generace. Děvčata, mezi náma, já jsem se vetřel mezi vás ročníkem narození.
2: Ale
1: jo?
2: Opravdu.
1: No jasně, že jo.
2: To jsi jako Helenka Vondráčková.
1: Tak, přesně. To znamená, že máme, že jsme stejná generace a že jsme čítávali...
3: My jsme dokonce naspívali písničku Čuk a Gek a napsal text Ondřej Suchý.
2: Ano.
1: Čuk a Gek, o čem to je? Zkusme to...
3: O Čukovi a Gekovi.
1: No, to jsem předpokládal. Zkus mi zaspívat kousek.
2: To bylo do nějaké soutěže pro dětskou písničku tenkrát, nebo něco takového.
3: A Gek jsou písničkou s námi, kluci, bratři, jak se patří, každý je zná.
1: To jsem slyšel, no jistě, že ano.
3: Ondřej Suchý napsal text.
1: Vážně.
3: A to byly takový, každý měsíc se vybíralo téma v rozhlase a toto bylo dětská knížka téma.
1: No.
3: Jo, takže jich bylo víc samozřejmě. A tohle toto...
1: No jako vidíš, už jsme se k tomu konečně prokousali.
3: Ano.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháme povídání Marty a Teny Elefterienu, posloucháme taky jejich písničky, ale teď přijde na řadu písnička jiná, úplně jiného charakteru, protože děvčata stejně jako každý náš host si exkluzivně mohli vybrat někoho, koho chtějí slyšet ze zpívajících kolegů, případně kapel, vím já, koho máte rádi, tak jste se nakonec sjednotili, i když teda to bylo těžký, jo? Protože každá máte asi trošku jiný vkus, ne?
2: Udědí. Ano, Marta se sjednotila se mnou s pistolí u hlavy. Ano.
3: Pravda, takže Bruno Mars.
1: Bruno Mars, no?
2: Ano.
3: Já s takovou pistolí, na který bylo pravda vítězí, takže teda zvítězila.
1: Jo, to já vím, teda jedna taková slavná písa. A prosím tě, ty taky posloucháš ráda Bruna Marse, Marta?
3: Jo, no. No, prostě máš menc. No.
1: Takže nemusela tě přemlouvat.
3: Ne, nemusela vytahovat tu pistoli.
1: Ne.
2: Já jsem ji schovala, Marti, dobrý.
1: A v čem se vám líbí zrovna ten Bruno Mars?
3: Je sexy.
1: Je sexy, jo?
3: No, se vším všude.
2: No, on je sice sexy, ale úplně do jiného pohlaví, Marti.
3: To nevadí,
2: to
3: ní, ale
2: mě to nevadí.
1: On je tenor, ne, takovej, ne?
2: No, takový vysoký hlásek má, no.
1: Já myslel, že spíš...
2: Ale výborně zpívá.
1: Že spíš holky mají rádi takový ty basbaritony.
2: Já už nejsem holka, ale já jsem... muzikant, zpěvačka,
1: to nevadí, já spíš jsem typoval Toma Jonesa nebo tak, ale dobře, no tak jo, tak Bruno Mars, máte ho mít holky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Už tady padlo to jméno, které v podstatě bylo pro Martu Athenu ale opravdu velice zásadní, protože jejich objevitelem byl kdysi v Brně, dá se říct, Aleš Sigmund, že jo? Je to tak?
2: Ano.
1: Nedávno nás tenhle ten výjimečný muzikant opustil. Co pro vás znamenal třeba?
2: No, to byl člověk, který prostě první nám dal svou důvěru v tom, že teda by chtěl s náma dělat, že si myslí, že to stojí za to. Psal pro nás první písničky, úplně rozmazleně jsme si mohli vybírat každý den nějak z několika písniček, tohle jo, tohle ne, tohle jo, tohle ne. No, on byl hodně plodný autor a prostě to byl člověk, který to celý jako pro nás ty začátky jakoby ulehčil a držel to s náma, no.
1: On hodně znamenal vůbec pro to brněnský muzikantský podhoubí, že jo?
3: Já bych řekla, že určitě a navíc si vážil toho, že pro něho jsme byli objev, prostě dvě řecký holky, mladý, prostě tak konečně jako ten repertoár, který v podstatě schovával v šuplíku dost, tak mohl aspoň uplatnit hodně věcí prostě, který tam měl, tak ty už jsme si my znárodnili dvě hned na začátku.
1: A on vám taky dost ten repertoár potom přizpůsoboval, že jo, vašemu natyrelu.
2: Ano. A třeba on, když objevil tu řeckou muziku, řekl, zaspějte mi něco řecky a tak. A my jsme mu zaspívali jednu písničku takhle jako stereo z každé strany jedna a luskali jsme si přitom do lichý

0: nám říkal, to je špatně, ten rytmus, to není, to takhle není.
1: A jaký to si říkal, to je lichý rytmus?
2: To je lichý rytmus, ano. No, no, no.
0: A my jsme mu říkali, takhle to je. A on to počítal, a pak přišel na to, že ho to hrozně baví.
2: No, a začal dokonce skládat v lichých rytmech orchestrálky svoje nádherné, i písničky pro nás složil nějaký.
1: Vlastně. A tohle je ta písnička, kterou jste mu tenkrát zaspívali?
2: No.
1: To je nádherný. Ale jak jste se okamžitě sešli, to bylo hezký. Kdo kromě Aleše na té vaší cestě 50-leté pro vás byl tak významný zase?
2: On, když postavil tu kapelu, tak tam se vystřídalo spousta vynikajících muzikantů. Potom pozdější Progress Organization, tak ti s náma třeba hráli taky.
0: Progresáci si hráli sezóny. Svoje. Až s náma si vydělávali peníze.
1: No takhle. No a osobnosti?
2: Ale potom, když jsem potkala Zdeňka Kluku po hodně a hodně letech, nedávno, asi před 5-10 rokama, nedávno, tak on mě říkal, Marto, to byl tak krásný čas, s váma já jsem se toho nejvíc naučil. Tak mě potěšil, protože se hodně hrálo, že jo. A různorodý repertoár. My jsme nikdy nebyli jako stažený do nějakého jednoho úzkého žánru, protože nám se vždycky líbila obrovská plejáda jako různých stylů muziky.
0: Marta většinou v množným čísle, ale není to tak úplně.
2: Ale zpívala to ten, já to říkám, protože jsme dělali rockové věci, balady jsme dělali, no, swing svinka. Jsme dělali, no. Normální popový hezký písničky.
0: Já bych zůstala u roku, ale bohužel jsem měla smůlu prostě. Ta počkejte, pop music.
1: Ty si narazila teď tenu na velice zajímavý téma. Hádali jste se někdy opravdu tak jasně, zásadně?
0: Jasně. Já to považuji za naprosto samozřejmý se hádat.
2: Za prvé, s nikým se člověk tak kvalitně nepohádá jako s vlastním sourozencem. To je fakt, protože víš, že můžeš do toho jít do té hádky a přitom víš, že potom se nic nestane. On bude pořád tvůj sourozenec.
1: Jsou i případy, kdy se rozkmotří.
0: Celý život,
2: ale
0: to jasný.
2: Ale my jsme měli společnou práci a když jsme se hádali, tak většinou o něco, právě o něco, co nám šlo, šlo o to jedný i ty druhý.
0: To naše pojítko hlavní byla muzika samozřejmě.
1: A hádali jste se někdy o nějakého kluka?
0: Já ne.
1: Společně.
2: Ale víš, co je zajímavý, Honco, že to je věc, kterou vždycky dostaneme takovouhle otázku od nějakých novinářů.
0: Já jsem se o žádný kluky nikdy nehádala prostě.
1: A ty jsi nemusela.
0: A když se mě někdo líbil, tak jsem to bylo se s nikým nehádala.
1: Jo, aha. No,
2: ani s tím klukem. Já chci říct, že to je taková představa, hlavně chlapů, že se nás na to vždycky ptají, jestli náhodou se něco takového nestalo. A takhle se nás pořád ptali, až nám čort napsal jednu písničku, která se jmenovala Pálí za sestrou. Tu teda zpívám sama, že zrovna. No a je to zrovna o tom. Takže můžeme si klidně
1: tak víš,
0: to zpívá Marta, protože si tam stěžuje. Jo. Pálí za sestrou.
1: Tak teď si jde Marta postěžovat trošku.

0: To byla krásná písnička. A to opravdu chcete říct, že jste to nikdy nevydali?
1: Nevydali, no, nevydali.
0: Možný klenot, vyložený klenot. No, myslím si, že teď už jste poznali, že je chyba každou písničku dávat do šupliku. Takže jak současná situace? Točíte něco nového? Vzniká něco
1: Točíme,
0: nového?
1: Dáváme si dohromady právě písničky na řeckou desku. Už jsou vybraný. Některé už základy jsou natočený, takže teď se zabýváme tady tímhle tím, jaký to bude mít název, ještě nevíme.
0: Ta poslední se jmenovala, jestli se nepletu, nejkrásnější řecké písně, co jste vydali.
1: To byla první, řecká.
0: No, a jo,
2: Aha. Budou tam překlady, že? Aby tomu český posluchač rozuměl.
1: No, tak uvidíme, no. Třeba
2: musí
1: jo,
2: tam být
1: když
2: překlady,
1: uděláš.
2: Protože z toho nic potom
0: no,
2: nic
0: a moc. Uděláš je ty překlady?
2: Udělám.
0: No.
2: Já se zapřu a udělám je.
0: Takže točíte novou desku.
1: Ano. A jo, a dostali jsme docela zajímavou nabídku. To by mě teda nikdy nenapadlo samotnou. A sice namluvit tu knížku, kterou jsme kdysi vydali, Stenou, jmenuje se Martáte na dvojhlasně. Každá jsme tam napsali tu svoji část, tak namluvit ji na desku, jako načíst ji.
0: Čili
1: jako,
0: na CDčko nebo...
1: No, na CDčko ji prostě načíst. A já jsem říkal, no jo, ale koho by to zajímalo. A oni mě ujišťovali o tom, že teďka lidi hodně poslouchají jako čtený knížky.
0: Samozřejmě.
1: Že třeba když jedou na dlouhou cestu autem, nebo prostě, aby si nenamáhali oči, mě sdělovali, takže asi je to nějaký vzrůstající trend, ale no, já o tom vůbec nevěděla.
0: A předpokládám, že to bude prokládat vaše hudba taky, ne? Vaše písničky.
1: To uvidíme, no. Někdo mi zase říkal, že když je...
0: Úžasný nápad.
1: Někdo by říkal, že když je právě to čtený a mezi tím se pouští nějaká muzika, takže lidi jakože je to nebaví, že je to ruší, že prostě chtějí to čtený. Ale zase na druhou stranu, když je to sám autor, kdo to jako zpívá, tak možná to má zase jiný propojení.
0: A ještě navíc, když něco říkáte konkrétního k tomu, třeba jak ta písnička vznikla, že jo, tak to má tu genezi. To je ohromně zajímavé.
1: Jasně, to by jsme vlastně mohli, to by jsme vlastně k těm písničkám, kdyby to bylo proložené písničkama, tak jak ty písničky konkrétně
2: jsme
1: tam zařadili.
0: Přesně tak. No, nemusí být třeba písnička celá, stačí prostě motiv a podobně.
1: Jasně.
0: No, jestli chcete holky, já vám to zrežíruju.
1: Fakt jo. Protože, no, to ještě není. Režisér ještě není. Pozor.
0: Jo, no. Dobře. Chopím se toho.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Já jsem si na závěr nechal takovou lahůdku, protože já mimo jiné dělám kromě jiného v rádiu taky takový pořad s panem docentem Olivou o češtině a mám radost prostě, když zjistím, jak vznikala různá slůvka a tak. A zjistil jsem ke své veliké radosti, že ty, Marto, děláš něco podobného s řeckými slovíčky.
2: Ano.
1: Že hledáš, která slova, která jsou v češtině už v podstatě naprosto běžná, zlidověla, jsou původem řecká.
2: Ano. Jasně,
1: že to je zajímavé.
2: Já jsem totiž svého času dávala na Facebook do těch poznámek, ono to tam ještě pořád visí, klidně se to může někdo najít. Nejdřív jsem dávala prostě slova, která, řecká slova, která se běžně v češtině používají, nemusí to být žádná terminologie vědecká nebo bůh ví co. A dávala se mi tam po deseti. Pak jsem zjistila, že to bych dělala hodně dlouho, tak se mi tam dávala po stovce. Vždycky jsem tam dala prostě sto. A vyšlo jich tam 10 dílů, asi 1000 slov,
3: fíha,
2: který nazvala jsem to jako umíte řecky a nevíte o tom.
1: Ano,
2: jo?
1: Ano, ano.
2: Protože se to člověk vůbec neuvědomí, jako co všechno, kritika, politika, teďka nemluvím o biologii, fyziologie, fyzika, matematika.
1: No v podstatě i v tom našem rozhovoru jsme jich určitě použili nejméně 50.
2: Ano, uděláme analýzu obsahovou.
1: To je ale hezký. No máš pravdu, my jsme dokonce v tom našem pořadu bádali nad slovem galaxie, protože to si přál jeden
4: mléčná
1: z našich posluchačů. Je to mléčná
4: dráha. Gala je řecky mlíko.
1: On právě vyšel z nějakého pokrmu Galactus? Se jmenuje, je to
4: nějaké... Gala je mléko.
1: Ano, a je
4: to, galaxie.
1: No a tohleto Galactus, nebo tak, je nějaký prý pokrm z mléka a on se, ten dotyčný posluchač, zamýšlel nad tím, jestli to nemá něco společného s galaxií. Tak jsme zjistili, že má.
2: Ano,
1: samozřejmě.
2: Ano.
1: No a v podstatě vlastně galaxie, ta první byla jenom mléčná dráha, posledně, když se objevilo, že nejsme ve směru jenom my, že? Tak se galaxie teď nazývá kde jaká galaxie. Tak takhle vy Řekové jste nám teda v podstatě ano, pomohli s češtinou.
2: Dali na podnose.
1: Dali na podnose.
2: A já jsem právě koukala, vlastně ty slovíčka jsem jakoby vypisovala z takového slovníku anglického. Tam je asi 80% slov z řečtin. Ještě víc, než jich tady používáme
4: například
2: v češtině.
4: OK. Je taky z řečtiny.
1: No počkej, to mi musíš vysvětlit.
4: No, to znamená hola kala, to znamená všechno je v pořádku.
2: Hola kala. Okay.
4: Dělám si sradu.
1: Ale dobro, ale
4: nebudu tě mystifikovat.
1: Ale teď jsem asi vypadal trošičku.
2: No, ještě, že jsme v rádiu, ale v televizi.
1: To je pravda. Děvčata, vám hrozně děkuju za dnešní povídání. Bylo to velice příjemné, jako vždycky. Děkuju vám i za písničky a i za ty písničky, které ještě uslyšíme v budoucnu. Ať se vám daří zpívání, ať se vám daří řecké večery a taky tancování.
2: Děkujeme moc a strašně rychle to s tebou uběhlo.
1: Díky a naslyšenou.
4: Ahoj.
2: Ahoj. Tandem.

Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Čau, Milane. Tak se k tomu konečně dostávám, abych ti teda tady něco na to napovídal. To víš, no, prostě moc práce, šílený. Děláme od rána do večera, no, jsme si to vymysleli sami ten biznis a teď nás to přerostlo a každý chce od nás loď a jsem rád, že to kluci vůbec uděláte, že ta knížka vyjde a si myslím, že to bude dobrý a snad to bude fungovat tak, jak chceš a možná, že na tom nějakou tu kačku vyděláš, no. Vidím, že jsi se vrátil k tomu, co jsi vždycky rád dělal. Když to dělal, že ti to komunisti nedovolili, tak jsem rád, že děláš knížky, protože to měl vždycky vztah a tak to má asi být. To je právě ta krása toho, že si člověk může dělat, co chce, no. Mně se proto v Americe strašně líbí, protože Amerika v tomhle tom jako opravdu je strašně volná a nechá tě opravdu dělat, co chce. A když chceš dělat v neděli nebo o svátek...
3: Je to něco jako telefonát kamarádovi nebo zvukový dopis na diktafonu. Mistr světa ve vodním slalomu Karel Třešňák volá mistru světa ve vodním slalomu Milanu Svobodovi. Nebo lépe, kamarád se ozval kamarádovi. Jeden žije na Havaji, druhý v Praze a ten druhý vydal o mušketýrech v Peřejích knížku. O velkých závodech, o skvělých chlapech, o vítězstvích i o příbězích absurdních a dnes už leckomu nepochopitelných. Také o podvlékačkách vedle státní vlajky a sportovní rebelii na programu jednání nejvyšších pohlavárů komunistické říše. Vypráví Milan Svoboda a z kazety občas poslouchá Karla.
4: No, nevím dost dobře, když jsem Karla poprvé zaregistroval, když jsem ho zaregistroval opravdu, skutečně poprvé, tak to bylo v roce 1968, kdy jsme byli na předmistrovských závodech Bourg-Saint-Maurice a když jsme procházeli s trenérem trať, tak jsme se koukali, zrovna jel Karel, ten se tam prostě namotal, tam se začal topit, vyskočil Petr Sodomka, který ho vyrval z té lodi, on byl napůl utopený. No a potom jsme se spolu bavili, nebo společně, že jo, jsme ho tlačili na vodu a on začal znova prostě jezdil, absolvoval závody. Podle mýho názoru Karel se dostal do náraďáku právě v období těch let 67-68. On působil v Dukle, fakt je jedno, že ten 68. rok, všechno to, co se stalo potom 68. roce, takže nás to, nedá se říct, ty lidi rozdělili a že jsme se spíš spojili do sebe, do toho ještě teda přišlo to mistrovství světa v tom 69. roce, kdy jsme víceméně startovali, nechá se říct, proti vůli strany a vlády. Tak jsme se vydali na závodech, na soustředních, bavili jsme se, kamarádili jsme se tak jako kompletně ze všema, ale já bych řekl, že k nějakému užšímu kontaktu mezi náma došlo, právě po tom roce 1979, nebo já nevím, v kterém roce to bylo, kdy ho vyhodili z Dukly, kvůli tomu, že teda byl na stáži v Kanadě na závodech, potom tam zůstal na nějaké stáži a při cestě zpátky se zastavil v Americe. No, okamžitě ho za to vyrazili z Dukly. Já dneska si pamatuju, kdy prostě jsem byl na zimním tréninku v Radlicích a Karel najednou přišel a řekl, hele, mě vyhodili z Dukly, já bych chtěl ještě zkusit nějak jezdit nebo něco dělat, vemeš mě do oddílu. Já jsem v té době byl vedoucím oddílu motorletu, no tak samozřejmě jsem ho vzal. Byl jsem v té době šéf-trenérem juniorského národního manšaftu, čili okamžitě jsem tam Karla vytáhl jako trenéra. Potom nastoupil na Český ústřední výbor ČSTV na oddělení talentované mládeže. Já jsem tam v té době byl taky zaměstnaný, když jsem byl jako metodikem svazu kanoistiky, ale právě ve spolupráci s Karlem a s Honzou Uchytilem jsme dělali všechno možné, jsme v tom kličkovali, jak se dalo, protože vodní slalom tehdy byl takzvaný neperspektivní sport na odpis. No a my jsme dělali všechny možné věci, aby jsme tohle všema způsobama obcházeli. Vyrcholení tohohle bylo, když jsme teda startovali na černo s juniorským národním manšaftem na mistrovství Evropy juniorů ve Špitálu v roce 1981, protože už jsme tušili, že z toho bude asi nějaký průšvih. My jsme tam odjeli jako tematický zájezd pod sportturistem na trénink. Podotýkám, že ty lidi si všechno platili. Karel to domluvil s československým sportem. Okamžitě po závodech jsme telefonovali výsledky. Ty závodníci získali asi 8 zlatých medailí. No a samozřejmě, když jsme se vrátili, tak místo nějaké pochvaly, tak jsme šli oba dva s Karlem na kobereček. Co jsme si to dovolili, že jsme startovali na takovýchhle závodech. No a to už se to se mnou začalo táhnout. No a o půl roku později, najednou z ničeho nic jsem dostal kopačky, mě vyhodili z UVČS TV pro ztrátu důvěry. No a teď se jednalo o okamžitý odvolání ze všech funkcí, které jsem v tělovýchově měl. Jako metodik jsem byl členem trenérské rady, metodické komise, já nevím, všechno možný. Ve federálním svazu jsem byl šéf trenérem juniorského národního manšaftu a takový. No a protože se tušilo, že s tím bude nějaký dusno. Prostě, když se o tomhle mělo jednat na předsednictvu svazu kanoistiky, kam jsem já samozřejmě nebyl pozvaný, tak protože stejně jako Karel byl taky zaměstnancem ČUVČS TV, toho oddělení talentované mládeže, jak se pozvala soudružka Lebedová, která mu sdělila, že stranická skupina, podotýkám, že jsem v žádné partii nebyl, stranická skupina se rozhodla o tom, že já bude prosazovat mý odvolání ze všech funkcí v kanoistice a Karel jako zaměstnanec orgánu je povinný pro toto rozhodnutí stranické skupiny hlasovat. No načež Karel říká, když si to stranická skupina rozhodla, tak si to taky odhlasuje a na toto jednání nešel. Mezitím on si právě vyřizoval tu stáž na tu Havaj, do Ameriky na 3 roky tam odjel, po 3 letech se vrátil a jak dneska se pamatuju, když najednou přišel na loděnici, na motorle, tam jsme spolu seděli, bavili jsme se a tak, no a vlastně tehdy jsem netušil, protože ani on to se neříkalo, tak on se přišel rozloučit, protože měsíc nebo 6 neděl později jsem se dozvěděl, že emigroval.
2: Když jsem pak přijel z Ameriky, tak jsem nějak ty havajský fotky vydal přes nějakého kamaráda ve stadionu vyšly a o surfingu a windsurfingu, víš, jak to je doma populárně, bo bylo a no a nějak se to dostalo k těm papalášům v Dukle a ty zjistili, že jsem byl v Americe, tam nemám co dělat, a jako voják, že jsem špion. A bylo to ošklivý, chtěli mě prostě vzít byt, který nám v tu dobu ČSTV dalo a vyhodit a všecko. Tak jsem si říkal, tak co budu dělat, že? A teď když vlastně máš děti, že, který tady odsaď si přijel ve zpátky a ještě do toho komunistického Československa, tak jsem jako sám sobě tak nějak v zrcadle jsem se viděl, si říkal, ty vole, co jsi to udělal? 2 děti si přivez do tohohle průšvihu. No to přece není možný. No a pak byl ten Černobyl, tak prostě jsem si říkal, no tak já se musím otočit a jet zpátky, to prostě nejde, že jo. Víš, byl člověk už jaký, přes 30 a to. Teď věděl jsem, že to venku je těžký, že jo. Já jsem tady neměl, my jsme tady neměli na Růžích Ustláno, že jo, když jsme tady ty 3 roky byli. Ale dejchalo se tady lehčejc. No a když ty malý děti vidíš a tam tu možnosti tady, tak jsem si říkal, tak když ne pro sebe, aspoň pro ty děti to musím udělat. Když jsme pak vlastně i ty děti malý přivezli zpátky, tak třeba jsme si uvědomili, že opravdu i ty děti mají jiný pohledy. My jsme jeli, to je příhoda pravdivá, my jsme jeli po mostě Klementa Gottwalda, Nuselský, já nevím, jak se jmenuje dneska, a Marcela říkala, jako, že už jsme si zvykli na to, že kolem 6. se bude zavírat, že ještě musí něco koupit k jídlu. A Kája, který mu tenkrát snad bylo 4 roky, nebo 5 let, tak prstem ukázal na ten palác kultury a řekl, tamhle je grocery store jako potravinová prodejna. To když si to představíš, tu logiku toho dítěte, který prostě žil v Americe a najednou přijelo sem, a teď ti takhle porovnává ty věci a pícha komunistického státu, palác kultury, čo, normální stavba, co si budeme povědět. Nechci do toho, prostě víš, co chci říct. Tak mě to úplně prostě ve mně hrklo a říkal jsem si, no tak Tochu, ty seš na špatném místě, to prostě nejde. No a tak jsme usnovali plány, že jo, a otvrčeli jsme.
4: Samozřejmě 69. rok, všechno byly dozvuky roku 1968. Jako sportovci, i když jsme se neměli rádi, ale se závodníkama NDR jsme běžně kamarádili. Samozřejmě nás mrzelo jejich obrovský zázemí, který měli i z hlediska státní podpory a takový, o čem se nám ve skutečnosti nikdy ani nesnilo. Ale přesto s lidma od vody jsme udržovali přátelský styky. No, do toho přišel 21. srpen 1968, různý diskuze, debaty a všechno možný. A podotýkám, že my jsme jako Československo, jako nároďák, jsme pravidelně rok od roku, vždycky v květnu, začátkem května, se odjíždělo na velký mezinárodní závody do NDR, do Cvikavy. No a teď bylo první hádání na soustředění ve Spálově, nepojedeme do Cvikavy. Jakým způsobem to udělat? Teď my jsme se jako dohadovali s naším vedením, že jak tam pojedeme, takže tam uděláme průšvih, já nevím, co všechno možný. Tak se to nakonec hodilo nějak na to, že tady se uspořádal ve stejným termínu taky mezinárodní závod na Kořenově a tím pádem jsme neodjeli do Cvikavy. Potom následovalo takový velký turné, takže my jsme jeli se svojí partiačkou akorát Tacen a Špital, což byly Jugoslávie a Rakousko. Když jsme tam přijeli vlakem do Tacenu, naši už tam byli, tak nějak jsme se bavili a mezi řečí jsem říkal, co enderáci. No a já nevím, kdo to byl, někdo říkal, jsou to blbci. Říkají, že u nás byla kontrarevoluce, nebavíme se s nima. No v Turánu teda jsem držel partu, všichni, tak jsme okolo sebe chodili, nezdravili jsme se jako prostě, jako naprosto cizí lidi. No, najednou skončili závody, nevím, kdo s tím přišel, jak to bylo, no a najednou prostě bylo, nebudeme na bedně nastupních vítězů, nebudeme podávat enderákům ruce. Jsme se domluvili, bylo to strašně jednoduché a můžu říct, že i mě překvapilo, že všichni jsme to dodrželi. My jsme byli s partiačkou na třetím místě a za svoji osobu akorát říkám jedno, že to byl takový trapas, že jsem byl rudej, když mě ta grábovka podávala ruku, já jsem jí odstrčil, jak jsem byl rudej až na zadku. Rozhodně to nebylo nic příjemného. No ale prošlo to, že jo, teďka ty zahraniční nám aplaudovali za to na tom závěrečním večírku na loděnici a tak podobně. No, o týden později byly závody ve Špitálu, kde naše vedení, hlavně teda vedení Dukly, nás pozvalo a říkají, kluci, neblbněte, podejte jim ty ruce, nebo z toho bude průšvih. No a teď tam začalo strašný hádání. My jsme se tam začali dohadovat, no a nakonec jsme vedení řekli, my jim ty ruce nepodáme a jestli nás k tomu budete nutit, buď to nepřijdeme na vyhlašování vítězů, anebo pojedeme tak, aby jsme na té bedně nebyli. No a nějak se to stlumilo. Samozřejmě ve Špitálu už bylo vyhlašování výsledku, to bylo v nádvoří zámečku, ten už byl plný novinářů, no a podobně, a my jsme jim prostě ty ruce zase nepodali. O tři neděle později jsme odjížděli na mistrovství světa do Burgu a už byly to dva autobusy a už při cestě v autobuse tehdejší prostě vedoucí výpravy, tak zase tam začala diskuze podávat nebo nepodávat ruce. My, protože jsme byli gerojové, že jsme vyhráli tyhle ty dvě akce, jak jsme jednoznačně se hádali, že jim prostě ty ruce nepodáme za žádnou cenu. My to chápeme, že oni nemůžou nic dělat, že jsou zrovna takový figurky, jako my, kdyby aspoň přišli a mezi čtyřma očima řekli, hele, my za to nemůžeme a my tohle, tak to bylo všechno úplně jinak. Ale oni jednoznačně drillově vystupovali v tom Tacenu a takovým způsobem. No, přijeli jsme do Burgu a Francouzi, kteří ovšem jako věděli, tak jako mazaný diplomati, tak dali okamžitě prostě, kde bylo ubytování, že ho podotýkám, tehdy se bydlelo všude ve stanech, tak na tábořišti bylo vyhrazené místo pro Československo a hned vedle toho bylo NDR. No, když jsme přijeli, NDRáci už tam byli, no tak první, co udělali, že na hranice tábora pověsili vlajku svoji. Načež naši kluci, nevím, myslím, že to byl Emil Poler, ta Boris, Janoušek a Horina, vzali takový rozervaný podlikačky a proti té vlajce pověsili ty podlikačky. No, okamžitě ty tam udělali zase humbuk, ale Češi mají novou vlajku, ty tam zavolali nějaký reportéry a takový. Já nevím, z jakých důvodů. Francie prostě v té době neuznávala NDR, tak byla dohoda, že při slavnostním nástupu se půjde pod autoznačkama. Že se nepůjde pod vlajkama, ale pod autoznačkama, protože tehdy bylo Dčko měli NDRáci a Dčko měli západní Němci. Jenomže tam začalo být dusno, zase chodili jsme okolo sebe, jakože se neznáme, v zásadě byli jsme asi ten týden, 8 dní před mistrovstvím světa, trénovali jsme, vokukovali jsme samozřejmě bystře jeden druhýho, no a najednou jsme odjeli, to pořadatele udělali v nějakým horským středisku, asi 3000 metrů vysoký v té tyni, tak tam byl takový sezení jako banket, no a přijeli jsme večer do tábora. Květajech jako šéf trenér říká v autobuse, převlíknou do repretepláku za 20 minut nebo za jak dlouho nástup, odjíždíme na slavnostní zahájení. No a nebo přijde Otahalí a říká stop, nikam se nejede, pojďte sem. Jsme šli a říká, v 10 hodin odstoupilo ze závodu NDR, ve 3 hodiny odpoledne odstoupili Poláci. V nás ve všech, nebo já teda budu mluvit jenom za sebe, prostě ve mně zatrnulo. Skutečně zatrnulo, protože jsme měli za sebou 2 roky pekelné makačky. A nejenom já, všichni, kvůli té přípravě na to mistrovství světa, nebudu mluvit o tom, že jsme nedostali nějaký státní lodičky a takový. Všechno jsme si dělali sami a podobně. Vystoupil Zdeněk Valenta, který byl určitým způsobem jako nejlepší závodník, takový nemenovaný kapitán toho reprezentačního družstva. Říká, hele Otto, my jsme tady na závodech, my jsme sem přijeli na závody, na to makáme 2 roky. Nás prostě nějaký problémy s praporkama, těch, kterých nám jezdí s tankama, nezajímají. A já ti tady chci říct, že buď to normálně v závodě setrváme, anebo jestliže nás odvoláte, tak všichni do jednoho se nevracíme domů a stejně tady zůstaneme na tom závodišti a uděláme tady průšvih. No, ten začal řvát, jděte do hajzlu, co myslíte, tady nikdo vás nechce odvolávat, tady jde o to, aby jsme se domluvili, co budeme dělat, jak lidově řečeno Praze zavřít hubu. Čili dohoda byla, slavnostní zahájení není povinný, nepůjdeme na to slavnostní zahájení. Ale nikdo neodejde z tábora, všichni budeme v táboře a nikdo nebude podávat nikomu žádný informace, co a jak. Tak jsme tam zůstali v táboře. Po slavnostní zahájení během chvilky ten tábor byl obklopený novinářem. Obklopený, já nevím, jestli tam bylo 10 nebo 15, jo? Samozřejmě to nebyly stovky a tisíce, pořád jsme byli malým sportem, ale jakmile člověk odcházel na toaletu nebo někam, tak jsme tam chodili a dělali jsme němý.
2: No a tady jsem začal znova, že jo, bylo to těžký, ale vytvořil jsem si postupně svoji firmu a já jsem 3 roky dělal vlastně každý den. Sobotu, v neděli, furt, no, někdy tam v neděli jsem si jenom tak oddách, ale v podstatě jsme makali jak šrouby, až jsme teda tu firmu tak nějak postavili na nohy, že jo, no a dneska to běží a máme 3 zaměstnance vlastně, že jo, no a už to prostě běží, takže nechci říct, že tam nemusím být, samozřejmě tam musím být, ale prostě je to zaběhnutá firma, lidi o nás vědějí a jde to, že jo. A to zase musím přiznat zpátky k tomu sportu, protože ten sport mě dokázal být tvrdý, že jo? Nebo ukázal, jak má být člověk tvrdý, že jo? Protože kdybych neměl to, co jsem měl ve sportu, tak bych to dneska možná nedokázal. Tak u nás třeba v tom klubu, jo? Když třeba před tím závodem všichni kluby to dělají taky, to nejenom my, tak si stoupnou všichni kolem té lodi. Držej se za ruce a teď se všichni na tu loď nahnou, si představ těch třeba ráno, že jo, já myslím všichni, a je tam třeba 200 lidí, že? A ty do té lodi se do toho dřeva prostě, který je živý, tak jak to teda, to je kahuna, že jo, havajský kněz, který vždycky tam jako k tomu něco říká, tak se do toho prostě, do té lodi se zařve ta mána, prostě dá se jí ta mána, zařve se do toho třeba to jméno toho klubu nebo jméno té lodi. Každá havajská loď musí mít jméno. Nesmí jít na vodu dřív, než má jméno. To jsou věci strašně zajímavé, které jsou v tradici, s kterýma ty lidi tady vyrostly a ty je musíš akceptovat, nemůžeš se tomu smát. Mně se to totiž líbí. Já nechci říct, že začnu věřit v Boha, nebo že začnu věřit v to, že čím víc zařvu do lodi, že ta loď mě vodí.

0: nimi odmítli se zúčastnit slavnostního zahájení. No, ta noc nebyla jednoduchá, vedle nás kousek byli Poláci, ty se ožrali, ty tam udělali strašný bugr. Ráno, když jsem stával, tak jsem se šel umýt, jdu na tu umývárku, tak najednou vidím svoje soupeřky z NDR, Grábovku a Ulrigovou, jak jdou, a viděl jsem ty krvavý oči ubrečeny. Tehdy jsem dostal takovej stek, že si to nikdo nebude představit. Tehdy se to ve mně začalo tak nějak jako v duchu vařit, protože já jsem teda samozřejmě mohl být rád, oni byli tvrdá, opravdu tvrdá konkurence. Ale ne, jsem si říkal, ježišmarie, ty holky, ty lidi zrovna tak na tom makali jako my. A teďka najednou nějaký blbec něco rozhodné. A najednou jsem si, skutečně v tu ránu jsem si uvědomil, že jsem vlastně jenom figurkama na šachovnici, který za nás stahají ty moskevský carové. Teďka začala tréninková jízda, oni tam porábili ty dva autobusy a takový. My jsme z toho byli nervózní, protože jsme nevěděli, co se bude dít, jo. Nikdo nic nevěděl. Akorát si pamatuju, já nevím, kdo za mnou přišel, někdo z kluků, jestli to byli měšťané, nebo někdo říká, ale kdyby ti někdo dával jakoukoliv poštu nebo něco pro naše vedení, nic nepřebírej. Nějak jsme si ani nevšimli, že celý naše vedení s výjimkou trenérů se ztratilo z tábora. Všichni se prostě zdejchli. Potom někdy okolo poledního nebo kdy, v době, kdy běželi tréninkové jízdy, tak najednou mě potkal Tonda Pípal s Jardou Mouchou z rozhlasu a říká, Milane, teď jsme mluvili s Bosákem, jsme volali do Prahy, mluvili jsme s Bosákem, Bosák řekl, to byl tehdy předseda UVČ STV, nejvyšší papaláš, jako Bosák řekl, že ze závodu v žádném případě neodstupujeme, že problémy NDR nás nezajímají. Rozšiř to mezi klukama. Čili v Turánu to okamžitě jelo. V Turánu jsme se všichni prakticky jako uklidnili. Byla to pohoda odpoledne nebo na večer, nevím ani kdy. Ty NDRáci odjeli s Polákama. Závody běžely normálně. Výsledky jsme měli poměrně všichni docela dobrý. Pro mě to bylo moje neúspěšné, nebo pro nás, já říkám pro mě, ale vlastně jsme byli dva s Partiačkou, s Jitkou Traplovou, Legátovou. To bylo nejúspěšnější mistrovství světa, protože jsme tam získali 2 zlaté a 2 stříbrné medaile. Moje partnerka, s kterou jsem vyhrál mistrovství světa 2 roky předtím, Jarka Krčálová, ta se provdala a startovala proti nám za Francii. Tím pádem my jsme byli první a ona byla druhá. Když jsme se vrátili nic, snad asi o měsíc později, nebo jak dlouho přijela Jarka z Francie, seděli jsme někde v restauraci, jsme se bavili. No a Jarka říká, hle, to v době mistrovství světa za mnou přišel pan Besson, což byl jeden z francouzských funkcionářů a hlavní organizátor závodu, a dá mě do ruky telegram, abych to přečetl. Tam byl napsaný pro Otu Halího pro vedení výpravy okamžitě volat v 18 hodin mezinárodní oddělení UVČ STV. Pan Besson se tak zarazil a říká, to asi není důležitý. A hodil telegram do Izery, do řeky. Snad o další měsíc nebo 6 neděl později jsem přišel na svaz kanoistiky a otahalý mě ukázal, říká, podívej se, něco ti ukážu, jaký jste blbci. No a teď mě ukázal papír, přísně tajný, ministerstvo vnitra, vyšetřit ze jakých okolností, jak se mohlo stát, že jsme nedrželi basu s NDRákama a Polákama, že jsme se trvali v závodě. Údajně Husák za to dostal, protože tehdy bylo v 69. bylo nějaký výročí založení NDR, no tak když tam byl nějaký ten mejdan v NDR, tak Husák za to měl dostat od Ulbrichta, šéfa NDR, nějak po rypáku. Dlouho nebyla vyhlašovaná 10 nejlepších sportovců a potom se tam s bídou někde do pozadí dostala Lida Polesná, která na tom mistrovství světa získala asi 4 zlaté medaile.
1: Když jsem říkal o tom v tom sportu, že hodně děláš a makáš a proto seš dobrý, tak to samý platí v práci. To je zajímavý, čím víc pracuji, tím větší se mi zdá, že mám větší štěstí. No není ta paralela úplně jasná, to jenom jako se říká, protože právě ty líní lidi říkají, ty máš štěstí. Hovno máš štěstí, ty zatím jdeš a na konci to potkáš, to tvoje štěstí, protože jsi za něm šel.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Příjemné čtvrteční dopoledne, vážení a milí posluchači. I dnes na vás čeká celá řada zajímavostí, pozvánek a rad z dnešního kolotoče. S etnoložkou Vladimírou Jakoubiovou si dnes připravíme pastyňákovou polévku. Nebude chybět dobrá rada. V hobby rubrice bude řeč o zkušenostech s instalací a provozem nádrže na dešťovou vodu. A na výlet míříme ke Skalákově studánce v jihovýchodním výběžku Jestřebích hor blízko Hronova. Teď už ale písnička Spím v obilí v podání Michala Tučného. Pohodový poslech přeji.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Také dnes se vypravíme na pohodě za krásami a zajímavostmi naší země. V Kladském pomezí nedaleko Hronova v lesích Jestřebích hor je Skalákova studánka obklopená svatými obrázky. Zdejší scenérii navíc doplňuje malé jezírko a takzvané zbečnické chleby. Na pozoruhodné místo se s vedoucím Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimonem Machem vydala redaktorka Vlaďka Vildová.
1: Takhle krásně tady žbluňká nebo zurčí voda, je tady takový kovový mlýnek a my už jsme na bohlibém místě.
2: Nacházíme se v lesích Maternice, je to nedaleko Hronova. Přišli jsme sem od Zbečníka, kdy vlastně, když půjdete z Hrnova na Kostelec, tak odbočku k Maternici rozhodně nepřehlédnete. Tady po lesí Maternice se nachází Skalákova studánka. Ta se samozřejmě prolíná s místními pověstmi. Podle tradice její voda pomáhala lidem během epidemie cholery v roce 1832. A tak se studánka stala postupně vyhledávaným poutním místem, kde sem přicházeli pro vodu, která měla mít léčivé účinky.
1: A říká se jí také Skalákova studánka. Budeme vědět proč?
2: Já ne.
1: Já jsem se podívala, je to připomínka díla Aloise Jiráska Skaláci. Tady jsou ozdobené stromy.
2: Jsou to děkovné obrazy, které sem přinášeli lidé, kteří si sem chodili pro tu vodu, zanechali ty votivní obrázky jako poděkování za uzdravení.
1: Je tady takové oznámení na té naučné stezce. Týká se toho opevnění zdejšího.
2: Je tady spoustu srubů, spoustu řapíků, bunkrů. Je to tady všude po okolí.
1: Tady vedle vpravo jsou takové balvany, takové velké oblázky. Kde se to vzali? S čím souvisí?
2: K téhle studánce se váže taková stará pověst o takzvaných zbečnických chlebech. Pověst vypráví o lakomé selce, ke které jednoho dne přišel žebrák a prosil jí o nějaký kousek jídla. Ona ho ale opakovaně odmítala, nedala mu vůbec nic k jídlu, nedala mu ani vodu a nakonec ani chléb, který zrovna pekla. Když žebrák naléhal dál, tak po něm v hněvu hodila bochník se slovy, že mu má v žaludku skamenět. Nicméně žebrák chléb nezvedl a beze slova odešel. Když pak selka otevřela pec, kde ten chleba pekla, tak zjistila, že všechny bochníky jsou tvrdé a těžké jako kámen, takže sedlák je pak odvezl do lesa v polesí Maternice, kde zůstali ležet do dneška.
1: Napil jste se někdy z té studánky?
2: Jo, když jsem byl malý, tak jsem určitě se hodněkrát napil. S rodiči jsme tu podnikali spoustu výletů. Vždycky tu bylo spoustu lidí.
1: A pomohla vám ta voda, vidíte?
2: Jednoznačně.
1: Lépe jste viděl, lépe jste slyšel.
2: Lépe jsem slyšel, lépe se mi pak šlo domů.
1: Okusíme tu vodu, abychom se posilnili na další výlet, třeba právě k těm dělostřeleckým tvrzím, které jsou tady v okolí. Teď už si bereme s Šimonem Machem hrnečky. Šimone, vyberete mi nějaký. Děkuji. Loučíme se s vámi od Skalákovy studánky a od zbečnických chlebů. Tak na zdraví.
2: Na zdraví.
1: A jaká je, Šimone, ta voda?
2: Voda byla výborná, svěží. Mimo jiné, že jsem měl žízeň, tak jsem si ji opravdu užil.
1: No a já jsem si dokonce mohla už sundat brýle. Funguje to.
0: Vzkazuje od zázračné Skalákovy studánky v jihovýchodním výběžku Jestřebích hor blízko Hronova naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová, která se na pozoruhodné místo vydala v doprovodu vedoucího Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimona Macha.

0: Já.
1: Dnešní vydání jazykového koutku si všímá dalších dvou sloves, která se hlavně v psané češtině často pletou. Poslechněte si objasnění obou pojmů i jejich užití od jazykovědce Martina Proška. Více už chvilka s naší mateřštinou a kolega Stanislav Jurík.
2: Slovesa vést psáno se s a vést psáno se z se uživatelům češtiny v praxi často pletou. Říká to Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český, kterého vítám ve vysílání dnešního jazykového koutku.
3: Dobrý den.
2: No a můžeme tady posluchačům nějak pomoct ta slova rozlišit, aby se jim už nepletla?
3: Samozřejmě se o to rád pokusím. Nejprve musím vyjasnit, o co přesně nám jde. Sloveso vést, psané se s, má řadu významů, které postihují nějaké směřování obecně, jako například ulice vede na náměstí, nebo také směřování něčeho nebo někoho někam, například vést dítě za ruku, vést plyn do domu potrubím a podobně. Oproti tomu vést, psané se z, znamená dopravovat někoho nebo něco někam, obvykle nějakým dopravním prostředkem nebo prostě jízdou, například vést dřevo z lesa na nákladním voze nebo vést se na skluzavce. A teď už asi tušíme, že uživatelé si nepletou ani tak významy, jako spíš ty pravopisné varianty.
2: Tak co to přesně znamená?
3: Znamená to, že když píšou větu, například je třeba vést potrubí drážkou ve zdi, vědí, že jde o význam směřovat něco někam a ne dopravit něco někam jízdou, ale chybu udělají v tom, že napíšou vést se z, namísto správného vést se s.
2: Říkal jste, že jde o častou chybu. Jaký můžeme předcházet?
3: Myslím, že nejjednodušší je asi nahlédnout do internetové jazykové příručky a ověřit si tu, kterou pravopisnou variantu. To znamená, když mám nutkání napsat vést se s, nahlédnu a ověřím, jestli ho užívám právě v těch významech, které jsou u slovesa vést se s uvedeny. Další rychlou pomůckou může být převedení slovesa do tvaru přítomného času. Když se vrátíme k naší větě, je třeba vést potrubí drážkou ve zdi, řeknu si, že potrubí ve zdi vedu, nikoli vezu. Když vedu, píšu v infinitivu s, když vezu, píšu naopak z. Nebo jinak, vždy když vezu, píšu přivést se z. Když nemůžu říct vezu, z v infinitivu napsat nemůžu.
2: To by snad mohlo posluchačům pomoct. Jsou třeba nějaké časté případy, před kterými bychom teď mohli výslovně varovat?
3: Ke slovesům vést, se s i se z máme v češtině řadu předponových odvozenin. Budu je teď jmenovat bez rozlišení toho, jestli se píšou se z nebo se s, protože ve všech můžeme napsat obojí, samozřejmě podle příslušného významu, jak už jsme si vysvětlili. Máme přivést, odvést, navést, zavést, dovést, vyvést a podobně. V těch se chybuje častěji, tedy se mějme obzvlášť na pozoru.
2: Varuje Martin Prošek na závěr dnešního jazykového koutku. Přeju hezký den.
3: Děkuji, naslyšenou.
1: Jazykový koutek je za námi, ale před námi je pohodová muzika, a to v podání Věry Špinarové a Karla Gotta, kterou bude střídat recept na pastiňákovou polévku.

0: Ladíte pohodu, kde ani dnes nebude chybět recept z dob dávno minulých. Říká se u vás pastyňák nebo pastiňák. Patřil mezi oblíbenou zeleninu našich předků na přelomu 19. a 20. století. Používal se do pomazánek, omáček a polévek. Jeden dobový recept pro nás má jako obvykle Vladimíra Jakoubějová. Za mikrofon vše zaznamenal redaktor Jaroslav Hoření.
1: Dnes si v našem povídání o kuchyni našich babiček řekneme něco o pastináku, zelenině, kterou si lidé často pletou s petrželí. Obě kořenové zeleniny jsou si opravdu hodně podobné, odlišují se ale hlavně chutí. Pastinák, po našem pastiňák nebo taky pastiňák, je sladší a spíše připomíná mrkev.
2: Tuhle zeleninu lidé znají už více než 3000 let. Jeho hojné pěstování bylo rozšířeno všude v Evropě už od starověku. Než se k nám do Evropy dostali brambory, jedl se pastiňák místo nich.
1: A dokud se neobjevila v 19. století červená řepa, sloužil povařený pastiňák taky jako sladidlo. Šťáva se nechala odpařit a zbylá hnědá hmota se používala jako med. Odpradávna je kořen pastiňáku užíván k jídlu. Má podobnou chuť i způsob přípravy jako náš starý známý petržel. Jedl se syrový.

0: nebo vařený v polévkách i salátech. Používal se do omáček, do polévek, zapékal se s ostatní zeleninou, dělali se z něj různé vomasty, tedy pomazánky, nezbytný byl i jako kořenící přísada. Naše babičky si ho cenily i pro mnoho zdraví prospěšných vlastností. Používal se proto i v domácí lékárně, a to nejen jeho kořen, ale taky plody. Většinou se podával jako nálev připravený ze dvou lžiček sušeného kořene a čtvrt litru vody na podporu srdce a cév, na vysoký tlak, při střevních problémech a poruchách se zažíváním. V každém případě byl především žádanou a oblíbenou zeleninou.
1: My si dnes pastyňák přidáme do polévky. Podle receptu z Podhůří Krkonoš připravujeme si polívku z pastyňáku.
0: Budeme potřebovat 5 až 6 středně velkých pastyňáků, jednu cibuli, 3 stroužky česneku, 2 lžíce másla, lžíci sádla, sůl, mletý pepř, 2 hrnky mléka, 3 hrnky vývaru a pažitku. Cibuli oloupeme a posekáme. Pastyňák očistíme a nakrájíme na kousky. 2 stroužky česneku nakrájíme na plátky. V hrnci zahřejeme máslo se sádlem, opečeme na něm cibuli do zlatova. Přidáme česnek, jakmile se rozvoní, přisypeme pastyňák a krátce všechno osmahneme. Zalijeme vývarem, mlékem, osolíme, opepříme a vaříme do změknutí asi 20 minut. Když je pastyňák úplně měkký, polévku propasírujeme. Přilijeme trochu vývaru nebo vody a necháme krátce přejít varem. Odstavíme, vmícháme 1/3 stroužek česneku, rozmačkaný, a podle chuti dosolíme a opepříme. Na talíři pak posypeme pažitkou a čerstvě pomletým pepřem.
2: Musím říct, že v naší rodině se vždy mluvilo o pastyňáku, ale ať už mu říkáte jakoliv, polévku si z něho připravit můžete. Teď si opět zahrajeme písničky z naší pohodové krabičky, tentokrát v podání Hany a Petra Ulrichových, které vystřídá Hana Zagorová. A už za chvíli se můžete těšit na dobrou radu Josefa Černého.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Ladíte Český rozhlas Pohoda, kde si momentálně poslechnete další rozhlasovou poradnu. Dnešní otázky se týkají opravy a záruční lhůty. V naší pravidelné rubrice vám opět odpoví dobrý rádce Josef Černý.
1: Panu Liborovi výrobce tvrdí, že pokud jeho reklamace nebude uznána, pak se záruka neprodlužuje, což se mu zdá divné, protože pokud reklamace bude trvat 30 dnů, pan Libor vlastně přijde o měsíc záruky. Pane posluchači, buďte v klidu, o měsíc záruky nepřijdete, protože prodejce vám neříká pravdu. Záruka se samozřejmě o dobu reklamačního řízení prodlužuje, i když reklamace nebyla uznána jednoduše proto, že jste výrobek nemohl po tuto dobu užívat.
0: Říká v naší rozhlasové poradně dobrý rádce soudní znalec ve výslužbě Josef Černý. Ladíte pohodové vlny a my přejeme hezký den v naší společnosti.

zilál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

říká, ojnice, proč spí, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí,

0: za tmavé brýle městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič se smí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, ozeď, ostrom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a bumpe.
1: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
2: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem,
1: ale také Trupte nám trumpety a muziky muziky
2: můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
1: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky
2: také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Využívání dešťové vody se vyplácí, její zachytávání dokonce podporuje i stát. Jaké jsou zkušenosti zahrádkářů, kteří si pro tyto účely pořídili zadržovací nádobu? S Františkem Pospíšilem, který si v Charvátech na Olomoucku nádrž pro užitkovou vodu do podzemí svého domu nainstaloval, natáčel redaktor Mirek Kobza.
1: Protože jedním z našich koníčků je zahrádka, takže jsme potřebovali vodu pro zalivání. No a vzhledem k tomu, že na vesnici moc vody není, jako v rozvodech, tak jsme se rozhodli sbírat vodu z okapů.
2: Zvolili jste tedy nádrž, my tady stojíme u toho poklopu. Jak velká ta nádrž je?
1: 8 kubiků.
2: Stačí to na to polévání nebo nestačí?
1: Na polévání to stačí, pokud aspoň trošku během toho roku zaprší.
2: Pojďme k tomu, jak jste vlastně volil, jaký typ nebo jaké vlastně existují vůbec typy těch nádrží.
1: Tak typy existují buď to teda kupovaná plastová nádrž, anebo potom betonovaná jakoby ze ztraceného bednění nebo nějakým jiným způsobem vybetonovaná.
2: Toto je co?
1: Toto je plastová nádrž.
2: Viděl jsem, že některé ty nádrže se jenom prostě zasypou do země. Tohle je také ten typ, nebo jste musel obetonovat?
1: Tento typ nemá dostatečný výstuže, takže se musí obetonovat.
2: Jak vlastně to vychází třeba finančně, protože jako pořízení nádrže je vždycky otázka třeba peněz. Viděl jsem, že existují luxusní nádrže se vší výbavou, ale ta cena byla kolem 30-40 tisíc. Kolik vyjde taková základní třeba?
1: Ta základní někde kolem 20 tisíc, těch 8 kubiků.
2: Pojďme k tomu, jak vlastně taková nádrž se musí vystrojit. Jasně, že se teda vloží do té země, obetonuje se, nebo případně, že se tedy zvolí ta samonosná, tak se obsype pískem, zahrne se, svedou se do toho ty okapy. Musí se ta voda nějak čistit, nebo svádí se jakákoliv voda, nebo existuje nějaký filtr, protože přece jenom může třeba do těch okapů navát listí nebo něco takového?
1: Tak tady stromy nejsou, takže listí navát nemůže, ale pil nebo potom prach ten navát může a ten zhoršuje kvalitu té vody.
2: A máte nějaké ty filtry?
1: Filtry tady nejsou, protože je používaná výhradně k zalívání. Pokud bychom chtěli použít k rodinným domě, jako k splachování nebo k jinému užití, tak by museli být použity filtry.
2: Jakou máte plochu střechy na těch 8 kubíků, aby, řekněme, ta nádrž vystačovala, ale zároveň prostě nepřetíkala?
1: Kapacitu nádrže jsme zvolili podle plochy, kterou chceme zalívat, podle velikosti zahrady. Plocha střechy tady je ke 200 metrů, takže podle teoretických dešťových map by měla být plněna dostatečně, aby jsme tu zahradu zalili.
2: To je ta teorie a praxe letos.
1: Letos je ta praxe trošku jinde.
2: Nicméně takovéto vlastně nádrže musí ještě navíc mít i nějaký bezpečnostní přeliv, protože pokud té vody je hodně, tak se jí musíte nějak zbavovat, čili i tady je.
1: Je tam přepad a voda je odváděna pryč.
2: Jak zajišťujete to, že vlastně ten přepad zvládne tu vodu? Je to nějak dimenzováno speciálně? Musí se to nějak počítat nebo prostě odhadem se to zvolí?
1: Tak dá se to i počítat, ale já jsem to zvolil odhadem.
2: Čili stovka roura.
1: No, tak nějak.
2: Úplně na závěr, samozřejmě vodu z toho musíte čerpat ven. Používáte klasické čerpadlo nebo nějakou kalovku?
1: Ne, tím, že je nádrž umístěna blízko domu, tak je čerpadlo typu Darling umístěno ve sklepě a voda z nádrže je zavedena do sklepa a potom zase zpátky do rozvodu po zahradě.
2: Takže pro vás je vlastně výhoda, že tím pádem nemusíte zapínat čerpadlo, že v podstatě funguje to na tlak vody.
1: Ano.
2: Když byste měl někomu poradit, zvolil byste tu nádrž znovu, nebo myslíte si, že je lepší třeba udělat tu studnu? Vyplatí se to?
1: Tady je voda příliš hluboko, takže studnu se tady nevyplatí kopat. Tady je ta nádrž výhodná. Pokud je podzemní voda blíž k povrchu, tak se vyplatí samozřejmě postavit studnu.
0: Zkušenosti s instalací a provozem nádrže na dešťovou vodu sbíral kolega Mirek Kobza u Františka Pospíšila v Charvátech na Olomoucku.
3: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.

0: Kudrnáčova naučná cesta, pojmenovaná po archeologovi Jaroslavu Kudrnáčovi, který na Kolínsku v minulosti bádal, propojuje středočeské obce Poříčany a Klučov s přírodou i s příběhy místní historie. Oslava s doprovodným programem k 5 rokům od otevření se odehraje na stezce vedoucí mimo hlavní silnice v sobotu 20. června. Stezka je doplněna 11 zastaveními v podobě informačních panelů, které návštěvníky seznamují s historií a zajímavostmi míst, kterými procházejí. Grafickou tvář stezce vtiskla výtvarnice Galina Miklínová. Na rozvoji naučné stezky se podílejí zapálení dobrovolníci z obou obcí. Cesta mezi oběma obcemi historicky existovala. Vedla obchodní trasou do královského města Kouřim. V roce 2021 se část historické cesty podařilo obnovit a znovu zpřístupnit veřejnosti s trasou pro pěší. V roce 2025 byla část stezky díky spolupráci s iniciativou Sázíme stromy osázena starými ovocnými odrůdami. Ať už se vydáte o víkendu kamkoliv, přeji vám příjemné zážitky. Pohodový poslech našich dalších pořadů přeji.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Se ptala, co bude dál.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

0: V ten svěží únorový den, kdy na slavnostním zasedání římského senátu promluvil Lucius svou první veřejnou řeč, kdy prefektus praetorio Macro vložil Luciovi na hlavu zlatý věnec za jeho zásluhy a statečnost v boji s Partii. V ten slavný den Servius Curio při odchodu ze senátu pozval Aviolu, Bibiena, Ulpia, Pisona a Vilána k sobě na 15:00 před půlnocí. Dnes po schůzi senátu je největší bezpečí. Pokývali vznešeně a odcházeli k čekajícím lektikám. Lucius doprovodil otce k nosítkám a požádal ho, aby vzal s sebou jeho zlatý věnec, jeho slavnou trofej. Musí jít. Servius se usmál a pochopil, musí se pochlubit Torquátě.
1: Div můj synu.
2: Nezapomeň, 15:00 před půlnocí. Musíš být přitom. Rozdělíme si úlohy. Tebe čeká největší.
0: Lucius přikývl.

0: Nešel však za Torquátou. Zamířil na Esquilín k Valérii. Šel rychle. Dohonil volně se kolébající nosítka, nádherná, obklopená liktory a světlonoši. Poznal je. Nosítka Makrónova. Chtěl se jim vyhnout, ale bylo pozdě.
1: Kam spěcháš, můj Lucie?
0: Lucius cosi zakoktal.
1: Pojď ke mně, máme stejnou cestu, ne? Nať si ničit srdce lezením do kopce. Šetři si ho na lepší věci.
0: Lucius vstoupil do lektiky. Makro nedovolil, aby je nomenklátor ohlásil. Usadil Lucia mezi bílými sloupy atria a šel za dcerou. Nalezl ji ve žlutém pokoji na lehátku v domácím peplu z blankitného mušelínu.
2: Ty, otče, nečekala jsem tě už, je pozdě.
1: Schůze se protáhla, ale vedu ti hosta, děvče. Lucie, pojď dál.
0: Než mohla Valérie říci slovo, stál Lucius před ní.
2: Oh, jak můžeš hosta uvést bez ohlášení? Je to hrozné pro dívku ukázat se před hostem neupravená, neučesaná.
3: Rubín září i bez okruží.
0: Valérie se usmívala, vidouc Luciovo oslnění. Makro ulehl ke stolu první, pokynul dceři i hostu a zabouřil.
1: Hej, otroci, víno sem. Zatraceně nám vyschlo v krku a Luciovi nejvíc. Řečnil, jak ten řeckej, jak pak on se, Demokrates.
2: Ne, Demosthenes. A co senát?
1: Klenba se třásla, holka. Vděčná vlast si mohla ruce uplácat. Dostal zlatý věnec.
2: Jsem šťastná tvým úspěchem a přeji ti jej ze srdce, Lucie.
3: Podsta senátu mne blaží nesmírně, ale teprve teď. Zde jsem úplně šťasten.
0: Lucius chtěl ještě něco dodat, ale již tu byli otroci, nesli zákusky, stříbrnou amforu s vínem, stříbrný džbán s vodou a 3 křišťálové číše. Valérie pokynem poslala otroky pryč a nalévala sama. Odlila Martovi a připila Luciovi.
2: Aby tvé štěstí bylo bez kazu a trvalé, můj Lucie.
1: Rome to zřekla hezky. Taky tak, Lucie.
0: Lucius upíral na Valérii oči, které nedovedly ani před Makrónem přidusit žár. Předstírala, že to nevidí, že se jí to netýká. Hladce převáděla hovor ze senátu na Řím, z Říma na dostihy, jejich pořádání prý Kaligula vymůže u starého císaře.
1: Budeš prý hájit Kaligulovu barvu?
2: I mou, otče. Zelená barva je nejkrásnější. Barva luk a moře.
3: A tvých očí.
2: A prohraješ-li závod?
1: Prohrát? Výborně, chlapče. Tak se mi líbíš. Já, Lucius Curio, laureát Zlatého věnce senátu, a prohrát?
0: Smáli se všichni tři a všem letělo po páteři lehínké mrazení. Cítili, že jsou ze stejného těsta. Cítili, že jsou si všichni blízcí a podobní v té zavilé posedlosti. Mít, co chci mít. Pod tímto zpřízněním však trčela tykadla ostražitosti. Zatímco plytké zdvoří lůstky, lichotky i obhroublosti křižovaly nad stolem, ti tři se pozorovali navzájem a každý z nich řídil své chtění ke své metě.
3: Musím tě mít, krasavice, prsy.
2: Chci tě za muže, člověče. Za muže tě chci.
1: Touhle holkou a tvou ctižádostí ti tátu ze srdce vyrvu.
0: Luciovi oči padly na vodní hodiny, stojící na podstavci z černého mramoru. Byl čas, aby odešel, chtěl-li být v udanou hodinu doma. Znervózněl. Makro sledoval jeho pohled i vzrušení. Domýšlel se, oč jde. Měl by je nechat o samotě. Vstal.
1: Pozval jsem si sem posla od norického místodržitele. Kam nás usadíš, děvče?
2: V Tablinu budete mít klid, otče.
1: Dobrá. A tobě, Lucie, povím novinku. Císař rozhodl, že syrská legie nepůjde na Dunaj. Legie i ty zůstanete v Římě.
0: Osaměli. Lucius proklínal letící čas, ale teď Odejít nemohl. Valérie stanula proti Luciovi. Cítila mužovo vzrušení. Byla sama vzrušena, ale ovládala se všemi silami. Shledávala bleskorychle své zkušenosti z minula. Svářili se navzájem. Přístavní děvka si lehne bez řečí. Hetéra dá přednost zdlouhavé milostné hře propletené i veršem nebo písní. Jak se však zachová vznešená dáma, jde-li o urozeného patricie?
2: Chceš vidět, jak bydlím, Lucie?
0: Vedla ho vytopenými komnatami. Otroci běželi a rozsvěcovali před nimi všude lampy. Každá komnata byla sladěna do jiné barvy. V každé vládla jiná vůně. Všecky byly zařízeny s orientální nádherou.
2: Miluji Orient.
0: Lucius viděl pod průsvitnou látkou křivku jejich boků. Měl vyprahlo v hrdle.
3: Chápu.
0: Vstoupili do dlouhé komnaty, po jejich obou stranách byly vysoké skříně z cedrového dřeva a v nich zasunuty spousty svitků.
2: Moje knihovna.
0: Lucius bral do ruky pergamenové svitky zasunuté do skvostných pouzder z jemné kůže. Na víčku každého pouzdra byl drahý kámen. Zde řádka démantů, tam víčka samý rubín, vedle smaragdy, topasy, safíry.
2: Jsem trochu rozmarná, víš? Vymyslela jsem si pro své oblíbené básníky tohle označení.
3: Nechtěla bys mi několik veršů? Miluji řečtinu.
0: Nedala se prosit. Usadila se do křesla, sáhla po svitku Biona. Řečtina ve Valériiných ústech byla sama hudba. Prodlužovala dvojhlásky, citlivě dělila akcenty a délky, verš zpíval, jiskřil, žlnul. Lucius ji poslouchal s obdivem. Její hlas ho vzněcoval, laskal, opíjel. Nádherná žena. Hltali očima. Všecko na ní ho uchvacovalo. Všecko na ní se mu zdálo nejdokonalejší, nejkrásnější. Oči tvaru mandlí, rovný nosík s citlivým chřípím, rozvité kypré rty už na pohled horké, plameny měděných vlasů, ňadra a boky a údy Venuše. Byla to krása dravčí, nespoutaná, divoká. Krása šelmy, z níž se mu tmělo před očima. Ale její chování k němu bylo jiné než v Taracíně. Odtažité, vzdálené, nerozuměl té změně. Zarážela ho. Krev se mu vařila v žilách, ale ještě váhal. Nevěděl, čeho se smí odvážit. Tlak smyslů byl však nezvládnutelný. Přiskočil k ní a uchopil ji za ruce.
3: Miluji tě. Šílím. Má láska nezná míru ani mez.
0: Valérie se zachvěla štěstím. Chtěla by mu padnout kolem krku a líbat ho, líbat. Ale musela být v té chvíli dáma. Lehce ho odstrčila.
2: Opravdu, můj milý? Říkáš mi to příliš náhle, abych tomu mohla věřit. Taková po lásce touha se vplížila do hlubin tvé duše, že zalivši ti zraky hustou tmou, všechen rozum s prsou ti ukradla?
0: Zalekl se, že jí svou prudkostí urazil. Zahrnul jí proudem omluv, lichotek a něžností. Do nich mu zoufale šlehaly myšlenky na otce a domov.
3: Už je pozdě. Už nemá smysl spěchat. Tam jsem ztratil všecko. Zde všecko získávám. Opojení, přízeň Makrónovu i její. Slávu, moc, budoucnost. Všecko je v sázce. Vsadím na tuto ženu. Zrazuji otce. Nesmysl! Miluji a na to mám právo a nedám si je nikým vzít.
0: Ale zlé svědomí mu kreslilo před očima obraz malého Triklínia v otcově paláci, kde byl očekáván.
3: Hostina už dávno skončila. Ujednali příští schůzku, připali na zdar své veliké věci. 6 číší cinklo, 7 stála na stole nedotčena. Otci se asi chvěla ruka. Studem i strachem. Bohové, jaká to jsou muka. Přijít před tvář otce, který nespí, chodí átriem a zoufale čeká, až uslyší moje kroky. Každá minuta je celý věk. už je dávno půlnoc.
0: Jako z dálky slyší Valerijin chladný hlas.
2: Je pozdě. Musíš jít.
0: Byl zoufalý. Má odejít bez naděje. Doma ztratil všecko, prohrává i zde. Co se to v ní změnilo? Proč? Společenským tónem hovořila o všedních věcech, o počasí, o hrách v cirku. Viděla, že ji Lucius neposlouchá.
2: Unaven? Po řeči v senátě?
3: Ne, neslyšel jsem tě. Neposlouchal jsem tě. Vidím tvá ústa, ale neslyším, co mluví. Miluji tě. Proč ty mě neslyšíš?
2: Máš nevěstu.
3: Jediná žena pro mě jsi ty.
0: Vzal ji za ruce, líbal jí prsty, zápěstí, paži, líbal vlasy, které spadaly na ramena a náhle jí políbil na ústa. Stála bez pohybu. Pak se poddala jeho políbkům, tiskla se k němu blíž a silněji. V tom si uvědomila, že v tomto okamžiku se rozhoduje o tom, jaký bude Luciův vztah k ní. Odtáhla se. Když však viděla jeho zklamání, pohladila ho něžně.
2: Dnes je šťastný den. Nejen tvůj, ale i můj.
3: I tvůj, bohové. Řekni, kdy a kde?
2: Vzkážu ti, milý. Ale nyní už ti.
0: Zlíbal jí ruce a vyšel.

0: Makro seděl nad papíry v tablinu. Byl už sám. Podívil se, jak čas uběhl.
1: Co ten tvůj ptáček? Už ho máš v kleci?
2: Co s ním zamýšlíš, otče?
1: Co ty s ním zamýšlíš?
2: Já? Nevím ještě.
1: Ty nevíš? Ty přece vždycky víš. To je to s tebou tak zlé, děvče?
2: Zlé? Naopak. Dostala jsem od Venuše dar. Vdám se za Lucia.
1: Lucius a ty? Zbláznila ses?
0: Vyskočil. Dupal po komnatě. Rozhazoval rukama. V myšlenkách se mu však dceřin sňatek s Luciem náhle objevil v jiném světle. Senátor Ulpius je příliš star. Servius Curio o málo mladší. Ohromný tah. Republikánská myšlenka ztratí pokračovatele. Pozorně se díval na Valérii. Je bledá, mlčí, je naráz jiná, celá jiná. Tohle nevypadá na pouhý rozmar, spíše na náruživost, která nezná překážky.
2: Vdám se za Lucia. Musí to být.
0: Otec se na dceru usmál láskyplně a s obdivem.
1: Venuši obětuji vykrmenou ovci. A s mou pomocí můžeš počítat vždycky. To ty víš.
0: Lucius kráčel rychle k domovu. Za chvilku zahlédl otcův palác. Zářil do noci všemi světly. Celá tlupa otroků s pochodněmi. Hledali ho po celém Římě. Odlesk plamenů padl na Lucia. Sláva bohům. Otroci zasvítili zuby. Konečně budou moci jít spát. Lucius vešel do átria. U oltáře lárů stála uplakaná matka, otec, bledý a zamračený, opřen o sloup, oba stuhlí úzkostí. Matka radostně vykřikla. Lucius však běžel k otci.
3: Mám pro tebe velkou novinu, otče. Císař rozhodl, že syrská legie nepůjde na sever, zůstane v Římě. To znamená, že i já zůstanu v Římě.
0: Matrona Lepida objala syna. Otec však stál nehybný, zachmuřený.
4: Proč jsi nepřišel?
3: Makro mě pozval k sobě na večeři. Třikrát jsem se zvedl, ale on nepřipustil, abych šel. Mohl jsem odejít? Mohl bys ty, otče, odejít, kdybys byl na mém místě?
4: Zase ti sliboval, že budeš legátem?
3: Nic mi nesliboval. Tebe nepotěšilo, že zůstanu v Římě i se svou legií. To prospěje naší věci.
0: Otec zkoumavě zabodával zrak do synových očí. Šli spát. Lepida, šťastná, usnula první. I Lucius spal za chvíli. Jenom senátor nemohl usnout. Roztříštěné myšlenky ho trýznily. Vstal, zahalil se do pláště ze silné vlny a vrátil se do átria. Nad otvorem kompluvia už zhasly hvězdy a tma řídla. Zlatý věnec, veliké vyznamenání Luciovo, leželo na oltáři před domácími bůžky. Senátor vzal věnec do ruky a potěžkával zlato. Hodně váží. Císař a Makro přetahují Lucia na svou stranu. Vyznamenávají ho, slibují mu. Kupují si ho. Což pak se Curio dá koupit za všechny hodnosti a statky světa? Pohlédl na tvář patrona rodu, na rodovou slávu a píchu. Cato Utický, Serviův prastrýc, který po bitvě, v níž zahynula republika, nalehl na meč pro lásku k svobodné vlasti. Neselže Lucius. Svítalo. Otvorem ve stropě proklouzl do átria pruh jítřního jasu. Celé átrium bylo potopeno v přítmí. Jen bělostná socha Tiberiova, kterou tu musel Servius strpět, vystoupila z polotmy, pyšná, panovačná, výhružná. Cato a Tiberius si hledí do obličeje. Dva protivníci. Dva světy. Dva životy Říma. Katona přikrývá Šero. Tiberius ve světle ovládá celé atrium. Zášť sevřela Serviovi srdce až k bolesti.
5: Římu si vzal svobodu. Senát si oloupil o jeho moc. A teď mi chceš ukrást i syna?
0: Zdálo se mu, že každým dnem, každou hodinou roste vzdálenost mezi ním a synem.

Valérii posedla touha vzdát se Luciovi v romantičtějším prostředí, než byla její vila na Esquilínu uprostřed Říma. Pozvala Lucia do otcova letohrádku v Albánských horách. Slovy ho pozvala na večeři, očima na noc. Teď stála na ochozu vily a hleděla k Římu. Chvěla se

0: přísadou aloe, opíjelo. Z peristylu zněla hudba klarinetů a fléten, opíjela. Květiny v kořenáčích podél stěn vydávaly prudké vůně, opíjeli. Valérie byla šťastná. Okouzlovala milence tělem i duchem, v němž se skvěla vzdělanost a vtip. Při ovoci se otázal Lucius na Valeriino dětství. Jeho pohled byl bezelstný, pohled zamilovaného. Pohled zvědavého na vše, co by mu dokreslilo zbožňovaný obraz. Uklidnila rozbušené srdce několika hlubokými vzdechy. Vzdechy navodily slzy, které zalily zasněné oči, a slzy připravily půdu soucitu a lítosti. Její otec Makro byl od pána propuštěn z otroctví a šel do vojska. Matka zůstala s holčičkou na latifundiích. Jak by Lucius necítil soucit s dítětem trpícím špínou a hrubostí venkovského prostředí, s dívčinkou vyrůstající mezi pasáky dobytka. Valerínu myslí se mihl ve vzpomínce nevěstinec, její první útočiště, poté luxusní veřejný dům v Pompejích, kde se naučila řecky od svých družek a rychle naladila veselejší tón.
1: Vysvobodil mě ujec, propuštěnec a statkář na Sicílii, u něhož jsem strávila své mládí nadloutnou řečtinou a verši básníků. A když se otec stal zástupcem císařovým, povolal mě do Říma.
2: K obdivu bohu i lidí.
1: A k tomu, abych se zamilovala do tohoto člověka, jemuž jsem dala srdce na první pohled. Poprvé.
0: Nyní Valérie nelhala a upřímné vznícení dodalo její tváři velikého půvabu. Lucius ji pozoroval nadšeným zrakem. Znovu ho na ní všecko okouzlovalo. Jedinečná dokonalost a krása, bohatá a proměnlivá. Prudké živelné pohyby se na obrátku měnily v měkká a vláčná gesta, příslovečná pro údy orientálních královen unavených tíhou šperku. Mihotání akvamarínových zřítelnic se sklidnilo v úlpělý pohled, který Luciovi rozpaloval krev. Touha po muži, kterého milovala, měnila Valeríno vzrušení v extázi. Náhle udělala nevědomky pohyb, jímž hetéry zvali k sobě muže. Lucius si to bleskem uvědomil. Znal ten pohyb z asijských nevěstinců. Zasmál se a přiskočil k ní. I ona si uvědomila, co se stalo. Vzpomínka na minulosti sevřela hrdlo. Nechala se odnést na lože bledá pod všemi šmínkami, mráz po všech údech, vzdávala se mu zoufalá, třesoucí se zděšením.
1: Je konec. V mé tváři spatří tvář té druhé. Stejná, stejná, jedna jako druhá, hetéra jako hetéra. Vstane, řekne něco hrozného a odejde.
0: Lucius nemyslel na nic. Byl pravý syn císařského Říma. Půl smysly, půl rozum, cit málokdy. Když se probral z opilosti smyslů, vetřela se mu myšlenka na otce.
2: Co by říkal, kdyby mne viděl vložit dcery svého úhlavního nepřítele? Zradil's, řekl by. Proč hned tak krutý soud? Rozumu se ptám. Vím, kam jdu. Vím, co chci, otče. Chci žít podle svého. Slyším, ano, dobře tě slyším, otče. Vlast, svoboda, republika, ano. Napřed ale žít. Napřed dobrodružství. Dobrodružství, které mě povede k úžasné kariéře. Až budu usedlý občan, až se ožením. Torquatu. Ano, tu jsem zradil. Kdo však by nezradil na mém místě? Pro takovou krásu, pro takovou lásku, pro takové milování. Pro tebe zradím celý svět.
0: Nerozuměla mu, ale byla šťastná.

0: Nic netuší, nic. Pokryla jeho obličej polibky a z úst se jí řinula slova nižnosti a lásky.
1: Budu tvá otrokyně, chceš-li?
0: Její myšlenky však byly jiné. Vášnivá touha mít byla sveřepá, vladařská.
1: Až budu tvá žena, můj nejdražší, ach, pak.
0: Zarazil se. Na to nikdy nepomyslil. Vídal jako svou ženu matrónu domu a matku svých dětí Torquátu. Valérii vnímal jako okouzlující milenku, u níž nikdy nezakusí jednotvárnost a nudu manželského svazku.
2: Budu-li stát při Makrónovi, při císaři, Valériin vliv mě vyhoupne na vysoký úřad, z něhož budu moci krýt i otce. Až budu sedět pevně v sedle, nic pro mě nebude nemožné. Ale což podaří-li se spiknutí, pak otec prohlásí, že Valérie byla nástrojem spiklenců v Makronově domě. Republika smete Makrona i Valérii. A k čemu teď takové úvahy? Co bude do té doby? Pryč se starostmi. Jsem narozen pod šťastnou hvězdou. A ta hvězda mi dala nádhernou milenku. Dá mi všecko, po čem toužím.
1: Jsi můj?
2: Tvůj, jenom tvůj.
1: Ještě dnes napíšeš Aviolovi, že rušíš zasnoubení s jeho dcerou. Chci tě mít jen pro sebe.
0: Lucius strnul. Jeho patricijská pýcha byla zasažena.
2: Slyšel jsem dobře? Ta žena se mnou jedná jako s otrokem. Ať říká, tvou otrokyní budu. Napíšeš, zrušíš, chci tě mít jen pro sebe. Rozkazy, které nestrpí odporu. Co jsem já, syn Kurionu, v tuto chvíli? Věc, kus kamene, kus hadru. Donedávna otrokyně chtěla by mi rozkazovat, co mám, co smím, co musím. Tak by tedy vypadal můj život s ní. Plnit diktáty panovačné povýšenkyně.
0: Obrátil se k ní pobouřen. Valériina krása ho však znovu podmaňovala. Přimkla se k němu a loučila se s ním vášnivými polibky. Odcházel zamilován, ale také pln hněvu a záští.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojtka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

když potkala jsem vás, byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

vaši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Tentokrát, milí posluchači, uděláme výjimku. Mým hostem nebude herec, ale skvělý pedagog, režisér Dušan Klein. Zdraví vás Ondřej Kepka.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

I ti, co rytmus nemají, zpíváme twist jen pro vás. Jde o to, kdo to tomu může říct.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: V našich výletech do rozhlasového archivu se dnes vydáme s Vondrovými mezi posluchače, neboli poslechněte si sestřih setkání herců z populárního rozhlasového seriálu Jak se máte, Vondrovi, na besedě s posluchači.

0: Posloucháte seriál Jak se máte Vondrovi?
1: Ne tak doslova. Posloucháte mimořádně záběry ze setkání rodiny Vondrových s tvůrci tohoto seriálu a především s jeho rozhlasovými posluchači. Příležitostí k tomu je malé výročí. 5 let od chvíle, kdy rodina Vondrových začala v Československém rozhlase existovat.
2: A hned první otázka. Jak se zrodil ten nápad?
3: Jak se zrodil nápad? Ten se nerodil lehce. Já si myslím, že má rodiče. Matku.
2: Jste vy.
3: Ano, za to považují mě. A co se týče ty rubriky otců, tam se musí vyplnit několik jmen. Je to možné vůbec?
2: No,
3: vyplnit?
2: Když to připouštíte.
3: Já bych jmenovala na prvním místě ředitele Hrabala, ano. Protože nebýt jeho, nebyl by seriál asi tak brzo vzniknul, nebo nebyl by vzniknul vůbec. Soudruh ředitel velice často kritizoval, upozorňoval na to, že v oddělení rozhlasových her pracujeme málo a liknavě. A tím se stalo, že ten seriál vznikl. Takže to by byl jeden otec.
2: Po jedné takové
3: ano,
2: ráně
3: ano,
2: dostal.
3: Ano, ano. Za druhého z otce bych považovala tehdejšího vedoucího oddělení rozhlasových her Vladimíra Remeše. Ten se s temperamentem sobě vlastním ujal tohoto úkolu, zajistil podmínky pro seriál a zkrátka obouval tohleto dítko, ten seriál, skoro rok. 53 dílů. Další otcové jsou Jiří Marek a Jan Očenášek. S těmi jsme vytvořili, řekněme, všechny postavy, pojmenovali je, dali jim zázemí, životní, dali jsme jim určité povahové vlastnosti. A za posledního otce, za toho otce, který věnuje seriálu nejlepší své síly, je Vladimír Gromov. On je adoptivní otec. Dostal to dítě do své péče, už když umělo chodit. Ale myslím si, že mu dal všechno, co je takovému malému dítěti, k dobru.
2: Já bych snad možná jenom jednu otázku, která vždycky stojí v úvodu každého toho pokračování, trošku pozměnil a pozeptal se, jak se máte Vondrovi v této společnosti a s vašimi posluchači.
4: No, je to velice nezvyklé a musím říct, že je to docela příjemné a jsem na průběh dnešního odpoledne velice zvědavá. Dá se říct, že se dokonce i těším.
1: Setkání s posluchači předcházela výzva. Vymyslete jeden příběh rodiny Vondrových. A aby myšlenky měly na čem ulpět, pište na téma Vondrovi v roce 2000, Vondrovi na pustém ostrově nebo Stříbrná svatba manželů Vondrových. Sešly se tedy nejprve náměty, povídky, scénky a dokonce scénáře a dnes i někteří jejich pisatelé.
2: Jak jste si to představoval, to dnešní odpoledne tady?
5: Já jsem předpokládal, že se tady budou, že se nás budete ptát, ne, proč se nám seriál líbí, v čem je dobrý, v čem není dobrý, kteří představitelé se nám líbí a podobně.
6: No já celkem myslím totéž, zejména jaký význam má tento seriál z hlediska společenského a z hlediska jednotlivců, nás teda posluchačů. A myslím, z toho hlediska společenského je to skutečně výborné, poněvadž se tam setkáváme s řadou jaksi nedostatků v naší společnosti, které by skutku neměly být a které rozhodně socialistické společnosti čest nedělají. A z toho hlediska jednotlivců, nás tady, posluchačů, bych řekl, že má velký význam a sice, že to nějak vtahuje člověka, posluchače, do toho prostředí celé rodiny Vondrových a že s nimi jaksi žije. A má to význam zejména, řekněme, lidi, kteří nežijí v nějakém, řekněme, společenství rodinném, jsou třeba osamělí a podobně. Tak pro takové lidi je to určitá, bych řekl, náplň životní a skutečně se zájmem tuto rodinu jako součást této rodiny, jak si to poslouchá a je zvědavo vždycky, jak se to bude vyvíjet dál. A proto témata, které mají jaksi tento smysl, které mohou podchytit ty posluchače, má opravdu veliký význam.
2: My jsme vás samo sebou dnes chtěli také trošku zatáhnout do rodiny Vondrů, abyste poznali její zákulisí a život, který ji, tedy tu rozhlasovou rodinu, nějakým způsobem provází. Pamatuje si někdo na díl, ve kterém byla řeč o tom, že Mirek hraje v nějaké kapele?
7: Já si to pamatuju.
2: To je představitel Mirka, Marek Eben, který v tuhle chvíli se vám představí v trošku jiné podobě, možná než jak ho znáte ze seriálu Jak se máte, Vondrovi. On má totiž dva bratry, dva skutečné bratry a dělají docela pěknou muziku, o které jsme se domnívali, že by vůbec mohla doprovodit naše dnešní setkání.

0: Mirek se nám tady ukázal v takové, nebo vlastně Marek, v takové civilní podobě. Co bych mohl očekávat od ostatních členů rodiny Vondrů?
1: No, já myslím, že ani hudební nadání Marka není tajemstvím, tak jako není tajemstvím, že Karel je herec, já že hraju v divadle na Vinohradech, že dělám funkce politiku, co ještě všecko děláme. Prostě herec je do veliké míry osobnost veřejná, takže už snad bychom neměli prozrazovat víc, aby nějaké tajemství zůstalo.
0: O Miloši Hlavicovi se všeobecně ví, že je malíř.
2: No tak někdo mě furt říká, hele, dej mi obrázek, já toho času mám tak málo, takže těch obrázků nemám tolik, jak je zájmu, ale myslím si, že zase není to tak hrozný. Tak je to taková pěkná věc vedle. Bohužel s tím Vondrou to nesouvisí, protože ten Vondra, možná, že tam taky maluje někde na té chalupě, kde on je teda v těch Krkonoších, a docela by bylo zajímavý, kdyby náhodou se třeba projevil jako takovej inzitní malíř, podivnej, protože on byl podivnej, od začátku je takovej vlk, že jo, samotář, on už na to moři teda malo. Že jo? Já to zkusím nějak propojit do té figury, třeba i v podtextu někdy.
0: František Hanus, kde je ještě nějaká vaše skrytá možnost?
3: Neexistuje.
4: Protože ten můj strejček už byl vším.
0: A děda?
5: Já jsem v důchodu zrovna jako děda Vondra, jsem spokojený.
0: Akorát nebydlíte na Kladně.
5: Ne.
0: Jarmila Krulišová.
6: Já jsem babička Mánková a já nevím, jaký mám tajemství. No, ve skutečnosti jsem už taky babička. Mám 14-měsíčního vnoučka Jakoubka. To je moje velká láska.
0: Takže vlastně tady už zbývá Jana. Ta už se hlásí o slovo.
7: Mě paní Kočová prozradila, že mě čeká něco těžkého, tak už se těším.
0: V seriálu.
7: Ale ne, nebudeme nic prozrazovat.

0: Vážení posluchači, Vondrovi nejenom jsou a budou, ale Vondrovi také byli. Abyste mi dobře rozuměli. Mezi příspěvky, které jsme k jubileu rodiny Vondrovi obdrželi, je také obšírná vědecká práce literárního historika, profesora doktora Aloise Vobra, kandidáta věd, který nám mimo jiné napsal. Poprosil bych Miloše Hlavicu, aby se toho ujal.
1: Má exkurze do světa literatury nebude dlouhá. Svůj, dá-li se to tak nazvat, literární objev jsem učinil, aplikuje metodu profesora Pittigrilliho. Této metodě, někdy též nazývané peripatetická, odpovídá předpokládání něčeho, kde zdánlivě nic není. Z tohoto hlediska jsem prošel českou literaturu od dob nejstarších a všude. A všude jsem nalezl nějakou zmínku o rodině Vondrů. Tak ku příkladu Kosmas ve své kronice píše na straně 654.
2: A aj tam z jeskyně vyskočí jechu Vondra, které věruje snáramně dobrá.
1: Jak hluboko proniklo povědomí o této rodině mezi náš lid, dokazuje nejlépe hra známého loutkaře Matěje Kopeckého Don Vondra na chlumu.
3: Prosil bych ukázku.
4: Kašpárku, teď jdi do kuchyně a oznam mou vůli, že chci medle mítí všeho dostatek.
5: Dobrá, věru nemohu neříci, že se sám nejprve nenajím, abych pak hlady nepískal.
4: Toť hosté přicházejí už také. Kašpárku, kašpárku, vezmi světlo a jdi našim hostům posvítit. Bez toho to budou brázda, stará Štefanová a růženka s kuklínem.
5: Co mi, Done Vondro, tak poroučíte, že tak křičíte? Všeho jsem musel nechat a sousta jsem dosud nepozřel.
4: Kdyby hosté rač vás zlomili, bez toho všechno snědí, co by mě zajisté nejlépe chutnalo.
0: Obávám se, že profesor Vobr nezvolil tu nejvhodnější ukázku, avšak nechme jej pokračovat.
1: Rozšíření a oblibě rodiny Vondrů nemohl se, a jistě ani nechtěl, ubránit sám Alois Jirásek. V první a ještě nekorigované verzi starých pověstí českých jsem našel tuto načrtnutou scénku. Poznamenávám, že byla psaná obyčejnou tuškou a po 27. replice už bylo písmo nečitelné.
0: Buďte tak laskavý, prosím.
6: O, pust mě do komnaty koupelní, muži můj a drahý manželi. Nepinak spozdím se a do práce pozdě přijdu.
7: Jen co si krzno navléknu Halenu hrubou a nazují krpce.
6: Ale proč si opět bereš krzno staré, Halenu hrubější, vyrudlou a krpce zděřelé.
7: Vždyť do kovárny jedu, kde mě dělníků 4 mecít mu očekává. Nic tedy svátečního.
6: Navlékni si ještě hace, pane a veliteli můj.
7: Co jste říkal?
6: Kalhoty.
7: Jo, ta kalhoty, aha. A toto též není již žiletka chotimilená. Spíše se bradatici neostré podobá. A ani nevím, nastartují-li svoji sveřepici v tomto nehrubě útulném počasí.
6: Co jestli nastartuješ?
7: Sveřepici. Aha. Klisna neboli kobila. Pozor, mileno moje, šlojíř ti padá, tuším, do mydelnice. Kdo to jen muž, býti.
6: Jaké si poselstvo.
7: Ajta.
6: Máš prý nechat své voli a jít na Vyšehrad za nějakou libuší. Ale pamatuj si, že jestli to uděláš, nemusíš se již vracet. Choď můj a pane milený.
0: Osudy rodiny Vondrovy se odrážejí v díle mnoha českých spisovatelů a dramatiků. Například Jaroslav Hašek ve svém románu Osudy dobrého vojáka Švejka v prvním díle píše, a to na straně 298, prosím.
1: Poslušně hlásím, pane oberleitnant, že je to těžký případ. Ve Vojtěžské ulici před 2 lety se nastěhovala k čalouníkovi Vondrovi nějaká slečna a on ji nemohl vypudit z bytu, a musel otrávit ji i sebe svítiplynem a bylo po legraci. Ženský má je v obtíž, já do nich vidím.
0: Mezi tou řečí nadporučík Lukáš seděl již dlouho na židli a dívaje se na Švejkovy boty, myslil si.
8: Můj bože, vždyť já často stejně mluvím takové blbosti a rozdíl je jen ve formě, kterou to podávám.
0: Ale zastavme se u dalšího velkého českého autora, u Fráni Šrámka.
8: Odpust mi, mileno, kdybys jen maličko pootevřela, poprosil bych tě 1000krát za odpuštění, než odejdu. Kde jsi, mileno? Nevidím tě. Ach.
6: Čeho se spolekal?
8: Jsem zmaten, nevím, snad... Stávaj si tam v měsíci a venku tak hučelo.
6: Ach ty, hučelo. Okno z pokoje vede přímo na jez. Hlupáčku, pojď se podívat, je to krásné. Měsíc nad řekou. A odlož to pivo, co svíráš v ruce, milý.
8: I tak odtud vidím.
6: Nic nevidíš, vždyť máš zavřené oči.
8: Už. Už jsem je... Už jsem je otevřel. 3 na 1.
3: Obrátiv se k oknu, zahrozí k měsíci.
8: Ech, bývávalo, bývávalo. Směj se jen, posměváčku zelený.
0: Oba kříží pohledy, zadívávají se, on o krok k ní, ona o krok k němu, ještě krok a krok. Opona.
1: Profesor Wobr pokračuje. Vážená redakce, což se rodině Vondrů mohla vyhnout česká poezie? Což se jí mohla vyhnout česká dramatická poezie? Což se jí mohl vyhnout Vítězslav Nezval?
0: Slečno?
9: Jsem Jana.
0: Jana.
9: Jsem Jana Vondrová.
0: Jana Vondrová.
9: A to je Mirek, nese mé košíčky.
0: Mirek, košíčky, klaním se. Ach, umřít pro krásu.
9: Čím to, že já, Jana, tak šťastná jsem. Čím to, že já, Jana, se líbím všem.
10: Jana, krásná, sladká, něžná, nevinná.
9: Je mi až skoro líto mého jména. Už nebudu Jana. Ta Jana nezvedená, ta Jana nezbedná. Ta Jana... Vondrová.
10: Ach, umřít, umřít, umřít pro krásu.
5: Jiný hoch, jiný Mirek takového rodu by myslel jenom na to, co kde užije. Byl by marnivý, by pěstoval jen módu, by hazardoval s odvahou. Jen já, Mirek, jsem jen tak cnostný celou povahou.
10: Ach, umřít, umřít pro krásu.
8: Já jenž jsem žal jak kopřivy svou ctnost.
10: Vy rozpláčete nás, prosíme ne, už dost.
3: Děkuji hercům za přednesené ukázky a ještě naposledy... Ještě naposledy dejme slovo profesoru Alojzi Wobrovi z dopisu.
1: Dílčí průhledy do života a do osudů oblíbené rodinky se v posledních 5 letech staly nedílnou součástí našeho každodenního života. A je tudíž jen logické, že se to nemohlo stát jinak nežli vrcholnou uměleckou disciplínou dneška, tedy rozhlasovým seriálem, jenž je dnes vrcholem evoluční pyramidy veškeré kultury a civilizace. Proto, vážená redakce, uzavírám svou stručnou literární exkurzi ukázkou z připravovaného seriálu Jaroslava Dítla Odysea rodu Vondrů na kraji města. 56. díl, noc ze čtvrtka na pátek.
9: Nejprve vás, vážení posluchači, seznámíme s dějem předchozích dílů. Milena už ví, že Vašek opustil své nové zaměstnání, ale ještě neřekla Růženě, že jí dosud nic nezařídila. O to lépe je na tom Karel, který se konečně dostal k Filipovi, ale když tam našel Jiřinu, vrátil se zase zpátky. A Ondřej? Ten se ještě také neodvážil a nic Robertovi nepověděl. To však staví ředitele Cicvárka do nepříznivého světla a proto odjíždí do Prahy, aby se tam setkal se svou bývalou dcerou Marií, jež se však nečekaně provdala za nám dobře známého inženýra Ervína Kodeše. Koneše. Havárie, kterou zavinil Lukeš, se ukázala jako neškodná, takže nic nebrání Janě, aby si šla po svém. I dědeček už něco tuší, ale přesto se ještě naposledy pokusí přemluvit Junka, aby se vrátil do Tlumočan. Jistě jste už zvědaví, jak se v téhle situaci zachová Zuzanka.

0: škoda, že rozhlasoví posluchači jsou ochuzeni o zajímavý děj, který není provázen dialogem. Snad tedy v příštím pokračování, které uvedeme opět za týden na stejné stanici. Naschledanou. Vrátíme se teď znovu mezi posluchače a tvůrce seriálu.
1: No já si myslím, že každý už se teda těší a že už se s tou rodinou tak zžil, že už tak do ní patří.
0: To mě zajímá, co to znamená, že se zžil?
1: Mám je ráda.
0: Jo?
1: No.
0: Pardon, teď se budu muset protáhnout.
2: Zpozně ze Škodovky a u nás to vypadá v práci tak, jako kdyby ty vodrovy mělo být nový sčítání obyvatelstva, že by tam měli taky patřit ještě navíc na republiky. Tak se prostě jste jako součástí, jako kdyby patřili mezi nás. No, jsou to jedni z nás.
3: Je to fakt asi, že je to nějaká dlouhodobá záležitost. Já myslím, že i televize k svým seriálem dostává daleko víc odezev, než k jednorázovým programům. Že se to stane prostě skutečně, to je

0: filmov se má odehrávat právě v elektrárně. Kam jsme tedy umístili některé členy rodiny Vondrů, a to tedy Karla především, potom dědu, dále Mirka, takže nakonec nám tam pak prakticky scházejí zase všichni. Samozřejmě je, že všichni doufáme, kdo píšeme, že ty naše díly budou také inspirativní pro posluchače a že aspoň trošičku mu pomohou třeba řešit některé jeho problémy.
1: Ano, Zuzana Kočová.
2: No já bych to nechtěla tak otrhovat strašně, jak to tady vypadá, protože z čeho my píšeme? My nepíšeme z nějakých svých iluzí, z nějakých svých představ, my píšeme z toho, ze života, který vidíme kolem sebe, z lidí, které známe, které máme rádi a buď to se nám líbí nebo nelíbí a vyjadřujeme tedy svým způsobem opravdu jejich život nějakým svým viděním, ale není to tak daleko a já myslím, že v tomto smyslu nás ta odpovědnost nemusí tížit samotné, protože když je život takový, jaký je, a my ho pochopíme správně a ukážeme bez něho to, co je pro lidi zajímavé, no tak potom je to to vzájemné působení.
3: Já bych řekl ještě jeden moment, bych potrhl, který tady už řekla právě Zuzana Kočová. My bychom měli jak vlastně vytvořit sociologicky nějaký prototyp člověka současné etapy. Jo. Samozřejmě Balzac, když napsal Lidskou komedii, tak to udělal s velikým geniem a patrně, nenapodobitelně. My to děláme v daleko malých a menších a skromných dimenzích. Ale v podstatě je stejný ten, že nastavujeme zrcadlo tomu současnému člověku a některé jeho rysy, pokud se nám to podaří, tak chceme zachytit.
4: Dnes mají, jak už jsem říkal, slovo posluchači. I jako autoři scének. Vedle historické studie profesora Vobra samozřejmě přišla řada prací zabývajících se dalekou budoucností členů rodiny Vondrů.
5: Dobrý den, já jsem... Ajeje.
6: Pojďte dál, posaďte se. Tak jaký máte problém, paní?
5: Broučková.
6: Já jsem Vondrová.
5: Vondrová?
6: Ano, proč je vám to divné?
5: Totiž, nezlobte se, já jsem nevěděla, že vás tu najdu. Opravdu jsem to nevěděla, kdybych to byla věděla, nebyla bych přišla.
6: Nevzbuzuji snad vaši důvěru, nebo jak si to mám vysvětlovat, paní Broučková?
5: Totiž před 20 lety a vy vypadáte pořád stejně. Kdepak stejně mladší, o mnoho mladší. A pořád jste ještě v zaměstnání, to přece není možné. Vám už přece musí být přes 60.
6: Taky, že mi je?
5: A vypadáte na 30. No, ne, zkrátka na míň, než vypadám já a mě je 40. Ne, vy vypadáte o moc mladší než tenkrát.
6: Kdy tenkrát?
5: Já se jmenuju Eliška.
6: Eliška? Vy jste... Aha. A vy jste tenkrát svým mužem.
5: No, to jsem já. Co ke mně tenkrát? Váš muž odešel. Já jsem netušila, že vás tu najdu. Myslela jsem, že jste dávno v důchodu.
6: Gerovitel, omlazovací prostředek profesorky Aslanové, varianta D3. Vy to neberete, že?
5: Ne. Já jsem lajda.
6: Je to vidět, chyba. Jednou se vám to může vymstít.
5: Ano, už se vymstilo.
6: Jak to?
5: Proto jsem tady, ale že bych s tím měla jít zrovna na vás.
6: Jsem sociální pracovnice a jsem tady na to, abych vám pomohla, paní Broučková. To, co bylo před 20 lety, na to jsme už s manželem dávno zapomněli.
5: Jak se má Karel?
6: Zrovna dnes má narozeniny, 72, ale nevím, jestli přijde na oslavu, totiž jestli do večera přistane.
5: Jak to přistane?
6: Začal se ve svazarmu učit řídit sportovní letadlo. Ale k věci, tak co pak se s vámi děje, paní Broučková?
5: Paní Vondrová, já jsem na pokraji zhroucení, já mám nervy úplně na vranc.
6: No co pak?
5: Představte si tu drzost. Můj muž si našel 20 a odešel z domu.

vodní hladina sama řasa. Oko obrostlé rákosem.

0: vodní hladina, samá řasa. Oko oprostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen, to je sen, to je sen.
1: Seriál Jak se máte, Vondrovi, podobně jako všechny seriály, má rozsáhlou posluchačskou obec. Množství příznivců a také kritiků. Vondrovi jsou všední rodina s všedními radostmi a problémy. A na jejich řešení nalézáme každý svůj klíč. O něm se domníváme, že je ten nejlepší.
2: Myslím, že bylo celkem naším úkolem ty lidi divákům přiblížit, protože byli přece jenom nositeli takových těch pozitivnějších rysů současného člověka, že bylo naším úkolem, jak si skrzevá toto, divákům je přiblížit, aby si je oblíbili. A myslím si, že to není jako žádný nedůstojný úkol a že doplňovat tyto postavy drobnostma, jestli chodí na ryby nebo sbírá známky nebo jestli prostě má nějakého koníčka, o tom nelze hrát každý díl, protože tyto postavy, nebo nemůže se to promítnout v každém dílu. Každý díl přináší jiné prostředí, jinou tematiku, celou řadu nových osobností a nových problémů. Čili tyto detaily by se nutně z toho seriálu za těch 5 let stejně vytratily a myslím, že by to nedokázal ani kdyby to byl jeden nebo dva autoři, kteří by se tomu 5 let věnovali. Natož teda, když je to autorů celá řada. My jsme dokonce měli s naší rodinkou dost co dělat, abychom ty základní povahové rysy rodiny Vondrových uhájili. Protože se nám stávalo taky, že prostě přišel autor a bylo to tak na přelomu 2. a 3. roku a té své anekdotě chtěl podřídit charakterové vlastnosti Vondrových. A byly to někdy teda i prudké jako debaty a hádky, kdy jsme museli uhájit prostě, aby ta Vondrová byla ženská, která může udělat chybu ve věce, který nerozumí, která se pohádá s Karlem Vondrou, která udělá botu, ale která není nečestná, která není nepoctivá, která neudělá prostě závěrný nějaký podvod nebo potrh. Protože to bychom potom už jaksi v tomto seriálu pravděpodobně nepokračovali a nechtěli teda především pokračovat dál.
3: Je to 5 let, co jsme se tady setkali dneska. Před 5 lety jsme dostali takový vizitky a tam jsme se dočetli, že Vondra je tenhle, Vondrová je todle. Se stejnou režisérkou jsme to začali dělat, dostali jsme, kolik je nám let, jaký zaměstnání, to nám všechno vybrali. A řekli nám, že si tak 20 dílů budeme zvykat teprve na to, že Jiřina je maminka, já jsem tatínek, máme tyhle děti a máme takovou a takovou rodinu. Fakt je, že si do dneška pamatujeme ty díly, které byly o tom člověčím, o tom, že tam byly nějaké povahové rysy, že tam bylo něco ze života. Mně to taky chybí, víte? Ne, je to hodně dílů, ale chtěl bych tu člověčinu tam mít. To volám na ty dramaturgy naše, protože myslím si, že nemůžou být Vondrovi jenom takový andělé, ale že musí mít taky problémy s klukem, s holkou, všechno. Jako důkaz dávám, jednou jsem měl Markovi dát facku. Bylo to předepsané ve scénáři, ale v rozhlase se to ovšem dělá tak, že jsem si ji dával skoro sám sobě, protože nemůžu tlouct Marka. Přišla spousta dopisů, co to je za uličníka ten táta Vondra, že bije svého vlastního kluka a tohle. Jestli mám vůbec taky děti a jestli je takhle tluču, takže to musí mít utrpení a tak. Těm bych chtěl říct, že doma děti netluču, i kdybych měl, furt se k tomu nemůžu dostat. Možná, stalo se nám... Ztratil se nám Marek na dlouhou dobu nakladně. Jana taky byla trošku tak jaksi nezvěstná. Já si myslím, a diváci o tom začali mluvit a začali potom volat, aby to neznělo z mých úst, že bych chtěl všechny díly, aby jsme tam byli my. Samozřejmě je to dobrý, ty seriály v seriálu a to všechno. Ale myslím si, že diváci chtějí tu problematiku té rodiny Vondru, kterou už důvěrně znají, tak ty problémy, co je samotný potýkají, nějak v jiným vidět v této rodině. A za to bych se přimlouval. To je to, čemu já říkám, ta člověčina v těch našich postavách.
4: Vy samo sebou ty postavy už důvěrně znáte za ta léta. Přemýšlíte jistě o těch mladých, kteří se čas od času objeví. K Která z těch postav je vám tak nejbližší? Což zpravidla nemusí být záležitost herců, ale řekněme i těch autorů.
5: Já myslím, že to je otázka trošku nespravedlivá, poněvadž ty postavy se tam některé objeví jen epizodně a jsou třeba velmi sympatické a jiné postavy se tam objevují pravidelně, že je to vlastně rodina Vondrova, ten základ. Já bych teda skutečně nejvíc fandila té postavě Mileny Vondrové, poněvadž ta představuje takový prototyp české ženy, bych skoro řekla.
4: Máte týž názor?
6: No já bych brala oba dva a myslím si, že tak, jak to tady řekli, že je to člověčí rodina, tak si myslím, že je to úžasně krásná věc.

0: Vážení pracovníci rozhlasu, chtěli jste, abychom napsali, jak si představujeme Vondry v roce 2000 na pustém ostrově, nebo aspoň jak mají stříbrnou svatbu. Z toho soudím, že byste rádi slyšeli nějakou legraci. Tak vám posílám jednu veselou scénku, která by se mohla jmenovat Antivondrovi. Neb u vás jsou většinou pořád kladné povahy, zatímco v mojí scénce právě naopak. Představuji si to asi následovně. Vondra chrápe. Vondrová. Vstávej, Karle, víš, jaký je dneska den? Vondra.
1: Jestli musím do práce, tak špatnej.
2: Já jsem si mohla myslet, ty pacholku. Ty ani nevíš, že máme stříbrnou svatbu.
1: Neříkej, prosím tě, jak jsem to mohl s tebou tak dlouho vydržet.
2: To ti povídám. Večer ať si doma. Upeču dort cukrový, taky přijede. Jana a Mirek, jeden děda, druhý děda, babka Mánková a taky Václav Vondra z Krkonoš.
0: Dál to pak bude až večer.
2: Tak jsem upekla dort a cukrový a ten můj moula nikde. To jsem si mohla myslet. To už zas někde chmelí jako sládek.
3: Víš co, mami? Já se za ním půjdu podívat. Hned to přivedu.
2: Tak běž, Jano.
0: Dál to pak bude zase až za chvíli.
2: To jsem z toho jelen. Tak jsem upekla dort a cukrový a teď už i ta Jana je pryč.
4: Víš co, mami? Se za nima půjdu podívat za oběma a hnedka je přivedu.
2: Běž, Mirku.
0: Tak postupně půjdou všichni hledat ty, co už jsou pryč, až doma zůstane sama Vondrová. Ta pak dostane podezření, veme dort a odejde taky do nedaleké hospůdky. Už je v hospůdce.
2: To jsem si mohla myslet, sebranko, že vás tady najdu.
3: Nezlob se, mami. Pivíčko tu mají jako křena, tak nás to sovedlo.
2: Karle, co je to za blondýnu, co ti sedí na klíně?
1: Ale jdi, mami, no, ty hned naděláš, prosím tě. Vždyť jsem si s ní teprve dneska začal tykat.
2: Takže já jsem se pekla s dortem. Můžeš mi říct? Já už vím. Abych ti měla co napařit na hlavu. Tu máš.
0: A napaří mu dort na hlavu. Pak je chvíli mela, ale když po chvíli přestane, tak si všichni dají pivíčko a klobásky a jiné dobrůdky a mají se dobře. Tak si nakonec všichni libují, jak se ta stříbrná svatba pěkně vyvedla. To je moje scénka. Když budete chtít, můžete si ještě vylepšit všelijak po svém. To už nechám na vás. S pozdravem, váš posluchač.

0: po zpracování profesionálním scénáristou.
1: Haló? Milena Vondrová?
2: To jsem já, Karel, Milano, prosím tě, nezlob se, malér, jo. Jeden člověk tu z lehdáctví zavařil frézu, tak to teď musíme dát do pořádku. Jmenuje se Šťovíče.
1: Karle, co s tebou mám dělat?
2: Milano, prosím tě, pochop. Můžu to dát buď bezpečnosti, nebo do pořádku. Řekni mi, co bys dělala ty na mým místě? Chlap mi tady brečí a vůbec, když se to nedá do pořádku, ranní směna nevyjede.
1: A já vím, Karle, já tomu rozumím. No já jen, že Jana taky nejde. Počkej, teď někdo zvoní. To by mohla být ona.
2: Ano, vidíš. A ty z toho hned naděláš. Tak já tu sebou hodím, abych byl co nejdřív doma. Mileno, tak ahoj. A nezlob se na mě.
1: Ahoj, to víš, že se nezlobím, že si ta Jana zřejmě zapomněla klíče.
3: Dobrý večer. Já jsem Šťovíčková. Nemohla bych, prosím vás, mluvit s paní Vondrovou.
1: Jestli chcete mluvit s Milenou Vondrovou, tak to jsem
3: ano,
1: já.
3: Ano, ano, s Milenou. Paní Vondrová, prosím vás, nezlobte se, já jsem o vás tolik slyšela. Já jsem úplně bezradná. Mně se hroutí manželství.
1: Ale no tak, paní Šťovíčková, uklidněte se. Musíte mi nejdřív povědět, jak se vám to manželství hroutí. No tak, no.
3: Manžel pije. Bije. Děti i mě. Nenosí domů žádné peníze. Doma ho skoro nevidím. Dnes například už zase nepřišel. A nejhorší je, že to všechno svádí na mě, že jsem mu byla nevěrná.
1: Říkáte, že dnes už zase nepřišel?
3: Ne, nepřišel.
1: Tak víte co, paní Šťovíčková, já tu nechám dceři vzkaz a my dvě se půjdeme podívat, proč vám to manželství neklape. To by v tom byl čert, abychom nenašli nějaké řešení. Tak. Tady máte svého manžela, paní Šťovíčková. Vidíte, že není v žádném hostinci, ale v továrně.
4: Ahoj, Mileno, snad si nejdeš pro mě.
1: Ale kde pak, Karle? Spíš si chci promluvit tady s panem Šťovíčkem.
4: Prosím.
1: Pane Šťovíčku.
4: Prosím.
1: Vy si opravdu myslíte, že je vám vaše paní nevěrná?
4: To si teda myslím. Proto jsem taky zavařil tady tu frézu.
1: No, vidíte. No, vidíte. A ona vám zatím vůbec není nevěrná. Jenom jednou byla, ale to už je strašně dávno.
4: Je to pravda, Jiřino?
3: Je. Zdeňku.
4: Tak já ti teda slibuju, že už se tě ani nedotknu. A peníze už taky budu nosit tobě a ne do hospody.
1: No, vidíte. Já věděla, že všechno bude zase dobré.
5: No tož toču, Mileno, Karle, my vás hledáme doma, my jste zatím ve fabrice.
1: Zatím, mami, kde se tu berete?
5: Ale Deno, jak se tak můžeš ptát, děvčínco, že přece jdem slavit svatbu, ne?
4: Jakou svatbu?
1: Čí svatbu?
5: Vašu přece. Co? Tu stříbrnu.
1: Je, no to se tady povedlo. Ty jsi, Karle, věděl, že dnes máme výročí?
4: No musím se ti přiznat, Mileno, že taky ne.
5: No, to je vám podobné. No pro samou prácu nestačíte ani umřít.
4: No bodeť, ale tady Zdenda Šťovíček zavařil frézu. No tak to dáváme do pořádku.
5: Ukáž.
4: No.
5: Co? To jste teda pěkně zavařil.
4: No, ten to zavařil.
5: Šťovíček.
4: Zavařil, že jo?
5: No tož se do tého dáme, ne? Podej mi tu montajs.
4: No, jo. Tak já to trochu tak našponuju.
5: No.
4: A vy to tam budete, oče, pakovat, jo?
5: Jo. Tak
4: pakujete.
5: Pakujete.
4: Jo, tak fajn. Tak teď ještě tenhle ten simmering. Jo. Je. A je to.
5: Zapíju. Šlape.
1: Podívejte se, kdo to sem jde. Jana. Jano, kde jsi byla tak dlouho?
6: Paní Štefanovou už zas přijelo auto, tak jsem jí vezla do nemocnice.
1: A já div neuschnula strachem.
3: Paní Vondrová, já bych vám chtěla poděkovat za sebe, i za manžela, i za tu jeho frézu, že jste nám zachránili manželství a vůbec všechno.
4: A taky, že jsme vám tak pokazili stříbrnou svatbu.
1: Pokazili? A víte, že já jsem si svou stříbrnou svatbu vždycky představovala právě nějak takhle?
5: A tož mládeži, ať se to díš. A to i na tu zlatou svatbu tak pěkně sejdem.

0: A konečně při realizaci.
1: Tak vážení, pozor, jedeme.
2: Kdo začíná?
3: A jo, začínám, pardon.
1: No tak začínej.
2: Už začínáš ty.
3: Tak, tady máte svého manžela, paní Šťovíčková. Vy si opravdu myslíte...
2: Ahoj, Mileno.
1: Stop, Karle, prosím tě.
2: Co je?
1: Ahoj, Mileno, to jsme přece škrtli.
3: Proč si to neškrtneš, když se to...
2: No tak jsem zapomněl, no tak...
4: Tady máš to
2: škrt. Teď já mám
3: svůj... No, ticho.
2: Tak už to škrt.
3: Vy si opravdu myslíte, pane Šťovíčku, že je vám vaše paní nevěrná?
5: To si teda myslím. Proto jsem taky zavařil tady tu frézu.
1: Ale ne, to chce zavilost. Pojď, vidíte, uvědomte si, že to je zlej, vzpůrnej alkoholik, který se neštítí ničeho ani zavaření frézy.
5: Co? Jo, moment, jo.
2: Málo piješ, pečí.
5: To si, proto jsem taky zavařil tady tu frézu jsem zavařil.
3: No vidíte, a ona vám zatím vůbec není.
5: Není?
3: Nevěrná, akorát jednou byla, ale to už je strašně dávno.
1: Stop. Tohle bylo výborný, potom máme následující dvě repliky škrt, jasný je to, jo? Navazuje rovnou Šťovíček, tak já ti teda slibuju.
5: Tak já ti teda slibuju, že už se tě ani nedotknu a peníze už taky budu nosit tobě a ne do hospody.
6: Moment, jenže mně se zdá, že když já jako Šťovíčková jsem vypadla, tak to teď vypadá jako, že to říká Vondrový. No jako, že se jí nedotkne a že jí bude nosit peníze.
1: Ano, tak si vás, to si nelámte hlavu.
6: No tak dobře. No.
3: Ale počkej, když už se to přerušilo, tak já bych si změnila tu repliku, ta je taková nadraka. Já bych tam radši řekla, no vidíte, nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř, místo toho, že všechno bude zase dobré. Jo, můžu. No vidíte, nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.
1: No tak dobrý, takhle to může být.
7: No toď jsou, no jej, my vás hledáme doma, vy jste zatím ve fabrice.
1: Moment, stop.
3: Vy to nenatočíme.
1: Víte, mě teďko napadá, tadyhle bychom mohli dát předíleček.
2: Kam?
1: To ušetříme spoustu času, navážeme až Manková replikou. Ukaž, jo.
2: Dobře, ale to vypadne jášku, ten for.
1: Jo,
2: počkej, jášku, ale no, to jášku. Vypadne ten for, že Vondrovi nevěděli, že mají tu stříbrnou svatbu.
1: No, tak počkej, to máš pravdu, no. Karle, sakra, tak. No tak zas dobrý to není, takže... Hele, pojďte tak, jak jsem říkala, jo?
3: Ať se to snad kvůli tý stříbrný svatbě točí, nežíte pod nebo tak nepod.
2: Máne.
7: To si dáme do tého, nejde, půjde mi tu montaj z houbna.
2: Podám. Tak já to trošku našponuju a vy to tam budete pakovat oče, jo?
7: Tak
2: ještě tenhle simery. No a je to.
7: No a včilju zapni. No a šlape.
2: Šlape, ale...
3: Jano, kde jsi byla tak dlouho?
8: Ale paní Štefanovou zas přejelo auto, tak jsem jí vezla do nemocnice.
7: No jo, tož Marino, nezdá se ti, že došel čas na štamprdu?
2: To došel.
7: Tož mládeží, ať se aj na tu zlatu zas pěkně zejdeme jako v Chile.
2: Tak už jenom ten smích nebo...

Když tu spatřím proti sobě prvotřídní kost, neuvažoval jsem příliš nad jejím jménem, neboť mě hned

ten parfém se za ní táhl 10 stop. A ten parfém se za ní táhl 20 stop. A ten parfém se za ní táhl 30 stop. Já už byl u Reduty a on se pořád táhl.

ty pod má kolena. Výstřih štědře nabízel přehršel jejich krás. Na svět svůdně koukala spod nekonečných řas. A ty řasy byly dlouhý 10 stop. A ty řasy byly dlouhý 20 stop. A ty řasy byly dlouhý 30 stop. Sahaly až k redutě a možná ještě dál.

Řekl bych, že spíše z hladu, nežli ze špásu, zamířila rovnou do fronty na klobásu. A pak řekla tahle nonšalantní tygřice, hele vole, nandej mi tam víc.

zádech mrazilo mě ještě 10 stop, v zádech mrazilo mě ještě 20 stop, v zádech mrazilo mě ještě 30 stop. Já už byl u reduty a mrazilo mě dál.

0: Řekněte mi, jak si představujete budoucnost Vondrových. Ve vašich hlavách se to rodí.
1: Jedině velice krásně, ale především si myslím, že aby to vypadalo přirozeně, takže samozřejmě další a další díly se budou odehrávat v dalších a dalších rodinách, dalších a dalších Vondrových potomků. Protože já myslím, že by zase bylo trošku smutné, kdybychom tedy šli jenom s touto rodinou a za chvíli bychom my autoři museli psát takové ty díly, kde by Vondrová říkala, a co jsi to říkal? On říkal, a co jsi se ptala? A takový prostě, kde by šlo o sklerotické Vondry.
2: Takže
1: takže já doufám, že štafetu převezmou mladí a že tedy se vystřídají i ty postavy, ale i posluchači mezi tím. Takže zase další generace posluchačů bude mít další sérii Vondrovských potomků.
0: Jak ty si představuješ budoucnost své postavy?
3: No, protože postava Mirka je vlastně o 4 roky mladší, než je můj věk skutečný.
0: To tě dožene.
4: Tě nechci strašit, ale půjde na vojnu.
3: Tak já jsem měl vlastně možnost vždycky všecko, o čem jsem ty díly točil, zažít dopředu v osobním životě. Já bych hrozně rád si někdy ve Vondrových něco zkusil na nečisto. Protože je to vlastně takový obrázek života. Já třeba jsem svobodný, já bych se moc rád oženil nejdřív ve Vondrovi.
5: Mně se ten seriál strašně líbí a chtěla bych, aby trval ještě hodně, hodně moc dlouho.
6: Já jsem třeba velice šťastný a vážím si toho, že jsem Karel Vondra. Víte proč? Já dělám rozhlas od 45. roku. Zažil jsem v rozhlase mnoho, ale vím, že Vondrové se nikdy nesmažou z historie rozhlasu. A ověřil jsem si to i u kolegů v divadle. Když začal ten seriál, tak říkali, Ježiš, ty Vondrovi, a člověče, nám se to nelíbilo, ten první díl a ty druhý díly a tohleto. Přešlo tohle období, začali být v tom taky obsazování, začalo se to poslouchat a od té doby mě každý kolega v divadle hlásí, člověče, dělám zase v těch Vondrovejch a tohle dělám tam tohle a tohle. Chci říct, že seriál má své opium. A to si přiznejte všichni, jak tady s námi jste. I vy jste tady proto, protože pro vás seriál, jak se máte Vondrovi, je taky trochu opiem. Jste zvědaví, jaký tam budou. A i když na to někdy nadáváte a říkáte si, no tak tohle se mi nelíbilo. Zase příště, když máte možnost, si třeba vyladíte tu stanici a posloucháte to. Je už to tak. A jestli jsme vám ve Vondrech někdy něco dali příjemného nebo zpříjemnili a třeba i poučili tu půl hodinu, tak jsme rádi. A myslím si, že to je takové posvěcení všech těch spolupracovníků, kteří na tom těch 5 let dělali a kteří na tom budou ještě dál pracovat.

0: Hudby plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Nad lesní cestou jahodové stráně. Ožhavá oblaka opřela vrchol kleť. Tuším, že zařmí a zmoknem nečekaně. Kdy začne letos léto? Teď, lásko moje, teď. Pohled na kalendář a úvodní básnička z knížky Buďme napovídají, o čem bude dnešní textempore, u kterého vám pěkný poslech, jako vždy touto dobou, přeje tuzerát František Novotný.

Mák. Milan chladil nás v Evansově melodii s českým textem, Deňka Borovce naladil na léto plné kopretin, Vlčích máků zkrátka nám nabídl jeho vyhřátou variantu a není důvod, abychom v ní nepokračovali. Budeme zakrátko potkávat dívky s červenými náušnicemi a vzpomínat na to, jaké to bylo tehdy, když začínaly prázdniny a my si trhali první dozrávající třešně do nahých úst. Kde je těm stromům podél polních cest konec? Já vám teď dám ochutnat jedny voňavé čerešně, které pro Hanu Hegerovou natrhal Milan Lasica.

Léto je v písničkách zastoupeno v mnoha podobách. Tuláka Michala Tučného přistihl Vladimír Poštůlka, jak si blaženě spí v obilí. Inu proč ne, když je horký letní den, jen nepřeslechnout ty kosy sekáčů.

Srdce se stočilo pozvolna k návratu. Noc je však potěuchlík a přemluvit se nedá. Dva stíny osleplé na trávě nechá tu, ta luna otrhánek, už lásky hrou tak bledá. Už vyšlo, padlo do rosy, sneslo se na víčka čeřenem pavučin. Sekáčům ruce vrostly do kosy, širokým rozmachem pak pohřbili ten stín.

0: Léto je doba nejrůznějších nečekaných dobrodružství. Sluníčko láká k vodě, my nadáváme na sražené plavky a pokud si myslíte, že třeba na nudistické plovárně vám nic tak ponižujícího nehrozí, poslechněte si pravdivý příběh, který zaznamenal zpívající pan doktor práva obojího Ivo Jahelka.
1: Poslyšte příhodu Bedřicha Šulisty, jak se chtěl prosadit pomezi nudisty, co bolí více než spálený pozadí, to obsah soudního spisu vám prozradí. Zajásal Šulista nad zprávou v novinách, že účast na pláži bez plavek povinná, taky u rybníka za obcí Hradiště, slabou půl hodinu od jeho bydliště. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. Sobotu spatřit pak bylo lze Šulistu, kráčeti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak Šulista taktiku, k očím si přiložil aparát praktiku, obrázky nahých žen výhodně zpeněží, nemravným dědečkům v hospodě podvěží. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. Přítomné nudistky nesly to z nevolí, jenomže nadávky ty Béďu nebolí. Tak dlouho cvakal spoušť a hrál si na lovce, až na něj dívenky poslali svalovce. Hromotluk Béďovi bez dlouhých cirátů odebral aparát po vzoru pirátů. Začal s ním utíkat, přičemž měl za lubem schovat ho Béďovi do houští za dubem. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. Útok na majetek podráždil Bedřicha, vyskočil z osušky s rukama u břicha, rozběh se do houští tam mezi jalovce, získat zpět aparát, dohonit svalovce. Tu chvíli věci spát dostali při pouštím, přijížděl autobus po cestě za houštím a v něm si jeptišky zastavit nechali.

Abéda Šulista, honící zloděje, proběhnul skrz houští a vstoupil do děje. Chlupatý, hambatý, překvapen nemile, odstnul se tváří v pád dřepící přes sile. Tak na tom palouku pod smrčky bez šišek omdlelo v tu ránu na 30 jeptišek. Na VB dlouho pak zkoumán byl Šulista, zda není úchylný deviant sadista.

U vody vykřikne vyděšená manželka na manžela, který je po krk ve vodě. Pro pána Josef, kde máš našeho Pepíčka? Nic se neboj, držím ho za ruku. Inu, není divu, že někdy v létě stačí jiskřička a emoce vzplanou. Krásný, emotivní a poetický popis léta podle Jana Skácela zhudebnil Prohradišťan Jura Pavlica.

Nastává doba, kdy budeme odpočítávat letní dny. Rangers to udělají na český text Milana Duvka za nás. A to také jedním, pro mě velice překvapivým, mluvnickým tvarem. Jestli pak víte, že se chudíte, když nevidíte sluníčko ve vlasech své partnerky, pánové.

Věřím, že závěrem to Václav Neckář poví i za nás. Já už vám jen nabídnu vůni letních jablek, která na nás čeká, a ještě také poděkování za vaši milou společnost. Buďte blaženi a požehnané léto vám všem přeje František Novotný. To všechno nejspíš zdá se mi. Nespím a na den zapomínám. Na křídu píšu sa zemi a kopretinám stonky stínám. Koš letních jablek na zemi vonavý je až po okraji. Kdo si mi náhle řekl hraj, a já se rozběh stráněmi. To je můj kraj, mé zázemí, studánky tajných lásek skrývá. Nabereš vodu dlaněmi a na dně vidíš, kolik zbývá. Hrdlo se sevře, oněmí, a o to víc to v srdci zpívá.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Tentokrát, milí posluchači, uděláme výjimku. Mým hostem nebude herec, ale skvělý pedagog, režisér Dušan Klein. Zdraví vás Ondřej Kepka.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

nás v podkroví vonívalo terpentínem. A že byl malíř, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracený vprostřed vlastní země. V očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě. Maloval lidi z okolí.

vrátí se vprostřed vlastní země. Malíře, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé okolí.

0: války českou minulostí.
1: Dobrý den. Tímto pozdravem se s vámi vítají vaši průvodci
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Na výpravě historií zemí Koruny české jsme narazili na jeden pozoruhodný rod a ještě pozoruhodnější postavou z tohoto rodu, mající ve svém znaku hlavu jistého zvířete. Na rozdíl od všech těch Jenštejnů, Švihovských, Kolovratů, Kaplířů, Roupovských a Ludanických, jejichž erby se honosily nejrůznějšími ptáky, neměli tito páni v erbu nic menšího než zubra, svého času nejmohutnějšího evropského savce. Byl tam na místě. Jejich rod se stával stejně silným jako onen přežvíkavec.
4: Jaromír Ostrý,
1: i když bez erbu, požívá jako režisér v tomto rozhlasovém seriálu Respekt, stejně jako Petr Hora Hořejš, autor knihy o toulkách českou minulosti. V Českém rozhlase Brno jsme pro vlny stanice Český rozhlas 2 připravili 299. díl nazvaný
2: Z Římany věřím, Čechy držím, s bratřími umírám. Ve Vídni zemřel uherský král Matyáš, který se odedávna všemožně snažil o to, aby královal v Čechách. Připravoval zradu králi Vladislavovi za pomoci některých pražských zemanů a také s pomocí knížete Hynka z Poděbrad, syna krále Jiřího slavné paměti. Ten navedl některé pražské měšťany, protože usiloval o to, aby se Matyáš stal českým králem, aby k sobě zvali na hostiny další a přitom, aby je také přemlouvali. A dávali jim za to peníze a kapry. Král Vladislav byl varován duchovními, dal je zatknout a za městem stít. Na Hradčanech dal rozčtvrtit Alexandra, služebníka knížete Hynka a Podvinského. Když je vedli na smrt, říkali:
5: nás žáky trestají a našim učitelům neudělají nic.
1: Těmi učiteli mysleli odsouzenci knížete Hynka?
0: Nejen jeho. Krátce před smrtí Matyáše Korvína se měl příprav na úkladnou vraždu Vladislavovu účastnit...
1: Kdo? Snad ne pan Vilém z Pernštejna?
0: Právě on.
1: Ale to snad ne. Bylo učeno. Nebo... že by přece?
0: Hejtman knížete Hynka jako správce poděbradského zámku jej měl poskytnout jako základnu pro uherské vojsko, již se chystající vtrhnout ze Slezska do Čech, aby rychle ovládlo zemi po plánované vraždě Vladislava Jagellonského.
5: Podrobné informace o tom všem vypověděli...
0: Nikoli ovšem po dobrém, nýbrž na mučidlech.
5: Alexandr a Podvinský, oba služebníci knížete Hynka.
0: V jejich výpovědích se objevilo mimo jiné jméno Viléma z Pernštejna.
2: O úmyslu vraždy nad králem však nepodává se ani sebemenší znamení a sama jména mužů šlechetných, kteří do klevet těch zaplétání byli Jan Filipec biskup a páni Ctibor z Cimburka i Vilém z Pernštejna, vylučují všecko podezření takové. Král Vladislav sám nemeškal psaním ukojiti pana Viléma, svého tehdáž nejvěrnějšího přítele a pomocníka, že Alexandr ani Podvinský nic na ně nevyznali, čím by právně viněn býti mohl.
1: Takže namísto popravčího meče nebo jiného instrumentu, kterým lze poslati člověka na onen svět, se mu dostalo odměny.
5: Pochopitelně nikoli v hotovosti. To od krále nikdo čekat nemohl.
0: Pan Vilém z Pernštejna si řekl o něco jiného.
1: Oč měl zájem?
0: O úřad nejvyššího hofmistra.
5: Roční příjem 1000 kop grošů českých.
1: Tak a jsme u úřadu, který jsme u jména pana Viléma z Pernštejna v minulém díle toulek ještě postrádali.
0: Pernštejnské panství...
5: Přesněji panství Viléma z Pernštejna...
0: bylo koncem 15. století ohromné.
5: V jeho rukou se ocitlo především rozlehlé panství v Pobečví s centrem na hradě Helvštejně.
0: Hospodářskými středisky byla města Lipník nad Bečvou, Hranice na Moravě a Přerov.
5: V zástavě měl panství Třebíč na Moravě, včetně majetku kláštera.
0: Plus proboštství měřínské.
5: V okolí Brna si pořídil majetek v Oslavanech, statek Nosislav a několik vesnic kolem Židlochovic.
0: Vládl i na panství Moravský Krumlov.
1: Připomeňme si, že jej držel jako poručník sirotka z rodu pánů z Lipé.
5: Z dědictví po otci Janovi mu připadl Pernštejn. Tomuto panství se ale říkalo tradičně panství zubštejnské.
0: Náležel mu i užitek z panství kláštera Porta Celi v předklášteří u Tišnova.
5: V jižních Čechách mu byl zastaven komorní majetek, panství na Hluboké.
0: Ale to nejlepší ho však čekalo v Čechách východních, panství Kunětická hora.
5: Cesta Viléma z Pernštejna nahoru neznala překážek.
1: Pán z Pernštejna se ocitl na vrcholu své strmé cesty vzhůru.
5: Na vrcholu ne, ještě ne. Ještě mohl výš.
0: Jedna překážka tu však přece jenom byla.
1: Jaká?
0: Vyznání.
1: Vilém nebyl katolík?
0: Pravděpodobně on i jeho otec byli přívrženci víry pod obojí.
1: Uherskému králi Matyášovi jeho kališnictví nevadilo?
0: Asi ne. Vilém mu nesloužil jako kněz, ale jako voják.
5: První známý doklad o Vilémově víře pochází z roku, ve kterém zemřel Matyáš a Vladislav se stal králem s dvojí korunou.
1: Tedy 1490.
5: Podle kronikářských záznamů plzeňských františkánů při změnu Vilémova náboženského přesvědčení způsobil svou agitací příslušník jejich řádu, jistý kněz Pavel.
0: K Vilémově přestoupení mělo dojít na Zelený čtvrtek roku 1490, kdy...
2: Pan Vilím z Pernštejna v Čechách i na Moravě stavu panského slavný pán a království českého nejvyšší hofmistr odřekl se kacířského bludu a přistoupil k víře katolické, kterou v klášteře svatého Bernardina, františkánů, bosáků v brněnském předměstí před knězem Pavlem Moravanem, také knězem Jakubem Rušanem, téhož kláštera vikáriusem a knězem Petrem z Jindřichova Hradce, jinak z Nového domu, pan Vilím z Pernštejna a na Helfštejně vyznal.
0: Zelený čtvrtek připadl roku 1490 na 8. dubna.
1: Pouhé dva dny po smrti Matyáše Korvína.
2: Mnohá panství Českého království byla rozdělena do mnoha drobných statků, držených jejich majiteli jako zástavy za různých podmínek, nejčastěji jako prosté zástavy na konkrétní částku peněz s půlroční výpovědní lhůtou.
1: Dozvídáme se z knihy historika doktora Petra Vorla o pánech z Pernštejna. Při těchto slovech na mysli manětane obraz království českého, co jedné veliké zastavárny a neb frců.
5: Pan Vilém začal všechny zástavy hned vyplácet.
0: Složitější byla situace v případě, kdy zástavy měly trvalejší charakter.
5: Byly do několika životů.
0: Ale Vilém si poradil i s tím.
5: Během několika málo let uskutečnil desítky majetkových převodů a převedl řadu panství do své držby.
0: Jmenování druhým nejvýznamnějším zemským úředníkem království českého,
5: nejvyšším hofmistrem,
0: ovšem s příjmem vůbec nejvyšším,
5: ten dělal ročně 1000 kop grošů,
0: plus získaná panství, tak to všechno učinilo z Viléma rázem jednoho z předních českých pánů, neli vůbec nejpřednějšího.
1: A taky četný objekt závisti mnohých, ne?
0: Taky. Ovšem, na rozdíl od většiny domácí šlechty měl Pernštejn dostatek peněz.
5: A kromě toho, když Vladislav Jagellonský, co by uherský král, odešel vládnout do Budína, tak čeští páni nemohli krále bezprostředně ovlivňovat,
0: našeptávat,
5: pomlouvat
0: a navádět.
5: Zatímco Vilém si svůj vliv na pana krále ponechal.
0: Budínský dvůr totiž důvěrně znal.
5: A král mu všemožně vycházel vstříc.
1: Bodejť by nevycházel, když to byl Vilém, kdo měl peníze.
2: Mladší bratr Viléma, Vratislav, sice již dosáhl plnoletosti, ale sežením nespěchal. Na vhodnou nevěstu si počkal a ve výběru jeho životní družky jistě sehrál svou roli i bratr Vilém. Ten se staral i o společenskou kariéru svého mladšího sourozence. Když se sám stal nejvyšším maršálkem království českého, snažil se postoupit úřad nejvyššího komorníka brněnského soudu svému mladšímu bratrovi. Argumentoval tím, že nemůže stihnout obě funkce najednou.
1: Někdejší politikové to zkrátka nezvládali. Jejich dnešním nástupcům se to přihodit nemůže, ti si poradí i s několika desítkami postů.
2: Král Vladislav tedy svolil, aby úřad na Moravě mohl Vilém předat svému mladšímu bratru Vratislavovi. Nedlouho po jeho jmenování se našla i příhodná nevěsta. Jednalo se o klasický případ sňatku z rozumu, který příliš manželského štěstí na Pernštejn nepřinesl, ale výrazně obohatil rodové jmění.
5: Roku 1490. totiž zemřel starý pan z Kunštátu,
0: po kterém zbylo velmi mnoho dluhů.
5: Přičemž největším ručitelem byl...
1: Vilém z Pernštejna.
5: Správně.
0: Kromě dluhů po něm zbyla i vdova a jediná dcera Lidmila.
5: Vdova zdědila velkou část majetku pánu z Kravař, z něhož pocházela.
0: Mimo jiné i město Prostějov s centrem na hradě Plumlově.
5: Nic z toho zadluženo nebylo a dalo se čekat, že vše odkáže své dceři Lidmile.
0: Lidmila však pouhé 2 roky po svatbě zemřela.
5: Bratislav se jejím odchodem nijak příliš netrápil.
0: A o majetek se staral společně se svou tchýní.
5: Oba dva se o něj starali tak svorně, že pozdější pernštejnský kronikář je považoval za manžele.
2: Když Jindřich z Lipé, jehož byl Vilém poručníkem, fyzicky dospěl, předal mu pán z Pernštejna Moravský Krumlov. Při té příležitosti získal Vilém nové město na Moravě.
1: Takové předání zřejmě nebylo zadarmo?
2: A uzavřeli i smlouvu o budoucím sňatku Jindřicha z Lipé s jedinou Vilémovou dcerou Bohunkou.
1: A panství pana z Pernštejna a na Helfštejně utěšeně rostlo.
0: Pan Vilém je rozmnožoval přímo systematicky.
5: V Čechách dal dohromady velký územní komplex, který sahal z Polabí až do Orlických hor.
0: Jeho touha po dalších a dalších kouscích země a panstvích nepolevovala.
5: Zakoupil Sezemice, Jezbořice a Pardubice.
0: V posledně jmenovaných umístil svou novou rodovou rezidenci.
5: Také Litice a Počtejn, Rychnburg a Častolovice, Rychnov nad Kněžnou a Brandýs nad Orlicí, Lanškroun a Lanšperk, Holice, Dašice, Nový Bydžov a Přelouč.
0: To všechno mu říkalo pane.
5: Litice s Počtejnem původně patřili knížeti Jindřichu Minsterberskému.
1: Tedy vnukovi někdejšího českého krále Jiřího.
5: Kníže Minsterberské potřebovalo peníze, a tak nabízelo králi Vladislavovi, ať si ty 2 hrady koupí.
2: Z žádné bujnosti to neprodávám, než z té potřeby, abych tím mohl své věci spravovat pokojněji a ve svých starých dnech živ býti.
1: Psal v dopise králi Vladislavovi.
5: Král ovšem o koupi neměl zájem.
0: I kdyby měl, tak zase neměl peníze.
5: Tudíž doporučil knížeti, aby ona panství nabídl panu... Vilémovi z Pernštejna.
0: Protože ten byl schopen za ně zaplatit co nejvíc.
5: Pán z Pernštejna se však činil i na Moravě.
0: Tam se mu podařilo rozšířit majetek dědictvím po zemřelém bratru Vratislavovi.
5: Teď mu zde patřil celý Pernštejn, Plumlov i Prostějov a později si k ním přikoupil Tovačov s Kojetínem.
0: Docela rád by si stejnou metodu vyzkoušel i v jižních Čechách.
5: Jenomže tam bylo jeho panství na hluboké tísněno starým územím Vítkovců a už to nešlo. Nebylo kam se rozpínat.
2: Pan Vilém z Pernštejna na Pardubicích, Tovačově a tak dále před několika lety začal v Čechách obchodovat s vínem, šmejdířským zbožím.
1: Šmejdířské zboží nemuselo být nutně nic hanlivého. Šmejd, to bylo prostě drobné tkané a kovové zboží.
2: A i jinak sahal městům v jejich živnosti a měl z toho veliké zisky. Po něm se toho chytili i další páni a zemané a snažili se tak oslabit, ožebračit a zničit městský stav.
1: Napsal o panu z Pernštejna kronikář jednoho českého královského města.
5: Měšťané se dívali na Vilémovu podnikavost dost nevraživě.
0: Není divu, lezl jim do zelí, byl pro ně těžkou konkurencí.
5: To budilo pozornost.
1: A taky závist.
5: To taky. Možná hlavně, protože panu Vilémovi se dařilo.
1: Hodně, se mu dařilo?
5: Víc se mu dařit snad už ani nemohlo.
1: Pravda, o tom nakonec svědčí i jedna básnička ve starých letopisech českých, i když na první poslech se bude zdát, že ta poezie je o něčem dočista jiném, totiž o karbanu.
2: Roku 15.12. začali v Čechách mastit karty. Králi je to všecko jedno, snad by si chtěl zahrát taky a neposlouchá moudré lidi, kteří by mu radu dali, jak to udělat, aby se hráči nehádali. A tak v Čechách flusa hrají, často se přitom pohádají, každý chce sám všechno mít a druhého ošidit. Páni regenti by rádi pořád jenom vyhrávali, města chtějí mít 3 esa, každý na to jde od lesa.
1: Jak na to každý šel, myslí se jednak na karty, jednak na politiku, to se objeví v následujících verších.
2: Pán z Rožmberka rád by si partičku hodil, však bojí se, aby ho někdo nepoškodil. Pan lev z Rožmitálu na výhru už hrál, jen aby ho někdo nevytrumfoval. Kníže Bartoloměj chce si přisadit, děj se co děj, musí z toho taky něco mít. Ani pan Rendl se nechce odhryhnout, vždyť si musí také něco utrhnout. Pak Kostka hraje s panem Slavatou, ale dneska jim ty karty nějak špatně jdou. Páni z Gučtejna by také hráli rádi, vždyť ošoupané karty jsou jejich kamarádi. Šternberkové a Švihovští, páni z Hasištejna i Valčtejnští, Šlikové i páni z Vajtmíle a jiné slavné rody, které nejsou u vlády a nemají bohužel žádné výnosné úřady, zahráli by si od té chvíle. Kdyby neměli ze zákonů strach, jistě by si přisadili v příštích hrách.
1: Líbezná ta poezie pokračuje ještě dál, nezapomíná na města a úředníky a okolní národy a nechybí ani závěrečné mravní naučení.
2: Nechte už toho karbanu a myslete na svou záchranu.
1: A tak dále. Jedno jméno z galerie těch nejdůležitějších osobností hrajících královskou hru. Akorát není tak úplně jasné, jestli to byla hra v karty nebo hra jménem politika, tak tedy jedno jméno jsme si nechali nakonec. Každému dojde, že záměrně.
2: Pán z Pernštejna ten nic neříká a svoje štychy pořád pilně počítá.
0: Na rozlehlých územích, která Vilém z Pernštejna získal, platila jednoduše řečeno zásada.
2: Co se dá vyrobit doma, to se nesmí dovážet odinut.
0: Na pernštejnských panstvích dokázali vyrobit obyvatelé menších podanských měst všechno. Běžnou řemeslnou výrobu, včetně piva, sukna nebo zbraní.
5: Víno se do Čech dováželo z Pernštejnových moravských statků.
0: Včetně panského vína, což byla naturální renta, kterou moravští vinaři odváděli vedle ročních úroků.
5: Vína z Jižní Moravy měl pan Vilém tolik, že by ho ani s celou svou zámeckou čeledí nedokázali vypít, a tak se přímo ve velkém dováželo do Čech a prodávalo se v městech a městečkách na pernštejnském panství.
0: Podobně tomu bylo i s jiným zbožím.
5: A tak tradiční dovozci, většinou sousedé z velkých královských měst, přicházeli o své zisky.
0: Ještě víc než na víně vydělával pan Vilém na oboru podnikání, který mu přinášel vůbec nejvyšší zisky.
1: Co pak to mohlo být na začátku 16. století, že by narazil na bohatou zlatou žílu?
0: Svým způsobem zlatá byla.
5: Zvlášť, když se podzimní sluníčko odráželo v jejich šupinách.
1: V šupinách? Žeby ryby?
5: A rybníkářství.
2: Odvážil bych se uzavřít sázku s kýmkoliv z vás a dát jako zástavu základ ne nepatrný. A to bych jistě neudělal, kdybych rybníky důkladně neznal a neprozkoumal, že tento zaplatí prodejem ryb dluh mnohem rychleji než tenhle senem, ječmenem a zeleninou. O tolik jsou příjmy z ryb větší než z ostatního hospodářství.
0: Na tuto žertovnou sázku si po letech vzpomněl olomoucký biskup Jan Dubravius.
5: Nejen, že si vzpomněl, ale zapsal ji do svého latinského spisku
2: De Piscinis,
5: ve kterém pojednával
2: o rybnicích a rybníkářství.
0: To se tak jednou v dobré společnosti bavil pan Vilém s Janem Dubraviem,
5: se kterým se přátelsky znal,
0: o tom, jestli je na tom lépe majitel menšího panství s několika rybníky nebo držitel dvakrát tak velkého dominia bez nich.
5: Pan Spernštejna byl ochoten vsadit se ve prospěch umělých vodních staveb.
1: Pozdější biskup Dubravius platil za kapacitu v tomto oboru.
0: Ale i pan Vilém měl dlouholeté zkušenosti ze svých rodových statků na Moravě.
5: Platil v daném oboru za všeobecně uznávanou autoritu.
2: Neboť poskytoval zdání.
5: Dnes bychom řekli nejspíš znalecký posudek při soudních sporech, které se týkaly rybničních staveb.
2: Byl Vilém Spernštejna muž, jemuž rovného hledali bychom nadarmo v dějinách českých a snad i u jiných drahně národů. Co válečník a hrdina náleželi ještě středověku, co veliký průmyslník patřil již věku novému, co výtečná hlava i ušlechtilý charakter všem věkům a člověčenstvu. V působení svém podobal se nejvíce císaři Karlovi IV. Zvláště hospodářská činnost jeho byla vzorná, přísný pořádek a evidence ve všem až do nejmenších podrobností a v celku přece duch volný, neúzkostný a dalekosáhlý. Nikdo neuměl bystřeji obraceti k užitku svému, cokoliv naskytovalo se v přírodě neb v obcování s lidmi příhodného a vystříhati se přitom vší ošemetnosti a křivdy. Hájil důrazně práva svá i prospěch osobní, ale neublížil nikomu a raději býval velkomyslně štědrým, nežli lakomým. Vytýkalo se mu ovšem, že sahal i do živobytí městských, stavě pivovary na statcích svých a veda obchod ve víně i v jiném zboží. My však víme, že zakládal hojně rybníky, pro něž vykázal laby na Pardubicku řečiště nové a strouhami vodními pokryl celé panství. Také byl nad jiné pilným a znalým horníkem, hledal v podzemí kovy na statcích netoliko svých, ale i přátelských. Proto brzy oplýval bohatstvím v Čechách bezpříkladným a stal se tak říkaje bankéřem nejen krále svého, ale i hojných přátel. Nejsa milovníkem bláhové nádhery, v jaké libovali sobě uherští a polští velmoži, činil se velkolepým raději ve skupování statků, v jejich opravování a v

0: samozřejmě i na své moravské statky.
1: Jakož i na Pernštejn a Helfštejn, po nichž se jmenoval.
2: Mohl si vybrat některý ze starších hradů, neměl jich zrovna málo na svých panstvích.
0: To mohl. Vilém do všech těch vojenských objektů také investoval. Důkladně je přebudoval.
1: Například Kunětickou horu, Litici a Podštejn.
0: Taky na samotném Pernštejně pořád stavbaři něco kutili.
3: Pernštejna nikdy, aby prodán byl, nedopouštějte. Nýbrž, ať se na Pernštejně vždycky staví. Nebude-li se míti, co na něm stavěti, nechce něco boří a zase staví.
2: To řekl Vilém na smrtelné posteli?
0: Vilém ne, jeho syn Jan, ale všichni Pernštejnové se podle této zásady chovali.
2: Jenom na Pernštejně?
0: Ani zdaleka, na všech panstvích rodu Zubří hlavy se pořád něco bořilo, zakládalo, budovalo.
1: Stavěly se nové městské čtvrti, řemeslné dílny, pivovary.
0: Ale i kostely, školy a špitály.
1: Jedny pro slávu panského rodu,
0: druhé pro finanční efekt.
1: Stačí se dodnes projít ulicemi a náměstími takových moravských měst, jako jsou Lipník nad Bečvou, Hranice na Moravě, Přerov, Prostějov, Tovačov.
0: A v Čechách třeba zase novým městem nadmetují a Litomyšlí.
1: Aby nám došlo, co to byl pernštejnský stavitelský boom.
2: Jedno jméno jsme ale vynechali.
0: Záměrně.
2: Proč?
0: Když pobýval na zámku v Moravském Krumlově, tak nejspíš poznal praktické důvody, jaké taková šlechtická rezidence skýtá.
1: Ve východních Čechách však takové sídlo neměl.
0: A když je neměl, tak se je rozhodl vybudovat.
1: A tak v roce 1491 zakoupil do té doby bezvýznamné Pardubice,
0: čímž úplně změnil osud tohoto města, jeho obyvatel i osud vlastní.
3: Pardubice se dočkaly zásadní přestavby,
2: konstatuje historik doktor Petr Vorel.
3: Rozsáhlé terénní úpravy, navážky zeminy a změny vodních toků předcházely výstavbě nového panského sídla i rezidenčního města. Nejen zámecký areál, ale i vlastní město vyrůstalo pod dohledem pernštejnových úředníků a do značné míry také navrchnostenské náklady. Mimořádnou pozornost věnoval Vilém opevnění svého zámku, který byl od okolního světa oddělen rozlehlým a vysokým zemním valem. Při jeho budování využil dlouholetých zkušeností rybníkářů, kteří pro něj budovali mohutné vodní nádrže a kanály. Zámek se tak stal obtížně obléhatelnou pevností s promyšleným vodním opevněním, které navazovalo přímo na město, a to vytvářelo opevněné předpolí panského sídla. Jediná přístupová cesta vedla přes město, přičemž návštěvník musel projít několika úrovňovým systémem městských a zámeckých bran a padacích mostů. Vznikl tak dokonale chráněný objekt, který mohl bez problémů odolávat i masivnímu dělostřeleckému útoku a který bylo možné bránit účinněji než osamělý výšinný hrad.
0: Od druhého desetiletí 16. století se stal pardubický zámek významným diplomatickým centrem.
1: Vilémovi se už moc nechtělo cestovat.
0: Pokročilý věk a zdravotní problémy vykonali svoje.
1: Ale to nevadilo. Vilém prostřednictvím své kanceláře udržoval pravidelný písemný kontakt s domácí i zahraniční šlechtou a shromažďoval aktuální informace z celé střední Evropy.
2: A pokud někdo potřeboval přímluvu nebo radu vlivného Pernštejna v záležitostech, které nebylo radno svěřit papíru a poslovy?
1: No tak musel za Vilémem do Pardubic.
3: Psaní od něj došla, již se zachoval hojný počet, nesou v sobě ráz, kterým rozeznávají se od souvěkých. Je to zvláštní smysl pro čest a poctivost, pro pravdu a spravedlnost. O své dobré dbaje nezapomínal na dobré obecné. Při vší zdvořilosti se nedržel potupy a hanby na každého, kdo dle jeho soudu zapomínal na svou čest. Mluvíval často, že by dítky své raději před očima svýma zdechnouti viděl, nežli by se dočkal od nich činu nectného. Postavy byl vysoké a ušlechtilé a již od mládí dobyl v turnaji na brněnském náměstí před císařem Fridrichem a králem Jiřím v roce 1459 první pocty. Při časté chůravosti

I došel přece vysokého stáří. Umřel teprve 8. dubna 1521. roku ve věku 83 let. Jedním slovem, pan Vilém z Pernštejna byl jeden z těch vzácných zjevů v historii české, které čím bedlivěji zkoumány jsou, tím mocnějšího nabývají půvabu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: rychle smeče.
1: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech. Inu právě jako v kavárně.
0: Oda Nuc,
1: Jiří Vejvoda
0: a její hosté.
1: Každou středu v 10 dopoledne
0: a ve 20 hodin večer.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Dobrý den a příjemný poslech přeje z Tandemu opět Jan Rosák. Dáma, kterou za okamžik v Tandemu přivítám, si se mnou v našem studiu povídala už několikrát. Ovšem vždycky sama. Svou sestru, se kterou je přitom přímo bytostně spjatá, sebou zatím nikdy nepřivedla. Až dnes konečně je tu se mnou slavná dvojice komplet. V Tandemu vítám zpěvačky Martu a Tenu Elefteriadu.
4: Ahoj, dobrý.
3: Tak to mám radost. No, mezi náma ona i ta poslední návštěva Marty na Tandemu je dost letitá. Povídali jsme si Martu tenkrát před 11 lety, si představ. Takže jsem hodně zvědav, co nového pro nás Marta a Tena mají. Vám, milí posluchači, přeju hezkou chvilku rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Takže mám radost, konečně martáte na komplet a byl nejvyšší čas, protože jestli se nepletu, tak jste oslavili 50 let.
2: No, my bychom...
1: Mě to nejde ani přes posud.
2: My bychom nic nebyli slavili, ale máme takový dva hodně blízký kamarády, kteří se šťourali v archivech a vyhrabali tam všelijaké věci a zjistili, že vlastně naše první nahrávka v brněnském rádiu byla před 50 lety. A tak začali vykonávat různé oslavy s náma.
1: No tak on je to příjemný nakonec, že jo, když si to uvědomíš.
2: A nejenom to, ale ještě nám vydali takový, jenom ale privátní pro nás, jako ne na prodej, ale CDčko, které dáváme svým přátelům, kde je 8 písniček, které nikdy na žádném CDčku nevyšly.
1: Počkej, ale proč to dáváte jenom přátelům, když potom by se muselo zaprášit na pultech, ne?
2: No, to by musela nějaké vydavatelství vzít. No.
1: Prosím tě, a pamatujete si, holky, teda mimochodem tu první písničku, ve kterou jste nahráli v tom Brně?
2: Přání děravé loďky. Vůbec. Ano. Přání děravé loďky.
3: Jo, aha, tak
2: a bylo to pro firmu, která se jmenovala Discount. A vlastně taková jenom malinkatá nějaká firmička, protože tenkrát existoval jenom Suprafon Pantone. Může se to ještě říkat, že? No a tam právě vyšla první taková, single. A tam bylo to Přání děravé loďky.
1: A na druhé straně?
2: Ojo, to by někdo věděl.
1: To potom je chci moci. A zanotovala by se...
3: Stařec a dvě holky. Ne?
2: Asi takový rakec, který pro nás napsal Aleš Zikmund, no, krásný rakec. No.
1: Teda mezi náma, děvčata, o Alešovi Zikmundovi tutově ještě dneska popovídám.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Já si myslím, že Marta a Tena mají být na co pyšné. Minimálně na těch 50 let profesionální pěvecké kariéry, která opravdu je naprosto unikátní, protože si držíte fantastické nivo. Myslím si, že jak si veřejnost to pořád taky oceňuje. Vůbec si určitě nemůžete stěžovat na to, že byste měli třeba prázdno na koncertech, co?
1: To ne, to je jako když...
2: No, všichni tři diváci vždycky
0: přijdou.
1: Ale teď mě nevtěkuju, vezmou tě vážně.
0: No, tak myslím si, že jo. Vystupujete dost často ještě?
1: No, jakž tak někdy. Ono je to v takových vlnách, jako nějaký měsíc ho nakupí, jiný měsíc, jako máme celkem lehárko. A dobrý, ale ono je pořád co dělat i mimo to, no, to koncertování.
0: To chci právě říct, že kromě takového, jako řekl bych, běžného koncertování, to znamená, že vy dvě prostě vystoupíte s kapelou na pódiu, ještě děláte jiné taškařice, jako například řecké večery.
1: Řecké tance, kurzy.
0: Jo.
1: Jezdíme do Řecka s takovým blízkým okruhem lidí právě, který se rekrutuje z těch tanečníků řeckých tanců, ti, co s náma zůstali, kteří se vzali jako svýho vlastně celoživotního koníčka a nemůžou od toho upustit. Nechceš přijít někdy?
0: Tak někdy bych mohl, no. Prosím tě, já sleduju například na Facebooku tvoje stránky, ale vidím tam hezký obrázky, ale pak jsem ztracený, protože tam píšeš řeckým písmem něco.
1: To taky, ano.
0: Tak to už já jaksi nemůžu sloužit.
1: A když jsme u té řečtiny, no.
2: Já se to snažím vždycky napravit a přeložím to do češtiny těm, co nerozumí.
1: Máme tady totiž překladatelku, ale ještě máme bezvadnou činnost, že jsme s jedním psychoterapeutem a psychologem Petrem Vladykou udělali takový víkend učení se řečtiny nebo jazyků, on dělá i jiný jazyky, učení se pravou hemisférou. To znamená, že je to něco jako škola hrou nebo něco takového. Žádný papír, tuška, biflování slovíček a neustála pozornost a tak dál. Je to víkend, který je plný neuvěřitelných překvapení, kdy ty lidi za 3 dny naučíme několik set řeckých slovíček, který by mohli potřebovat, když se poprvé objeví.
2: A kolik slovíček si říkala?
1: Řekla jsem několik set teni.
2: Tak tam já nejdu teda.
0: Prosím tě, a máte vážně jaksi efektivní výsledky?
1: Určitě, protože oni kromě toho těch materiálů potom o tom víkendu, který dostanou, ještě dostanou i návod, co dělat dál, aby si ty věci, které si nahloucali do hlavičky jako během 3 dnů,
0: aby si je tam uložili dobře.
1: Aby si je tam dobře uložili. To znamená, že za 14 dní jedno opáčko, za měsíc další opáčko, za půl
2: roku. To znamená další uložit opáčko. Nebo uložit jako?
1: Uložit.
0: Je vidět, že používáš moderní technologie, uložit jako, ano. Ale prosím tě, když jsme u těch vašich aktivit, tak už tady zmínila taky jedno takové kouzelné slovíčko, že ten na něco přeloží. Protože já vím, že ty jsi dokonce přeložila knížky, nebo knížku. Je to tak?
2: Knížku? Mám jich přeložených víc, ale mám je v šuplíku.
1: To je škoda.
2: Ale ta jedna mě vyšla.
1: Něco se s tím musí udělat.
2: Já jsem vždycky na vážkách, jako co tady českýho čtenáře bude zajímat, když vlastně řeckou literaturu neznají vůbec. Teda v podstatě.
0: A co jsi teď přeložila?
2: Já jsem přeložila takový, to má zajímavý název v češtině, to má takový název Deník ctihodné prostitutky.
1: A v originále se to jmenuje Slzy boha, Tadákria tufeu. Ale no, asi to vydal.
2: Ten název je hrozně výstižný.
0: A je
2: v
0: ten tvůj překlad o tom samým, co psal ten autor originál?
2: Úplně, totálně. Měla jsem korektorku, která na mě byla hrozně přísná. No. Přestože byla v šoku, když jsem jí řekla, že jsem překládala tu knížku Za pochodu, že jsem ji předtím nečetla. A přímo jsem ji překládala. Já jsem jako čtenář chtěla být překvapená a zároveň se překládala teda. Takže pro mě to byl stejný šok, jako když si to někdo cizí přečte jako v té češtině.
1: No, a mimochodem je to strašně tlustá knížka. Mě úplně, já bych se nepustila ani do její četby a ona rovnou do překladu.
0: Promiň, ale ten název, ten to bude prodávat raz dva, že?
2: Ale bohužel je to vyprodaný.
1: To vydavatelství totiž usoudilo, že v Čechách by se ty Slzy boha těžko prodávali, zatímco...
0: Jasně, to je výborný tak, to se mi
2: nejasnej název Slzy boha.
0: To se mi moc líbí, ale aby si nezůstala Marto ty teď stranou, když teda jako Tena teď tady září jako překladatelka, tak ty si natočila zase další pokračování toho svýho cyklu Postřehy od jinut.
1: To už je druhý cyklus.
0: Druhý cyklus, viď? No. Tentokrát to bylo z ostrovů.
1: Tentokrát ano.
0: Ty si vybíráš sama?
1: Jsme dělali,
0: to, ano, témata, místa?
1: To je fantastické, že tam mám absolutně volnou ruku ve výběru témat, lidí, míst a všeho. Vlastně celý sto člověk musí vymyslet sám. A ten první cyklus byl zpevněný, dělaný a většinou na takový témata, které jsou zajímavé, třeba řecká káva, řecké jídlo, řecké tance, řecká hudba a různá místa, jako muzea a tak. A to další, to jsme si řekli, že uděláme po ostrovech a nejdřív to byla taková jako divoká představa, že budeme hodně jezdit z ostrova na ostrov a tak dál. Jenomže pak, když jsem si uvědomila, že třeba z takový Kréty bychom měli udělat třeba jenom jeden postřeh, tak je to strašná škoda, protože ta je neuvěřitelně bohatá, zajímavá. A tak jsme vlastně se to potom skrouhli na tři ostrovy, na Krétu, Karpathos a Rodos, to jsme dělali teda loni na podzim. Nádherná práce jako která mě těšila. Musím říct, že to zabíračka jak blázen, protože v 7 ráno se stává, to je pro mě neobvyklá hodina. A v 7 večer se končí, protože tam je hodně světla, že jo? Takže se dá točit vlastně celý den.
0: To je na tebe zase moc brzo končit.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Přestože mám dnes naprosto neobvyklé hosty, unikátní, dokonce dvě sestry, dokonce tedy dva hosty, tak dodržím i taková pravidelná, takovou pravidelnou rubriku, kterou míváme u nás v Tandemu, a to je Hrdina dětství. Ptám se svých hostů na to, kdo utvářel jejich dětství. A protože u vás, děvčata, vím, že vy jste vlastně se narodili tady, tedy v České republice, tehdy v Československu, a Řecko jste poznali až...
2: My jsme se nenarodili v České republice.
1: Oči, vy jste se narodili vlastně cestou, víš?
2: My jsme se narodili v Jugoslávii vlastně, jo, v Srbsku.
1: Cestou na útěku, ano.
2: Ano,
1: jasně,
2: tak,
1: ano, tak takhle. Ale brali jste rozum tady v Česku?
2: Rozum vlastně? Jsme brali v Česku, ano.
1: A Řecko jste poznali.
3: Já jsem ho ještě nedobrala.
2: Ten ještě nabírá.
1: Je problém, kterým se můžeme zabývat později. Ale vy jste v podstatě Řecko poznali až teprve jako dospělé holky,
2: ano,
1: že jo?
2: Nebo... Ano.
1: Tak mi řekněte, odkud pochází vaši řečí hrdinové? Kdo utvářel vaše dětství? Jestli pak to byly, já nevím, hrdinové z českých knížek, od Boženy Němcový?
2: Já jsem si musela teda hodně brzo uvědomit, že ten hrdina, ta hrdinka jsem sama prostě. Že se do toho musím pustit, protože není nikdo, nikde, od kterého bych něco mohla odkoukat nebo se zblízka něco naučit. A vlastně, když se člověk ocne bez rodičů v tom dětském domově, v té hromadě těch dětí, tak to se musíte sakra rychle naučit, že se musíte postarat sám o sebe.
1: To je pravda, ale i holčičky v dětských domovech nepochybně sní o něčem, čtou si z knížek, nebo koukají se na nějaký filmy, já nevím, jestli to bylo možný tehdy, a sní si. Představuji si, že jsou třeba, dejme tomu, já nevím, Heidi, nebo myslím, holčička z hor, nebo...
2: Honzo, já za sebe ti můžu říct, já tě zklamu tady v tom, že no. Určitě nic takového vůbec si nevzpomínám, protože já jsem byla velký čtenář a zhltala jsem absolutně všechno, co se dalo.
1: No, co se ti nejvíc líbilo?
2: Různý blbosti. Čuk a Gek.
1: No prosím, to je taky moje mládí, moje dětství. A co ty?
2: To, co nám podstrčili, jako že máme číst, víš. No.
3: Já jsem přesně nerozuměla slovu hrdina, takže jsem žádnýho neměla, když jsem byla malá.
1: A co si čítávala ty, ale?
3: Nic.
1: Taky Čukákeka, nebo nic?
3: Nic jsem nečetla.
1: Jak to, že ne?
3: No prostě mě to připadlo takový, jako vždycky, když jsem začala číst, tak byly nakřivo ty písmenka.
1: Prosím tě. To si děláš legraci teď.
3: Ne.
1: No ale víš, jako Čuka Gek, já tomu docela rozumím, protože my jsme v podstatě stejná generace. Děvčata, mezi náma, já jsem se vetřel mezi vás ročníkem narození.
2: Ale
1: jo?
2: Opravdu.
1: No jasně, že
2: jo. To jsi jako Helenka Vondráčková.
1: Tak, přesně. To znamená, že máme, že jsme stejná generace a že jsme čítávali...
3: My jsme dokonce naspívali písničku Čuk a Gek a napsal text Ondřej Suchý.
2: Ano.
1: Čuk a Gek, o čem to je? Zkus mi
3: o Čukovi a Gekovi.
1: No, to jsem předpokládal, zkus mi zaspívat.
2: To bylo do nějaké soutěže pro dětskou písničku tenkrát, nebo něco takového.
3: A Gek jsou písničkou s námi, kluci, bratři, jak se patří, každý je zná.
1: To jsem slyšel, no jistě,
3: on
1: že ano.
3: Suchý napsal text.
1: Vážně.
3: A to byly takový, každý měsíc se vybíralo téma v rozhlase a toto bylo dětská knížka téma.
1: No.
3: Jo, takže jich bylo víc samozřejmě. A tohle toto...
1: No vidíš, jako už jsme se k tomu konečně prokousali.
3: Ano.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháme povídání Marty a Ateny Elefterienu, posloucháme taky jejich písničky, ale teď přijde na řadu písnička jiná, úplně jiného charakteru, protože děvčata stejně jako každý náš host si exkluzivně mohli vybrat někoho, koho chtějí slyšet ze zpívajících kolegů, případně kapel, vím já, koho máte rádi, tak jste se nakonec sjednotili, i když teda to bylo těžký, jo? Protože každá máte asi trošku jiný vkus, ne?
2: Udědí. Ano, Marta se sjednotila se mnou s pistolí u hlavy. Ano.
3: Pravda, takže
1: Bruno
3: Mars.
1: Bruno Mars, no?
2: Ano.
3: Já s takovou pistolí, na který bylo pravda vítězí, takže to nás vítězila.
1: Jo, to já vím, teda jedna taková slavná písa. A prosím tě, ty taky posloucháš ráda Bruna Marse, Marta?
3: Jo, no. No, prostě máš menc. No.
1: Takže nemusela tě přemlouvat.
3: Ne, nemusela vytahovat tu pistoli.
1: Ne.
2: Já jsem ji schovala, Marti, dobrý.
1: V čem se vám líbí zrovna ten Bruno Mars?
3: Je sexy.
1: Je sexy, jo?
3: No, se vším všude.
2: No, on je sice sexy, ale úplně do jiného pohlaví, Marti.
3: To nevadí,
2: to
3: nevadí. Ale
2: mě to nevadí.
1: On je tenor, ne, takovej, ne?
2: No, takový vysoký hlásek má, no.
1: Já myslel, že spíš...
2: Ale výborně zpívá.
1: Že spíš holky mají rády takový ty basbaritony.
2: Já už nejsem holka, ale já jsem... muzikant, zpěvačka. No
1: to nevadí,
2: já
1: spíš jsem typoval Toma Jonesa nebo tak, ale dobře, no tak jo, tak Bruno Mars, máte ho mít holky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Už tady padlo to jméno, které v podstatě bylo pro Martu Athenu ale opravdu velice zásadní, protože jejich objevitelem byl kdysi v Brně, dá se říct, Aleš Sigmund, že jo? Je to tak?
2: Ano.
1: Nedávno nás tenhle ten výjimečný muzikant opustil. Co pro vás znamená třeba?
2: No, to byl člověk, který prostě první nám dal svou důvěru v tom, že teda by chtěl s náma dělat, že si myslí, že to stojí za to. Psal pro nás první písničky, úplně rozmazleně jsme si mohli vybírat každý den nějak z několika písniček, tohle jo, tohle ne, tohle jo, tohle ne. No, on byl hodně plodný autor a prostě to byl člověk, který to celý jako pro nás ty začátky jakoby ulehčil a držel to s náma, no.
1: On hodně znamenal vůbec pro to brněnský muzikantský podhoubí, že jo?
3: Já bych řekl, že určitě a navíc si vážil toho, že pro něho jsme byli objev, prostě dvě řecký holky, mladý, prostě tak konečně jako ten repertoár, který v podstatě schovával v šuplíku dost, tak mohl aspoň uplatnit hodně věcí prostě, který tam měl, tak ty už jsme si my znárodnili, my dvě hned na začátku.
1: A on vám taky dost ten repertoár potom přizpůsoboval, že jo, vašemu natyrelu.
2: Ano. A třeba on, když objevil tu řeckou muziku, řekl, zaspějte mi něco řecky a tak. A my jsme mu zaspívali jednu písničku takhle jako stereo z každé strany jedna a luskali jsme si přitom do lichýho rytmu.

0: I z Vrondu.
1: A on nám říkal, to je špatně ten rytmus, to není, to takhle není.
2: A jaký to si říkal, to je lichej rytmus?
0: To je lichej rytmus, ano. No.
1: A my jsme mu říkali, takhle to je. A on to počítal a pak přišel na to, že ho to hrozně baví.
2: No jasně.
0: A začal dokonce skládat v lichých rytmech orchestrálky svoje nádherné, i písničky pro nás složil nějaký.
2: Vlastně... A tohle je ta písnička, kterou jste mu tenkrát zaspívali?
0: No.
2: To je nádherný. Ale jak jste se okamžitě sešli, to bylo hezký. Kdo kromě Aleše na té vaší cestě 50-leté pro vás byl tak významný zase?
0: On, když postavil tu kapelu, tak tam se vystřídalo spousta vynikajících muzikantů. Potom pozdější Progress Organization, tak ti s náma třeba hráli taky.
1: Progresáci si hráli sezóny. Svoje. A s náma si vydělávali peníze.
2: No takhle. No a osobnosti?
0: Ale potom, když jsem potkala Zdeňka Kluku po hodně a hodně letech, nedávno, asi před 5-10 rokama, nedávno, tak

0: tak o mě říkal, Mardo, to byl tak krásný čas s váma, já jsem se toho nejvíc naučil. Tak
1: no,
0: mě potěšil,
1: právě,
0: protože
1: právě.
0: Se hodně hrálo, že jo. A různorodý repertoár. My jsme nikdy nebyli jako stažený do nějakého jednoho úzkého žánru, protože nám se vždycky líbila obrovská plejáda jako různých stylů muziky.
2: Marta většinou mluví v množným čísle, ale není to tak úplně.
0: Ale zpívala to ty, já to říkám, protože jsme dělali rockové věci, balady jsme dělali, no, swing pravda. Jsme dělali, no. Normální popový hezký písničky.
2: Já bych zůstala u roku, ale bohužel jsem měla smůlu prostě.
1: Ta počkejte, pop music. Ty si narazila teď tenu na velice zajímavý téma. Hádali jste se někdy opravdu tak
2: jasně,
1: zásadně?
2: Jasně. Já to považuji za naprosto samozřejmý se hádat.
0: Za prvé, s nikým se člověk tak kvalitně nepohádá jako s vlastním sourozencem. To je fakt, protože víš, že můžeš do toho jít do té hádky a přitom víš, že potom se nic nestane. On bude pořád tvůj sourozenec.
1: Jsou i případy, které se rozkvotí.
2: Celý život,
0: ale
2: to
0: my
2: jasný.
0: Jsme měli společnou práci a když jsme se hádali, tak většinou o něco, právě o něco, co nám šlo o to jedný i ty
2: no,
0: druhý.
2: To naše pojítko hlavní byla muzika samozřejmě.
1: A hádali jste se někdy o nějakého kluka?
2: Já ne.
0: Ale víš, co je zajímavý, Honco, že to je věc, kterou vždycky dostaneme takovouhle otázku od nějakých novinářů.
2: Já jsem se o žádný kluky nikdy nehádala prostě.
1: A tak? Ty jsi
2: nemusela. A když se mě někdo líbil, tak
1: to bylo
2: se s nikým nehádala.
1: Jo, aha. No,
0: ani s tím klukem. Ne, já chci říct, že to je taková představa, hlavně chlapů, že se nás na to vždycky ptají, jestli náhodou se něco takového nestalo. A takhle se nás pořád ptali, až nám čort napsal jednu písničku, která se jmenovala Pálí za sestrou, tu teda zpívám sama, že zrovna. No a je to zrovna o tom. Takže tak, můžem si klidně
1: tak víš, pustit.
2: To zpívá Marta, protože tam stěžuje. Pálí za sestrou.
1: Tak teď si jde Marta postěžovat trošku.

0: To byla krásná písnička. A to opravdu chcete říct, že jste to nikdy nevydali?
1: Nevydali,
0: to,
1: no, nevydali.
0: Je to možný možná... klenot, vyložený klenot. No, myslím si, že teď už jste poznali, že je chyba každou písničku dávat do šupliku. Takže jak současná situace? Točíte něco nového? Vzniká něco
1: Točíme,
0: nového?
1: Dáváme si dohromady právě písničky na řeckou desku. Už jsou vybraný, některé už základy jsou natočený, takže teď se zabýváme tady tímhle tím, jaký to bude mít název, ještě nevíme.
0: Ta poslední se jmenovala, jestli se nepletu, nejkrásnější řecké písně, co jste vydali.
1: To byla první řecká. No,
0: a jo,
1: no.
0: Aha,
2: Marti,
0: aha.
2: A budou tam překlady, že? Aby tomu český posluchač rozuměl.
1: No, tak uvidíme, no. Třeba
2: musí
1: jo,
2: tam být
1: když
2: překlady,
1: je uděláš.
2: Protože z toho nic potom... No, nic
0: a uděláš je ty překlady?
2: Udělám.
0: No.
2: Já se zapřu a udělám je.
0: Takže, točíte novou desku.
1: Ano. A jo, a dostali jsme docela zajímavou nabídku. To by mě teda nikdy nenapadlo samotnou. A sice namluvit tu knížku, kterou jsme kdysi vydali, Stenou, jmenuje se Martáte na dvojhlasně. Každá jsme tam napsali tu svoji část, tak namluvit ji na desku, jako načíst ji.
0: Čili
1: jako,
0: na CDčko nebo...
1: No, na CDčko ji prostě načíst. A já jsem říkal, no jo, ale koho by to zajímalo. A oni mě ujišťovali o tom, že teďka lidi hodně poslouchají jako čtený knížky.
0: Samozřejmě.
1: Že třeba když jedou na dlouhou cestu autem, nebo prostě, aby si nenamáhali oči, mě sdělovali, takže asi je to nějaký vzrůstající trend, ale no, já o tom vůbec nevěděla.
0: A předpokládám, že to bude prokládat vaše hudba taky, ne? Vaše písničky.
1: To uvidíme, no. Někdo mi zase říkal, že když
0: říkal,
1: že když je právě to čtený a mezi tím se pouští nějaká muzika, takže lidi
2: je to
1: nebaví, že je to ruší, že prostě chtějí to čtený. Ale zase na druhou stranu, když je to sám autor, kdo to jako zpívá, tak možná to má zase jiný propojení.
0: A ještě navíc, když něco říkáte konkrétního k tomu, třeba jak ta písnička vznikla, že jo, tak to má tu genezi. To je ohromně zajímavé.
1: Jasně, to bychom vlastně mohli k těm písničkám, kdyby to bylo proložené písničkama, tak jak ty písničky konkrétně zařadit.
0: Přesně tak. No, nemusí být třeba písnička celá, stačí prostě motiv a
1: podobně.
0: Ano,
1: jasně, jasně.
0: No, jestli chcete holky, já vám to zrežíruju.
1: Fakt jo. Protože, no, to ještě není, režisér ještě není. Pozor.
0: Jo, no. Dobře. Chopím se toho.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Já jsem si na závěr nechal takovou lahůdku, protože já mimo jiné dělám kromě jiného v rádiu taky takový pořad s panem docentem Olivou o češtině a mám radost prostě, když zjistím, jak vznikala různá slůvka a tak. A zjistil jsem ke své veliké radosti, že ty, Marto, děláš něco podobného s řeckými slovíčky.
2: Ano.
1: Že hledáš, která slova, která jsou v češtině už v podstatě naprosto běžná, zlidověla, jsou původem řecká.
2: Ano.
1: Že to je zajímavé.
2: Já jsem totiž svého času dávala na Facebook do těch poznámek, ono to tam ještě pořád visí, klidně z toho může někdo najít. Nejdřív jsem dávala prostě řecká slova, která se běžně v češtině používají, nemusí to být žádná terminologie vědecká nebo bůh ví co. A dávala se mi tam po deseti. A pak jsem zjistila, že to bych dělala hodně dlouho, tak se mi tam dávala po stovce. Vždycky jsem tam dala prostě sto. A vyšlo jich tam 10 dílů, asi 1000 slov,
1: fíha,
2: který nazvala jsem to jako umíte řecky a nevíte o tom.
1: Ano,
2: jo?
1: Ano, ano.
2: Protože se to člověk vůbec neuvědomí, jako co všechno, kritika, politika, teďka nemluvím o biologii, fyziologie, fyzika, matematika.
1: No v podstatě i v tom našem rozhovoru jsme jich určitě použili nejmí 50.
2: Ano, uděláme analýzu obsahovou.
1: To je ale hezký. No máš pravdu, my jsme dokonce v tom našem pořadu bádali nad slovem galaxie, protože to si přál jeden z našich posluchačů. Je to mléčná dráha.
3: Žála je řecky mlíko.
1: On právě vyšel z nějakého pokrmu Galactos? Se jmenuje?
3: Je to nějaké? Gala je mléko.
1: Ano. A
3: Galaxie.
1: No a tohleto do Galactos, nebo tak je nějaký prý pokrm z mléka a on se ten dotyčný posluchač zamýšlel nad tím, jestli to nemá něco společného s galaxií. Tak jsme zjistili, že má.
2: Ano,
1: samozřejmě.
2: Ano.
1: No a v podstatě vlastně galaxie, ta první byla jenom mléčná dráha, posledně se objevilo, že nejsme ve směru jenom my, že? Tak se galaxie teď nazývá kde jaká galaxie. Tak takhle vy Řekové jste nám teda v podstatě pomohli s češtinou.
2: Dali na podnose.
1: Dali na podnose.
2: A já jsem právě koukala, vlastně ty slovíčka jsem jakoby vypisovala z takového slovníku anglického. Tam je asi 80% slov z řečtin. Ještě víc, než jich tady používáme
3: například
2: v češtině.
3: OK. Je taky z řečtiny.
1: No počkej, to mi musíš vysvětlit.
3: Co to znamená? Hola, kala, to znamená všechno je v pořádku.
2: Hola, kala, okay.
3: Dělám si sradu.
1: Ale dobrá, ale
3: nebudu tě vystifikovat.
1: Ale teď jsem asi vypadal trošičku.
2: Ještě, že jsme v rádiu, ale v televizi.
1: To je pravda. Děvčata, vám hrozně děkuju za dnešní povídání. Bylo to velice příjemné, jako vždycky. Děkuju vám i za písničky a i za ty písničky, které ještě uslyšíme v budoucnu. Ať se vám daří zpívání, ať se vám daří řecké večery a taky tancování.
2: Děkujeme moc a strašně rychle to s tebou uběhlo.
1: Díky a naslyšenou.
3: Ahoj.
2: Ahoj. Tandem.

Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení a milí posluchači, srdečně vás vítám u rozhlasových přijímačů. Správně jste usoudili, že skladba, která před malou chvílí dozněla, vás měla upozornit na to, že zahajujeme vysílání pravidelného pořadu U muziky. Je naplněn od začátku do konce dobrou lidovou a dechovou hudbou. Však jsme zahájili hezkou písničkou neznámého autora s názvem Zpěv skřivana. A ta právě přesně zapadala do našeho pořadu. Takže, vážení, pokud tento žánr máte rádi, neváhejte a věnujte nám v následující hodince svůj čas. Výběr je pestrý a interpreti špičkoví. Ostatně to potvrdila už na začátku kapela Milana Bašty. Byli to pražští muzikanti. Pokud jste se rozhodli s námi zůstat, příjemný poslech vám přeje Pavlína Filipovská. Pokračujeme polkou Antonína Borovičky, kterou otextoval Jiří Voldán. Skladbu vyhrávala kapela, zpívají Jiří Jína, Hinek Jína, Jana Jírová, Vlaďka Jínová a Antonín Jína. Hraje Táboranka. Pavla Pěnkavu zaujal lidový text, ke kterému připsal půvabný valčík. Jmenuje se Ach, cestičko ušlapaná. A poslechneme si jej v podání krajanky Václava Hlaváčka a zpěváků Brigity Hlaváčkové a Vratislava Velka. Dramatické tango Víc už mě nečekej je dílem skladatele Aleše Nováka. Text napsal Milon Čepelka. S Veselkou Ladislava Kubeše zpívá Milan Černohous.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Na řadě je lidová pochodová písnička. Okolo Hradce. No ano, ta je velice známá. A tak si do pochodu můžeme i zaspívat. Podpoří nás zpěváci Vratislav Velek a Petr Krista spolu s květovankou, kterou řídí Miroslav Císař. Dále si dopřejeme svižnou polku Harry Siegla Až koníčky osedlám. Zpívá a hraje květovanka pod vedením Miroslava Císaře. Valčík Panenko modrooká napsal slavný autor Karel Vacek. Zpívají Brigita Hlaváčková a Jiří Škvára. Hraje krajanka Václava Hlaváčka.

0: Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou.
1: Moravští přátelé nás jako vždycky přivítali pěknou muzikou. Tentokrát to byla známá lidová písnička Nedaleko od Trenčína. Zpívá Joška Černý, hraje studiová dechová hudba pod vedením Václava Maňase mladšího. Další písnička je dílem českých autorů Josefa Švehly a Milně Čepelky. I interpret je český, ano, totiž, promiňte, jsem to já. Ale ta výtečná kapela, která mě doprovodila, je čistě moravská. Vždyť je to Moravanka Jana Slabáka. A výsledkem této spolupráce je Valčík. Proč říkáš, mám tě rád? No a ještě jedna moravská, lidová, zpívají Eliška Maďarová, Jana Minaříková, Grňáková a Josef Malina hraje Vlčnověnka Pavla Nevařila. Ta písnička se jmenuje Bílé ránko.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Jsme doma z krásného výletu a očekávají nás další písničky, další hudba, která nás hladí po duši. Bude to bohatá směs, zdobená oblíbenými, většinou všeobecně známými skladbami. Je třeba říci i známými autory. Vždyť to jsou Václav Bláha, Karel Waldauf, Miloslav Mečíř, Miloš Vacek, Karel Vacek, Ada Rulíšek, Jaromír Vejvoda, Vladimír Fuka a Míla Cink. A teď už směs, až nás cesty svedou. Zpívat bude sbor z Otrokovic, hrát šestka Slávy Kunsta.

Už je tu loučení. Zas. Těm, kteří by si ještě rádi dopřáli další písničky pro radost nebo vzpomínání, mohu říct jen jedno jediné. Totiž, když si naladíte svůj rozhlasový přijímač na správnou vlnu, ve správný čas můžete se s pořadem U muziky opět setkat. Dneska ale už vám, vážení, stačím jenom poděkovat za pozornost a věřit, že se brzy opět sejdeme. Všechno dobré, hlavně pevné zdraví, přeje všem Pavlína Filipovská. Loučíme se samozřejmě hudbou. Dneska zazní polka Hořovická muzika Miloslava Gháze s textem Martina Heniše. Zpívají Jaroslava Fialová, Jana Henišová a Martin Heniš. Hraje Hořovická muzika Bohumila Vojíře. Nádavkem ještě lidový valčík. Zasvítil měsíc. Hraje Doubravanka pod vedením Václava Bárty. Zpívají Ivana Štelnerová a Jaromír Schneedorfer.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Čau, Milane, tak se k tomu konečně dostávám, abych ti teda tady něco na to napovídal. To víš, no, prostě moc práce, šílený. Děláme od rána do večera, no, jsme si to vymysleli sami ten biznis a teď nás to přerostlo a každý chce od nás loď. A jsem rád, že to kluci vůbec uděláte, že ta knížka vyjde a si myslím, že to bude dobrý a snad to bude fungovat tak, jak chceš a možná, že na tom nějakou tu kačku vyděláš, no. Vidím, že jsi se vrátil k tomu, co jsi vždycky rád dělal. Když to dělal, když ti to komunisti nedovolili, tak jsem rád, že děláš knížky, protože jsi to uměl vždycky vztah a tak to má asi být. To je právě ta krása toho, že si člověk může dělat, co chce, no. Mně se proto v Americe strašně líbí, protože Amerika v tomhle tom jako opravdu je strašně volná a nechá tě opravdu dělat, co chce. A když chceš dělat v neděli nebo o svátek...
3: Je to něco jako telefonát kamarádovi nebo zvukový dopis na diktafonu. Mistr světa ve vodním slalomu Karel Třešňák volá mistru světa ve vodním slalomu Milanu Svobodovi. Nebo lépe, kamarád se ozval kamarádovi. Jeden žije na Havaji, druhý v Praze a ten druhý vydal o mušketýrech v Peřejích knížku. O velkých závodech, o skvělých chlapech, o vítězstvích i o příbězích absurdních a dnes už leckomu nepochopitelných. Také o podvlékačkách vedle státní vlajky a sportovní rebelii na programu jednání nejvyšších pohlavárů komunistické říše. Vypráví Milan Svoboda a z kazety občas poslouchá Karla.
4: No, nevím dost dobře, když jsem Karla poprvé zaregistroval, když jsem ho zaregistroval opravdu, skutečně poprvé, tak to bylo v roce 1968, kdy jsme byli na předmistrovských závodech Bourg-Saint-Maurice a když jsme procházeli s trenérem trať, tak jsme se koukali, zrovna jel Karel, ten se tam prostě namotal, tam se začal topit, vyskočil Petr Sodomka, který ho vyrval z té lodi, on byl napůl utopený. No potom jsme se spolu bavili, nebo společně, že jo, jsme ho tlačili na vodu a on začal znova prostě jezdil, absolvoval závody. Podle mýho názoru Karel se dostal do nároďáku právě v období těch let 67-68. On působil v Dukle, fakt je jedno, že ten 68. rok, všechno to, co se stalo potom 68. roce, takže nás to, nedá se říct, ty lidi rozdělili a že jsme se spíš spojili do sebe, do toho ještě teda přišlo to mistrovství světa v tom 69. roce, kdy jsme víceméně startovali, nechá se říct, proti vůli strany a vlády. Tak jsme se vydali na závodech, na soustředních, bavili jsme se, kamarádili jsme se tak jako kompletně ze všema, ale já bych řekl, že k nějakému užšímu kontaktu mezi náma došlo, právě po tom roce 1979, nebo já nevím, v kterém roce to bylo, kdy ho vyhodili z Dukly, kvůli tomu, že teda byl na stáži v Kanadě na závodech, potom tam zůstal na nějaké stáži a při cestě zpátky se zastavil v Americe. No, okamžitě ho za to vyrazili z Dukly. Já dneska si pamatuju, kdy prostě jsem byl na zimním tréninku v Radlicích a Karel najednou přišel a řekl, hele, mě vyhodili z Dukly, já bych chtěl ještě zkusit nějak jezdit nebo něco dělat, vemeš mě do oddílu. Já jsem v té době byl vedoucím oddílu motorletu, no tak samozřejmě jsem ho vzal. Byl jsem v té době šéf-trenérem juniorského národního manšaftu, čili okamžitě jsem tam Karla vytáhl jako trenéra. Potom nastoupil na Český ústřední výbor ČSTV na oddělení talentované mládeže. Já jsem tam v té době byl taky zaměstnaný, když jsem byl jako metodikem svazu kanoistiky, ale právě ve spolupráci s Karlem a s Honzou Uchytilem jsme dělali všechno možné, jsme v tom kličkovali, jak se dalo, protože vodní slalom tehdy byl takzvaný neperspektivní sport na odpis. No a my jsme dělali všechny možné věci, aby jsme tohle všema způsobama obcházeli. Vyrcholení tohohle bylo, když jsme teda startovali na černo s juniorským národním manšaftem na mistrovství Evropy juniorů ve Špitálu v roce 1981, protože už jsme tušili, že z toho bude asi nějaký průšvih. My jsme tam odjeli jako tematický zájezd pod sportturistem na trénink. Podotýkám, že ty lidi si všechno platili. Karel to domluvil s československým sportem. Okamžitě po závodech jsme telefonovali výsledky. Ty závodníci získali asi 8 zlatých medailí. No a samozřejmě, když jsme se vrátili, tak místo nějaké pochvaly, tak jsme šli oba dva s Karlem na kobereček. Co jsme si to dovolili, že jsme startovali na takovýchhle závodech. No a to už se to se mnou začalo táhnout. No a o půl roku později, najednou z ničeho nic jsem dostal, kopačky mě vyhodili z UVČSTV pro ztrátu důvěry. No a teď se jednalo o okamžitý odvolání ze všech funkcí, které jsem v tělovýchově měl. Jako metodik jsem byl členem trenérské rady, metodické komise, já nevím, všechno možný. Ve federálním svazu jsem byl šéf trenérem juniorského národního manšaftu a takový. No a protože se tušilo, že s tím bude nějaký dusno. Prostě, když se o tomhle mělo jednat na předsednictvu svazu kanoistiky, kam jsem já samozřejmě nebyl pozvaný, tak protože stejně jako Karel byl taky zaměstnancem ČUVČSTV, toho oddělení talentované mládeže, jak si pozvala soudružka Lebedová, která mu sdělila, že stranická skupina, podotýkám, že jsem v žádnej partii nebyl, stranická skupina se rozhodla o tom, že já bude prosazovat mý odvolání ze všech funkcí v kanoistice a Karel jako zaměstnanec orgánu je povinný pro toto rozhodnutí stranické skupiny hlasovat. No, načež Karel říká, když si to stranická skupina rozhodla, tak si to taky odhlasuje a na toto jednání nešel. Mezitím on si právě vyřizoval tu stáž na tu Havaj, do Ameriky na 3 roky tam odjel, po 3 letech se vrátil a jak dneska se pamatuju, když najednou přišel na loděnici, na motorle, tam jsme spolu seděli, bavili jsme se a tak, no a vlastně tehdy jsem netušil, protože ani on to se neříkalo, tak on se přišel rozloučit, protože měsíc nebo 6 neděl později jsem se dozvěděl, že emigroval.
2: Když jsem pak přijel z Ameriky, tak jsem nějak ty havajské fotky vydal přes nějakého kamaráda ve stadionu vyšly a o surfingu a windsurfingu, víš, jak to je doma populární, nebo bylo a no a nějak se to dostalo k těm papalášům v Dukle a ty zjistili, že jsem byl v Americe, tam nemám co dělat a jako voják, že jsem špion a bylo to ošklivý, chtěli mě prostě vzít byt, který nám v tu dobu ČSTV dalo a vyhodit a všecko. Tak jsem si říkal, tak co budu dělat, že? A teď, když vlastně máš děti, že jo, který tady odsaď si přijel ve zpátky a ještě do toho komunistického Československa, tak jsem jako sám sobě tak nějak v zrcadle jsem se viděl, si říkal, ty vole, co jsi to udělal? 2 děti si přivez do tohohle průšvihu, no to přece není možný. No a pak byl ten Černobyl, tak prostě jsem si říkal, no tak já se musím otočit a jet zpátky, to prostě nejde, že jo. Víš, on člověk už jak přes 30 a to. Teď věděl jsem, že to venku je těžký, že jo. Já jsem tady neměl, my jsme tady neměli na Růžíku zdláno, že jo, když jsme tady ty 3 roky byli. Ale dejchalo se tady lehčejc. No a když ty malý děti vidíš a tam tu možnosti tady, tak jsem si říkal, tak když ne pro sebe, aspoň pro ty děti to musím udělat. Když jsme pak vlastně i ty děti malý přivezli zpátky, tak třeba jsme si uvědomili, že opravdu i ty děti mají jiný pohledy. My jsme jeli, to je příhoda pravdivá, my jsme jeli po mostě Klementa Gottwalda, Nuselský, já nevím, jak se jmenuje dneska, a Marcela říkala, jako, že už jsme si zvykli na to, že kolem 6. se bude zavírat, že ještě musí něco koupit k jídlu. A Kája, který mu tenkrát snad bylo 4 roky, nebo 5 let, tak prstem ukázal na ten palác kultury a řekl, tamhle je grocery store jako potravinová prodejna. To, když si to představíš, tu logiku toho dítěte, který prostě žil v Americe a najednou přijelo sem, a teď ti takhle porovnává ty věci a píchá komunistického státu, palác kultury, čo, normální stavba, co si budeme povědět. No nechci do toho, prostě víš, co chci říct. Tak mě to úplně prostě ve mně hrklo a říkal jsem si, no tak Tochu, ty seš na špatném místě, to prostě nejde. No a tak jsme usnovali plány, že jo, a otvrčeli jsme.
4: Samozřejmě 69. rok, všechno byly dozvuky roku 1968. Jako sportovci, i když jsme se neměli rádi, ale se závodníkama NDR jsme běžně kamarádili. Samozřejmě nás mrzelo jejich obrovský zázemí, který měli i z hlediska státní podpory a takový, o čem se nám ve skutečnosti nikdy ani nesnilo. Ale přesto s lidma od vody jsme udržovali přátelský styky. No, do toho přišel 21. srpen 1968, různý diskuze, debaty a všechno možný. A podotýkám, že my jsme jako Československo, jako nároďák, jsme pravidelně rok od roku, vždycky v květnu, začátkem května, se odjíždělo na velký mezinárodní závody do NDR, do Cvikavy. No a teď bylo první hádání na soustředění ve Spálově, nepojedeme do Cvikavy. Jakým způsobem to udělat? Teď my jsme se jako dohadovali s naším vedením, že jak tam pojedeme, takže tam uděláme průšvih a já nevím, co všechno možný. Tak se to nakonec hodilo nějak na to, že tady se uspořádal ve stejným termínu taky mezinárodní závod na Kořenově a tím pádem jsme neodjeli do Cvikavy. Potom následovalo takový velký turné, takže my jsme jeli se svojí partiačkou akorát Tacen a Špital, což byly Jugoslávie a Rakousko. Když jsme tam přijeli vlakem do Tacenu, naši už tam byli, tak nějak jsme se bavili a mezi řečí jsem říkal, co enderáci. No a já nevím, kdo to byl, někdo říkal, jsou to blbci. Říkají, že u nás byla kontrarevoluce, nebavíme se s nima. No v Turánu teda jsem držel partu, všichni, tak jsme okolo sebe chodili, nezdravili jsme se jako prostě, jako naprosto cizí lidi. No, najednou skončili závody, nevím, kdo s tím přišel, jak to bylo, no a najednou prostě bylo, nebudeme na bedně nastupních vítězů, nebudeme podávat enderákům ruce. Jsme se domluvili, bylo to strašně jednoduché a můžu říct, že i mě překvapilo, že všichni jsme to dodrželi. My jsme byli s partěčkou na třetím místě a za svoji osobu akorát říkám jedno, že to byl takový trapas, že jsem byl rudej, když mě ta grábovka podávala ruku, já jsem jí odstrčil, jak jsem byl rudej až na zadku. Rozhodně to nebylo nic příjemného. No ale prošlo to, že jo, teďka ty zahraniční nám aplaudovali za to na tom závěrečným večírku na loděnici a tak podobně. No, od týden později byly závody ve Špitálu, kde naše vedení, hlavně teda vedení Dukly, nás pozvalo a říkají, kluci, neblbněte, podejte jim ty ruce, nebo z toho bude průšvih. No a teď tam začalo strašné hádání. My jsme se tam začali dohadovat, no a nakonec jsme vedení řekli, my jim ty ruce nepodáme a jestli nás k tomu budete nutit, buď to nepřijdeme na vyhlašování vítězů, anebo pojedeme tak, aby jsme na té bedně nebyli. No a nějak se to stlumilo. Samozřejmě ve Špitálu už bylo vyhlašování výsledku, to bylo v nádvoří zámečku, ten už byl plný novinářů, no a podobně. A my jsme jim prostě ty ruce zase nepodali. O 3 neděle později jsme odjížděli na mistrovství světa do Burgu, a už byly to 2 autobusy a už při cestě v autobuse tehdejší prostě vedoucí výpravy, tak zase tam začala diskuze podávat nebo nepodávat ruce. My, protože jsme byli gerojové, že jsme vyhráli tyhle dvě akce, jak jsme jednoznačně se hádali, že jim prostě ty ruce nepodáme za žádnou cenu. My to chápeme, že oni nemůžou nic dělat, že jsou zrovna takový figurky, jako my, kdyby aspoň přišli a mezi 4 očima řekli, hele, my za to nemůžeme a my tohle, tak to bylo všechno úplně jinak. Ale oni jednoznačně drillově vystupovali v tom Tacenu a takovým způsobem. No, přijeli jsme do Burgu a Francouzi, který ovšem jako věděli, tak jako mazaný diplomati, tak dali okamžitě prostě, kde bylo ubytování, že ho podotýkám, tehdy se bydlelo všude ve stanech, tak na tábořišti bylo vyhrazené místo pro Československo a hned vedle toho bylo NDR. No, když jsme přijeli, NDRáci už tam byli, no tak první, co udělali, že na hranice tábora pověsili vlajku svoji. Načež naši kluci, nevím, myslím, že to byl Emil Polert a Boris, Janoušek a Horina, vzali takový rozervaný podlikačky a proti té vlajce pověsili ty podlikačky. No, okamžitě ty tam udělali zase humbuk, ale Češi mají novou vlajku, ty tam zavolali nějaký reportéry a takový. Já nevím, z jakých důvodů. Francie prostě v té době neuznávala NDR, tak byla dohoda, že při slavnostním nástupu se půjde pod autoznačkama. Že se nepůjde pod vlajkama, ale pod autoznačkama, protože tehdy bylo Dčko měli NDRáci a Dčko měli západní Němci. Jenomže tam začalo být dusno, zase chodili jsme okolo sebe, jakože se neznáme, v zásadě byli jsme asi ten týden, 8 dní před mistrovstvím světa, trénovali jsme, vokukovali jsme samozřejmě bystře jeden druhýho, no a najednou jsme odjeli, to pořadatele udělali v nějakým horským středisku, asi 3000 metrů vysoký v té tyni, tak tam byl takový sezení jako banket, no a přijeli jsme večer do tábora. Květajech jako šéf trenér říká v autobuse, převlíknou do repretepláku, za 20 minut nebo za jak dlouho nástup odjíždíme na slavnostní zahájení. No a nebo přijde otahalý a říká stop, nikam se nejede, pojďte sem. Jsme šli a říká, v 10 hodin odstoupil ze závodu NDR, ve 3 hodiny odpoledne odstoupili Poláci. V nás ve všech, nebo já teda budu mluvit jenom za sebe, prostě ve mně zatrnulo. Skutečně zatrnulo, protože jsme měli za sebou 2 roky pekelné makačky. A nejenom já, všichni, kvůli té přípravě na to mistrovství světa, nebudu mluvit o tom, že jsme nedostali nějaký státní lodičky a takový. Všechno jsme si dělali sami a podobně. Vystoupil Zdeněk Valenta, který byl určitým způsobem jako nejlepší závodník, takový nemenovaný kapitán toho reprezentačního družstva. Říká, hele o to. My jsme tady na závodech, my jsme sem přijeli na závody, na to makáme 2 roky. Nás prostě nějaký problémy s praporkama, těch, kterých nám jezdí s tankama, nezajímají. A já ti tady chci říct, že buď to normálně v závodě setrváme, anebo jestliže nás odvoláte, tak všichni do jednoho se nevracíme domů a stejně tady zůstaneme na tom závodišti a uděláme tady průšvih. No, ten začal řvát, jděte do hajzlu, co myslíte, tady nikdo vás nechce odvolávat, tady jde o to, aby jsme se domluvili, co budeme dělat, jak lidově řečeno Praze zavřít hubu. Čili dohoda byla, slavnostní zahájení není povinný, nepůjdeme na to slavnostní zahájení. Ale nikdo neodejde z tábora, všichni budeme v táboře a nikdo nebude podávat nikomu žádný informace, co a jak. Tak jsme tam zůstali v táboře. Po slavnostní zahájení během chvilky ten tábor byl obklopený novinářem. Obklopený, já nevím, jestli tam bylo 10 nebo 15, jo? Samozřejmě to nebyly stovky a tisíce, pořád jsme byli malým sportem, ale jakmile člověk odcházel na toaletu nebo někam, tak jsme tam chodili a dělali jsme němi.
2: No a tady jsem začal znova, že jo, bylo to těžký, ale vytvořil jsem si postupně svoji firmu a já jsem 3 roky dělal vlastně každý den. Sobotu, v neděli, furt, co? Někdy tam v neděli jsem si jenom tak oddáhl, ale v podstatě jsme makali jak šrouby, až jsme teda tu firmu tak nějak postavili na nohy, že jo, no a dneska to běží a máme 3 zaměstnance vlastně, že jo, no a už to prostě běží, takže nechci říct, že tam nemusím být, samozřejmě tam musím být, ale prostě je to zaběhnutá firma, lidi o nás vědějí a jde to, že jo. A to zase musím přiznat zpátky k tomu sportu, protože ten sport mě dokázal být tvrdý, že jo? Nebo ukázal, jak má být člověk tvrdý, že jo? Protože kdybych neměl to, co jsem měl ve sportu, tak bych to dneska možná nedokázal. Tak u nás třeba v tom klubu, jo? Když třeba před tím závodem všichni kluby to dělají taky, to nejenom my, tak si stoupnou všichni kolem té lodi. Držej se za ruce a teď se všichni na tu loď nahnou, si představte třeba ráno, že jo, já myslím všichni, ale je tam třeba 200 lidí, že? A teď do té lodi se do toho dřeva prostě, který je živý, tak jak to teda, to je kahuna, že jo, havajský kněz, který vždycky tam jako k tomu něco říká, tak se do toho prostě, do té lodi se zařve ta mána, prostě dá si ta mána, zařve se do toho třeba to jméno toho klubu nebo jméno té lodi. Každá havajská loď musí mít jméno. Nesmí jít na vodu dřív, než má jméno. To jsou věci strašně zajímavé, které jsou v tradici, s kterýma ty lidi tady vyrostly a ty je musíš akceptovat, to nemůžeš se tomu smát. Mně se to totiž líbí, já nechci říct, že začnu věřit v Boha, nebo že začnu věřit v to, že čím víc zařvu do lodi, že ta loď mě odveze, ne, čím víc budu trénovat, ta loď mě odveze, ale ta mána, to spirituální dohromady, týmový takový, to je ta mána. To je to, kdy ti narostou křídla a ty tam doletíš dřív než někdo jiný.
4: akorát, že jsme do půlnoci seděli, sledovali jsme zprávy našeho rozhlasu a někdy o půlnoci hlásil náš rozhlas, že v Burksan Morris na mistrovství světa, že odstoupili závodníci NDR a Polska a českoslovenští reprezentanti, že ze solidarity s nimi odmítli se zúčastnit slavnostního zahájení. No, ta noc nebyla jednoduchá, vedle nás kousek byli Poláci, ty se ožrali, ty tam udělali strašný bugr. Ráno, když jsem stával, tak jsem se šel umýt, jdu na tu umývárku, tak najednou vidím svoje soupeřky z NDR, Grábovku a Ulrigovou, jak jdou, a viděl jsem ty krvavý oči ubrečeny. Tehdy jsem dostal takovej stek, že si to nikdo nebude představit. Tehdy se to ve mně začalo tak nějak jako v duchu vařit, protože já jsem teda samozřejmě mohl být rád, oni byli tvrdá, opravdu tvrdá konkurence. Ale ne, jsem si říkal, ježišmarý, ty holky, ty lidi zrovna tak na tom makali jako my. A teďka najednou nějaký blbec něco rozhodne. A najednou jsem si, skutečně v tu ránu jsem si uvědomil, že jsem vlastně jenom figurkama na šachovnici, který za nás stahají ty moskevský carové. Teďka začala tréninková jízda, oni tam porábili ty dva autobusy a takový. My jsme z toho byli nervózní, protože jsme nevěděli, co se bude dít, jo, nikdo nic nevěděl. Akorát si pamatuju, já nevím, kdo za mnou přišel, někdo z kluků, jestli to byli měšťané, nebo někdo říká, ale kdyby ti někdo dával jakoukoliv poštu nebo něco pro naše vedení, nic nepřebírej. Nějak jsme si ani nevšimli, že celý naše vedení s výjimkou trenérů se ztratilo z tábora. Všichni se prostě zdejchli. Potom někdy okolo poledního nebo kdy, v době, kdy běželi tréninkové jízdy, tak najednou mě potkal Tonda Pípal s Jardou Mouchou z rozhlasu a říká, Milane, teď jsme mluvili s Bosákem, jsme volali do Prahy, mluvili jsme s Bosákem, Bosák řekl, to byl tehdy předseda UVČ STV, nejvyšší papaláš, jako Bosák řekl, že ze závodu v žádném případě neodstupujeme, že problémy NDR nás nezajímají. Rozšiř to mezi klukama. Čili v Turánu to okamžitě jelo. V Turánu jsme se všichni prakticky jako uklidnili. Byla to pohoda odpoledne nebo na večer, nevím ani kdy. Ty NDRáci odjeli s Polákama. Závody běžely normálně, výsledky jsme měli poměrně všichni docela dobrý. Pro mě to bylo moje neúspěšné, nebo pro nás, já říkám pro mě, ale vlastně jsme byli dva s parťačkou, s Jitkou Traplovou, Legátovou. To bylo nejúspěšnější mistrovství světa, protože jsme tam získali 2 zlaté a 2 stříbrné medaile. Moje partnerka, s kterou jsem vyhrál mistrovství světa 2 roky předtím, Jarka Krčálová, ta se provdala a startovala proti nám za Francii. Tím pádem my jsme byli první a ona byla druhá. Když jsme se vrátili, nic, snad asi o měsíc pozdějc, nebo jak dlouho přijela Jarka z Francie, seděli jsme někde v restauraci, jsme se bavili. No a Jarka říká, hle, to v době mistrovství světa za mnou přišel pan Besson, což byl jeden z francouzských funkcionářů a hlavní organizátor závodu, a dá mě do ruky telegram, abych to přečetl. Tam byl napsaný pro Otu Halího pro vedení výpravy okamžitě volat v 18 hodin mezinárodní oddělení UVČ STV. Pan Besson se tak zarazil a říká, to asi není důležitý. A hodil telegram do Izery, do řeky. Snad o další měsíc nebo 6 neděl později jsem přišel na svaz kanoistiky a otahalý mě ukázal, říká, podívej se, něco ti ukážu, jaký jste blbci. No a teď mě ukázal papír, přísně tajný, ministerstvo vnitra, vyšetřit, ze jakých okolností, jak se mohlo stát, že jsme nedrželi basu s NDRákama a Polákama, že jsme setrvali v závodě. Údajně Husák za to dostal, protože tehdy bylo v 69. bylo nějaký výročí založení NDR, no tak když tam byl nějaký ten mejdan v NDR, tak Husák za to měl dostat od Ulbrichta, šéfa NDR, nějak po rypáku. Dlouho nebyla vyhlašovaná 10 nejlepších sportovců a potom se tam s bídou někde do pozadí dostala Lida Polesná, která na tom mistrovství světa získala asi 4 zlaté medaile.
2: Když jsem říkal o tom v tom sportu, že hodně děláš a makáš a proto seš dobrý, tak to samý platí v práci. To je zajímavý, čím víc pracu, tím větší se mi zdá, že mám větší štěstí. No není ta paralela úplně jasná, to jenom jako se říká, protože právě ty líní lidi říkají, ty máš štěstí. Hovno máš štěstí, ty zatím jdeš a na konci to potkáš, to tvoje štěstí, protože jsi za něm šel.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Já hynu žízní u vína a mrznu v

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

0: V ten svěží únorový den, kdy na slavnostním zasedání římského senátu promluvil Lucius svou první veřejnou řeč, kdy prefektus praetorio macro vložil Luciovi na hlavu zlatý věnec za jeho zásluhy a statečnost v boji Sparty. V ten slavný den Servius Curio při odchodu ze senátu pozval Aviolu, Bibiena, Ulpia, Pisona a Vilána k sobě na 15:00 před půlnocí. Dnes po schůzi senátu je největší bezpečí. Pokývali vznešeně a odcházeli k čekajícím lektikám. Lucius doprovodil otce k nosítkám a požádal ho, aby vzal s sebou jeho zlatý věnec, jeho slavnou trofej. Musí jít. Servius se usmál a pochopil, musí se pochlubit Torquátě.
1: Div můj synu.
2: Nezapomeň, 15:00 před půlnocí. Musíš být přitom. Rozdělíme si úlohy. Tebe čeká největší.
0: Lucius přikývl.

0: Nešel však za Torquátou. Zamířil na Esquilín k Valérii. Šel rychle. Dohonil volně se kolébající nosítka, nádherná, obklopená liktory a světlonoši. Poznal je. Nosítka Makrónova. Chtěl se jim vyhnout, ale bylo pozdě.
1: Kam spěcháš, můj Lucie?
0: Lucius cosi zakoktal.
1: Pojď ke mně. Máme stejnou cestu, ne? Nať si ničit třece lezením do kopce. Šetři si ho na lepší věci.
0: Lucius vstoupil do lektiky. Makro nedovolil, aby je nomenklátor ohlásil. Usadil Lucia mezi bílými sloupy atria a šel za dcerou. Nalezl ji ve žlutém pokoji na lehátku v domácím peplu z blankitného mušelínu.
2: Ty, otče? Nečekala jsem tě už, je pozdě.
3: Schůze se protáhla. Ale vedu ti hosta, děvče. Lucie, pojď dál.
0: Než mohla Valérie říci slovo, stál Lucius před ní.
2: Oh, jak můžeš hosta uvést bez ohlášení? Je to hrozné pro dívku ukázat se před hostem neupravená, neučesaná.
4: Rubín září i bez okruží.
0: Valérie se usmívala, vidouc Luciovo oslnění. Makro ulehl ke stolu první, pokynul dceři i hostu a zabouřil.
1: Hej, otroci, víno sem. Zatraceně nám vysklo v krku a Luciovi nejvíc. Řečnil, jak ten řecký, jak pak on se, Demokrates?
2: Ne, Demosthenes. A co senát?
1: Klenba se třásla, holka. Vděčná vlastci mohla ruce uplácat. Dostal zlatý věnec.
2: Jsem šťastná tvým úspěchem a přeji ti jej ze srdce, Lucie.
4: Podsta senátu mne blaží nesmírně, ale teprve teď. Zde jsem úplně šťasten.
0: Lucius chtěl ještě něco dodat, ale již tu byli otroci, nesli zákusky, stříbrnou amforu s vínem, stříbrný džbán s vodou a tři křišťálové číše. Valérie pokynem poslala otroky pryč a nalévala sama. Odlila Martovi a připila Luciovi.
2: Aby tvé štěstí bylo bez kazu a trvalé, můj Lucie.
3: Hromet to zřekla hezky. Taky tak, Lucie.
0: Lucius upíral na Valérii oči, které nedovedly ani před Makrónem přidusit žár. Předstírala, že to nevidí, že se jí to netýká. Hladce převáděla hovor ze senátu na Řím, z Říma na dostihy, jejich pořádání prý Kaligula vymůže u starého císaře.
3: Budeš prý hájit Kaligulovu barvu?
2: I mou, otče. Zelená barva je nejkrásnější. Barva luk a moře.
4: A tvých očí.
2: A prohraješ-li závod?
3: Prohrát? Výborně, chlapče. Tak se mi líbíš. Já, Lucius Curio, laureát Zlatého věnce senátu, a prohrát?
0: Smáli se všichni tři a všem letělo po páteři lehinké mrazení. Cítili, že jsou ze stejného těsta. Cítili, že jsou si všichni blízcí a podobní v té zavilé posedlosti. Mít, co chci mít. Pod tímto zpřízněním však trčela tykadla ostražitosti. Zatímco plytké zdvořilůstky, lichotky i obhroublosti křižovaly nad stolem, ti tři se pozorovali navzájem a každý z nich řídil své chtění ke své metě.
4: Musím tě mít, krasavice, prsy.
2: Chci tě za muže, člověče, za muže tě chci.
1: Touhle holkou a tvou ctižádostí ti tátu ze srdce vyrvu.
0: Luciovi oči padly na vodní hodiny, stojící na podstavci z černého mramoru. Byl čas, aby odešel, chtěl-li být v udanou hodinu doma. Znervózněl. Makro sledoval jeho pohled i vzrušení. Domýšlel se, oč jde. Měl by je nechat o samotě. Vstal.
1: Pozval jsem si sem posla od norického místodržitele. Kam nás usadíš, děvče?
2: V tablinu budete mít klid, otče.
1: Dobrá. A tobě, Lucie, povím novinku. Císař rozhodl, že syrská legie nepůjde na Dunaj. Legie i ty zůstanete v Římě.
0: Osaměli. Lucius proklínal letící čas, ale teď odejít nemohl. Valérie stanula proti Luciovi. Cítila mužovo vzrušení. Byla sama vzrušena, ale ovládala se všemi silami. Shledávala bleskorychle své zkušenosti z minula. Svářili se navzájem. Přístavní děvka si lehne bez řečí. Hetéra dá přednost zdlouhavé milostné hře propletené i veršem nebo písní. Jak se však zachová vznešená dáma, jde-li o urozeného patricie?
2: Chceš vidět, jak bydlím, Lucie?
0: Vedla ho vytopenými komnatami. Otroci běželi a rozsvěcovali před nimi všude lampy. Každá komnata byla sladěna do jiné barvy. V každé vládla jiná vůně. Všecky byly zařízeny s orientální nádherou.
2: Miluji Orient.
0: Lucius viděl pod průsvitnou látkou křivku jejich boků. Měl vyprahlo v hrdle.
4: Chápu.
0: Vstoupili do dlouhé komnaty, po jejíž obou stranách byly vysoké skříně z cedrového dřeva a v nich zasunuty spousty svitků.
2: Moje knihovna.
0: Lucius bral do ruky pergamenové svitky zasunuté do skvostných pouzder z jemné kůže. Na víčku každého pouzdra byl drahý kámen. Zde řádka démantů, tam víčka samý rubín, vedle smaragdy, topasy, safíry.
2: Jsem trochu rozmarná, víš? Vymyslela jsem si pro své oblíbené básníky tohle označení.
4: Nechtěla bys mi několik veršů? Miluji řečtinu.
0: Nedala se prosit. Usadila se do křesla, sáhla po svitku Biona. Řečtina ve Valériiných ústech byla sama hudba. Prodlužovala dvojhlásky, citlivě dělila akcenty a délky, verš zpíval, jiskřil, žlnul. Lucius ji poslouchal s obdivem. Její hlas ho vzněcoval, laskal, opíjel. Nádherná žena. Hltal ji očima. Všecko na ní ho uchvacovalo. Všecko na ní se mu zdálo nejdokonalejší, nejkrásnější. Oči tvaru mandlí, rovný nosík s citlivým chřípím, rozvité kypréry už na pohled horké, plameny měděných vlasů, ňadra a boky a údy Venuše. Byla to krása dravčí, nespoutaná, divoká. Krása šelmy, z níž se mu tmělo před očima. Ale její chování k němu bylo jiné než v Taracíně. Odtažité, vzdálené, nerozuměl té změně. Zarážela ho. Krev se mu vařila v žilách, ale ještě váhal. Nevěděl, čeho se smí odvážit. Tlak smyslů byl však nezvládnutelný. Přiskočil k ní a uchopil ji za ruce.
4: Miluji tě. Šílím. Má láska nezná míru ani mez.
0: Valérie se zachvěla štěstím. Chtěla by mu padnout kolem krku a líbat ho, líbat. Ale musela být v té chvíli dáma. Lehce ho odstrčila.
2: Opravdu, můj milý? Říkáš mi to příliš náhle, abych tomu mohla věřit. Taková po lásce touha se vplížila do hlubin tvé duše, že zalivši ti zraky hustou tmou, všechen rozum s prsou ti ukradla?
0: Zalekl se, že jí svou prudkostí urazil. Zahrnulý proudem omluv, lichotek a něžností. Do nich mu zoufale šlehaly myšlenky na otce a domov.
4: Už je pozdě. Už nemá smysl spěchat. Tam jsem ztratil všecko. Zde všecko získávám. Opojení, přízeň Macronovu i její. Slávu, moc, budoucnost. Všecko je v sázce. Vsadím na tuto ženu. Zrazuji otce. Nesmysl. Miluji. A na to mám právo a nedám si je nikým vzít.
0: Ale zlé svědomí mu kreslilo před očima obraz malého Triklínia v otcově paláci, kde byl očekáván.
4: Hostina už dávno skončila. Ujednali příští schůzku, připali na zdar své veliké věci. 6 číší cinklo, 7 stála na stole nedotčena. Otci se asi chvěla ruka. Studem i strachem. Bohové, jaká to jsou muka. Přijít před tvář otce, který nespí, chodí átriem a zoufale čeká, až uslyší moje kroky. Každá minuta je celý věk. už je dávno půlnoc.
0: Jako z dálky slyší Valerín chladný hlas.
2: Je pozdě. Musíš jít.
0: Byl zoufalý. Má odejít bez naděje. Doma ztratil všecko, prohrává i zde. Co se to v ní změnilo? Proč? Společenským tónem hovořila o všedních věcech, o počasí, o hrách v cirku. Viděla, že ji Lucius neposlouchá.
2: Unaven? Po řeči v senátě?
4: Ne, neslyšel jsem tě. Neposlouchal jsem tě. Vidím tvá ústa, ale neslyším, co mluví. Miluji tě. Proč ty mě neslyšíš?
2: Máš nevěstu.
4: Jediná žena pro mě jsi ty.
0: Vzal ji za ruce, líbal jí prsty, zápěstí, paži, líbal vlasy, které spadaly na ramena a náhle jí políbil na ústa. Stála bez pohybu. Pak se poddala jeho polípkům, tiskla se k němu blíž a silněji. V tom si uvědomila, že v tomto okamžiku se rozhoduje o tom, jaký bude Luciův vztah k ní. Odtáhla se. Když však viděla jeho zklamání, pohladila ho něžně.
2: Dnes je šťastný den. Nejen tvůj, ale i můj.
4: I tvůj, bohové. Řekni, kdy a kde?
2: Vzkážu ti, milý. Ale nyní už ti.
0: Zlíbal jí ruce a vyšel.

0: Makro seděl nad papíry v tablinu. Byl už sám. Podívil se, jak čas uběhl.
1: Co ten tvůj ptáček? Už ho máš v kleci?
2: Co s ním zamýšlíš, otče?
1: Co ty s ním zamýšlíš?
2: Já? Nevím ještě.
1: Ty nevíš? Ty přece vždycky víš. To je to s tebou tak zlé, děvče?
2: Zlé? Naopak. Dostala jsem od Venuše dar. Vdám se za Lucia.
1: Lucius a ty? Zbláznila ses?
0: Vyskočil. Dupal po komnatě. Rozhazoval rukama. V myšlenkách se mu však dceřin sňatek s Luciem náhle objevil v jiném světle. Senátor Ulpius je příliš star. Servius Curio o málo mladší. Ohromný tah. Republikánská myšlenka ztratí pokračovatele. Pozorně se díval na Valérii. Je bledá, mlčí, je naraz jiná, celá jiná. Tohle nevypadá na pouhý rozmar, spíše na náruživost, která nezná překážky.
2: Vdám se za Lucia. Musí to být.
0: Otec se na dceru usmál láskyplně a s obdivem.
1: Venuši obětuji vykrmenou ovci. A s mou pomocí můžeš počítat vždycky. To ty víš.
0: Lucius kráčel rychle k domovu. Za chvilku zahlédl otcův palác. Zářil do noci všemi světly. Celá tlupa otroků s pochodněmi. Hledali ho po celém Římě. Odlesk plamenů padl na Lucia. Sláva bohům. Otroci zasvítili zuby. Konečně budou moci jít spát. Lucius vešel do átria. U oltáře lárů stála uplakaná matka, otec, bledý a zamračený, opřen o sloup, oba stuhlí úzkostí. Matka radostně vykřikla. Lucius však běžel k otci.
3: Mám pro tebe velkou novinu, otče. Císař rozhodl, že syrská legie nepůjde na sever, zůstane v Římě. To znamená, že i já zůstanu v Římě.
0: Matrona Lepida objala syna. Otec však stál nehybný, zachmuřený.
4: Proč jsi nepřišel?
3: Makro mě pozval k sobě na večeři. Třikrát jsem se zvedl, ale on nepřipustil, abych šel. Mohl jsem odejít? Mohl bys ty, otče, odejít, kdybys byl na mém místě?
4: Zase ti sliboval, že budeš legátem?
3: Nic mi nesliboval. Tebe nepotěšilo, že zůstanu v Římě i se svou legií. To prospěje naší věci.
0: Otec zkoumavě zabodával zrak do synových očí. Šli spát. Lepida, šťastná, usnula první. I Lucius spal za chvíli. Jenom senátor nemohl usnout. Roztříštěné myšlenky ho trýznily. Vstal, zahalil se do pláště ze silné vlny a vrátil se do átria. Nad otvorem kompluvia už zhasly hvězdy a tma řídla. Zlatý věnec, veliké vyznamenání Luciovo, leželo na oltáři před domácími bůžky. Senátor vzal věnec do ruky a potěžkával zlato. Hodně váží. Císař a Makro přetahují Lucia na svou stranu. Vyznamenávají ho, slibují mu. Kupují si ho. Což pak se Curio dá koupit za všechny hodnosti a statky světa? Pohlédl na tvář patrona rodu, na rodovou slávu a píchu. Cato Utický, Serviův prastrýc, který po bitvě, v níž zahynula republika, nalehl na meč pro lásku k svobodné vlasti. Neselže Lucius. Svítalo. Otvorem ve stropě proklouzl do átria pruh jítřního jasu. Celé átrium bylo potopeno v přítmí. Jen bělostná socha Tiberiova, kterou tu musel Servius strpět, vystoupila z polotmy, pyšná, panovačná, výhružná. Cato a Tiberius si hledí do obličeje. Dva protivníci. Dva světy. Dva životy Říma. Katona přikrývá Šero. Tiberius ve světle ovládá celé atrium. Zášť sevřela Serviovi srdce až k bolesti.
5: Římu si vzal svobodu. Senát si oloupil o jeho moc. A teď mi chceš ukrást i syna?
0: Zdálo se mu, že každým dnem, každou hodinou roste vzdálenost mezi ním a synem.

0: Valérii posedla touha vzdát se Luciovi v romantičtějším prostředí, než byla její vila na Esquilínu uprostřed Říma. Pozvala Lucia do otcova letohrádku v Albánských horách. Slovy ho pozvala na večeři, očima na noc. Teď stála na ochozu vily a hleděla k Římu. Chvěla se zimou a nedočkavostí. Konečně. Lucius hnal koně tryskem a zarazil ho 10 stop před ní. Vykřikla radostně a vztáhla k němu ruce. Vešli do útulného Triclínia. Horký vzduch sálal ze stěn a vyhříval jídelnu. Bylo prostřeno pro 2. Ulehli k jídlu. Otrokyně jim předložili vybrané pikantní pokrmy, podali mísy ovoce, čerstvého i sušeného a zmizeli. Víno z amfor zalitých cementem bylo staré chýské s přísadou aloe. Opíjelo. Z peristylu zněla hudba klarinetů a fléten. Opíjela. Květiny v kořenáčích podél stěn vydávaly prudké vůně. Opíjeli. Valérie byla šťastná. Okouzlovala milence tělem i duchem, v němž se skvěla vzdělanost a vtip. Při ovoci se otázal Lucius na Valeriino dětství. Jeho pohled byl bezelstný, pohled zamilovaného. Pohled zvědavého na vše, co by mu dokreslilo zbožňovaný obraz. Uklidnila rozbušené srdce několika hlubokými vzdechy. Vzdechy navodily slzy, které zalily zasněné oči, a slzy připravily půdu soucitu a lítosti. Její otec Makro byl od pána propuštěn z otroctví a šel do vojska. Matka zůstala s holčičkou na latifundiích. Jak by Lucius necítil soucit s dítětem trpícím špínou a hrubostí venkovského prostředí, s dívčinkou vyrůstající mezi pasáky dobytka. Valerínu myslí se mihl ve vzpomínce nevěstinec, její první útočiště, poté luxusní veřejný dům v Pompejích, kde se naučila řecky od svých družek a rychle naladila veselější tón.
1: Vysvobodil mě ujec, propuštěnec a statkář na Sicílii, u něhož jsem strávila své mládí nad loutnou řečtinou a verši básníků. A když se otec stal zástupcem císařovým, povolal mě do Říma.
2: K obdivu bohu i lidí.
1: A k tomu, abych se zamilovala do tohoto člověka, jemuž jsem dala srdce na první pohled. Poprvé.
0: Nyní Valérie nelhala a upřímné vznícení dodalo její tváři velikého půvabu. Lucius ji pozoroval nadšeným zrakem. Znovu ho na ní všecko okouzlovalo. Jedinečná dokonalost a krása, bohatá a proměnlivá. Prudké živelné pohyby se na obrátku měnily v měkká a vláčná gesta, příslovečná pro údy orientálních královen unavených tíhou šperku. Mihotání akvamarinových zřítelnic se sklidnilo v úlpělý pohled, který Luciovi rozpaloval krev. Touha po muži, kterého milovala, měnila Valeriino vzrušení v extázi. Náhle udělala nevědomky pohyb, jímž hetéry zvali k sobě muže. Lucius si to bleskem uvědomil. Znal ten pohyb z asijských nevěstinců. Zasmál se a přiskočil k ní. I ona si uvědomila, co se stalo. Vzpomínka na minulosti sevřela hrdlo. Nechala se odnést na lože bledá pod všemi šminkami, mráz po všech údech, vzdávala se mu zoufalá, třesoucí se zděšením.
1: Je konec. V mé tváři spatří tvář té druhé. Stejná, stejná. Jedna jako druhá. Hetéra jako hetéra. Vstane, řekne něco hrozného a odejde.
0: Lucius nemyslel na nic. Byl pravý syn císařského Říma. Půl smysly, půl rozum, cit málokdy. Když se probral z opilosti smyslů, vetřela se mu myšlenka na otce.
2: Co by říkal, kdyby mne viděl vložit dcery svého úhlavního nepřítele? Zradil jsi, řekl by. Proč hned tak krutý soud? Rozumu se ptám. Vím, kam jdu. Vím, co chci, otče. Chci žít podle svého. Slyším, ano, dobře tě slyším, otče. Vlast, svoboda, republika, ano. Napřed ale žít. Napřed dobrodružství. Dobrodružství, které mě povede k úžasné kariéře. Až budu usedlý občan, až se ožením. Torquátu. Ano, tu jsem zradil. Kdo však? Kdo však by nezradil na mém místě? Pro takovou krásu, pro takovou lásku, pro takové milování. Pro tebe zradím celý svět.
0: Nerozuměla mu, ale byla šťastná. Ne, nic netuší, nic. Pokryla jeho obličej polibky a z úst se jí rinula slova něžnosti a lásky.

0: vy při císaři. Valérín vliv mě vyhoupne na vysoký úřad, z něhož budu moci krýt i otce. Až budu sedět pevně v sedle, nic pro mě nebude nemožné. Ale což podaří-li se spiknutí? Pak otec prohlásí, že Valérie byla nástrojem spiklenců v Macronově domě. Republika smete Macrona i Valérie. A k čemu teď takové úvahy? Co bude do té doby? Pryč se starostmi. Jsem narozen pod šťastnou hvězdou. A ta hvězda mi dala nádhernou milenku. Dá mi všecko, po čem toužím.
1: Jsi můj?
0: Tvůj, jenom tvůj.
1: Ještě dnes napíšeš Aviolovi, že rušíš zasnoubení s jeho dcerou. Chci tě mít jen pro sebe.
2: Lucius strnul. Jeho patricijská pýcha byla zasažena.
0: Slyšel jsem dobře? Ta žena se mnou jedná jako s otrokem. Ať říká, tvou otrokyní budu. Napíšeš, zrušíš, chci tě mít jen pro sebe. Rozkazy, které nestrpí odporu. Co jsem já, syn Kurionu, v tuto chvíli? Věc, kus kamene, kus hadru. Donedávna otrokyně chtěla by mi rozkazovat, co mám, co smím, co musím. Tak by tedy vypadal můj život s ní. Plnit diktáty panovačné povýšenkyně.
2: Obrátil se k ní pobouřen. Valériina krása ho však znovu podmaňovala. Přimkla se k němu a loučila se s ním vášnivými polibky. Odcházel zamilován, ale také pln hněvu a záští.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojitka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Nad lesní cestou jahodové stráně. Ožhavá oblaka opřela vrchol kleť. Tuším, že zahřmí a zmoknem nečekaně. Kdy začne letos léto? Teď, lásko moje, teď. Pohled na kalendář a úvodní básnička z knížky Buďme napovídají, o čem bude dnešní text tempore, u kterého vám pěkný poslech, jako vždy touto dobou, přeje tuzerát František Novotný.

0: Mach!
1: Milan chladil nás v Evansově melodii s českým textem, Deňka Borovce naladil na léto plné kopretin, vlčích máků zkrátka nám nabídl jeho vyhřátou variantu a není důvod, abychom v ní nepokračovali. Budeme zakrátko potkávat dívky s červenými náušnicemi a vzpomínat na to, jaké to bylo tehdy, když začínaly prázdniny a my si trhali první dozrávající třešně do nahých úst. Kde je těm stromům podél polních cest konec? Já vám teď dám ochutnat jedny voňavé čerešně, které pro Hanu Hegerovou natrhal Milan Lasica.

Léto je v písničkách zastoupeno v mnoha podobách. Tuláka Michala Tučného přistihl Vladimír Poštůlka, jak si blaženě spí v obilí. Inu proč ne, když je horký letní den, jen nepřeslechnout ty kosy sekáčů.

Srdce se stočilo pozvolna k návratu. Noc je však potěuchlík a přemluvit se nedá. Dva stíny osleplé na trávě nechá tu, ta luna otrhánek, už lásky hrou tak bledá. Už vyšlo, padlo do rosy, sneslo se na víčka čeřenem pavučin. Sekáčům ruce vrostly do kosy, širokým rozmachem pak pohřbili ten stín.

0: Léto je doba nejrůznějších nečekaných dobrodružství. Sluníčko láká k vodě, my nadáváme na sražené plavky a pokud si myslíte, že třeba na nudistické plovárně vám nic tak ponižujícího nehrozí, poslechněte si pravdivý příběh, který zaznamenal zpívající pan doktor práva obojího Ivo Jahelka.
1: Poslyšte příhodu Bedřicha Šulisty, jak se chtěl prosadit pomezi nudisty, co bolí více než spálený pozadí, to obsah soudního spisu vám prozradí. Zajásal Šulista nad zprávou v novinách, že účast na pláži bez plavek povinná, taky u rybníka za obcí Hradiště, slabou půl hodinu od jeho bydliště. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. Sobotu spatřit pak bylo lze Šulistu, kráčeti po pláži jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak Šulista taktiku, k očím si přiložil aparát praktiku, obrázky nahých žen výhodně zpeněží.

přítomné nudistky nesly to znevolí, jenomže nadávky ty Béďu nebolí. Tak dlouho cvakal spoušť a hrál si na lovce, až na něj dívenky poslali svalovce. Hromotluk Béďovi bez dlouhých cirátů odebral aparát po vzoru pirátů, začal s ním utíkat, přičemž měl za lubem schovat ho Béďovi do houští za dubem. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. Útok na majetek podráždil Bedřicha, vyskočil z osušky s rukama u břicha, rozběh se do houští tam mezi jalovce, získat zpět aparát, dohonit svalovce. Tu chvíli věci spát dostali při pouštím, přijížděl autobus po cestě za houštím a v něm si jeptišky zastavit nechali, se zřejmým úmyslem do houští spěchali. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. A Béda šulista honící zloděje proběhnul skrz houští a vstoupil do děje. Chlupatý, hambatý, překvapen nemile, odstnul se tváří v pád dřepící přes sile. Tak na tom palouku pod smrčky bez šišek omdlelo v tu ránu na 30 jeptišek. Na VB dlouho pak zkoumán byl šulista, zda není úchylný deviant sadista.

U vody vykřikne vyděšená manželka na manžela, který je pokrk ve vodě. Pro pána Josef, kde máš našeho Pepíčka? Nic se neboj, držím ho za ruku. Inu, není divu, že někdy v létě stačí jiskřička a emoce vzplanou. Krásný, emotivní a poetický popis léta podle Jana Skácela zhudebnil Prohradišťan Jura Pavlica.

Nastává doba, kdy budeme odpočítávat letní dny. Rangers to udělají na český text Milana Duvka za nás. A to také jedním, pro mě velice překvapivým, mluvnickým tvarem. Jestli pak víte, že se chudíte, když nevidíte sluníčko ve vlasech své partnerky, pánové.

Věřím, že závěrem to Václav Neckář poví i za nás. Já už vám jen nabídnu vůni letních jablek, která na nás čeká, a ještě také poděkování za vaši milou společnost. Buďte blaženi a požehnané léto vám všem přeje František Novotný. To všechno nejspíš zdá se mi. Nespím a na den zapomínám. Na křídu píšu sazemi a kopretinám stonky stínám. Koš letních jablek na zemi vonavý je až po okraji. Kdo si mi náhle řekl hraj, a já se rozběh stráněmi. To je můj kraj, mé zázemí, studánky tajných lásek skrývá. Nabereš vodu dlaněmi a na dně vidíš, kolik zbývá. Hrdlo se semře, onemí a o to víc to v srdci zpívá.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Allô?
1: Allô? Allô, c'est moi. Aujourd'hui, je suis seule. Et alors, je ne vais plus attendre. Fais vite, s'il te plaît. Je vais te voir. Je vais t'entendre. Caresser, baiser.
0: Je ne comprends pas français. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? Nezlobte se, já vám nerozumím. Já nevím, o čem to všechno je. Ale líbí se mi to.
1: Pardon.
0: Haló. Haló, nepokládejte. Proč jste to položila? Počkejte. Haló, tak kde jste? Ten hlas, musím ho slyšet, ještě alespoň jednou ho musím slyšet. Haló, je pryč. A přesto se mi zdá tak blízký, odněkud povědomý. Odkud jen ten hlas znám, pohladil, jako bych vcházel do moře. Do moře, jehož dotek je tak důvěrný a nekonečný, mazlivý a záhadný jako ten hlas. Kde? A kdo to vlastně je ta záhadná neznámá, kterou tak dobře znám? Znám. Určitě znám.

0: tak ještě jednou zavolala. Co bych jí jenom pověděl? Řekl bych.
1: Alo, c'est moi.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Krásný čtvrteční večer, respektive už skoro noc, vám přejeme teď krátce po 23. hodině, kdy začíná další vydání Noční linky Českého rozhlasu. Ať už jste doma, na chalupě, na cestách nebo třeba v práci, budeme rádi, když nás necháte dělat vám společnost i během následujících 2 hodin. Dnešní povídání možná v mnohých z vás probudí vzpomínky na časy, kdy jsme netrpělivě vyhlíželi pošťáka a s radostí otevírali schránku. Budeme si totiž povídat o dopisech, o pohlednicích a vůbec o psané korespondenci. A tak se rovnou ptám, psali jste si dopisy s někým pravidelně? Posílali jste pohled z každého výletu nebo dovolené a schováváte si dodnes psaní od prvních lásek, z vojny, z táborů nebo ze škol v přírodě? A kdo vám napsal dopis, na který nikdy nezapomenete? No a zároveň se můžu zeptat, jak to vnímáte dnes? Nahradili ručně psané řádky e-maily a zprávy z mobilních telefonů nebo si s někým stále píšete, tak říkajíc, postaru. Zazpomínáme i na sbírání známek, pohlednice z různých koutů světa i na chvíle, kdy jsme čekali na odpověď, která ne a ne přijít. No možná zjistíme, že i v dnešní uspěchané době má takový obyčejný dopis stále své kouzlo. Do našeho nočního povídání se můžete zapojit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím internetových stránek rozhlas.cz/linka a nebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zajímavá setkání s dopisy, které vám život přinesl. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Noční linka Českého rozhlasu, tohle byl Jaromír Nohavica a ve vysílání už vítám paní ano. Ivetu, která telefonuje z Hradíkova, jste říkala, u Olomouce.
2: Ano, Olomouc, Hradíkov, ano.
1: Na samotě u lesa.
2: Mě se znají, že volám do noční linky.
1: Tak. Paní Veto, vy jste začala to povídání nějaké k těm dopisům, že ve 12 letech
2: ano,
1: a já
2: ano,
1: jsem
2: ano.
1: to zastavila, abyste nám to řekla.
2: Mně bylo 12 let, mně bylo 12 akorát. A my jsme s rodiči jezdili na dovolenou Štenberg, jo, do toho Štenberka tam, na ty chatky, na dovolenou. A já jsem se tam seznámila s jedním klukem.
1: Ano.
2: Mě bylo 12, mu bylo 18. A my jsme si začali psát, jo. On žil v Německu, NDR. To nebyl Západ, on byl NDR. A my jsme si začali psát a oni měli ve Štenberku tam rodinu a já jsem si s ním začala psát, s tím chlapcem, a já jsem každý týden čekala na jeho dopis, jo. On mě psal, já jsem mu psala, tenkrát nebyly mobily, nic.
1: No, jasně.
2: Takže my jsme si psali, no, a já jsem na ten dopis čekala. Strašně jsem na to čekala.
1: Takže to byly,
2: jo,
1: takové zamilované dopisy to byly.
2: Úplně, jo, no. Já jsem byla mladý děvče.
1: No ve 12 letech, to jste byla hodně mladá s 18-letým klukem. O čem jste tak psali?
2: No. Že jsme si psali, jak se máš, mám tě ráda, jo, jak se ti daří. A takový, jo, já jsem uměla německy, anglicky.
1: Jo, takže jste ještě trénovala jazyk na tom.
2: Já jsem mluvila, já jsem chodila do němčiny, angličtiny. Jsem uměla anglicky, německy, rusky, jo. A naši neuměli nic říct, nic. A my jsme se tenkrát aj stýkali s těmi rodiči, když tam každý rok přijeli do toho Štenberka. To byl Dolní Žleb, jo. Teď jsem si vzpomněla. Dolní Žleb.
1: Ano.
2: Do Dolního Žlebu, jo. Tak oni tam měli rodinu, ti jeho rodiče, toho chlapce. On se jmenoval George. George. Oni mu říkali Georgi, jo. George.
1: Ano.
2: A oni mu říkali George. A oni tam jezdili za tou rodinou.
1: Takže jste se občas i viděli?
2: Každý rok. A moje rodiče, ano, každý rok. My jsme jezdili s rodiči do toho Dolního Žlebu na dovolenou. Tam byly takové chatky.
1: Ano, ano.
2: To byla perfektní dovolená, jo. Tam bylo jezero. Tam dál,
1: jo,
2: my jsme se tam koupali.
1: Takže vzpomínky na mládí, na dětské lásky. Paní Iveto, řekněte mi, jestli pak máte dopis od George schovaný nějaký?
2: Víte, že nemám.
1: No.
2: A lituju toho do dneška, nevím. Já jsem to nějak ztratila, povyhazovala. Já nevím prostě. Já jsem toho člověka milovala a jsem teďka vzpomínala na něho, že on byl potom chirurg, on vystudoval, jo, lékařství, doktor. A já jsem na to vzpomínala, že to mohl být můj manžel.
1: A když jste si přestali psát?
2: Přestali jsme si pak psát, co on mě pak napsal. On za mnou jezdil na motorce, jo.
1: Ano.
2: On měl perfektní motorku, jo. A on za mnou jezdil do Olomouce na motorce z toho Německa. On byl Hamburg, Barleben tam bydlel.
1: No, takže to byla oboustranná láska.
2: Jo, my jsme se milovali. A já jsem měla 18 let tenkrát, jsem za ním jela v 18 letech do toho Německa, Maminka říkala, ježišmarja, co blázníš, já říkám, ne, mami, já tam musím jet. Já jsem za ním jela v 18 letech do toho Barlébenu, Hamburg Barlében to bylo, jo, na mých 18 letech jsme to tam spolu oslavili, on za mnou jezdil do Olomouce na té motorce, on měl perfektní motorku.
1: A pak to skončilo, bol. Ale.
2: A potom mě napsal, ano, a já jsem to strašně to oplakala, on mě napsal, že si našel holku. Prostě si tam našel holku v tom Německu.
1: Takže to takhle prostě, skončilo.
2: No, ta láska na dálku pro něho nebyla. A napsal mě, promiň, já jsem si našel děvče. A já jsem plakala hrozně.
1: No jo, tak už to bývá v tom životě.
2: Já jsem ho milovala, toho
1: rozumím,
2: kluka.
1: Rozumím.
2: George.
1: Ale zůstaly vám hezké vzpomínky.
2: Jiří. Já do něho, na něho do dneška vzpomínám. A on už dneska může mít 70 let.
1: No jo, tak...
2: 70 let.
1: Uvidíme,
2: a
1: tak...
2: A tenkrát mu bylo takových 18.
1: 18, ano. Tak jo, tak já vám moc, paní Iveto, děkuju za to krásné vyprávění o lásce, no, o dopisech.
2: No,
1: zdravíme
2: já
1: George, třeba
2: nešťastná.
1: To k němu. Rozumím tomu.
2: George.
1: Rozumím tomu.
2: Můj George. Tak já jo. Jsem ho milovala.
1: Rozumím.
2: Já jsem ho prostě milovala.
1: Tak zdravíme George a třeba to uslyší.
2: Já to milovala.
1: Třeba se to k němu nějakým způsobem donese.
2: Dneska je to starý chlap.
1: Ale to nevadí přece, ty vzpomínky zůstávají a můžete s úsměvem.
2: Takže milovala hrozně moc.
1: Tak se mějte hezky. Jo? Moc vám děkuji za zavolání. Ať se daří.
2: Ano.
1: Naslyšenou.
2: Dobrou noc, zdravím vám všechny taky. Lidičky.
1: Ano, ano.
2: Ano, ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I štěstí, Karel Gott, Darinka Rolincová a pokračuje noční linka, pokračuje telefonátem a povídáním s paní Eliškou, která volá také z Olomouce. Předchozí posluchačka Iveta byla nedaleko Olomouce, paní Eliška je přímo v Olomouci. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně a zdravím všechny posluchače a chtěla bych se zmínit o korespondenci, kterou jsem opravdu provozovala. Měla jsem přítele, který bydlel v Plzni. A my jsme totiž měli trošku, on byl o 7 roku ode mě mladší a měli jsme stejné osud. Mu ve válce zabili při náletě tatínka a mě v Brně, já jsem pocházím z Brna, zase při náletě zemřela moje maminka a moji sourozenci a my jsme si měli právě o čem povídat. Takže jsme se seznámili, když už mě bylo 37 a on byl o 7 roku, takže on byl ještě mladý a my jsme se seznámili v Lázních. No a tak jsme si začali dopisovat. Byl to vynikající přítel, že když jsem potřebovala nějakou radu, tak stačilo napsat.
0: Ano.
1: Okamžitě přišel dopis nebo telefonát mě do zaměstnání. No a tak jsme si dopisovali 25 let.
0: Pane jo.
1: 25 roku jsme si dopisovali, až těžce onemocněl a dostal rakovinu prostaty. Takže byl trošku tvrdší, já jsem mu vyčítala, že s tím nechce jít na operaci. Mm. On mě říkal, že ne. A pro mě byla teda hrůza, když jsem zjistila, že teda zemřel. Mm. Bylo to pro mě trošku těžké. Ale mám tady těch dopisů 150.
0: No, tak to je ale pěkné číslo.
1: A může to přečíst každý, není v tom nějaký zamilování nebo prostě přátelství tak, jak má být.
0: Mm-hmm.
1: No takže jsem byla ráda kolikrát, že jsem šla z práce a už jsem čekala, jestli mám ve schránce dopis.
0: Ano.
1: A už jsem měla trošku větší děti a vždycky dcera mě mávala z okna. Mami, přišel ti
0: dopis. Je tam dopis, jasně, jasně.
1: No, takže jsem si to tak střádala a bojím se to číst.
0: No to jsem se chtěl zeptat.
1: Mám je tady všechny uschovaný.
0: Takže nepročítáte.
1: Ale bojím se to číst, že mě to citově rozpoloží.
0: Jo, takhle, že vás to třeba dojme, nebo nějak, že vám bude smutno z toho.
1: Přesně.
0: Mm-hmm.
1: Takže mám je uschovaný a poručila jsem mojim dětem, až jednou zemřu, že si přeju, aby ten balík těch dopisů mě dali do rakve.
0: Mm-hmm.
1: Že to prostě je to moje takové, že skutečně jsem si toho člověka vážila.
0: Mm-hmm.
1: A postrádala jsem, protože jsem byla už sama rozvedená a potřebovala jsem trošičku poradit. Ale bylo to opravdu. Já jsem říkala, on by se hodil ke mně jako bratr. Tak jsme byli přátelé.
0: Ano, ano, přátelé takže přes dopisy, rozumím tomu. No a řekněte mi, v dnešní době ještě si píšete s někým klasické dopisy, nebo už to řešíte moderními způsoby, nebo jak to je dneska?
1: No teď už ne, teď už jsem vůbec, já to ani, já totiž nemám ráda ani mobily.
0: Jo takhle, takže ani telefonování.
1: Já mám pevnou linku a jsem pořád na pevné lince. A já už ani ty mobily nemám ráda, takže já když jdu někde, já jsem pořád někde na výletě,
0: ano,
1: tak jdu bez telefonu a dětka mi to vyčítají, mami, kdyby se ti něco stalo,
0: mají
1: tak
0: strach.
1: Tam máš
0: no
1: telefony, musíš mít u sebe a já ho nechci. Ten
0: máte to ráda po staru.
1: Já po staru, prostě taky se mě stalo, že jsem měla třeba úraz a šla jsem do nemocnice a děcka o tom nevěděli.
0: Mm-hmm.
1: Protože jsem neměla ten mobil u sebe.
0: No, vidíte to, jak by se hodil.
1: Takže
0: helejte, ale Eliško, ještě vy jste mi, pardon,
1: Já si říkám, že jsou starodávný.
0: Starodávný člověk. Vy jste mi říkala, že hodně jezdíte na výlety, že hodně chodíte, že jste pořád taková aktivní. Posíláte pohledy?
1: No, já vždycky teda na Velikonoce posílám.
0: Jo, takhle, dětem, přáníčka.
1: Tak, až já nikou volomoci nemám ze svých dětí, tak já jim posílám o Velikonocích, o Vánocích, tak to jo.
0: Tak jo.
1: A já nejezdím moc daleko. To já takových 5-6 kilometrů.
0: No to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Hlavně, že nesedíte doma pořád jenom.
1: Ne, nedokážu to.
0: To je dobře.
1: Já jsem se dneska vrátila, vyjela jsem ráno, vrátila jsem se na oběd a pokračovala jsem až do 5 hodin.
0: Jo, zase jiným směrem potom po obědě. Perfektní.
1: Ale já si potom, když jsem doma, tak si uvařím, abych to měla hotový, takže já jsem ráda venku mezi lidma.
0: Jasně.
1: Já nedokážu být sama.
0: Tak jo, no tak o těch výletech si třeba můžeme povídat zase někdy příště.
1: A no určitě.
0: Já vám moc krát děkuju, že jste zavolala do noční linky.
1: Taky.
0: Ať se vám daří, pozdravujte
1: vám
0: v Olomouci.
1: Ano, děkuju.
0: Naschledanou.
1: Děkuju. A vy taky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě bych potřeboval chvilku, aby Naďa Urbánková záviděla, abych si mohl popovídat s paní Dášou, která už čeká na telefonu, ale Naďa dospívala, tak pojďme na to. Dobrý den.
1: Krásný, dobrý večer.
0: Dobrý večer, tedy vlastně, já mám pořád den, tak dobrý večer, aby jsme byli přesní. Dáša momentálně na cestách a vy jste říkala, že také pro nás máte nějaké zajímavé povídání, které se týká dopisování.
1: Ano, ano, já teda nejsem tak to zralá, jako byly předchozí účastnice tohohle vysílání, teprve 2.40. Takže, ale taky jsem zažila krásný takový to dopisování z táboru a přesně takový ty brieffreundy, což bylo jako milý, ale ačkoliv se to nezdá v dnešní době běžné, tak já si třeba znova píšu, nep muže, kterého miluju, tak mi zabásli a vlastně jediný kontakt, který máme poslední rok, jsou ty dopisy. Jo, samozřejmě vidíme se v rámci nějaké návštěvy jednou za měsíc, ale znova jsem se přistihla při tom, že opravdu každý den dychtivě běžím do té schránky a doufám, že se tentokrát Česká pošta vytáhla a ten dopis mi doručí. Jako. takže jsem zase zpátky v té fázi toho dychtění a těšení se na ten dopis a je to jak, se chtěla říct za mladá, ale já se pořád cítím teda nesmírně mladá a tak, ale je to vlastně okouzlující a musím se přiznat, že vlastně mám ráda i klasický přání k Vánocu. A vlastně mě obtěžuje, jak mi telefon v době svátků zahltí desítky hromadných zpráv od lidí, který za celý rok se neozvou. A říkám, a to, přesně podle toho poznáte, že to je ta hromadná zpráva, jasně. Jednak to není vůbec personalizovaný, žádný oslovení jménem. Takže ano, takže já jsem na tom podobně jako kočky, co volali přede mnou a mám radši osobní kontakt a příroda je taky skvělá a myslím si, že je to škoda, že dneska ty mobily sebraly lidem možnost se opravdu potkávat a opravdu prožívat a opravdu se setkávat jako přítomný, protože vlastně teď se mi stalo, setkala jsem se po nějaké době s přáteli, se kterýma jsme chodili cvičit. A my jsme seděli v té restauraci a bylo nás tam 7.
0: Ano.
1: Já a 6 kluků ve věku třeba 17 až 28. A já jsem byla jediná, kdo neměl telefon.

0: Vidím to v tramvaji, v autobuse, ve vlaku, kdy jsem jediný člověk, který tam čte knížku. A říkám si, tyjo, kam se to podělo? A potom přesně se mladí lidi ptají chatu GPT, jak oslovit holku, jak oslovit kluka, nebo jak se chovat v takový a takový situaci. Mm-hmm. A vlastně se připravují o strašně moc krásných okamžiků toho seznamování, toho vlastně přátelského kontaktu, kdy jenom třeba jdete, podíváte se někomu do očí, potkáte se očima, usmějete se na sebe a vlastně si vzájemně zpříjemníte den, aniž byste cokoliv říkali nebo dál tu interakci rozvíjeli, a tohle je něco třeba, co mě nesmírně baví. A proto jsem vlastně i ráda, že jsem se dovolala, a mohla jsem tohle s váma rozdílet.
1: Ale je to tak.
0: A vlastně se mi krásně ukrojili ten čas na té cestě.
1: Máte naprostou pravdu, kdo kouká do mobilu, ošizuje se o ten reálný svět a může mu uniknout spousta krásných věcí. S tím s vámi souhlasím. Ty vánoční hromadné SMSky, asi bych to neměl říkat nahlas do vysílání, ale také nemám úplně rád ty veršované, co přijdou od 20 lidí, stejná zpráva.
0: Ano,
1: ano. No, to prostě není úplně ono. Ale já bych se ještě vrátil k vám a k vašemu příteli. To znamená, že vy se vidíte jednou měsíčně, jo?
0: Ano,
1: a jinak veškerý ten kontakt závisí na těch dopisech, na té korespondenci. No tak to musí být úplně hodně intenzivní psaní. Já nechci vědět, co si píšete, ty detaily úplně ne, ale vy to vlastně všechno musíte dát tomu papíru.
0: Ano, je to tak. Máme teda možnost, nebo takhle, správně by měla být možnost, že by mohl telefonovat 20 minut denně. Ale bohužel samozřejmě zaměstnanců vězeňské služby je málo, vězňů asi hodně, takže není bohužel možné, abychom se slyšeli každý den. Ale i těch 20 minut se vám tak zdá tak nesmírně vzácný. A musím se přiznat, že ze začátku opravdu ty moje dopisy měly 10 stránek třeba. Jo, já říkám, ale jestli to fakt někdo čte, tak je mi ho skoro líto, protože jako samozřejmě je to zamilovaný, je to hezký. Spoustu vděčnosti, jo, do toho samozřejmě, protože mám 3 děti, 2 puberťáky, 13, 11 a do toho 2letáčka, který je totální torpédo, tak vlastně samozřejmě potřebuju pozdílet, jo, co ty děti, jak jestli zlobí, nezlobí, samozřejmě tatínkovi nepíšeme, že i když zlobí, protože mu nepředěláváme starosti, ale i pořád je co, ano, jako opravdu, já kdybych každý den večer, kdybych na to měla sílu každý den, tak každý den večer mám co psát. Jo, ale je pravda, že jsou dny a nebo týdny, kdy jsou ty dopisy stručnější. Ale pravda je, že někdy je to taková forma terapie, kdy tomu papíru dáte všechno. Jo, ten, tu vlastně touhu, to těšení, ale zjistila jsem, že mi nesmírně pomáhá. A samozřejmě, že bych tam mohla do každého dopisu psát, strašně mi chybíš. Jo, hrozně je mi smutno, ale zjistila jsem, že mě samotný je líp, když napíšu těším se. Těším se na to, co bude. A ano, teď ještě máme prostě pár třeba týdnů, možná měsíců před sebou toho odloučení. Ale to nemění absolutně nic na tom, že pak máme zbytek života.
1: Lepší se dívat dopředu spolu. Prostě.
0: Ano, jo, strávíme to spolu vlastně v harmonii a v obrovské vděčnosti. Protože znám příliš mnoho párů, příliš mnoho lidí, kteří spolu žijou, nebo respektive žijí vedle sebe, ale nejsou, vlastně nevyužijou ten potenciál toho času.
1: Ano.
0: Jo, protože znám ženy, které si stěžují na svý muže a spoustu mužů, kteří si stěžují na své ženy.
1: A tak vy jste vlastně díky té situaci pochopila, že čas je vzácný.
0: Ano, přesně tak. A hlavně, že některé věci, některé situace, a bych stoprocentně vím, že je budu řešit jinak, víc v klidu. A paradoxně musím říct, že tohle odloučení náš vztah velmi posílilo. A opravdu si vážíme jeden druhýho obrovský moc. Protože přesto, že můj muž teďka jako zavřený, tak přesto je mi obrovskou oporou. A vlastně tolik krásných slov, který já teda obdržím v těch dopisech, který si čtu kolikrát opakovaně. Tak, vlastně vždycky, jo, takže je to tak,
1: protože
0: to je taková moje ukolíbavka před spaním. Tak to jsou slova, které si myslím, že by každá žena si přála od svého muže slyšet. Že si jí váží, že si váží toho, co pro něj dělá, toho, jak se stará o jejich děti, o rodinu a to, že vlastně pořád, jo, v radosti, snažím se i tak, navzdory situaci,

0: A že se
1: a dělat
0: těšíte.
1: radost tím ten svět prostě kolem sebe, protože ano, někdy jsou ty dny těžký a někdy jsou zašoupu nohama, ale prostě jsem šťastná, že žiju.
0: Perfektně.
1: Jo, to já teďka jsem stála, to vám ještě řeknu, protože to si myslím, že je něco, nad čím by se lidi asi měli zamyslet.
0: Ano.
1: A staly se mi ty dvě situace. A jedna byla, že jsme stáli v koloně, protože tam byla obrovská nehoda. A lidi v té koloně strašně nadávali, že tam musí čekat a tohle. A já jsem si říkám, ano, my tady teď čekáme, ale čekáme tu ve zdraví. A mohli bychom být tamhle, jo, mezi těma tělama, co tam vytahujou ty hasiči z těch aut. A to si myslím, že je něco, co by si lidi měli uvědomit.
0: To je přístup.
1: Že prostě, že ano, jako, jo, opravdu ten náš život je strašně vzácný.
0: Je to tak.
1: A teď jsem mluvila se svojí kamarádkou, která je úžasná žena, ale bohužel umírá. Jo, ten stav je nezvratný. A ona mi řekla nesmírně silnou věc. Ona mi řekla, Dáši, já už se na nikoho nezlobím, protože na to nemám sílu, ale hlavně na to nemám čas.
0: Tak, a tím bych
1: proto,
0: to
1: když
0: uzavřel.
1: Vidím někoho, jak se rozčiluje v obchoďáku, protože nemají něco v akci, tak si říkám,
0: jak je to zbytečný.
1: Ano, to je tak zbytečné, jo, prostě lidi mějte radost ze života, protože vaše radost nezávisí na tom, jestli to zboží ve slevě bude, nebo jestli prostě pojedete celou cestu a budete mít zelenou, ale ta radost je o tom, jak vnímáte ten svět kolem sebe, že si řeknete, to je tak skvělý, že prostě dneska se mi hezky dejchá, nebo dneska se mi dobře chodí a ty brďo, jako tyjo, když potkám nějakého vrstevníka, tak vypadám o 20 let mladší. Jo, nebo a nakonec si řeknete, tyjo, můžete se dostat do fáze, že si řeknete, sakryšto, já jsem tak šťastná nebo šťastný, že žiju. Že si můžu užívat svoje děti, svoje vnoučata, navzdory tomu, že samozřejmě, když byli pubertáci, tak vás štvali, ale jo, už se posunuli a všechno se posouvá. My všichni se měníme každý jediný den, protože já taky nejsem člověk, kterým jsem byla včera. A proto není třeba někomu vyčítat něco, co provedl před dnem, týdnem, před rokem, před 10 lety.
0: Zkrátka, buďme na sebe hodní, buďme šťastní.
1: Ano,
0: a už jsme utekli od těch dopisů někam úplně hrozně moc daleko, ale to nevadí. Tak Dášo, nic se neděje. Já vám moc děkuju za úžasné, no chtěl jsem říct povídání, spíš jsem jenom poslouchal, jak to máte v životě hezky nastavené. Ať se vám daří a přeju šťastnou cestu domů, abyste v pořádku dorazila.
1: Děkuju Mějte vám se. Za opravdu příjemnění téhle cesty. Přeju vám krásný zbytek
0: Díky.
1: Tohoto vysílání a vlastně krásný zbytek vůbec léta. A
0: no počkejte, zbytek, ještě to začíná.
1: Ano.
0: Tak díky.
1: Ty tropy, tak nestěžujme si, že je vedro, užijme si, že je krásně.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23.40, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a ta telefonní linka, ta je opět obsazená. Tentokrát tam čeká paní Elena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy jste říkala, že máte sice nějakou krátkou, ale možná přímo napínavou příhodu, která se týká dopisu, tak já jsem zvědavý, co to bude.
1: Taková vzpomínka. Když mi bylo 15, tak jsem byla na Slovensku Bardějově a vždycky pátek nás propouštěli domů. A ještě s kamarádkou, kdo mohl jít, tak si vzít kamarádku k sobě domů na víkend. Dávali nám whisky. No a z Prešova, z Bardějova, večer jsme jeli vlakem do Prešova. A tam jsme čekali na vlak, který jsme potom pokračovali směr Vranou na Toplou.
0: Ano.
1: No, my jsme tam přijeli půl osmi do Prešova, tak jsme museli čekat. A plno lidí v hospodě tam se kouřilo a tuhle to. No, v zimě, bylo to hezky. Kluci k nám chodili, sedli si, dali nám večeři, kecali jsme, zasmáli jsme se. A ten večer nám uběh.
0: Ano.
1: A ráno ve 4 hodiny hlásili se čtvrtou, že osobní vlak který bude pokračovat směr ty vesnice a takhle a vranou na Toplou. Tak říkám kamarádce, pojď, budeme dovnitř, tam si sedneme. Ale nebyla jsem si jistá, že to je ten vlak, tak říkám, hele, já se zeptám tej slečni, takhle, naproti ona takhle stála, tak se zeptám tej slečni, jestli je to ten vlak osobný do Vranova.
0: No.
1: No, tak jsem tam přišla dnešní a říkám, prosím vás, slečno, je to ten vlak do Vranova osobný? Odpověď mi, jo, je to on. Tak jsem si sedla, stali jsme, za chvíli jsme se rozjeli, jenomže ta slečna přišla ke mně, dodala si ke mně a začala se ze mnou bavit.
0: No?
1: No, jenomže z té slečny vyšlo na to, že to nebyla slečna, ale to byl kluk.
0: Aha.
1: On měl krásný modrý oči, dlouhý vlasy až po pás.
0: No.
1: To tak rozpustěný. Tak mi to vůbec nepřišlo, že to je kluk. No, tak jsme se takhle po těch tím, jak jsme jeli, tak jsme se bavili. Já jsem mu řekla, kde jsem, on odkud a takhle. No, a když jsme vystupili ve Vranově, tak on jel jiným autobusem, zase jiným směrem. No a já s kamarádkou zase s jiným autobusem na jinou stranu. Napsali jsme si adresy, jsme si dali, jo. No, rozloučili jsme a každý jsme šli spolu. A dali jsme si slib, že si budeme psát.
0: Mm-hmm.
1: A že kdo jste z nás první. Buď když já se vdám, takže mu napíšu a tím párem se skončíme spolu. A nebo on.
0: Mm-hmm.
1: Tak můžu vám říct, 2 roky jsme si psali dopisy pravidelně.
0: Ano.
1: Jo, o zážitku a o všechno možný, kam jsem jezdila s kamarádkama a takhle. No, zkrátka všechno možný. A on mi taky takhle psal. No, já jsem se potom zeznámila s mým manželem.
0: Mm-hmm.
1: No, a on na to tajně přišel.
0: Jejda.
1: Jsem měla i fotku na tom a vzadu bylo napsáno, že jednou na mě zapomeneš, tak tu fotku roztrhej.
0: Ano.
1: No, jenže já jsem ji neroztrhala, ale roztrhal on, protože ten hrozně žárlý.
0: Hmm.
1: No, tak jsem mu naposled napsala dopis, že už mám jinýho, jo, a že se budeme brát. A takové ještě podrobnosti, aby se nezlobilo.
0: A s tím to skončilo.
1: A s tím pádem to skončilo.
0: A od té doby už jste si nikdy nenapsali?
1: Ne, už nenapsal. No, mě bylo 15, když jsem si jako s tím. A jemu bylo 25.
0: Mm-hmm.
1: Jo. No, tak takže takhle nám ten příběh skončil, ale hrozně ráda si na to vzpomenu, a když jedu kolem, jo, vždycky na nic vzpomenu.
0: Tak vám to naskočí na tu mysl, jasně, rozumím. No jo, tak bylo to opravdu napínavé, teda musím uznat, paní Eleno, moc díky za váš příspěvek do naší noční linky. Mějte se moc hezky, ať se vám daří a naslyšenou.
1: Jo, a všechny, co poslouchají a mluví, tak je pozdravu.
0: Dobře.
1: Tak jo, dobrou tak noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Desatero Lucie Bílé doznívá ve vysílání Českého rozhlasu z pardubického studia. Zdravíme, ano. Noční linka v plném proudu, no a z Teplic nám telefonuje Iveta, dneska druhá v pořadí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro, i zdravím všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme psali hojně dopisy i pohledy dříve.
0: Ano.
1: Psali jsme k přání, k narozeninám, k svátku, pak k vánočním a k velikonočním k svátkům pohledy. Pak já jsem z nich vždycky strhávala ty známky a dávala jsem si je do alba. A pak také to na poště prodávají takové malé obálky a v nich byly všelijaké známky. Takže
0: to
1: jsem si taky vždycky,
0: to
1: jsem si taky zakládala do alba. No, z dopisu taky, jo, to byly všelijaké květinky, prezidenti a kde co, autíčka tam byly, takže jsem to všechno slepovala a zakládala jsem si takový album.
0: Takže vy jste filatelista.
1: A to mám schovaný dodnes. No, to jsem si schovala, že to mám dodnes. A ty pohledy právě jsem si taky schovávala, ty vánoční i z těch přání, že byly krásně prostě motivovány, jo, prostě byly krásné pohledy, no, takže to mám taky dodneska schované na památku. No, potom jako jsme psali příbuzným do Bratislavy, protože maminka pocházela z Bratislavy, takže taky vždycky dopisy během roku se několik jich napsalo. No, pak ještě taky psala své sestřenice do Mladé Boleslavy, i vždycky nějaký pohledy tam poslala, teda fotku jako. No, pak já jsem si dopisovala s dvěma děvčaty z Ukrajiny, z Ivanova.
0: Ano.
1: To jsme dostali adresy na hodině ruštiny od ruštinářky, takže s nima jsem si taky, to jsme asi v pátý třídě nám to dala, no a tak to se drželo až asi myslím do prvého ročníku, pak na gymnáziu, že ještě jsem jim psala a potom už jsem to utla, no. Tam jsem dokonce dostala od té jedné, jak byla v roce 1980 olympiáda, tak toho medvídka, ten odznáček mi poslala. A nebo mi poslala násobilku a na přední straně byla taková ta měnivá, jako, jak se měnilo, vlk a zajíc, jen počkej, zajíci z toho seriálu. Tak to mi taky poslala, různý pohledy jsme si tam taky v těch dopisech posílali. Tak to byla taková rarita, že do zahraničí. No, pak jsme psali, že jo, dopisy, když byl bratr na vojně, tak jsme mu napsali různě takhle, no, a i pohled se mu někdy poslala. Tak mě maminka psala do školy přírody, když jsme jeli pohledy a dopisy. No, takže jsme to využívali, jako hojně tu poštu.
0: Po všech stránkách, no a co dneska píšete?
1: A korespondiáky jsme ještě posílali na různé soutěže, nebo hlasy, když se hlasoval o československý slavík, že jo, tak to se posílalo na korespondiáku. No, takže jako všechno možný, no. Prostě jsme to využívali, tu poštu, protože to dříve bylo za pár korun, jo. Dneska právě to upadá. Jednak to, že ty známky jsou drahý, jak na pohled, tak na dopis, že jo. A takže už proto lidi od toho ustupují, že využívají ty mobily a e-maily, no, takže...
0: No a co teda zkusit napsat nějaký dopis v dnešní době někomu,
1: no, já taky píšu, jo, že třeba někdy taky tom, ještě tam mám nějaký bratrance, sestřenice na tom Slovensku, takže někdy jim napíšu.
0: Takže to funguje pořád.
1: A nebo jako kamarádku mám v Ostravě, tak tam teď jsem jí posílala na Velikonoce balíček, tak do toho jsem jí napsala taky takový dopis, no, takže... Mě to baví psaní, no, jako já ráda psala, no, ale říkám, za tu cenu, aby potom člověk posílal k Vánocům, jo, za 400, za 3, jo, takhle ty...
0: No jo, tak jako dneska jsou ty ceny jinde, to je pravda, to pak poslouží ta SMS-ka.
1: A oni to furt natahují a natahují, kdyby to bylo za 10 korun, jo, tak prostě, že jo, tak to lidi budou využívat víc, no, ty pohledy a to.
0: No tak myslíte si, že třeba jednou textovky úplně nahradí dopisy a pohledy?
1: No já si myslím právě, jo, že právě to v tom hraje ta cena, no, že tady máte SMS-ku za 2 koruny, že jo, do zahraničí za 5, no takže to je úplně rozdílný než 36 korun potom, že jo, za jeden pohled nebo dopis.
0: Ale no, takový tak... neosobní, ne?
1: No je to tak, no ale potom raději se potom člověk setká, jo, že... Když je tak ta možnost se sejít, no, že když tam jedete na dovolenou, že s těma příbuznýma nebo tak, no. A měla jsem i kamarádku, že z Týny jsem si opsala adresu, že tam byla Slovenka jako a nakonec to byla těžka provdaná na Slovensko, no.
0: Jo, takhle.
1: Tak s tom jsem si taky několik let jako psala, no, že teď je někde v Rajci, jako tam asi postavili domeček a to už potom jsme taky, jak když jsem se já vdála, tak i jako ona, tak potom jsme to nějak taky, no, už si přestali psát. A tu adresu taky mám někde ještě schovanou, no.
0: Mm-hmm.
1: Možná i ty dopisy třeba, no, pár taky, že mám schovaných.
0: Jedna taková otázka na zamyšlení, paní Iveto. Kdybyste mohla napsat dopis komukoli na světě, kdo by to byl?
1: No, kdyby to šlo, tak mamince do nebe, no.
0: Čekal jsem
1: prostě
0: to trošku.
1: A prostě tátovi i bráchovi, no, že ty už jsou v nebi, takže já jsem v té původní rodině zbyla já, no. Že.
0: Takže jim. No tak...
1: Takže jim bych poslala nějaký hezký psaníčko.
0: Dopis jim poslat.
1: O tom, že ráda prostě mám život, jo, že
0: ano.
1: I když jsem zůstala já jako jedno z nich sama, tak prostě mám ráda všechny zážitky, takže užívám si toho života, no, naplno.
0: To je
1: správný. Jak jen to jde.
0: To je správný, tak bezvadný.
1: A to by měli všichni, že prostě by furt ten, jo, že ten život tak rychle utíká, že prostě nesmíme ho promarnit.
0: Jo. Jak to říkala paní Dáša?
1: Ano.
0: Ona to tak hezky rozvedla tady před chvílí. Dobře, tak jo, tak já vám moc děkuju za zavolání. Zdravíme do Teplic.
1: Já taky jsem ráda povídala, no, a těším se zase někdy příště na slyšenou.
0: Taky dobrou noc na slyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Ve mně na kosmický vandr.

0: Před malou chvílí odbyla půlnoc, začal nový den, pátek 19. června a my vám přejeme klidnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje noční linka, ve které si dnes povídáme o dopisech, pohlednicích, známkách a vzpomínkách, které jsou s nimi spojené. Možná si ještě pamatujete, jakou radost udělal dopis od kamaráda z tábora, pohlednice od příbuzných z dovolené, nebo několik řádků od někoho, kdo vám byl blízký a možná někde doma stále schováváte krabici plnou dopisů, které byste nikdy nevyhodili. O své příběhy se s námi můžete podělit na telefonním čísle 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Mě tady blikají telefony, no tak asi dáme možnost a prostor někomu dalšímu a nevím, kdo tam teď bude, bude to překvapení pro mě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré skoro ráno.
0: No o to, to snad tady ještě ne.
1: Tady je Božena z Uherského Brodu.
0: Dobrý večer.
1: A pane redaktore, já jsem nedávala pozor, jak se jmenujete přesným jménem.
0: Já jsem se nepředstavil teď na začátku hodiny. Zdravím z pardubického studia, Mirek Hruban.
1: Mirek Hruban, no, ano. Děkuji vám tak, pane Mírku.
0: Ráno se stalo, paní Boženko. Tak co vy a pohlednice?
1: Budeme spolu komunikovat?
0: Ano, už komunikujeme, už jsme slyšeli ve vysílání.
1: Už ve vysílání.
0: No jo, no.
1: Ježiš, tak já zdravím. Všichni noční myšky. No, takže já o té korespondenci.
0: Ano.
1: Tak vám povím, my jsme byli jako dosti korespondenční rodina. Já jsem ročník 1937, moje maminka byla 1903, byla z 9 dětí pátá a její maminka, babička naša, která u nás dožila, byla rok 1870. Takže měli 9 dětí a z těch 9 dětí bylo 7 dětí roztroušených po Čechách.
0: Aha.
1: Takže u nás se hodně psalo. A víte mi, jako když já jsem teda pocházám z Kunovic, mluvím s těma nářečím, ale v Kunovicích se mluvilo ještě jináč. A to byla taková říkánka, můžu vám to říct?
0: No jsem s ní.
1: Šua jsem šua, našua jsem kus skua. Nebylo to skuo, bylo to miduo. Já su ale trduo. No, takže to jako prostě ukazovalo to kunovské nářečí, takže ale by se psalo, že babička teda hodně psávala a furt snad až do těch 80. roku vždycky drahé děti ingustovou tušku, jestli se to ještě dělá, ty tušky nevím, napěkný dopisní papír, ale vždycky se říkalo, toto je pokunovsky a toto je spisovně. A aj ta babička, která byla 1870 rozená, psala spisovně. A měla syna, jednoho byl v Praze, ale ve 43. roku se s toma ostěl, tak jsme si psávali. Hodně nám psával ten strýc a posílával aj nám často pohledy. A většinu to byl pohled z Karlova mostu Hradčany. No, jenomže, víte, bylo to ve válku a já, když jsem viděla, už vidím někde pohled s Hradčanama, nebo prostě nějaký obrázek, nebo aj když jsem v té Praze byla a dívala jsem se přesně, co tak je, ty Hradčany, jak dát ty pohledost. Já tam vždycky vidím tu známku toho Hitlera.
0: Jo, takhle to máte spojené s tím.
1: No a tož, ale tak tímto pádem, že psávali, tak vím, kde byli. Třeba jeden strýc měl manželku z Chaloupek na Královéhradecku, potom bývali v Podolí, Bech. Manželka jednoho strýca, ta byla ze Zvíkova, to byla, tam se šlo z Lechanic, potom do toho Zvíkova pěšky. V Kojicích, tam se měla tetu, tam měla 10 dětí, jedna moja, jak když od bratranca holka žije, dokonce v Pardubici, no v České Lípě.
0: Všude prostě.
1: No takže já jsem se tak docela, jsme se orientovali více po těch mapách. No,
0: jo, takže
1: to je, no a počkajte, ještě země, po mamince byl ještě bratr rodní, potom o 2 roky mladší. A ten, to jste nevěděl, lesti říká slovo, lesti vážně, nebo ne.
0: No.
1: A hnehnul brvu a takový, tak vám aj nám psával takovým stylem. Třeba vám aspoň řeknu tu adresu.
0: Aha.
1: Na obálce. Família Josefa Zábojníka na Rybníku Pochodníku číslo 1118 Kunovice, důležitá železniční stanice, okres Uherské Hradiště, konečné skladiště.
0: A dorazilo to?
1: No, což má, ale on a v tom duchu takto napsal celý ten dopis.
0: Jo.
1: No, tak maminka si říkala, bože, to je starý blázen. A ten žije na Valbrechici. Krnová, pak se odstěhovali do Ostravy, takže to bylo na Vánoce, na Velikonoce pohledy, potom jsem to zdědila. Já jsem psávala 23 pohledů. No a tak teď jich píšu tak třeba 6-7, no a ještě od toho jednoho maminčiného bratra po jeho dceři, jak když je to jako moje neteska, žije v Čachovicích, tak s ní se stýkám, několikrát tady byla u nás, zvožňuje Bílé Karpaty, prochodili to předloni tam všechno, ale to všechno, co spolem korespondujem, to s telefonem.
0: Dobře. No jo, tak jako je potřeba jít vstříc těm moderním technologiím taky trošku, ale říkala jste, že dodnes si tedy něco pár dopisů napíšete, pošlete,
1: určitě,
0: takže furt to funguje.
1: Ano.
0: Dobře.
1: No a měla jsem bratranca, to byl jako bratr její matky tady této holky, tak ten žil v Praze nad Braslavy, tak jsem k němu jezdila od roku 2003, 2002 byla v Praze ta povodeň, že?
0: No.
1: No a já potom, myslím, 5 roků jsem k ním jezdila na pár dní a psávala jsem jim dopisy, co se děje u nás a to. No tak on je 26. ročník, takže měl 89 roku, když odešel, takže už jako korespondence žádná, ale vzpomínám na to velice ráda, protože vždycky jsem si poručila, kam chci jít a on tam šel se mnou, mě tam zavédl.
0: A ukázal, dobře.
1: Víte, kde se ještě, že se vám tak trochu pochválím. Byla jsem v Tichém údolí, v Zdenky Braunerové ateliéru a to prostě to byl zážitek. No, a potom ještě generála Pelého Vila. Tak, no měl tam výstavu Jiří Andele, takže to díky korespondenci stále tady s tímto bratrancem bylo toto umožněno.
0: No tak super, tak. Vidíte to, co všechno je díky korespondenci
1: zařídit. Ale ano,
0: zařídit.
1: Samozřejmě.
0: Tak jo.
1: Takže to je tak v kostce, co jsem vám chtěla říct a přeju vám hodně zdaru.
0: Vám též, díky moc.
1: A držím vám palce.
0: Držte, mějte se krásně.
1: Děkujem,
0: děkujem.
1: No,
0: dobrou
1: mějte
0: noc.
1: Mějte se krásně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už je pátek 19. června, posloucháte Český rozhlas Noční linku. Dneska si povídáme o dopisování, o pohledech, o korespondenčních lístcích, ale také o tom, jak se píše dnes SMSky, maily. Zkrátka doba jde dopředu, i na tohle je potřeba si zvykat. No a já teď narazil na příběh od Daniely z Prahy, která napsala, a to musím tedy přečíst, to je úplně neskutečné. Dobrý večer, miluji pohledy, které mi v rámci rodinné tradice posílají všichni potomci. Byť už pohled z Řecka jednou přišel 3 měsíce po návratu vnuka od moře. To se někdy stává, to známe, myslím, všichni. Pohledy na Vánoce a Velikonoce řešíme elektronicky, dopisy jsem milovala a mám mnohé dodnes schované. V roce 1961 jsem jela z cestovní kanceláří mladých do Sovětského svazu a poslední den v Kyjevě jsme šli na výstavu úspěchů a tam nás zastavil sympaťák s mikrofonem a zpovídal nás, odkud jsme a jak jsme byli s pobytem spokojeni. Byl reportérem kyjevské televize a já v té době pracovala v krajské rozhlasové stanici. Večer jsme nastoupili do vlaku a těsně před rozjezdem přiběhl Vitali a dal mi okénkem kytičku a krabičku, ve které byla jeho adresa. Začali jsme si psát dlouhé dopisy spíš filozofického rázu, diskutovali jsme o situaci ve světě. I když mě 68. rok šeredně poznamenal, tak jsme i potom v dopisech diskutovali a naše přátelství přežilo. Pak jsem několikrát byla u nich na návštěvě a jeho žena s dcerkou zase přijeli do Prahy. V polovině 90. let Vitalij zemřel a pokračovali jsme v psaní s jeho ženou. Dnes už Světlana má víc roků než já a těžce snáší situaci v Kyjevě, a tak si píšu s její dcerou, se kterou už mnohem lépe a anglicky píše můj vnuk, ale ti už nelepí známku, ti si e-mailují. Začalo to mladickým pozdravem a s rodinou udržujeme přes všechny kotrmelce světového dění písemné i osobní přátelství 65 let, píše Daniela. Tak díky za tenhle nádherný, neuvěřitelný příběh. No a jdeme se podívat opět na telefonní linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, jste vysílání u telefonu Mirek Hrubán. Zdravím vás. Koho a kam?
1: No, tady je Anna z Brna. Já bych napojila právě na podobný příběh, co je v rozhlase před chvilkou byl.
0: Ano.
1: Ale obávám se, že je to málem trošku politikum. Ale já bych to tak nezdůrazňovala. Mm-hmm. Pokud by se vám to nezdálo, tak mě nemůžete zkrotit. Já jsem jako mladá holka v 69. třeba jezdila do Bulharska s kamarádkou na dovolenou k moři. A stalo se mně, že to jsme vždycky večer chodili na posezení, tak na večeři a tak, a seznámili jsme se s těma místníma nebo tak. Teď jsem se poznala s chlapcem řeč k řeči při tanci, že byl z Libanonu. A teď z toho Libanonu právě se divil, jak se domluvíme.
0: No to taky si říkám.
1: No právě. No, jenže on mě řekl, on mluvil krásně rusky a já, když jsem řekla, že jsem z Česka, no tak asi pochopil, že mluvím taky rusky, ale já jsem v té době už lapala, já jsem si učila soukromně, tak lehce něco z angličtiny jsem pochopila, ale on začal normálně rusky, že on je v rádiu Libanon, v rádiu Beirut a že ho zajímá tak o světě, takže cestuje s kamarádem a tak. A tak mě to teda zajímalo taky a tak jsem se ho vyptávala rusky, on mě, a mezi tím jsme špitl nějaký anglicky a tak jsme se prostě bavili. No a teď mě právě řekl, no já bych se s váma rád setkala i třeba v Česku, ale já třeba nemůžu tak nějak, ale můžu vám potom třeba napsat a rád bych vás poznal, protože jste, zajímáte se o svět a tak. To mě na tom zajímalo nejvíc a tak, tak jsme se prostě stýkali. No a já jsem chtěla tady k tomuto vlastně říct jenom tohle, že stýkali jsme se jenom teda na té dovolené.
0: Ano.
1: A když jsme končili tu dovolenou, tak on mě chtěl po mně adresu a že mě určitě napíše. A napsal právě, že vzpomíná I remember all your time in Varna. A teď k tomu připsal tu ruštinu. Da, da. Tak mně to připadlo tak strašně vtipné. A byl to pohlednice Baalbeku, což je rozvalina římského hlediště, římského divadla, tam v tom Libanonu. No, já jsem chtěla podotknout jenom tohle, že když sleduju kdykoliv teď rozbořeniny Bejrútu, takže vždy si vzpomenu na něho, že tam někde třeba je, nebo jeho děti a tak. Jedinou pohlednici, ale často ji prohlížím a vzpomínám na něho. A v souvislosti právě tady s tím. Jo, a když jsme byli právě v tom, tak on zase vzpomínal na to, jak nás v tom 68. zase napadli ti. A takže já teď zase vzpomínám naopak na ně, na ně, jak jsou napadeni.
0: Jo.
1: Tak to je moje vzpomínka na Eliase.
0: To je škoda, že to máme spojené s takovými nepěknými historickými událostmi, některé ty naše soukromé věci, ale tak to prostě je a je fajn, že tedy to přátelství nějakým způsobem fungovalo a že jste si psali takhle hezky anglicko-rusky, teda to je úplně, to je úžasný. Tak, Elias jste říkala, že se jmenoval?
1: Elias, no. Takže kdyby náhodou pracoval v rozhlase, třeba by se to k němu mohlo dostat.
0: Těžko říct. Tyto cesty jsou nevyspytatelné, možná se to dostane, možná ne, takže chápu to dobře, že v kontaktu už dneska nejste, nic o něm nevíte.
1: Ne, nevím. On měl staré rodiče a byl sám syn. Rodiče bydleli někde v horách, to říkal. Byli křesťané, to jsem se dozvěděla. A že on by neopustil je ty rodiče právě.
0: Jo, takže
1: to bylo zřetelné. Ale mně to stačilo těch pár dní třeba, co jsme tak se setkávali a tak. A musím na něho vzpomínat, kdykoliv se podívám na zprávy a vidím právě ten...
0: To dění. Dobře, tak...
1: Tak je to jenom moje vzpomínka. Mám jedinou pohlednici, ale je to hezké.
0: No jo, tak o to víc těch událostí ta pohlednice nese, zkrátka.
1: Určitě. Děkuji vám.
0: My také děkujeme, zdravíme do Brna, paní Ano, a dobrou noc.
1: No, nashledanou.
0: Nashledanou. Taky.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dobrou noc. Dobrou noc přeje Pavel Bobek. My ještě ne, my pokračujeme. Noční linka je v plném proudu. No a teď nám, tuším, že z Mladé Boleslavy telefonuje posluchač Milan. Trefil jsem to, je to Mladá Boleslav, dobrý večer.
1: Ano, správně, dobrý večer. Velice vás zdravím. Vás, pane redaktore, což je velmi úžasné, už delší dobu sledu Český rozhlas. Chtěl bych všem posluchačům Českého rozhlasu popřát krásnou, hezkou dobrou noc. Mm-hmm. A potom...
0: Vy jste říkal, že posluchačka před chvílí vás vyprovokovala přímo k tomu, abyste se ozval, že máte také něco, na co byste chtěl navázat.
1: No, jenomže já jsem jaksi nestarší dámy.
0: No?
1: To jako... Pro mě jsou přitažlivé, ale abych se neodbíhal od tématu.
0: Ano, já napjatě poslouchám.
1: No, já jsem armádní důstojník, lítal jsem s vrtulníkem. Mm-hmm. Já nevím, koho to zajímá. Posluchačům Českého rozhlasu přeju krásný večer a je taková fajnová noc a zítra přijde ještě peprnější.
0: Teda tak teďka
1: ve smyslu,
0: úplně... No, v jakém smyslu?
1: Ve smyslu meteorologie, jakože bude ještě o 5 stupňů víc, než bylo dneska. Ale máme to krásné, klimatizované, jakože... Omlouvám se, promiňte.
0: Nic se neděje, v pořádku. Já jenom, aby jsme se dostali k tomu tématu, my si dneska povídáme o dopisech, tak pořád čekám, jestli máte také něco, co byste k tomu řekl.
1: To si pište, že mám.
0: No, já to,
1: já to mám tolik na srdci, no. To už ani nevím, kudy kam.
0: Tak to zkusíme, nebo to necháme na jindy?
1: No, zkusme to.
0: Tak pojďme do toho.
1: No, musíme... Pane redaktore, ukládám za vaši povinnost, vzhledem k tomu, že znám Lídu Rakušanovou jako taky velice peprnou a hlavně, co se týče českého jazyka, úplně superovou slečnu, která se už jak ty, já ji poslouchám jako mladý kluk ze svobodné Evropy, ale říkejte mi,
0: no.
1: Ty krásné vaše skladby a ta vaše skladba Českého rozhlasu, to nemá konkurenci. Já si poslouchám i konkurence a říkám, já budu radši poslouchat Český rozhlas. To je pro mě prioritní.
0: Tak to
1: jaký
0: jsme rádi.
1: Jaký sloužil v armádě.
0: Jo, lítal jste s vrtulníkem, ano. Helejte. Pane Milane, asi to necháme na jindy to naše povídání, protože vy toho máte tolik na srdci, jak jste říkal, že nevíte, kde začít, tak to pojďme nechat, jak jsem říkal, třeba na zítřek, na pozítří, ale já bych se ještě chtěl dostat tady k některým vzkazům, které píšou ostatní a které se věnují právě tomu tématu, které dnes večer rozebíráme, což jsou dopisy a dopisování. No a my tady máme i pozdrav

0: sledovat. Má i sbírku známek, mezi nimi mimo jiné protektorátní známky s Heidrichem. No taky si je rád prohlíží. Líbí se mi třeba známka s vyobrazením majáku na Faerském ostrově Mykines. V těch končinách ale žádnou korespondentku nemám. Tedy alespoň zatím, uzavírá Michal. Tak díky i za tento vzkaz. No my si dáme další písničku, čeká nás Michal Prokop a pak dáme prostor ve vysílání někomu dalšímu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kousínek po půl jedné v noci. My tady ukazují naše rozhlasové hodiny, pokračuje noční linka, zdravíme vás z pardubického studia. No a zdravíme do sousedního Hradce Králové, kde poslouchá i paní Magdalena, se kterou jsme ve spojení. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Tak paní Magdaleno, jak to máte vy s dopisováním? Také nám máte co říct?
1: Ano, já bych chtěla na začátek říct takovou raritku. No. Můj trenér si působil v Africe, v Sudánu a posílal svým známým pohledy. A měl jednoho kamaráda, který byl hodinář, jmenoval se Mirek a poslal mu pohled. Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo.
0: Takhle jenom a takhle adresa?
1: Ano, ten pohled došel.
0: No tak
1: já jsem ho viděla na vlastní oči.
0: Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo a stačilo, aby dorazil z Afriky. No tak to je ale perfektní. To ta pošta tehdy fungovala naprosto skvěle.
1: To určitě.
0: No.
1: Protože my jsme si psali, já jsem od něj dostávala na trénink různý pokyny, takže jsem tady mývala dopisy během několika dnů, já už si to přeci nepamatuju, že to už další dobu. Jinak, dopisy, já jsem mám ráda prostě psaný slovo.

0: to je taková nejslušnější komunikace.
1: Ano.
0: Dnes považuji za nějakou jako slušnost velkou. Asi já jsem teda už starší, takže tyhle ty SMSky a tyhle ty vzkazy a hlavně přání.
1: Mm-hmm.
0: Já si potrpím posílat svým největším přátelům jako pohledy.
1: Ano.
0: Ať jsou to vánoční, velikonoční, k svátku, k narozeninám, to považuji prostě za takový slušnou komunikaci. Taky. Ale od dětství jsem si psávala s přáteli ze Sovětského svazu, z NDR, z Polska. A mě to i trvalo až do pozdních let za socialismu.
1: Ano.
0: Tak se to nějak jako přetrhalo. A ať to byli sportovci nebo školní družba, tak si myslím, že jsem... Jo, a mám ty dopisy ještě schovaný některý.
1: Aha.
0: A nejdůležitější dopis, který uchovávám, je od přímo šéfa Alexandrova souboru.
1: Ano.
0: Když tady byl asi v 50. roce.
1: Počkejte, takže... No vy jste si psala jako takhle se známými osobnostmi, jako se sportovci, anebo s těmito jako šéfy sborů, jo?
0: Ano. Mám tady pohled od Marity Koch.
1: Aha.
0: Se kterým jsme měli s Amporem Rostok družbu.
1: Mhm.
0: Její pak šéf trenér odešel do jaru a toho jsem zahlídla kdysi v televizi, na nějakých závodech byl trenérem sprinterky Johnson.
1: Mm-hmm.
0: A takový ty dětský psanička, když jsme dělali tábory, tak si děti posílali mezi sebou psanička a my vedoucí jsme jim dělali takový zprostředkovatele. Byly to takový nevinný ty dětský tábornický lásky.
1: Ano.
0: Většinou to končilo i nějakou svatbou, kterou jsme jim v rámci karnevalu vždycky udělali.
1: Jo, takhle, já myslel, že to přetrvalo až do dospělosti, že se pak vzali nakonec.
0: Ne.
1: Jenom prostě táborová svatba.
0: Ano. Aha. A když jsem měla svého kamaráda na vojně v Dukle, tak on si psal s Emilem Zátopkovým.
1: Mhm.
0: A ten mu posílal, jak trénuje a to. A mě posílal taky, jak mám trénovat a kolik těch dávek a to. A to byly třeba 14-stránkový dopisy.
1: Pane jo.
0: Tak. A z Banskou Bystricí jsme měli i družební manželství.
1: Mm-hmm.
0: Manžel pocházel z Banské Bystrice a já Hradečana a seznámili jsme se tady při družební akci.
1: Jo. Takhle vám to hezky klaplo. No jo, tak dobře, vidíte to, co všechno dokáže dopisování a udržování kontaktů takhle přes dopisy, nebo dokázalo. Dneska těžko říct, jestli by to šlo.
0: Mrzí mě to opravdu, protože já i s noučaty, který žijí v zahraničí, si píšu, protože oni mají velkou radost.
1: Pořád klasicky papírově si píšete, jo?
0: Ano. Aha. Mají velkou radost, když dostanou dopis.
1: Tomu rozumím. Je to prostě hezké dostat ten dopis do ruky a vrátit se k němu kdykoliv.
0: I když je ta známka drahá, tak prostě... Já to tak neberu.
1: Rozumím.
0: Prostě je to tak a když chci někomu udělat radost, tak udělám i takovou maličkosti a nehledím na to, že to je o nějakou korunu víc, než to stálo. Ale mám sbírku starých pohledů, který s dětma, když přijdou noučata, tak je probíráme a já jim k tomu vypravuju, kdo to byl, od koho to někdy to poslali ale nedávno jsem našla i sbírku pohledu vánočních, velikonočních, ještě nepoužitých a staré korespondenční listy nepoužité.
1: Mm-hmm. No jo, tak to nevím, jestli ještě půjde poslat, ale ty staré pohledy, to by bylo docela takové zajímavé, to někomu zkusit poslat na Vánoce, historický pohled.
0: Jo, budu toho teď využívat.
1: To by asi koukali a určitě budou mít radost. Tak paní Magdaleno, moc díky, zdravíme do Hradce Králové.
0: Děkuji vám zbytek večera příjemné společnosti.
1: Díky, díky. Tak jo, naslyšenou. No a já ještě doplním, že když jsem se chystal na dnešní večer, tak jsem schválně lovil, jak staré jsou dopisy, jak dopis sám o sobě má dlouhou historii a vůbec nejstarší dochovaný osobní dopis byl napsaný v Babyloně před 4000 lety, představte si, a nejhezčí na tom je, že to byl dopis milostný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, dnes je to o dopisech, o dopisování, o pohlednicích, možná trošku i o známkách a jsem moc zvědavý, o čem bude mluvit pan Miloš, který na telefonu, zdravíme do Říčan, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak jak už jsem vám říkal, už je mi přes 70 jemně a moc rád na korespondenci vzpomínám. A nejvíc asi první, co bylo, byly dva roky vojny v Popradě a v Písku. Mm-hmm. Obě dvě teda moc krásná města a dostal jsem se domů minimálně, ale měl jsem něco málo kamarádek a víc kamarádů a domů samozřejmě a psal jsem každý den, na tenkrát, já nevím, ani ne korunu, stál dopis a pohledy taky, no ale na těch 90 korun za měsíc, no měl jsem nějaký peníze, takže jsem psal, mám ještě 100 dopisů od svých kamarádek a přítelkyň a kamarádů, takže to bylo moc pěkný a teďka jsem rád, když mi napíšou moje vnučky, který tady bydlejí od Říčan 50 kilometrů a s těmi známkami, s těmi cenami, to je taky zajímavý, že to tam nedojde někdy ani za týden do těch otic tady a že ty známky, když to vemu a jedu za mladší vnučkou do Benešova, která tam chodí do školy, takže to vyjde stejně jako ta známka.
0: Jízdenka jako známka, jo?
1: No, tak známka stojí 36 a zpáteční do Benešova a do Říčan stojí 72, jo, takže to je takový humorný, ale jsem strašně rád, když mi napsali vždycky pohledy, kde byli na dovolený a kde byli na táboře a když tam něco namalovali a je to moc pěkný, no samozřejmě jsem psal, když ještě mobily nebyly, ale taky tady byly na vesnici dva telefony v těch
0: budky.
1: 60. 70. letech, tak jsem chodil k jedný paní a vždycky za korunu jsem volal.
0: Jo, takhle.
1: Spolužačce 3 kilometry, aby koupila lístky do kina.
0: To byly takové...
1: A to jsme si taky, no. I na ty 3 kilometry jsme si psali pohledy a dopisy taky a normálně se známkou. Přitom jsme se viděli každý den ve škole.
0: Ale prostě jste si chtěli napsat.
1: Tak jsme si takhle psali. No a pamatuju si, že tenkrát v těch 60. letech taky byla taková hra, jako potom v 90. tady s těma finančníma obnosama,
0: jo.
1: Pošli 10 známým, tak tenkrát to bylo jenom z dopisy, jo, a moc toho nechodilo, zrovna ta pyramida, nebo jak se to jmenovalo.
0: Ano, vzpomínám, ano.
1: No, takhle to bylo s těma pohledama, bylo to hezky, no pár mi přišlo, ale tolik, co jsem třeba odeslal, ne. No.
0: No, tak on asi ne každý to dodržel a pak, když to někdo přetrne,
1: jasně.
0: Tak to nefunguje úplně.
1: Tím spíš s těmi penězi, no. Tak to.
0: No jo, to už odbíháme někam úplně jinam. Já jsem se teďka vybavil ještě, jak jste říkal, že jste si psal s kamarádkou na těch pár kilometrů, tak mě zase kamarádi dělali to, že mě posílali z hospody pohledy a nedávali na to známky a já to pak musel doplácet.
1: Jo, to je možný tohle, že jsme taky dělali jako nevyplacený, to byly takový humorný.
0: Ano, to bylo popukání, věci, skutečně, no.
1: A nebo se psalo kamarádům, jeli jsme do Prahy, tak jsme to tam vždycky po ulici a aby se tam princezny, co šly kolem jdoucí, aby se podepsali na ten pohled.
0: Jo.
1: Posílali jsme jim to domů a tak takovýhle, nebo do školy přímo, jako do té třídy, z čeho měli učitele velikou radost v uvozovkách, tak takovýhle. Takové, ale strašně rád píšu. Teďka už tolik moc ne. Mám tady několik pohledů a přání a známky nakoupený mám a to jim tam ještě dám zpátky známku, aby to napsali. No, taky už teďka moc neposílej. Tak telefonujeme, no. Aspoň,
0: že jste v kontaktu.
1: Nebo jedu do toho Benešova, nebo do těch Votic, jedu tím vlakem.
0: To vyjde teda levnějc, nebo skoro stejně, jste říkal.
1: No, takhle to je. Nebo... No, ty známky teda, já se nedivím, že lidi jako nepíšou, protože, no, tak za těch 630 korun s prominutím není ani pivo, jo, tak lahový, no.
0: Dobře, tak Miloši, zdravíme do Říčan, moc díky za zavolání. No, přeju vám krásnou dobrou noc. Taky.
1: Mějte se pěkně, ať vám taky někdo pošle na vaší redakci nějaký
0: dopis.
1: Pohled.
0: Jo, tak jo, tak uvidíme, třeba se tak stane. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zdravím všechny posluchače i vás, Miroslave. Zrovna nedávno mi přišla polhednice krásného západu slunce z Austrálie, ze Sydney. Co mi na ní ale přišlo ještě hezčí než ten západ slunce, byla známka, která nesla jméno Melbourne a město také zobrazené. Samozřejmě mě ale nejvíc potěšil krátký vzkaz od vnučky a taky to, že pohlednice ještě nejenom existují, ale že ta generace, která někdy, myslím, neprávem schytává kritiku, je dokáže najít a udělat tolik radosti. Píše posluchačka Helena, tak i za tento vzkaz děkujeme. Opět najdete je na našich internetových stránkách, když se kouknete na rozhlas.cz/linka. No my pomalinku jdeme do finále. Myslím si, že stihneme poslední hovor v dnešní noční lince a ten bude s kým? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím do východních Pardubic.
0: Dobrý večer, a kdo nám volá?
1: A už všechny z Pavce, Iveta.
0: Iveto, tak co vy a dopisování, jak to máte?
1: Já jsem jako dítě měla kamarádku a její tatínek byl, pracoval na velvyslanectví. A ona s tatíkem hodně cestovala po světě. A já měla od ní spousty různých z celého světa.
0: Pohlednic.
1: Pohledu a i dopisu, a hlavně pohledu. A tak jsem je začala sbírat. A potom mi ještě moje prababička dala svoje pohledy, které měla od svých dětí. A takže jsem měla i starý pohledy, takový ty historický pohledy měst různých. No, pak jsem to všechno plakala, protože když jsem se vzdala, tak to maminka vyhodila.
0: Je, a já myslela, že se pochlubíte, jakou máte velikou sbírku a maminka vám to vyhodila, jo.
1: Byla to velká krabice, takové ta krabice od margarínu, to vy asi nepamatujete.
0: To asi
1: ale
0: ne.
1: Ale to jsem měla plnou.
0: No.
1: Ta byla plná. Ale protože jsem věděla, že děti hrozně rádi jako dostávají pohledy a já jsem jezdívala na tábory a viděla jsem, že některé děti dostávali pohled nebo jakoukoliv korespondenci každý, třeba obden, často, ale někteří nedostávali nic.
0: No.
1: A ty byli pak hrozně smutný. A tak, když jsem potom pracovala ve školce, jezdila jsem s dětma na školu v Přírodě, tak jsem nakázala rodičům, že chci od každého dva pohledy napsaný.
0: Jo, takhle, už jako do kapsy rovnou, jo, že to vezmete sebou.
1: Ano, a jsem si zahrála na pošťáka.
0: Aha, no tak to se to vyřešilo ale krásně.
1: A když jste viděl ty rozářený oči dětiče, když dostali obyčejný pohled, maminka tam tu známku nakreslila, byl to pohled pejska nebo kotičky, nebo prostě takováhle nějaká blbost, ale ty děti prostě z toho měly obrovskou radost.
0: No jo, to je jasné, no.
1: Já mám kamaráda, dneska už jsme teda oba, já už jsem vdova, on je taky sám, bydlí tam na Drožnově a my si spolu píšeme už příští rok, to bude 40 let.
0: Ale tyhle dopisy máte schované?
1: Některé ano, některé ne, některé zmizely při stěhování v propadlišti dějin taky, ale většinu mám teda schovanou. Byli jsme tenkrát v Karlových Varech v Lázních, posadili nás 6 lidí k jednomu stolu. Ze začátku jsme si psali všichni, ale myslím, ty dvě paní už ani nejsou, to už by bylo přes 90. A my dva teda jsme vydrželi.
0: Ano.
1: A píšeme si do dneška.
0: No tak to je úžasný teda. Tak mám lepší konec noční linky jsme si nemohli přát snad ani.
1: Dřív jsme si psali pohledy, dopisy, no a dneska vzhledem jaksi důchodům a zase rychlosti pošty.
0: Ano.
1: Sedneme k počítači a já to tady večer napíšu. A on si to ráno přečte, no. Nebo on to večer napíše a já si to ráno přečtu.
0: Takže už jako i ta moderní technologie pohltila i vás.
1: Ano, i tuhle malému 80-letou bábu. Takže, ale opravdu jako ty pošty, myslím si, že to s těma financema přehánějí. No, to si budeme povídat. To s tím prostě nikdo nic nenadělá, prostě peníze vládnou světu, nedá se nic dělat. A ještě, když už teda jsem u těch peněz, chtěla bych všem novinářům, rozhlasákům, televizákům, aby konečně vláda dostala rozum. A jsem na vaší straně.
0: Děkujeme. Díky moc.
1: Mějte se hezky.
0: Taky.
1: Přeju hezké léto.
0: I vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. A neloučím se jenom s posluchačkou Ivetou, loučím se s vámi všemi, kteří jste naladili dnešní noční linku. Díky všem, kteří jste do ní přispěli, ať už slovem nebo textem. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Tímto pozdravem se s vámi vítají vaši průvodci
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Na výpravě historií zemí Koruny české jsme narazili na jeden pozoruhodný rod a ještě pozoruhodnější postavu z tohoto rodu, mající ve svém znaku hlavu jistého zvířete. Na rozdíl od všech těch Jenštejnů, Švihovských, Kolovratů, Kaplířů, Roupovských a Ludanických, jejichž erby se honosily nejrůznějšími ptáky, neměli tito páni v erbu nic menšího než zubra, svého času nejmohutnějšího evropského savce. Byl tam na místě. Jejich rod se stával stejně silným jako onen přežvíkavec.
4: Jaromír Ostrý,
1: i když bez erbu, požívá jako režisér v tomto rozhlasovém seriálu Respekt, stejně jako Petr Hora Hořejš, autor knihy o toulkách českou minulosti. V Českém rozhlase Brno jsme pro vlny stanice Český rozhlas 2 připravili 299. díl nazvaný
2: Z Římany věřím, Čechy držím, s bratřími umírám. Ve Vídni zemřel uherský král Matyáš, který se odedávna všemožně snažil o to, aby královal v Čechách. Připravoval zradu králi Vladislavovi za pomoci některých pražských zemanů a také s pomocí knížete Hynka z Poděbrad, syna krále Jiřího slavné paměti. Ten navedl některé pražské měšťany, protože usiloval o to, aby se Matyáš stal českým králem, aby k sobě zvali na hostiny další a přitom, aby je také přemlouvali. A dávali jim za to peníze a kapry. Král Vladislav byl varován duchovními, dal je zatknout a za městem stít. Na Hradčanech dal rozčtvrtit Alexandra, služebníka knížete Hynka, a Podvinského. Když je vedli na smrt, říkali:
5: nás žáky trestají a našim učitelům neudělají nic.
1: Těmi učiteli mysleli odsouzenci knížete Hynka?
0: Nejen jeho. Krátce před smrtí Matyáše Korvína se měl příprav na úkladnou vraždu Vladislavovu účastnit...
1: Kdo? Snad ne pan Vilém z Pernštejna?
0: Právě on.
1: Ale to snad ne. Vyloučeno. Nebo... že by přece?
0: Hejtman knížete Hynka jako správce poděbradského zámku jej měl poskytnout jako základnu pro uherské vojsko, již se chystající vtrhnout ze Slezska do Čech, aby rychle ovládlo zemi po plánované vraždě Vladislava Jagellonského.
5: Podrobné informace o tom všem vypověděli...
0: Nikoli ovšem po dobrém, nýbrž na mučidlech.
5: Alexandr a Podvinský, oba služebníci knížete Hynka.
0: V jejich výpovědích se objevilo mimo jiné jméno Viléma z Pernštejna.
2: O úmyslu vraždy nad králem však nepodává se ani sebemenší znamení a sama jména mužů šlechetných, kteří do klevet těch zaplétání byli Jan Filipec biskup a páni Ctibor z Cimburka i Vilém z Pernštejna, vylučují všecko podezření takové. Král Vladislav sám nemeškal psaním ukojiti pana Viléma, svého tehdáž nejvěrnějšího přítele a pomocníka, že Alexandr ani Podvinský nic na ně nevyznali, čím by právně viněn býti mohl.
1: Takže na místo popravčího meče nebo jiného instrumentu, kterým lze poslati člověka na onen svět, se mu dostalo odměny.
5: Pochopitelně nikoli v hotovosti. To od krále nikdo čekat nemohl.
0: Pan Vilém z Pernštejna si řekl o něco jiného.
1: Oč měl zájem?
0: O úřad nejvyššího hofmistra.
5: Roční příjem 1000 kop grošů českých.
1: Tak a jsme u úřadu, který jsme u jména pana Viléma z Pernštejna v minulém díle toulek ještě postrádali.
0: Pernštejnské panství...
5: Přesněji panství Viléma z Pernštejna...
0: bylo koncem 15. století ohromné.
5: V jeho rukou se ocitlo především rozlehlé panství v Pobečví s centrem na hradě Helvštejně.
0: Hospodářskými středisky byla města Lipník nad Bečvou, Hranice na Moravě a Přerov.
5: V zástavě měl panství Třebíč na Moravě, včetně majetku kláštera.
0: Plus proboštství měřínské.
5: V okolí Brna si pořídil majetek v Oslavanech, statek Nosislav a několik vesnic kolem Židlochovic.
0: Vládl i na panství Moravský Krumlov.
1: Připomeňme si, že jej držel jako poručník sirotka z rodu pánů z Lipé.
5: Z dědictví po otci Janovi mu připadl Pernštejn. Tomuto panství se ale říkalo tradičně panství zubštejnské.
0: Náležel mu i užitek z panství kláštera Porta Cély v předklášteří u Tišnova.
5: V jižních Čechách mu byl zastaven komorní majetek, panství na Hluboké.
0: Ale to nejlepší ho však čekalo v Čechách východních, panství Kunětická hora.
5: Cesta Viléma z Pernštejna nahoru neznala překážek.
1: Pán z Pernštejna se ocitl na vrcholu své strmé cesty vzhůru.
5: Na vrcholu ne, ještě ne. Ještě mohl výš.
0: Jedna překážka tu však přece jenom byla.
1: Jaká?
0: Vyznání.
1: Vilém nebyl katolík?
0: Pravděpodobně on i jeho otec byli přívrženci víry pod obojí.
1: Uherskému králi Matyášovi jeho kališnictví nevadilo?
0: Asi ne. Vilém mu nesloužil jako kněz, ale jako voják.
5: První známý doklad o Vilémově víře pochází z roku, ve kterém zemřel Matyáš a Vladislav se stal králem s dvojí korunou.
1: Tedy 1490.
5: Podle kronikářských záznamů plzeňských františkánů při změnu Vilémova náboženského přesvědčení způsobil svou agitací příslušník jejich řádu, jistý kněz Pavel.
0: K Vilémově přestoupení mělo dojít na Zelený čtvrtek roku 1490, kdy...
2: Pan Vilím z Pernštejna v Čechách i na Moravě stavu panského slavný pán a království českého nejvyšší hofmistr odřekl se kacířského bludu a přistoupil k víře katolické, kterou v klášteře svatého Bernardina Františkánů Bosáků v brněnském předměstí před knězem Pavlem Moravanem, také knězem Jakubem Rušanem, téhož kláštera Vikáriusem a knězem Petrem z Jindřichova Hradce, jinak z Nového domu, pan Vilím z Pernštejna a na Helvštejně vyznal.
0: Zelený čtvrtek připadl roku 1490 na 8. dubna.
1: Pouhé dva dny po smrti Matyáše Korvína.
2: Mnohá panství Českého království byla rozdělena do mnoha drobných statků, držených jejich majiteli jako zástavy za různých podmínek, nejčastěji jako prosté zástavy na konkrétní částku peněz s půlroční výpovědní lhůtou.
1: Dozvídáme se z knihy historika doktora Petra Vorla o pánech z Pernštejna. Při těchto slovech na mysli maně tane obraz království českého, co jedné veliké zastavárny a neb frcu.
5: Pan Vilém začal všechny zástavy hned vyplácet.
0: Složitější byla situace v případě, kdy zástavy měly trvalejší charakter.
5: Byly do několika životů.
0: Ale Vilém si poradil i s tím.
5: Během několika málo let uskutečnil desítky majetkových převodů a převedl řadu panství do své držby.
0: Jmenování druhým nejvýznamnějším zemským úředníkem království českého,
5: nejvyšším hofmistrem,
0: ovšem s příjmem vůbec nejvyšším,
5: ten dělal ročně 1000 kop grošů,
0: plus získaná panství, tak to všechno učinilo z Viléma rázem jednoho z předních českých pánů, neli vůbec nejpřednějšího.
1: A taky četný objekt závisti mnohých, ne?
0: Taky. Ovšem, na rozdíl od většiny domácí šlechty měl Pernštejn dostatek peněz.
5: A kromě toho, když Vladislav Jagellonský, co by uherský král, odešel vládnout do Budína, tak čeští páni nemohli krále bezprostředně ovlivňovat,
0: našeptávat,
5: pomlouvat
0: a navádět.
5: Zatímco Vilém si svůj vliv na pana krále ponechal.
0: Budínský dvůr totiž důvěrně znal.
5: A král mu všemožně vycházel vstříc.
1: Bodejť by nevycházel, když to byl Vilém, kdo měl peníze.
2: Mladší bratr Viléma, Vratislav, sice již dosáhl plnoletosti, ale se ženěním nespěchal. Na vhodnou nevěstu si počkal a ve výběru jeho životní družky jistě sehrál svou roli i bratr Vilém. Ten se staral i o společenskou kariéru svého mladšího sourozence. Když se sám stal nejvyšším maršálkem království českého, snažil se postoupit úřad nejvyššího komorníka brněnského soudu svému mladšímu bratrovi. Argumentoval tím, že nemůže stihnout obě funkce najednou.
1: Někdejší politikové to zkrátka nezvládali. Jejich dnešním nástupcům se to přihodit nemůže, ti si poradí i s několika desítkami postu.
2: Král Vladislav tedy svolil, aby úřad na Moravě mohl Vilém předat svému mladšímu bratru Vratislavovi. Nedlouho po jeho jmenování se našla i příhodná nevěsta. Jednalo se o klasický případ sňatku z rozumu, který příliš manželského štěstí na Pernštejn nepřinesl, ale výrazně obohatil rodové jmění.
5: Roku 1490. totiž zemřel starý pan z Kunštátu,
0: po kterém zbylo velmi mnoho dluhů.
5: Přičemž největším ručitelem byl...
1: Vilém z Pernštejna.
5: Správně.
0: Kromě dluhů po něm zbyla i vdova a jediná dcera Lidmila.
5: Vdova zdědila velkou část majetku pánu z Kravař, z něhož pocházela.
0: Mimo jiné i město Prostějov s centrem na hradě Plumlově.
5: Nic z toho zadluženo nebylo a dalo se čekat, že vše odkáže své dceři Lidmile.
0: Lidmila však pouhé 2 roky po svatbě zemřela.
5: Bratislav se jejím odchodem nijak příliš netrápil.
0: A o majetek se staral společně se svou tchýní.
5: Oba dva se o něj starali tak svorně, že pozdější pernštejnský kronikář je považoval za manžele.
2: Když Jindřich z Lipé, jehož byl Vilém poručníkem, fyzicky dospěl, předal mu pán z Pernštejna Moravský Krumlov. Při té příležitosti získal Vilém nové město na Moravě.
1: Takové předání zřejmě nebylo zadarmo?
2: A uzavřeli i smlouvu o budoucím sňatku Jindřicha z Lipé s jedinou Vilémovou dcerou Bohunkou.
1: A panství pana z Pernštejna a na Helfštejně utěšeně rostlo.
0: Pan Vilém je rozmnožoval přímo systematicky.
5: V Čechách dal dohromady velký územní komplex, který sahal z Polabí až do Orlických hor.
0: Jeho touha po dalších a dalších kousích země a panstvích nepolevovala.
5: Zakoupil Sezemice, Jezbořice a Pardubice.
0: V posledně jmenovaných umístil svou novou rodovou rezidenci.
5: Také Litice a Počtejn, Rychnburg a Častolovice, Rychnov nad Kněžnou a Brandýs nad Orlicí, Lanškroun a Lanšperk, Holice, Dašice, Nový Bydžov a Přelouč.
0: To všechno mu říkalo pane.
5: Litice s Počtejnem původně patřili knížeti Jindřichu Minsterberskému.
1: Tedy vnukovi někdejšího českého krále Jiřího.
5: Kníže Minsterberské potřebovalo peníze, a tak nabízelo králi Vladislavovi, ať si ty 2 hrady koupí.
2: Z žádné bujnosti to neprodávám, než z té potřeby, abych tím mohl své věci spravovat pokojněji a ve svých starých dnech živ býti.
1: Psal v dopise králi Vladislavovi.
5: Král ovšem o koupi neměl zájem.
0: I kdyby měl, tak zase neměl peníze.
5: Tudíž doporučil knížeti, aby ona panství nabídl panu... Vilémovi z Pernštejna.
0: Protože ten byl schopen za ně zaplatit co nejvíc.
5: Pán z Pernštejna se však činil i na Moravě.
0: Tam se mu podařilo rozšířit majetek dědictvím po zemřelém bratru Vratislavovi.
5: Teď mu zde patřil celý Pernštejn, Plumlov i Prostějov a později si k ním přikoupil Tovačov s Kojetínem.
0: Docela rád by si stejnou metodu vyzkoušel i v jižních Čechách.
5: Jenomže tam bylo jeho panství na hluboké tísněno starým územím Vítkovců a už to nešlo. Nebylo kam se rozpínat.
2: Pan Vilém z Pernštejna na Pardubicích, Tovačově a tak dále před několika lety začal v Čechách obchodovat s vínem, šmejdířským zbožím.
1: Šmejdířské zboží nemuselo být nutně nic hanlivého. Šmejd, to bylo prostě drobné tkané a kovové zboží.
2: A i jinak sahal městům v jejich živnosti a měl z toho veliké zisky. Po něm se toho chytili i další páni a zemané a snažili se tak oslabit, ožebračit a zničit městský stav.
1: Napsal o panu z Pernštejna kronikář jednoho českého královského města.
5: Měšťané se dívali na Vilémovu podnikavost dost nevraživě.
0: Není divu, lezl jim do zelí, byl pro ně těžkou konkurencí.
5: To budilo pozornost.
1: A taky závist.
5: To taky. Možná hlavně, protože panu Vilémovi se dařilo.
1: Hodně se mu dařilo.
5: Víc se mu dařit snad už ani nemohlo.
1: Pravda, o tom nakonec svědčí i jedna básnička ve starých letopisech českých, když na první poslech se bude zdát, že ta poezie je o něčem dočista jiném, totiž o karbanu.
2: Roku 1512. začali v Čechách mastit karty. Králi je to všecko jedno, snad by si chtěl zahrát taky a neposlouchá moudré lidi, kteří by mu radu dali, jak to udělat, aby se hráči nehádali. A tak v Čechách flusa hrají, často se přitom pohádají, každý chce sám všechno mít a druhého ošidit. Páni regenti by rádi pořád jenom vyhrávali. Města chtějí mít tři esa. Každý na to jde od lesa.
1: Jak na to každý šel, myslí se jednak na karty, jednak na politiku, to se objeví v následujících verších.
2: Pán z Rožmberka rád by si partičku hodil, však bojí se, aby ho někdo nepoškodil. Pan lev z Rožmitálu na výhru už hrál, jen aby ho někdo nevytrumfoval. Kníže Bartoloměj chce si přisadit, děj se co děj, musí z toho taky něco mít. Ani pan Rendl se nechce odhryhnout, vždyť si musí také něco utrhnout. Pak Kostka hraje s panem Slavatou, ale dneska jim ty karty nějak špatně jdou. Páni z Gučtejna by také hráli rádi, vždyť ošoupané karty jsou jejich kamarádi. Šternberkové a Švihovští, páni z Hasištejna i Valčtejnští, Šlikové i páni z Vajtmíle a jiné slavné rody, které nejsou u vlády a nemají bohužel žádné výnosné úřady, zahráli by si od té chvíle. Kdyby neměli ze zákonů strach, jistě by si přisadili v příštích hrách.
1: Líbezná ta poezie pokračuje ještě dál, nezapomíná na města a úředníky a okolní národy a nechybí ani závěrečné mravní naučení.
2: Nechte už toho karbanu a myslete na svou záchranu.
1: A tak dále. Jedno jméno z galerie těch nejdůležitějších osobností hrajících královskou hru. Akorát není tak úplně jasné, jestli to byla hra v karty nebo hra jménem politika, tak tedy jedno jméno jsme si nechali nakonec. Každému dojde, že záměrně.
2: Pán z Pernštejna ten nic neříká a svoje štychy pořád pilně počítá.
0: Na rozlehlých územích, která Vilém z Pernštejna získal, platila jednoduše řečeno zásada.
2: Co se dá vyrobit doma, to se nesmí dovážet odinut.
0: Na pernštejnských panstvích dokázali vyrobit obyvatelé menších podanských měst všechno. Běžnou řemeslnou výrobu, včetně piva, sukna nebo zbraní.
5: Víno se do Čech dováželo z Pernštejnových moravských statků.
0: Včetně panského vína, což byla naturální renta, kterou moravští vinaři odváděli vedle ročních úroků.
5: Vína z Jižní Moravy měl pan Vilém tolik, že by ho ani s celou svou zámeckou čeledí nedokázali vypít, a tak se přímo ve velkém dováželo do Čech a prodávalo se v městech a městečkách na pernštejnském panství.
0: Podobně tomu bylo i s jiným zbožím.
5: A tak tradiční dovozci, většinou sousedé z velkých královských měst, přicházeli o své zisky.
0: Ještě víc než na víně vydělával pan Vilém na oboru podnikání, který mu přinášel vůbec nejvyšší zisky.
1: Co pak to mohlo být na začátku 16. století, že by narazil na bohatou zlatou žílu?
0: Svým způsobem zlatá byla.
5: Zvlášť, když se podzimní sluníčko odráželo v jejich šupinách.
1: V šupinách žeby ryby?
5: A rybníkářství.
2: Odvážil bych se uzavřít sázku s kýmkoliv z vás a dát jako zástavu základ ne nepatrný. A to bych jistě neudělal, kdybych rybníky důkladně neznal a neprozkoumal, že tento zaplatí prodejem ryb dluh mnohem rychleji než tenhle senem, ječmenem a zeleninou. O tolik jsou příjmy z ryb větší než z ostatního hospodářství.
0: Na tuto žertovnou sázku si po letech vzpomněl olomoucký biskup Jan Dubravius.
5: Nejen, že si vzpomněl, ale zapsal ji do svého latinského spisku
2: De Piscinis,
5: ve kterém pojednával
2: o rybnících a rybníkářství.
0: To se tak jednou v dobré společnosti bavil pan Vilém s Janem Dubraviem,
5: se kterým se přátelsky znal,
0: o tom, jestli je na tom lépe majitel menšího panství s několika rybníky nebo držitel dvakrát tak velkého dominia bez nich.
5: Pan Spernštejna byl ochoten vsadit se ve prospěch umělých vodních staveb.
1: Pozdější biskup Dubravius platil za kapacitu v tomto oboru.
0: Ale i pan Vilém měl dlouholeté zkušenosti ze svých rodových statků na Moravě.
5: Platil v daném oboru za všeobecně uznávanou autoritu.
2: Neboť poskytoval zdání.
5: Dnes bychom řekli nejspíš znalecký posudek při soudních sporech, které se týkaly rybničních staveb.
2: Byl Vilém Spernštejna muž, jemuž rovného hledali bychom nadarmo v dějinách českých a snad i u jiných drahně národů. Co válečník a hrdina náleželi ještě středověku, co veliký průmyslník patřil již věku novému, co výtečná hlava i ušlechtilý charakter všem věkům a člověčenstvu. V působení svém podobal se nejvíce císaři Karlovi IV. Zvláště hospodářská činnost jeho byla vzorná, přísný pořádek a evidence ve všem až do nejmenších podrobností a v celku přece duch volný, neúzkostný a dalekosáhlý. Nikdo neuměl bystřeji obraceti k užitku svému, cokoliv naskytovalo se v přírodě neb v obcování s lidmi příhodného a vystříhati se přitom vší ošemetnosti a křivdy. Hájil důrazně práva svá i prospěch osobní, ale neublížil nikomu a raději býval velkomyslně štědrým, nežli lakomým. Vytýkalo se mu ovšem, že sahal i do živobytí městských, stavě pivovary na statcích svých a veda obchod ve víně i v jiném zboží. My však víme, že zakládal hojně rybníky, pro něž vykázal laby na Pardubicku řečiště nové a strouhami vodními pokryl celé panství. Také byl nad jiné pilným a znalým horníkem, hledal v podzemí kovy na statcích netoliko svých, ale i přátelských. Proto brzy oplýval bohatstvím v Čechách bezpříkladným a stal se tak říkaje bankéřem nejen krále svého, ale i hojných přátel. Nejsa milovníkem bláhové nádhery, v jaké libovali sobě uherští a polští velmoži, činil se velkolepým raději ve skupování statků, v jejich opravování a v dobročinění lidem. Takže za šťastné se pokládali, kdo se stali poddanými jeho.
1: Zdá se, že Vilém měl talent špičkového manažera.
0: Dnešním slovníkem to lze vyjádřit i takto.
5: Vydělali na tom všichni, které zaměstnával.
0: Ale snad nejvíc si polepšilo jedno městečko.
1: Přemýšlel dlouho, kde má zřídit hlavní město svého panství?
5: No tak nějakou dobu mu to určitě trvalo.
1: Nač musel brát ohled?
5: Aby to místo mělo strategicky výhodnou polohu?
0: Tu ku příkladu odlehlá hluboká nad Vltavou neměla.
5: Aby to měl blízko jak do Budína, tak i do Prahy a do Kutné hory a samozřejmě i na své moravské statky?
0: Jakož i na Pernštejn a Helfštejn, po nichž se jmenoval.
1: Mohl si vybrat některý ze starších hradů, neměl jich zrovna málo na svých panstvích.
5: To mohl. Vilém do všech těch vojenských objektů také investoval, důkladně je přebudoval.
0: Například Kunětickou horu, Litici a Podštejn.
5: Taky na samotném Pernštejně pořád stavbaři něco kutili.
2: Pernštejna nikdy, aby prodán nebyl, nedopouštějte. Nýbrž, ať se na Pernštejně vždycky staví. Nebude-li se mýtit, co na něm stavěti, nechce něco boří a zase staví.
1: To řekl Vilém na smrtelné posteli?
5: Vilém ne, jeho syn Jan, ale všichni Pernštejnové se podle této zásady chovali.
1: Jenom na Pernštejně?
5: Ani zdaleka, na všech panstvích rodu zubří hlavy se pořád něco bořilo, zakládalo, budovalo.
0: Stavěly se nové městské čtvrti, řemeslné dílny, pivovary.
5: Ale i kostely, školy a špitály.
0: Jedny pro slávu panského rodu,
5: druhé pro finanční efekt.
0: Stačí se dodnes projít ulicemi a náměstími takových moravských měst, jako jsou Lipník nad Bečvou, Hranice na Moravě, Přerov, Prostějov, Tovačov.
5: A v Čechách třeba zase Novým městem nad Metují a Litomyšlí.
0: Aby nám došlo, co to byl pernštejnský stavitelský boom.
1: Jedno jméno jsme ale vynechali.
5: Záměrně.
1: Proč?
5: Když pobýval na zámku v Moravském Krumlově, tak nejspíš poznal praktické důvody, jaké taková šlechtická rezidence skýtá.
0: Ve východních Čechách však takové sídlo neměl.
5: A když je neměl, tak se je rozhodl vybudovat.
0: A tak v roce 1491 zakoupil do té doby bezvýznamné Pardubice,
5: čímž úplně změnil osud tohoto města, jeho obyvatel i osud vlastní.
2: Pardubice se dočkaly zásadní přestavby,
1: konstatuje historik doktor Petr Vorel.
2: Rozsáhlé terénní úpravy, navážky zeminy a změny vodních toků předcházely výstavbě nového panského sídla i rezidenčního města. Nejen zámecký areál, ale i vlastní město vyrůstalo pod dohledem pernštejnových úředníků a do značné míry také navrchnostenské náklady. Mimořádnou pozornost věnoval Vilém opevnění svého zámku, který byl od okolního světa oddělen rozlehlým a vysokým zemním valem. Při jeho budování využil dlouholetých zkušeností rybníkářů, kteří pro něj budovali mohutné vodní nádrže a kanály. Zámek se tak stal obtížně obléhatelnou pevností s promyšleným vodním opevněním, které navazovalo přímo na město, a to vytvářelo opevněné předpolí panského sídla. Jediná přístupová cesta vedla přes město, přičemž návštěvník musel projít několika úrovňovým systémem městských a zámeckých bran a padacích mostů. Vznikl tak dokonale chráněný objekt, který mohl bez problémů odolávat i masivnímu dělostřeleckému útoku a který bylo možné bránit účinněji než osamělý výšinný hrad.
5: Od druhého desetiletí 16. století se stal pardubický zámek významným diplomatickým centrem.
0: Vilémovi se už moc nechtělo cestovat.
5: Pokročilý věk a zdravotní problémy vykonali svoje.
0: Ale to nevadilo. Vilém prostřednictvím své kanceláře udržoval pravidelný písemný kontakt s domácí i zahraniční šlechtou a shromažďoval aktuální informace z celé střední Evropy.
1: A pokud někdo potřeboval přímluvu nebo radu vlivného Pernštejna v záležitostech, které nebylo radno svěřit papíru a poslovy?
0: No tak musel za Vilémem do Pardubic.
2: Psaní od něj došla, již se zachoval hojný počet, nesou v sobě ráz, kterým rozeznávají se od souvěkých. Je to zvláštní smysl pro čest a poctivost, pro pravdu a spravedlnost. O své dobré dbaje nezapomínal na dobré obecné. Při vší zdvořilosti se nedržel potupy a hanby na každého, kdo dle jeho soudu zapomínal na svou čest. Mluvíval často, že by dítky své raději před očima svýma zdechnouti viděl, nežli by se dočkal od nich činu nectného. Postavy byl vysoké a ušlechtilé a již od mládí dobyl v turnaji na brněnském náměstí před císařem Fridrichem a králem Jiřím v roce 1459. první pocty. Při časté churavosti došel přece vysokého stáří. Umřel teprve 8. dubna 1520.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film, přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

slavnou španělskou píseň La Malagueña, kterou mi v roce 1992 otextoval Karel Šíp a nazval Malagu, když struny zvoní, jsem na úvod našeho dnešního hudebního setkání vybral proto, že 64-letá americká zpěvačka Natalie Cole vydala loni album zpívané ve španělštině. A v rámci hudebního festivalu Prague Proms uvede jeho skladby ve známost na svém koncertu v Pražském kongresovém centru, který se odehraje 13. července. A bude to její vůbec první vystoupení v České republice. Že vám její jméno nic neříká, nevadí. To, že ji znáte,